0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Život je šatna v kabaretu.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Dnes naposledy vás ze studia Českého rozhlasu zdraví Tomáš Kačner a můj zvláštní host
3: Václav Hybš.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: Václave, my jsme se tady před půl rokem poprvé potkali a tenkrát jsme si pouštěli hned na úvod píseň Florentinský pochod. To si pamatuju, to mám poznamenáno. Dnes je to tady naposledy, protože vše má svůj začátek a konec. Já bych byl moc rád, kdybychom si tuhle píseň pustili znova a tím si trošku otevřeli znova vzpomínky na tu dobu, kdy jsi vlastně začínal s hudbou, kdy jsi dostal k trubce, kdy jsi vzpomínal na svého tátu a možná kdybys to ještě jednou trošičku oživil.
1: No, tenkrát já si tak dobře pamatuju, že jsi po mně chtěl, abych trošičku mluvil o sobě. No a já o sobě nerad hovořím. Ten dneska přiznám některé věci, že já pocházím z Police nad Metují, z rodiny muzikantský a můj děda hrál s Juliem Fučíkem, což byl úžasný kapelník vojenský a skladatel. Jeho z nejznámější skladby je Vjezd gladiátorů, Florentinský pochod. Proto bychom si ho mohli zahrát, abych vzpomněl na svého dědu. A on na tu trumpetu asi musel umět hrát sakramentsky dobře, když hrál s tím Fučíkem. No a doma byli tenkrát mezi námi, já byl malej kluk, hádky. Děda mě říkal Julius Fučík, když jsem u něj hrál, já pam, ale dědo, jak jsi mohl hrát u Fučíka, když ho popravili Němci? Děda říkal Julius Fučík a já pam, ano, Julius Fučík, ten přeci, no a tak dále, no tak pak jsme si to vysvětlili, ale dneska už na to jenom můžu vzpomínat, protože můj dědeček už dávno nežije. Na tu trumpetu musel hrát dobře, protože on mě říkal, já to vždycky hrál z mokrejch not a víš, čemu se to říká, to bys ty, Tomáši, měl vědět, když muzikanti říkají, že to hrajou z mokrejch not. Víš, co tím je myšleno?
0: Okamžitě napsané noty.
1: No ne, že to byla novinka nějaká, takže když to pan dirigent Fučík přines, no tak ty muzikanti řekli, no tak to mám hrát ještě z mokrých not, protože se psali tuší, prostě ingoustem, nebo...
0: Rozdal na stojany a rovnou se hrálo.
1: Tak Florentinský pochod, jak jsem to nahrál já, což by možná můj děda měl radost, ale já jsem to trošku zeswingoval, tak by se na mě děda asi zlobil trošku, ale nedá se nic dělat, takový je život.

0: teď bych možná měl vzpomenout na svého tátu. Tak taky dáme jednu skladbu. To je skladba, která měla název, aspoň tak jsem to viděl v tisku, Melodie. To je skladba Antona Rubinsteina, ale nemělo to nikdy text, to bylo takový na piano hraný. Takhle existovaly ty notičky a já jsem to dal otextovat. Ivo Fischer nazval Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám, což nám potom moci páni zakázali, tam jim vadil zase ten Bůh. No tak, takhle to bylo. Ale tak mě to snad táta promine, že jsem to dal otextovat a krásně nám tu píseň zaspívá Valdemar Matuška. Bůh ví, odkud já tuhle písničku znám.
1: A orchestr Václava Hybše.

0: To byl Valdemar Matuška. Pane kapelníku, co si poslechneme teď?
1: Teď přeskočím spoustu doby, kdy jsem ještě existoval. To, co mě naučil můj táta na tu trumpetu, neboli děda, můj táta to nesnášel. Děda mě učil potajmu hrát na trumpetu, aby to táta nevěděl.
0: Táta tě chtěl mít jako klavíristu.
1: Táta mě chtěl mít jako houslistu.
0: Houslistu.
1: No a tak a housle mě nešly, žádnej strunovej nástroj mě nešel. Táta to pak zkoušel na čelo, na kontrabas, na violu, já nevím co všecko. Ale děda mě učil potajmu, až jsem se dostal na konzervatoř. Když už jsem dokončil konzervatoř, tak jsem prošel mnoha orchestry. Jeden z posledních byl Točer, to byl orchestr, který založil Karel Krautgartner. Já jsem byl spoluzakladatelem. No a tak z té době bych rád tady zahrál La Palomu, slavnou La Palomu. A bylo to vlastně první aranžma moje pro Točer. Já jsem aranžoval už od 14 let pro kapelu mýho táty a tak dále. A tohleto se mě dostalo. A jenom zajímavost, šel jsem pěšky ze Žižkova do Karlína do rozhlasu a po cestě jsem to zaranžoval. Jenom v palici, jenom takhle, víš, v hlavě, na dvě trumpety. Nahrál jsem to před 60 lety s Richardem Kubernátem, dvě trumpety. No, poslechni si to.

0: To byla La Paloma v aranžii Václava Hybše, která vznikla při krátké cestě ze Žižkova do Karlína, což jsou čtvrti, které spolu souvisí.
1: No tak
0: souvisko.
1: To jsem šel pěšky, protože v té době jsem ještě neměl auto, šel jsem pěšky ze Žižkova, ano, do Karlína. Měl jsem to v hlavě, jak to provedu. No a taky jsem si to zahrál s Richardem Kubernátem v roce 60, kdy byl teda založený ten točer. A tuto skladbu dirigoval Karel Krautgartner, proto po jeho emigraci všechny snímky, kde bylo jméno Karel Krautgartner, se muselo smazat, takže mě to dalo strašný práce, než jsem sehnal tento snímek. Ani už dneska nevím, jak jsem ho sehnal. Ale máme ho, takže jsme ho slyšeli teď.
0: A další píseň, kterou si poslechneme, to je také rarita, byť už v dnešní době ne, ale je to píseň, která také to neměla zrovna jednoduché.
1: No a já jsem s touto písní měl taky problémy. Byl jsem volaný na ústřední výbor KSČ. Jedná se o modlitbu pro Martu, kterou jsem nahrával pro československou televizi. No a teď, když na mě soudruh Miller řval, co to tam, já mu na to povídám, a co tam je špatný, byly tam falešný trombóny nebo co? Nedělej blba země, to on byl takovýhle člověk. Ta modlitba pro Martu měla úžasný úspěch.
0: A měla si radost z toho, že i když se oficiálně nesměla vysílat, nesměla vlastně být mezi lidmi, tak ona vlastně stále žila, stále se nahrávala z kotouče na kotouč, později z kazety na kazetu. Ta píseň stále žila a po roce 89 vstoupila opět znovu na scénu.
1: No já jsem se s Martou vydával i v době jejího zákazu. Bohužel nemohl se mi nijak pomoct.
0: Ono se říká, že i Karel Gott se za ní přimlouval u těch nejvlivnějších, ale...
1: Ne. Tak to. Já jsem to skutečně, už to vypadalo nadějně. A potom vím, že soudruh Bilak řekl, tato dáma si už nezaspívá, protože Marta byla na nějaký premiéře Havlovy hry někde v Horních Počernicích v divadle, byla premiéra. A samozřejmě ta Marta tam byla. Soudruh Bilak jako odvětil, protože já jsem zkoušel všecko možné, abych jí pomohl. Nešlo.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pojďme se podívat zase na další část tvého života a tvé profese, protože ty jsi jednak hudebník, jsi aranžér, ale jsi také skladatel. Jsi autor?
2: No jo, já už vím, co myslíš, skladbu pro Jirku Korna. Můj dědeček mě učíval jodlovat. No tak to tenkrát vlastně vzniklo pro 74 Silvestr. Televize po mně chtěla nějakou zajímavou, legrační, veselou píseň pro Jirku Korna. No tak já jsem to tomu Jirkovi napsal a ta píseň vznikala úplně zajímavě, protože jsem věděl, že ten Jirka je čaroděj, úžasný, na co šáhnul vždycky dokonale. Tancoval skvěle, dokonce i se naučil dělat kouzla různý s kartama a tak dále. To byl genius Jirka. A teď já jsem se ho ptal, umíš jodlovat? On říkal, co to je? Tak přijel ke mně domů, já jsem mu dal desku s nějakým švýcarským jodlerem, no a on si to vzal, za pár dnů nebo možná druhý den mě hned volal, člověče, mně to jde, ten hlas skáče do fistule. Jirka mě říkal, mně to jde, tak jsme šli k pianu a já jsem si změřil, kudy mu to skáče, no a napsal jsem na to písničku, můj dědeček mě učívával jodlovat. A taky jsem volal Zdenka Borovce, že potřebuju text, kratoučkej text a že to celý odjodluje Korn. A ptal jsem se Borovce, ty Zdenku, je to správně, můj dědeček mě učívával, šlo by to? Ano, šlo by to, Zdenek byl prostě machr na tyhle věci. No tak ten to napsal a byla písnička na světě.
1: Píseň napsaná přímo na tělo pro Jirku Korna, můj dědeček mě učívával jodlovat.

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

0: A teď se dostáváme zase k úplně jiné oblasti. Čeká nás píseň Pije Jezu. Co by si k ní dodal?
1: No tak dodal bych jenom to, že tuhle tu píseň už jsme tady měli. My jsme spoustu věcí tady už měli. Mm-hmm. Ale proč ne, když je to dneska naposled, tak mě to posluchači snad prominou. Pije Jezu, když jsme nasadili tenkrát, tak jsme volali Miloše Skalku. Vzpomínáš
0: ano,
1: si?
0: Ano.
1: No a ten nám o tom řekl, jak to je, že Andrew Lloyd Webber napsal tuto skladbu, když mu zemřel tatínek. Je to do Requiem.
0: Pije Jezu, Lucie Bílá.

0: Hradci Králové se narodil Karel Hála. Je to jeho rodné město, ačkoliv potom s Hradcem už takové souvislosti neměl. Jak ty na Karla Hálu vzpomínáš?
1: No, jak bych mohl na něj vzpomínat, než v dobrým. Karel byl úžasný zpěvák. No a tato píseň už tady taky asi jednou zazněla, ale pojďme dneska prominout všecko, protože...
0: Ty myslíš slavnou Na sedm strun?
1: Ano.
0: Dobře, pojďme si ji poslechnout ještě jednou, protože opakování matka moudrosti a je to dnes naposledy, takže proč ne?
1: No a je to šlágr a jak vznikne šlágr, když se hraje dost často? No tak pojďme, že spoustu věcí tady dneska bude už reprizovaných, nedá se nic dělat, ale proto chci, aby tady zazněly šlágry.
0: A písně, které ty máš rád. Na sedm strun Karel Hála a orchestr Václava Hybše.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. My jsme si teďka tady spolu bavili o šlágrech, hitech, o písních, které zůstávají posluchačům v paměti. Samozřejmě nejvíc posluchači chtějí slyšet zpívané písně, protože tam je text, je to takové bližší, ale občas se stane, že i nějaká instrumentálka zabere. Na co bys tak zazpomínal ze svého muzikantského života?
1: No tak například Opus One. A na to mě přived vlastně Milan Chladil. Ta říká, proč nehraješ Opus One, to je úžasný rejžák. No tak dobře, tak si to poslechnem. My ten Opus One hrajeme i na plesích. Je to swingovka ohromná.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. My jsme si tě tady představovali jako aranžéra, skladatele, ale také jako trumpetista. Máš řadu nahrávek. Ty jsi vyprávěl tady, že Karel Svoboda, když jste nahrávali, že vždy chtěl, aby ten hlavní hlas trubky si hrál ty, že dal tě rád.
1: No jo, no tak ten Karel to samozřejmě. Vlastně já bych doporučil teď, že bychom si pustili Trumpet Blues. To je skladba, kterou hrával Harry James, úžasný trumpetista. No tak já si tam jako taky trošku fouknu. Mimo to i tu znělku, kterou pokaždý tady hrajeme, tu jsem taky nahrával já. No tak pojďme Trumpet Blues, což je teda známá trumpetová věc.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Václave, ty jsi to tady říkal. Ty jsi tady už jednou o tom vyprávěl, která je tvoje nejoblíbenější píseň. Ono to je vždycky těžké říct, tohle mám úplně nejraději, ale opravdu to tak platí. Je to...
2: No, ty myslíš Měsíční řeku, viď? Ano, je to moje nejoblíbenější píseň, kterou mě vždycky na mých narozeninách zpíval Karel Gott.
1: My si ji dnes ale poslechneme v podání Ivety Bartošové.
2: Ano, trošičku malinko jsem musel pozměnit text, jenom asi dvě slovíčka, protože původní text byl jiný trošičku a Éda Krečmar to upravil, aby to mohla zpívat žena.
1: Iveta Bartošová, Měsíční řeka.

0: To byla nejoblíbenější píseň Václava Hybše, Měsíční řeka. A co orchestrálky? Máš tam něco, co třeba opravdu vždy preferuješ, když hrajete píseň nespívanou, že třeba vybereš tuhle, protože ji máš nejraději?
1: Na plesích to je filmová muzika, Raindrops.
0: Keep falling on my head.
1: Ano, já neumím anglicky, já ti děkuju, že jsi mi pomohl. To je nádherná skladba a tu hrajeme většinou s velkým úspěchem na plesích.
0: Co vůbec plesová hra? Rozlišoval jsi někdy to, že máš koncert, že je to ples, že je to nějaká jiná společenská událost, nebo vždy k tomu přistupuješ, jsou tam posluchači, musí to být vždy to nejlepší?
1: No, tak ono se to nedá takhle říct. Ples je ples a koncert je koncert. Na koncert bych asi tuto skladbu nezařazoval i podle publika. To je tak, není to šablona, že by to měl. Je to tak, ale uslyšíš, že to je krásná skladba.

0: To byla orchestrálka Raindropský Falling on My Head a my se pomalinko přiblížíme k závěru. Jsme tady v Hradci Králové, kde všechno natáčíme. Jaký ty máš vůbec vztah k Hradci?
1: No to už jsem tady mnohokrát říkal. Pojďme se vrátit a já vyhovím tvým požadavkům, že jsi chtěl, abych mluvil trošku o sobě. No tak když mě bylo těch 15 let, tak jsem jezdil do Prahy na konzervatoř a vždycky v pátek jsem jel domů, každý týden jsem jezdil. A těšil jsem se na Hradec, na to nádraží, kde chodil člověk horké párky. No a teď měl ještě takovou, já bych řekl, ne básničku, ale takový slogan: cesta daleká, lépe utíká, máš-li co překusovati. A ten člověk už asi nežije, protože by mu musel být asi 140 nebo 150 let. Ale já jsem se těšil a vždycky jsem si ten párek, když jsem na to měl ovšem, tak jsem si ten páreček v Hradci dal, protože už jsem byl za poloviční cestou domů. Takže to byla moje vzpomínka na Hradec Králové. No a teď když už jsem se dostal k tomu, tak bych rád poděkoval rozhlasu Rádiu Hradec Králové i s panem ředitelem, vyřiď můj pozdrav a děkuju tobě, Tomáši, a děkuju taky Pepovi.
0: To je náš kolega Josef Zikmund.
1: Ano, Pepovi Zikmundovi, sedí za sklem a sleduje nás. Takže všem a děkuju i posluchačům, kteří mě úplně nenadávají za to, že tady už půl roku mám tuhletu hodinku a děkuju i tobě, Tomáši, že jsi mě dal tuto možnost a rád jsem přijížděl, dá se říct, každý týden.
0: Pro nás to byla vždy velmi milá práce, velmi milé setkání.
1: Ano, ale krásný bylo, že jsme vždycky dostali kávu tady z ředitelského fondu. Děkuji. Bylo to skvělý. A pojďme si poslechnout nakonec to, o co si lidi nejčastěji píšou.
0: A to je?
1: To je takzvaná silvestrovská opera, kterou tady už jsme slyšeli možná celou, ale zaspívají nám ji Karel Gott a Valdemar Matuška. A bylo to z roku 74 pro Silvestra dělaný pro televizi.
0: A s touto písní se s vámi tedy dnes již opravdu loučíme. Ze studia Českého rozhlasu vás naposledy takto zdraví Tomáš Kačner a
1: Václav Hybš.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.
3: Tě ožením, aj to bude švanda, aj to bude švanda, aj ty hloupé čáry, aj to jsou samé, samé, samé, samé.

Bohem, lásko, nech jí jít. Nech jí jít, ať si jde, bude klid.

0: jsi včera byl, se ptám.
1: To se nikdo nedoví, vy můj kvítku medový.
0: Kde jsi včera

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je bez toho strudana?
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Čím tak začít nový týden Humoriády a další díl, říká si Patrik Rozehnal, a možná poradí Petr Jančařík, čím by začal takový další díl pořadu.
6: Dobrý den, Patriku, srdečně zdravím a zdravím naše posluchačky a posluchače. No, já samozřejmě pořád myslím na to, že zítra je nový školní rok, začátek nového školního roku, ne že bych šel do školy teda.
5: Nepůjdeš.
6: No, já vím, ty se na mě díváš tak, že bych to potřeboval, já to vím, ale já jenom si tak říkám, že by bylo krásné, kdyby se ty děti do školy těšily, ale oni se těší jenom v první třídě, pak už je to přejde.
5: No.
6: A je to strašně
5: a
6: veliká
5: za to
6: škoda.
5: Ale ve škole?
6: No.
5: Že jim to tak zkazej.
6: Hele, to je do jiného pořadu. Ale faktem je, že by bylo nádherný, kdyby bylo alespoň, řekněme, 20% nadaných učitelů, kteří by dokázali to, že ty děti se těší do školy.
5: Ano.
6: Jinak mám takový pocit, že děti se bohužel tak jako my, jako do školy příliš jako nehrnou, netěší, že se dokonce někdy bojí, ne někdy, v mnoha případech bojí školy. A to je, když si představíš, jak dlouho my chodíme do školy, musíš chodit na tu základku, na střední školu, na vejšku, nemusíš, ne, nikdo tě nenutí, ano. Můžeš skončit v páté
5: třídě. Když se chceš bát díl, můžeš skončit na vejšku.
6: ale bylo by krásné, když už toho tolik času věnujeme škole, aby ta škola byla něčím, co nás přitahuje, co máme rádi, co milujeme, ale to se asi nikdy nestane, já
5: třeba
6: vím.
5: Jo. Třeba no. Letos v tomto školním roce, jo.
6: Tak se budu
5: a třeba
6: těšit.
5: Třeba nám zavolá někdo i z učitelů, kdo se taky těší.
0: Humoriáda.

0: Začínáme, vážení, s Humoriádou. Tak Patrik Rozehnal, Petr Jenčařík ve studiu. Vytáhneme další jméno, ovšem to jenom uslyšíte v ukázce a budete se rozhodovat, jestli vás se zaujme. Co?
1: No, já bych nabídnul trošku trošky.
0: Dobře, a trochu doktora Káji taky a policisty a pana faráře.
1: Ano.
0: Ve vzpomínkách.
1: Ale jo? To není špatný nápad, jdem do toho.
2: On měl takový malý autíčko a vždycky jezdil na ten místa, kde jsme třeba dělali ty premiéry. A nevím už, v jakém městě to bylo, jenom si pamatuju, že tam měli takový veliký náměstí, obdélníkový, a to se nechalo objíždět kolem dokola. A doktor Kája ve svém Fiatku, nebo co to měl, vyjel na to náměstí. A nelekli, jak jel nahoru a hledal to kino, nebo kde to tohle, tak tam stál mladý, čerstvě vylíhnutý SMBák v zeleným. Kájovi zablízko ve očích a už k němu zamířil. Jel a jel, koukal na něj takhle, usmíval se. Otočil, pobyl náměstí a zase proti němu. A zase to objel. A když už jel po čtvrtý, ten SMBák říkal, co tady vyvádí tenhle ten chlap, tak ho zastavil, Kája jdu na brzdu, SMBáček přistoupil k oknu, tak jenom, dobrý den, pane řidiči, dál se nedostal. Kája vytrtěl hlavu z okna a říkal, no konečně si se mě všimla, ty zelenoučká žabičko. Farář Otík Luděk Kopřiva byl bezvadný člověk, obrovská legrace s ním, svojí roli faráře si vyloženě hýčkal. Teď jsem si vzpomněl takovou historku. Natáčeli jsme na faře a on měl chvilinku pauzu a šel si pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi pod lipami před kostelem. A šel v tom kostýmu, to je sutaně, tím kolárkem, a najednou vám přijíždějí na náves 4-5 aut, z toho vystupují svátečně oblečení lidé, starší dámy takový a mladá maminka s dítětem v povijánu. Jeli ke křtu. A tady na babička se také otočila a viděla pana faráře, jak se blíží, říká, velebný pane, už jsme tady, pokřtíte nám našeho Vojtíška, víte? A Kopřiva říká, a což o to, já vám ho velice rád pokřtím, ale bude vám to hovno platný. A jako vám ty lidi stuhli, protože vůbec jako nevěřili svýmu sluchu, jestli toto slovo vyšlo z úst svatého to muže. A on se začal smát, říkal, ne, já se moc omlouvám, nezlobte se, já jsem sice farář, ale filmový, my tady na faře natáčíme Slunce seno, pan farář Martin už na vás čeká za Kristii. No tak jsme tomu všichni smáli, no vidíte, a dneska má Vojtíšek, kterému je asi 22 let, fotografii, na kterého drží farář Otík v náručí a okolo jsou jeho příbuzní.
0: Petře, ty jsi měl Zdeňka trošku jako hosta.
1: No samozřejmě, že ano.
0: To se nabízí přímo, no.
1: To je dobře, že jsem to několikrát udělal a že jsem s ním strávil několik večerů, protože to je enormně nadaný člověk. Nemusí všichni mít rádi jeho dílo, což to se nikdy nestává, že by všichni milovali tvoje dílo, jako buďme rádi za pár lidí, kteří nás mají rádi, ale jako Zdeňka trošku jako osobnost, jako člověka, já neznám nikoho, kdo by ho neměl rád. Neznám nikoho, prostě to je opravdu člověk, teď řeknu, je to napubřelo, milovaný Bohem, jo, prostě on je upřímný, milý, veselý. A potkávat se s lidmi, kteří pořád na něco nehudrají, pořád na něco nenadávají, pořád si nestěžují prostě, ale jsou jako nabití tím, že ti dávají dar toho úsměvu, té dobré nálady, toho pozitivismu, to je prostě Zdeněk Troška. A já mu lehce závidím, protože to je úžasná vlastnost.
0: Ne, třeba i ten odpočinek, který si teď dopřává a užívá si, čte si.
1: No, víš, že mě to trochu vadí.
0: Co? To, že už nedělá?
1: Ano, ano, ano. Mě to trochu vadí,
0: chybí,
1: protože
0: jeho tvorba.
1: Teď jako samozřejmě někteří řeknou, no to jako to ti vadí. Teda. Vadí, protože Zdeněk, jemu nikdy moc nezáleželo na tom, jestli se to bude líbit kritikům nebo divadelním. Prostě chtěl, aby se diváci 2 hodiny nebo hodinu a půl dobře bavili, smáli. Možná ne úplně jako zcela intelektuálnímu humoru, ale prostě byl to upřímný, krásný lidový humor a mně to trochu chybí. Když se o tohle někdo pokusí, tak to vždycky nedopadne ani ne tak dobře, jak to dělal Zdeněk. A Zdeněk to pořád umí. Mě mrzí, že zlenivěl.
0: Víš, co by mohl aspoň, nebo ne aspoň, ale myslím si, že by to za to stálo, učit ty mladé. On by tohle, ten svůj ten talent, který má, mohl zkusit předat ty zásady, na které si v životě přišel a to, jak se staví humor, jak se staví filmová komedie a pořady, že by to někoho zkusil učit, protože těchto lidí je taky málo.
1: Ale na to se ho musíme zeptat, až
0: určitě
1: ho potkáme.
0: Vás se teď ptáme na jinou věc. Ještě jednou Zdeňka trošku, anebo dnes poprvé Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. V závěrečné zkoušce z pořadu Za oponou vybíráte si buď anekdoty od Zdeňka trošky, anebo scénku. Tak co z toho? 731 800 900, číslo sem do studia, už je v provozu a volejte, nebo pište SMSky a odesílejte na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ve hře Zdeněk Troška, ukázka s písmenem A, pod Bčkem se skrývá trojice interpretů. Josef Náhlovský, Karel Šípa, Josef Dvořák. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou ve studiu i Petr Jančařík. A komu teď po telefonu kdo rozhoduje? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Miroslav Kalaš, Uhlířských Janovic.
3: Dobrý den. Co pro nás máte?
2: Tak já skládám básničky a mám tady básničku o Zdeňku Troškovi.
3: A tu jste složil teď právě?
2: Já ji mám už složenou dávno.
3: Aha, a řeknete nám jí?
2: Tak jdeme na ní, ano?
1: Ano.
2: Slunce, seno, jahody, ta nám vždy dodá pohody. Oči se nám rozáří, Troška všechny naladí. Tyhle skvělé nápady natáčel i úvody. Aby lidi spolu sladil, svou vesnici tak proslavil. To děje se i sám vložil. Vždyť to taky mládí prožil. Jen svě známy přesvědčil, proslávu je vyškolil. Slepičin Skopičin je naučil. Zdeněk vždycky skvělý byl, pro srandu se narodil. A ty lidi, co s ním hráli, nakonec pak vězdy byli. Slávu štěstí rozdávali, s úsměvem nešetřili. Pro mě je ten skvělý pán Zdeněk Troška elegán. Všechno, co pro lidi dělal, navěky nám tu uchoval. On je člověk lidový, každým se rád pobaví. Nenajde se druhý Troška, jeho záře všechny přečká. Děkuji.
1: Super.
3: My děkujeme.
1: Takže je to hlas pro Zdeňka Trošku, nebo pro Josefa Náhlovského, Karla Šíba.
3: Teď by bylo hezký, kdybyste řekl a dáme
2: to
3: si...
2: Pro Trošku.
1: Pro Trošku. Jasně, zapisujem. Děkujem za básničku a jdeme za dalším, kdo volá. Dobrý den po telefonu.
4: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku.
1: Díky.
4: A zase taková těžká volba, pánové.
1: Ano, nebudu vám to dělat lehký.
4: Ale přesto dávám hlas Pepovi Náhlovskému.
1: Děkuju za to, mějte se pěkně, ať se vám daří a ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
5: Samozřejmě Standa Zemník vás oba zdraví, pana Jančaříka.
3: Díky.
5: Pochválím za výběr a Trošky, není nikdy trošku víc, musí bejt.
1: Dobře, tak dáváme mu hlas i díky vašemu vyhrává na plné čáře, musím říct, na plné čáře. Jsou tu anekdoty v jeho podání.
6: Čtyřletá holčička se dívá na paní, která je ve vysokém stupni těhotenství. Kouká na to břicho, na ní takhle a říká, paní, ty máš v tom bříšku miminko? A paní říká, ano holčičko, mám tady miminko. A máš ho láda? To víš, že ho mám ráda, moc ho mám ráda. Tak proč si ho sežrala? A na to musím říct jiný vtip, který jsem dostal od jiný paní. Přijde Janička ze školky a říká, mami, já už vím, jak se narodí dítátko. Ano? No, paní učitelka nám to dneska ve školce říkala. Ale prosím tě, tak co vám říkala paní učitelka? To dá tatínek mamince semínko a narodí se miminko. No tak vidíš, Janičko, paní učitelka má pravdu, ano, takhle to je. A mami, tatínek ti dá taky semínko? A mami říká, ano, Janičko, taky mi dá semínko, to víš, že ano. A mami, to semínko musíš spolknout? Maminka se zamyslí, říká, no, když chci nový botičky, tak musím, no.
3: Jo,
6: No a abych dopověděl, že ten druhý vtip té holčičky, který je taky půvabný, tak ten je opravdu krásný. U Nováku někdo zazvoní, pan Novák otevře, dveře nikoho nevidí a nejenom kouká dole. Před dveřmi stojí takhle malá smrtka malinkou kosičkou. A pan Novák na ní kouká a říká, co tu chceš? A ona takhle na ní se podívá a říká, já jdu pro vašeho křečka. Pan Novák říká, jdi někam do hajzlu, když mejde, kopne do ní, zabouchne dveře. Za 5 minut zvonek, pan Novák otevře, tam stojí velká smrt s velkou kosou a ta malinká s tou malou kosičkou říká, mami, to byl on!
1: Humoriáda. Tak, Zdeněk Troška dnes po druhé, mistr letních komedií. Jaké bylo leto u Petra Jančaříka?
7: No, my jsme letos nebyli vůbec nikde někde v zahraničí nebo u moře. Byli jsme jako vždycky...
1: Doma za pecí.
7: Víš, že se mi čím dál tím víc líbí doma za pecí, nevím, čím to je, ale protože jsem se nikdy jako moc doma nezdržoval, tak najednou člověk si říká, jako... Proč ne? Teď je to hezký být doma. Fakt se mi to, nevím, možná, že už stárnu, lenivým, je to tak, ale tak jako vždycky trávíme v červenci hodně času v Karlových Varech, jsme tam taky na festivalu a tam člověk zažívá takové jako krásné příhody, k tomu se někdy dostaneme. Je tam vždycky, je to krásný. Musím říct, že to je opravdu svátek filmu a já to mám velice rád, protože tam vidím filmy, které bych jinde prostě neviděl.
1: Mm-hmm. Ale jsou to ale hodně zvláštní filmy.
7: Hele, jsou.
1: Jaký nejzvláštnější film si tam viděl?
7: Viděl jsem krásný film, jak se jmenuje ta herečka Juliette Binoche,
1: ano.
7: Že jo, no.
1: Ano.
7: A ta tam uvedla film, myslím, že se to jmenuje V nás, abych to neskomolil, myslím, že ano. A ona a jeden tanečník udělali film z toho, jak připravují společné vystoupení taneční. Ona, která není tanečnice, tak tam má víc těch tanečních prvků než on. On tam má spíš jako mluvené věci, ale samozřejmě se tam projevuje tělesně, jako je to všechno. A jak se staví ten program? Já nevím, jestli by to třeba široké publikum zajímalo. Možná, že by je víc zajímaly filmy Zdeňka Trošky, to je možné. Ale tohle pro mě byl tak neuvěřitelně krásný film. 3/4 hodiny toho, jak se staví ten program, jak se učí pohyby, jak se učí vyjádřit něco gestem, pohybem, pohledem. Jo, je to strašná dřina, strašná práce, jak se ty lidi hádají, jak se chvílemi, jak si nerozumějí. A
1: co se ti na tom tak líbilo? Viděl jsi v tom vlastní práci?
7: Viděl jsem v tom tu úvodnou dřinu a poslední čtvrtina toho filmu,
1: ano,
7: je vlastně pohled už na celé to představení, nebo na výseč toho představení a ty se na to díváš a říkáš si, kdybych neviděl tu 3/4 hodinu předtím, tak si říkám, vždyť je to tak jednoduchý. Je to, krása je jednoduchá, je to nádherný. Řekneš si, co je na tom, vždyť ty lidi to prostě umí nádherně. Ne, když vidíš předtím tu práci
1: dřinu.
7: A vidíš tu dřinu, jak se k tomu dostávají.
1: Aby to všechno zapadalo do sebe. Asi
7: tak to je prostě jako, obdiv. Ano, skutečný obdiv. Fakt.
1: Říká Petr Jančařík, náš dnešní host v Humoriádě. Dvakrát Zdeněk Troška, kdo půjde do éteru za chvíli, to se dozvíte potom, co nám zaspívá Michal Tučný. Pojďte všichni na

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím potěšíme Petra Jančaříka a zároveň posluchače? Co vybereme ze seznamu v Humoriádě?
2: No, máme tady nabídku. Máme tady Miroslava Šimka a Zuzanu Bubílkovou. Co tomu říkáš?
1: Já je to nemám samotné, já tu mám i s Václavem Faltusem, nevadí ti to.
2: No, no,
1: je to, je to no, ještě no, lepší, dobře.
2: To by šlo, to by šlo.
1: Politické hrašení a Radio Bubu online.
3: Vážení diváci, nyní pro vás máme obrovské překvapení. Podařilo se nám totiž husarský kousek do Rádia Bubu, přijali pozvání tři špičkoví politici. Na Pražském hradě by už nyní měl být připraven s naším štábem pan prezident Václav Havel. Pane prezidente, slyšíme se?
4: Ano, ano,
3: dobrý
4: slyšíme
3: večer.
4: Se, dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Já
3: dobrý
4: zdravím
3: večer.
4: Diváky politického hrašení, že?
5: Dobrý ano, večer. My vás samozřejmě taky zdravíme. Pane prezidente, a v kanceláři poslanecké sněmovny by měl být pan předseda Václav Klaus, slíbil, že zkrátí hodinu tenisu. Je tam pan Václav Klaus?
3: Ano, už jsem
6: dobrý večer. Dobrý večer. No prosím vás, já nemám nic proti tomu, že se budeme škádlit po internetu, ale musí z toho jednoznačně vyznít, že jsem na politické scéně naprosto, ale naprosto nenahraditelný.
3: Ano, nebojte se, snažíme, ano. Na úřadu vlády by nás už v této chvíli měl poslouchat pan premiér Miloš Zeman. Ano, už ho vidíme
4: ano.
3: Na obrazovce. Dobrý
4: ano,
3: večer.
4: Ano, dobrý večer. Dobrý
5: já
4: večer.
3: Ano. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, já vás slyším a připídím si na úspěch našeho internetového setkání.
5: Ano, my si připíjeme na váš ano, úspěch, ano. Bohužel jenom vodou, pane předsedo, jestli vás to neurazí.
3: No. Čím si připíjte vy?
4: No tak já si připídím sám se sebou. Ano. Na zdraví, Miloši.
3: Dovolte, abych ještě upozornila, že majitelé internetu nám mohou své otázky mailovat nebo četovat.
4: Cože, tady se bude něco čepovat? No já doufám, že to bude aspoň dvanáctka.
5: Ne, to jste v tom kouři, pane premiére, špatně slyšel.
4: Ale...
5: To není čepovat, ale četovat.
4: Ale
5: tady
4: to máte jedno, pane Šimek, nebudeme přece bazírovat na nějakém tom písmenku.
3: Pane premiére, četovat znamená, že majitelé internetu se vás budou ptát přes obrazovku počítače a vy jim budete odpovídat do rádia online, takzvaném přímém spojení, ano?
4: Ano, to je jaksi smysluplné, že? Přímé spojení by se věru líbilo mé manželce. Ta přímá spojení přímo zbožňuje.
5: My, pane prezidente, vítáme, že jste se zapojil i vy, i když ne přímo. A mohu se vás, pane prezidente... Chce vás zeptat, díváte se někdy na Milionáře?
4: Ano, každý den, když se u zrcadla holím.
5: Ne, to jsme si nerozuměli, pane prezidente. Já jsem se chtěl zeptat, jestli víte o tom, že v příštím kole soutěže chcete se stát milionářem. Má být položena otázka za 10 milionů. Který literární hrdina Karla Čapka v současné době řádí na Pražském hradě? Za A matka, za B loupežník, za C robot, za D Dášenka.
4: Jestli tahle otázka v té soutěži opravdu bude, tak to správná odpověď nebude za 10 milionů, ale za 10 let na tvrdo.
5: Jsem rád, že nesoutěžím.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Václava Faltuse mít ve studiu je vždycky dobré, pobaví. Jenom si říkám, že možná smutné to, že těch imitátorů se člověk neptá tolik na ně samotné, ale chce slyšet právě to, co umí.
2: To je pravda. A vlastně my o nich toho moc nevíme. Já o Vaškovi vím jenom, že to je hodný člověk, to je první věc, to je opravdu velmi hodný člověk. A za druhé, že jezdí pořád vlakem všude, což je neuvěřitelné. On snad nemá ani řidičák, já nevím, jestli má řidičák, myslím, že ne. Nikdy jsem ho ani jako spolujezdce neviděl jet v autě. Jo? Prostě pořád vlakem a v hlavě má jízdní řád na celé republiky. Ty řekneš, prosím tě, já jsem příští týden na Šumavě a potřebuju jet, já se nějak dostat, z Klatov bych jel potom třeba, potřebuju do Prahy někdy odpoledne. Hele, tak to jeď, R3, a teď ho řekne číslo toho vlaku, z jakého to jede nástupiště,
1: a ještě kterým vagónem.
2: Ano, a kolik to bude stát, to ví všechno.
1: Ty jo, tak obdivuhodné. Máš ty takhle v hlavě něco mimo svou práci?
2: Já nemám v hlavě nic.
1: Tak pro mě Uršula Kluková, proč máš chytré hodinky, že jsem úplně blbá. Nějaký koníček, který ti tu hlavu naplňuje a kde sbíráš informace nadmíru těm ostatním? Nemáš něco takového?
2: Já nemám nadmíru informací.
1: Nemáš?
2: Jako, ne, vůbec ne. Ale to je zajímavá otázka, pro mě velmi těžká. Teď jsi mě trochu nachytal, protože já vlastně nemám žádného koníčka.
1: Ne.
2: Jako já mám koníček, nevím, jestli to je koníček, jako, ale já mám rád prostě dobrou náladu, fajn lidi, dobrou pohodu, nemám rád konflikty, nemám rád, když lidi na sebe křičí, když jsou zákeřní, když ti něco slíbí a už v tu chvíli ví, že to nesplní a takovéhle věci. Ale tak jako můj koníček je být prostě, řekněme, veselý, no.
1: Ano. A takové lidi s takovými koníčkami združujeme v Humoriádě.
2: A proto jsem tady.
1: Ano. Přesně tak. A proto vybral ukázku a já nabídnu proti zase jinou, ať vy máte co k přemýšlení a můžete hlasovat. Takže Ačko, tedy Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková a hlavně Václav Faltus. Proti může být povídání o ukecávání Karla Gotta s koněm. Vyprávění Petra Novotného. Vy si ale vybíráte, tak zvažujte, ale ne dlouho a dejte nám hlas. Po telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou pošlete své hlasování na číslo 90 01 04. Ty víš,

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi do

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dnes je s námi v Humoriáně Petr Jančařík, vybíráme vzájemně i s vámi a vy rozhodujete, co budeme vysílat. Takže ve hře Václav Faltus, Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková, varianta A, varianta B, Petr Novotný a vzpomínka na Karla Gotta. Komu byste dali přednost? Ptáme se po telefonu s číslem 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den, už mě znáte z Hané, Richard,
1: Zuzana
2: pochopitelně, Bubu. Ale že sebe ty politice nechali dělat takovýho blázna.
1: Zapisujem.
3: Je to humor.
1: Děkujem, mějte se krásně. Vítáme dalšího.
4: Dobrý den, Karel Zbojkovič.
3: Dobrý den.
4: Zdravím pana Jančaříka i vás, Patriku.
1: Ano.
4: A já bych chtěl samozřejmě Bubu.
1: Samozřejmě Bubu. Teda přidáme i Šimka a taky Faltuse. Děkujeme za to. Ať se daří. Mějte se pěkně. Dobrý den zároveň. Střídáme
5: telefon. Dluži od Lidských hor, ještě jednou, já bych si přál, prosím, Bčko.
1: Petr Novotný v tom případě dostává bod, ať se daří, děkujeme moc. A koho ještě přidáme? Dobrý den. Nikdo se neozývá, jdeme na další telefon, dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza Zokavy, zdravím Patrika i pana Jančaříka.
3: Dobrý den.
6: A určitě pana Šimka s paní Bubilkovou.
1: Dobře, tak jo, děkuji všem, uzavíráme druhý souboj a je to vítězství. Hodně hlasů pro Václava Faltu, se Miloslava Šimka, Zuzanu Bubílkovou. Rádio Bubu pokračuje.
7: Takže vážení posluchači, můžete se ptát, naše internetová adresa je radiobubu@hotmail.cz, všechno psáno malým.
8: A moje internetová adresa je www.vaclavklaus.cz. A prosím vás, všechno psáno velkým, dokonce tím největším.
7: Takže, vážení posluchači, mailujte, četujte.
9: Ano, já jsem na ty otázky opravdu zvědav. Doufám, že mezi majiteli internetu je méně pitomců na metr čtvereční, než mezi politiky a novináři.
10: To je asi váš mezinárodní problém s těmi dementy, pane premiére, že? Prý v Indii se vás jeden dement novinář zeptal, co byste dělal, kdyby vám posvátná kráva sežrala sako?
9: Ano, ano, to je pravda, to souhlasí.
10: A mohu se zeptat, co jste, pane premiére, odpověděl?
9: Komu, krávě nebo tomu dementovi?
10: Samozřejmě myslím dementovi, teda tomu novináři.
9: Tak dementovi jsem odpověděl, že kdyby mi posvátná kráva sežrala mé posvátné sako, tak prostě úcta neúcta, kopnul bych ji rovnou pod vocas a chodil bych za ní tak dlouho, až bych zachránil aspoň knoflíky.
7: Pane premiére, prosím, podívejte se na obrazovku.
9: Ano, vidím,
7: vidíte,
9: ano.
7: Vidíte, posluchačka Cel reaguje a ptá se vás, jestli jste svůj nedávný výrok, kam se v parlamentu podívám, všude samý pitomec, nevymyslel za slunného dne, když jste se podíval na zem a viděl jste svůj vlastní stín.
9: Podívejte se, paní Bobilková, pan Gácel sice vlastní internet, ale otázky má, jako kdyby nevlastnil mozek. Víte, já bych se nedivil, kdyby byl členem čtyřkoalice, tedy toho spolku Ojetin.
10: Pane premiére, ještě tady reaguje posluchačka Jiřina Mokrá, vzkazuje vám, ano, že na důchod byste se neměl odstěhovat na Českomoravskou Vysočinu, ale na Aljašku, protože tam budete mít zaručeno, že tam je nejméně pitomců na jeden kilometr čtvereční.
9: Paní Mokrá, vy byste si měla koupit kabelku se dvěma přihrádkami. Hned odpovíme proč. Do jedné si dejte potvrzení, že nejste slepice, a v druhé si noste zrní, kdyby to náhodou na vás třeba přišlo.
10: Ano. Mohu potvrdit, pane premiére, to je výborná kabelka, paní Bubílková už jí má.
7: Ano. Šimek mi z toho ujídá zrní, no.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Když jsme u toho, kabelka, to je takové velké dámské tajemství. Víš ty, co nosí tvoje žena v kabelce? A kolik tam má přihrádek?
3: Já se ti musím přiznat k něčemu, co je lehce ponižující. Já občas tu kabelku nosím, jo, protože...
1: A to pan Špaček říká, to by nikdy neměl.
3: Nikdy, já...

0: nikdy.
1: Já vím, že to je proti bontonu, že se to nehodí, že se to nemá, ale když
0: ale
1: vidíš...
0: Ale najednou jí máš v ruce, držíš a jdeš.
1: Ale já sám si ji beru, protože to je taková tíha, já nevím, co tam máš, se ptám. Tak tam je třeba voda. My jdeme, vystoupíme z auta, jdeme si něco koupit. No tam je minimálně třeba taková politrovka plná vody, samozřejmě. Jo. A to, my si jdeme jenom něco koupit do nějakého krámu a zase jdeme zpátky do toho auta, ale voda musí být sebou, protože kdyby přišla žízeň, že jo?
0: Ano, kdyby si omdel, aby ti mohla chrstnout vodu.
1: Asi jo. Ale a spousta dalších věcí, já to vůbec nechápu. Jako přece tak máme tam mobil, máme tam nějaké klíče, já nevím, co jiný, jo, a ještě platební karty taky jsou tam, že jo. Zase tak tolik jich není, že by
0: to většinou nosí chlapy, ne?
1: To je, ale já jsem nikdy do té kabelky nenakouknul. Nikdy, jako to se mi zdá nedůstojné.
0: Jako se spál, nebo?
1: No, ne, mně se to nezdá vhodné, jako dívat se někomu do kabelky, jako a já nestojím o žádné překvapení, jako vůbec taky nechápu, že třeba manželé si mohou jako kontrolovat telefony. To taky
0: to je to přece, podivné, no.
1: Ano, jednak je to nevkusné za prvé a za druhé jenom riskují, že se něco dozví. Proč by měli něco vědět? Je jim dobře, tak proč chtějí něco vědět ještě k tomu? Čili nikdy jsem neobjevil, proč je ta kabelka tak těžká, ale přestoupím ten bonton, udělám ze sebe jako nižší třídu a nosím tu kabelku občas, ne, jako že bych tohleto, ale když vidím, že už je vysílená, tak jí pomohu.
0: S tou vodou.
1: Ano, vypiju a jdeme dál.
0: Pašujete vodu do obchodu a zpátky. Vážení, tak je ve hře poslední ukázka před námi a do hry vracím ty, které jsem nabízel, zatím nezabudovali, nevyhráli, ale teď jedna z nich by do éteru mohla jít. Buď s Josefem Náhlovským, Karlem Šípem, Josefem Dvořákem, scénka, anebo vyprávění Petra Novotného. Vyberte si vy 731 800 900 anebo číslo SMS-kové 90 011 04. Humor, mezera A nebo B stačí napsat. Tak je to na vás a k tomu jedna písnička dnes od Václava Neckáře v této chvíli. Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si poslední dnešní ukázku v Muriádě, kde je hostem Petr Jančařík. Josef Náhlovský, Karel Šíp, Josef Dvořák na jedné straně, na té druhé Petr Novotný. Tak pro co byste byli? Ptáme se vás po telefonu.
2: Dobrý den, tady Petr Zdravonek, já vás zdravím, oba dva.
3: Dobrý den.
2: Mě by, škoda, že už Radio Bubu neexistuje. Zajímalo by mě, jak současnou vládu by parodovali.
3: No určitě jo. S humorem, určitě.
2: Jo, s humorem. A Patriku, nevím, kterou si mám vybrat. Já bych to nechal na hostovi asi.
1: Tak vybíral, předtím jiné ukázky, ty vyhrály, tak schválně si se ty trefí taky na vítěze. Tak co bys dal ty, Petře? Náhlovskýho, Šípa, Dvořáka nebo Novotného?
2: Já bych dal toho koně s tím Karlem.
1: Tak jste tady rozhod za nás. Tak děkujem. Ať se daří, mějte se pěkně. Kdo další vybírá? 731 800 900, náš telefon.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já hlasuji pro Ačko.
1: Hlasujete pro Ačko? Tak děkujeme za to. Myslím, že i díky tomu máme rozhodnuto. Dáme si Josefa Náhlovského, Karla Šípa a Josefa Dvořáka. Závěrečná zkouška, tak se jmenuje kousek téhle scénky.
5: Nasaďte teďka obvyklou žádost dopravního policisty o úplatek.
6: Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní. Zní.
5: No?
6: Jsem se to učil, pane majore.
5: No, tak...
6: Celou noc jsem se to učil, se ženou jsem se to učil.
5: No?
6: Ona mi dělala projíždějící vozidlo a jí stavěl.
5: Konovaninka, pomozte mu.
6: Ne, pane majore. Já sám, já to vím, jenom si nemůžu vzpomenout. Obvyklá žádost dopravního policisty o úplatek zní.
5: Ta věta přeci zní. Tak jak to uděláme, pane řidiči, no?
6: Ano,
5: konečně. No a řidič na tohleto obvykle řekne, co?
7: Spravili by to 2000 strážníků.
6: Spravili.
5: Správně. A už ho máme, ptáčka. Ano, výborně. Tak dopravák vám celkem jde, tak to je, myslím, v pořádku.
6: No, to není v pořádku.
5: Jak to?
6: Já jsem nedostal ty 2000. Pane majore, to se na mě nezlobte. Na to já jsem pes. Já jsem se ještě ze služby nevrátil, abych byl plonk. To se zeptejte Pepi Koudelky, my spolu sloužíme. Vždycky šábujeme. I potom ty bločky, ty kupony, to hážeme do hajzlu.
5: No právě proto snaživec budete tím protikorupčním agentem, protože znáte ty jejich finty a můžete tím pádem tu korupci odhalovat. No.
7: Pane majore, já mám takový problém, že já budu chytat ty dopraváky v terénu. Tak já přece musím jít rychle, aby mě mohli vůbec zastavit, že já musím překročit rychlost.
6: To je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No samozřejmě, že musíte překročit povolenou rychlost.
7: No jo, ale to oni mi můžou jako dát pokutu a vzít mi body, že jo?
6: No jo, to je pravda, pane majore.
7: To je pravda.
5: No to není pravda, no, oni nemůžou, protože vy jste přeci ten agent.
7: No ale to přece oni ještě nemůžou vědět, že jste tam nastrčený, že jo?
6: No jo.
7: To můžou vědět.
6: To je pravda, pane majore, to oni přece nemůžou vědět.
5: No ale. No jo. Nevíte se, my jim to samozřejmě potom řekneme. Potom, až je odhalíme při tom úplatku.
6: Jo, takhle, oni jim to řeknu až pak, Pepo.
7: Až pak, jo.
6: Rozumíš tomu?
7: Jo.
6: To máš výhodu, já ne.
5: Hlejte se, ten zákon je ještě nový, ono to není úplně všecko vychytaný, pak se k tomu, když tak vrátíme, no. Hlejte se, ale vy taky, Konvalinka, nemusíte dělat jenom rychlou jízdu, rozumíte? Vy přeci můžete být jako agent nasazený do terénu třeba jako na nedovolené požití alkoholu před jízdou, třeba.
7: No jo, ale to je ten samý případ. Pane majore, tak já, aby mě mohli chytit, že jo, jak namazanýho, tak já se musím před jízdou, že jo, napít, abych potom něco nadechal, že jo, tak já musím požít.
6: On by musel požít.
7: Požít.
6: A to jsme tam, kde jsme byli.
7: No, ale pane majore, nemohl bych sem být pro jistotu rovnou nasazovaný na to požití alkoholu před jízdou.
5: A proč?
7: Mě to chutná.
5: Jo.
0: Humoriáda.
1: úžasná trojice a poslední dnešní ukázka humoriády. Tak ať vám dobrá nálada vydrží dál, neste si díky vysílání Českého rozhlasu a zastavte se zase na další kousek povídání a humoru příští den. Za 23 hodin začínáme s další znělkou humoriády. A příště zase někdy, už teď se na to těším, s Petrem Jančaríkem.
3: Já se taky moc těším. Děkuju, zdravím všechny, kteří se smáli nebo se alespoň pousmáli. Věřte tomu, že dobrá nálada a úsměv prodlužují život. Tak jsem strašně rád, že jsme pro to něco udělali.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Každé první třídě s alespoň 15 žáky musí školy nově zajistit asistenta pedagoga. Na dole ČSM na Karvinsku se zasype další jáma. V Krnově otevřeli tamní historickou sokolovnu po rekonstrukci. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Dnes začíná školní rok a změny čekají hlavně první třídy. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady školní docházky letos nastoupí i děti, které by dříve zůstaly o rok déle ve školce. Školy proto musí nově v každé první třídě s alespoň 15 žáky zajistit asistenta pedagoga. Pokračuje Tomáš Augustín z Asociace ředitelů základních škol.
2: My víme, že to určitě bude složitější, ale nevíme, jestli to bude složitější jenom o trochu, anebo jestli to výrazně promění atmosféru a klima v té třídě. A že třeba ta práce bude opravdu náročnější a bude se muset výrazně ubrat z toho tempa, z těch požadavků, které tam jsou.
0: Do prvních tříd letos zamíří asi 115 tisíc dětí. Firma OKD chystá začátkem září zasypání další jámy dolu ČSM na Karvinsku. Bude to takzvaná výdušná jáma v severní části šachty. Současně se v této lokalitě vypne větrání podzemních prostor, podobně jako už dříve v jižní části dolu.
3: Bude to definitivní zastavení celého větracího systému. Výjimkou budou takzvané úvodní jámy, které se později využijí k odsávání metanu. Důlní plyn bude mít využití v energetice a proto v říjnu OKD poprvé vyzkouší novou kogenerační jednotku pro výrobu elektřiny a tepla. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Městský soud v Praze dnes projedná odvolání hnutí SPD proti 3milionovému trestu za předvolební plakáty z roku 2024. Podle nepravomocného verdiktu podněcovali k nenávisti. Na jednom z plakátů byl třeba muž tmavé pleti s nožem v ruce a nápisem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Hnutí SPD s rozsudkem nesouhlasí a vinu odmítá. Více než 100 let stará sokolovna v Krnově se otevřela veřejnosti. Město po 3 letech dokončilo její rekonstrukci. Práce provázely komplikace spojené se stářím budovy i s povodněmi v roce 2024. Budova má novou fasádu, vybavení i kompletně opravený vnitřek. Tělocvičnu postavil významný architekt Leopold Bauer, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
4: Do velké tělocvičny se od září vracejí oddíly sportovní gymnastiky, tenisu nebo volejbalu. Malá tělocvična pak bude patřit individuálním sportům, jako jsou box, sebeobrana nebo stolní tenis. Novinkou je zapojení organizace, která nabízí pohybové programy pro děti.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku jasno, během dne polojasno až oblačno a v Jeseníkách se výjimečně objeví slabé přehánky. Večer opět oblačnosti ubude. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách mezi 16 a 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz na silnicích v Moravskoslezském kraji je zatím plynulý a bez hlášených nehod. Pokud víte o problémech na cestách, zavolejte na linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zprávy v 5 hodin odstartovaly pravidelné Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Dnes je úterní s datem 1. září roku 2026. Prázdniny jsou za námi, je tady první školní rok. Školáci ještě vstávat určitě nemusí, je dost brzo, ale vy ostatní, kteří už vzhůru jste a hodláte být s námi s Českým rozhlasem Ostrava, tak vám přejeme úspěšný den a také dobrý poslech našeho vysílání. O dnešní program se do 9. hodiny budou starat Tereza Hájková a Petr Soukup.

0: Na vodovod vás nepřipojíme, to uslyší majitelé novostaveb třeba v Beskydské obci Řeka. Přestože tam před několika lety zprovoznili vrt, tak voda sotva stačí na současnou spotřebu a podobný problém není jen na tomto místě. My se k tématu vrátíme prostřednictvím reportáže krátce před 17:30. Teď pro vás v pravidelném čase máme souhrn historických událostí, které se týkají právě toho dnešního data 1. září.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Úterý 1. září. Svátek má Linda. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Německo napadlo Polsko krátce před rozbřeskem 1. září 1939. Útokem začal největší válečný konflikt lidských dějin, druhá světová válka, ve které zahynulo podle odhadů přes 70 milionů lidí. Stavba největšího sídliště u nás, jižního města v Praze, začala před 55 lety v roce 1971 v Hájích. Další paneláky pak rostly směrem k Chodovu. První obyvatelé převzali dekrety na své nové byty o necelých 5 let později, v červnu 76.
3: Chči je a chči je.
2: Tuto hlášku známe rovné půl století.
4: Ty pány neznáte dědečku, ty jsou z Prahy.
2: V roce 1976 měl v našich kinech premiéru Menslův film Na samotě u lesa.
5: Že bych ještě sklidil, na zimu bych prodal kravku a na jaře už nezasejí.
2: Děda Komárek a jeho pražáci Lavičkovi rozehráli poprvé hru o chalupu.
6: Nemá ten pes blechy?
5: To on jako bude mít. Ale to jsou blechy psí, ty na člověka nejde.
2: Film se natáčel v Radešicích a ve svatém Janu v okrese Příbram. Nejúspěšnějšímu českému autu je rovných 30 let.
7: 3 německé a 1 český projev zahájili velký den v Mladé Boleslavi. Slovo vystřídalo umění, aby se za účasti baletu oblečeného v škodováckých kombinézách zrodila nová Octavia.
2: 1. září 1996 byl slavnostně představen první model Škody Octavie. 80. narozeniny slaví jediný žijící člen sourozenecké kapely Bee Gees, Barry Gibb. Letos na mistrovství světa ještě kouč národního týmu. Původním povoláním fotbalový brankář Miroslav Koubek má dnes 75. Všechno nejlepší a vám všem pěkný den.
8: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Před námi je příjemný den, než se dostaneme k předpovědi. Pojďme se podívat, jak to vypadá právě v těchto chvílích v našem regionu. Všude jasno, co se teplot týče. Český Těšín hlásí 14 stupňů Celsia. Trochu tepleji je ve Frenštátě pod Radoštěm, už teď tam naměříte 16 stupňů. No a prognóza na úterý říká, že v našem Moravskoslezském kraji bude zpočátku jasno, během dne polojasno až oblačno. V jeseníkách se mohou výjimečně objevit slabé přehánky. Večer pak o oblačnosti opět ubyde. Teploty příjemné až 25 stupňů v nížinách, na horách pak naměříte mezi 16 a 20 stupni.
0: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplána.
2: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
0: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpívala nám Lucie Bílá, 5 hodin 22 minut. Vyšší spotřeba a slábnoucí zdroje vody v posledních letech trápí beskydské obce. Když se sečtou odběry starousedlíků, chatařů a provozovatelů hotelů a penzionů, problém se zvyšuje. V některých obdobích roku je tak málo vody ve vrtech i ve vodojemech.
1: Prostě tady je vstup, to jsou dva vstupy do těch 100 kubíkových nádob. Jako akumulací.
2: Bohuslav Hamrosík spravuje vodovodní síť v řece a aktuálně ta naplněnost jako teď je nádrží.
1: Můžu říct, že dneska jsme tak na těch 45 až 55% toho, co potřebujeme, aby jsme měli plné. Letošní rok je opravdu katastrofální.
2: Řeka bere vodu z pramenů z okolních hor, které už ale několik let dávají stále méně vody. Před 3 lety zprovoznili taky podzemní vrt, který měl úbytky dokrýt. I tak jsou ale vodojemy poloprázdné. Proto už asi rok a půl platí zákaz o připojování dalších odběrných míst.
1: Mohlo by to mít dopad na starousedlíky, na lidi, kteří prostě jsou napojeni a dlouhodobě odebírají prostě vodu.
2: Podle správce vodovodu proto bude třeba hledat další zdroje vody. Prakticky stejný problém řeší Bílá. Další z turistických center Beskyd. Vody ve vrtech ubývá, ale spotřeba roste.
3: Tam v podstatě roste nějakých 9 až 10% ročně.
2: Říká mi správce vodovodu v Bílé Igor Fuciman. Přitom mi na počítači ukazuje grafy výšky hladiny ve vrtech.
3: Ne. Vidíte, tady to ještě bylo bez problému a tady už jdeme v podstatě na dno. Ale zajímavé bude, jak vám to ukážu. Dáme tam 380 dní.
2: Ještě na podzim je hladina vody v 7 metrech pod povrchem. Na přelomu ledna a února vidíme rapidní pokles.
3: Minus 38 metrů a je to nějaký únor. Hodně jsou na tom závislé i ty mrazy a tohleto.
2: Podobně grafy vypadají na přelomu července a srpna. I proto ani v Bílé už nepřipojují nové odběratele. Zatím se chystají na celoroční zkoušky nového 3. vrtu.
3: Ten vrt v podstatě nám dá nějakých teď 20 kubíků navíc, což nám to dá nějakou rezervu, ale stejně se bude muset časem uvažovat o vybudování 4. vrtu.
2: Obě obce si taky pomáhají dálkovou kontrolou spotřeby. Mohou si tak ohlídat, jestli někdo nepřekračuje nasmlouvaný maximální odběr, třeba napouštěním bazénů. Z Beskyd František Kuča, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Co je nového, to uslyšíte v krátkých zprávách od Terezy Hájkové.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Platy ve veřejném sektoru by se měly příští rok zvýšit o 5 až 9%. Po jednání vlády to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Přidání by se podle něj mělo lišit podle jednotlivých profesí. Kabinet zároveň schválil změnu platových tabulek. Žádný z tarifů by už neměl od ledna klesnout pod minimální mzdu anebo zaručený plat. Do ostravských základních škol dnes nastoupí přibližně 20 000 žáků. Prvňáků bude letos 3015, tedy o 160 více než loni. Zhruba tisícovka dětí bude z Ukrajiny. Do 64 městských mateřských škol nastoupí téměř 8 000 dětí, z toho 3400 poprvé. Míst ve školkách má Ostrava podle radnice stále dost. Generální ředitelkou Českých drah je ode dneška Lenka Hamplová. V čele státního dopravce nahradila Michala Krapince, který po dohodě ve funkci po 4 letech skončil. Lenka Hamplová je bývalou vrchní ředitelkou ekonomické a infrastrukturní sekce na ministerstvu dopravy. S koncem srpna se uzavřela sezóna na většině koupališť v Moravskoslezském kraji. Přestože provozovatelé všechna čísla za sezónu ještě nemají uzavřená, podle předběžného zhodnocení byla o něco lepší než minulá. Nejvíce lidí přicházelo v červnu a během vlny veder. České volejbalistky dohrály v 8. finále mistrovství Evropy. Nad jejich síly byly v Brně Švédky, kterým podlehly 0-3 na sety. Český tým tak nenavázal na 8. místo z posledního šampionátu, které je nejlepším výsledkem za posledních 25 let. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku jasno, během dne polojasno až oblačno. V Jeseníkách výjimečně slabé přehánky. Večer opět oblačnosti ubyde. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor na dálnici D1 mezi 357. a 354. kilometrem ve směru na Prahu. Projíždí nadměrný náklad. Je to v úseku, kde je vozovka zúžena na jeden pruh. Očekávejte proto zdržení.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Pozvánka k poslechu našeho dnešního dopoledního vysílání, to je to, co vám nabídneme po písních Petra Reska a Věry Martinové. Hezké ráno.

0: Hudební příspěvek Věry Martinové do dnešního ranního programu Českého rozhlasu Ostrava. Pokud s námi budete trávit čas i dopoledne mezi 9 a 10 hodinou, můžete se zaposlouchat do našeho výletníku nazvaného Křížem krajem. Kopřivnická fajánc, to je vzácná a velmi zdobná regionální keramika, která se ve městě vyráběla v 19. století. Jedním na střepy rozbitým kouskem se teď zaobírá Muzeum fojtství a my dnes nabídneme více podrobností. 10 minut po 9. hodině budeme rádi, když v tuto dobu budete poslouchat. Teď kapela Smoky a hned poté telefonát s ostravskými meteorology. Pěkné ráno.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio

0: počasí.
1: Na počasí se teď ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava zaměříme s meteorologem Petrem Drobkem po telefonu. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět, jak to teď vypadá s počasím.
2: Tak v našem kraji je jasná nebo jen skoro jasná obloha. Teploty klesly na nějakých 16 až 13 stupňů a vítr ten fouká většinou slabý, jeho západní 1 až 4 metry za sekundu.
1: Tolik aktuální stav, teď to důležité, předpověď na celý den.
2: Tak dneska ráno bude malá oblačnost, jasno nebo skoro jasno, v průběhu dne i trochu přibude na polojasno až oblačno a v jeseníkách tam se může výjimečně vyskytnout slabší přeháňka a večer se bude opět vyjasňovat. Nejvyšší teploty budou od 22 do 25 stupňů, na horách od 15 do 19, no a povane mírný jihozápadní až západní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu a večer potom zeslábne.
1: Probrali jsme dnešek, pojďme ale dál. Jaké počasí pak následně přijde v noci a co zítra?
2: V noci bude jasno, později i polojasno, a teploty nejnižší od 13 do 9 stupňů a povane jenom slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. Zítra očekáváme ráno skoro jasno, ale přes den může být zvětšená oblačnost a zejména v jeseníkách se ojedinělo může vyskytnout přeháňka. Teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na horách na 16 až 20 a k tomu povane jenom slabý vítr ze západních směrů s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy informace o počasí, které pro posluchače Českého rozhlasu Ostrava připravil Petr Drobek. Díky za to, hezký den.
2: Pěkný den, naslyšenou.
3: V naší čtvrteční rozhlasové lékárně bude tentokrát řeč o pomoci lidem, kteří žijí ve společné domácnosti s duševně nemocným člověkem. Nemoc totiž zásadně zasahuje do života celé jeho rodiny. Nově teď bude nabízet pomoc i skupina v Centru duševního zdraví v Městské nemocnici Ostrava. Co to bude obnášet? Na detaily se budu ptát už tento čtvrtek. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině.
4: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
5: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou

0: Zpíval nám Radek Tomášek, teď je 5:53. Já bych vám rád prozradil, kdo bude dnes odpoledne po 13. hodině hostem u Alexe Minářové. Tady je upoutávka na pořad.
1: V Alex a host přivítám herečku Báru Munzarovou. Ve vysílání Českého rozhlasu zavzpomíná na své slavné rodiče, herecké legendy Janu Hlaváčovou a Luďka Munzara. Prozradí také, jak strávila léto a proč se chystá usednout do Boeingu 737. Po 13. hodině se na vás těšíme.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Příští rok si podle návrhu rozpočtu nejvíce polepší rezorty obrany a průmyslu. Škola v Hlučíně bude učit žáky celý rok v náhradních prostorách kvůli rekonstrukci. Třinec má novou hlavní poštu, sídlí na Frýdecké ulici u autobusového stanoviště. Bude polojasno až oblačno, naměříme do 25 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Návrh státního rozpočtu na příští rok počítá s největším navýšením příjmů u ministerstev obrany a průmyslu. Oba rezorty mají ze státní kasy získat skoro o čtvrtinu více peněz než letos. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO přibližuje, na co chce jeho rezort peníze využít.
2: Navyšujeme zdroje na výzkum, který je základem pro budoucí přidanou hodnotu, jinými slovy pro kvalitní hospodářský růst. Naopak snižujeme takzvanou zelenou daň, respektive držíme ji tak, že solární tunel neplatí podnikatele a neplatí spotřebitele.
0: Celkový schodek rozpočtu má vzrůst skoro o 80 miliard. Opozice 389 miliardový deficit kritizuje. Na třech místech současně dnes začne nový školní rok na základní škole generála Svobody v Hlučíně. Kvůli rekonstrukci hlavní budovy, která potrvá až do příštího září, se žáci a učitelé rozmístili do okolních zařízení. Do školy v městské části Rovněny, do městského kulturního domu a na dětský ranč. Jak potvrdil ředitel školy David Honěk, bude to náročné hlavně proto, že škola je zaměřená na děti s autismem a dalšími handicapy. Náhradní prostory bylo proto nutné upravit.
3: Tak, aby co nejvíce připomínali běžné třídy. Nejjednodušeji to šlo na rovninách, protože to je vlastně běžná základní škola. Složitější to bylo v kulturním domě a na dětském ranči, kde to jsou prostory, které původně byly určené k něčemu jinému, ale myslím si, že jsme to zvládli a že to bude připomínat klasické třídy a žáci zvládnou výuku.
0: Česká pošta otevřela v Třinci novou pobočku. Lidé novou hlavní poštu najdou na Frýdecké ulici u autobusového stanoviště. Nahradila původní pobočku na Poštovní ulici. V přízemí jsou k dispozici tři přepážky pro běžné poštovní záležitosti, rychloobslužná zóna pro balíkovnu a další služby. Pro vyřízení vyšších finančních transakcí budou mít klienti oddělenou diskrétní místnost, pokračuje mluvčí pošty Matyáš Vitík.
4: Nové prostory přináší klientům rozšířenou otevírací dobu od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Pobočka je bezbariérová, klientům jsou k dispozici dvě parkovací místa přímo u budovy a další parkoviště se pak nachází přibližně 50 metrů od pošty.
0: Novým ředitelem řízení letového provozu je ode dneška Zdeněk Jelínek. Na síti X o tom informoval ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD, který ho do funkce jmenoval. Jelínek od roku 2017 vedl odbor civilního letectví na ministerstvu dopravy a byl členem dozorčí rady řízení letového provozu. Ve funkci ředitele vystřídá Jana Klase, který byl v čele řízení letového provozu 19 let. Teď končí kvůli své kandidatuře do Senátu.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku jasno, během dne polojasno až oblačno a v Jeseníkách se výjimečně objeví slabé přehánky. Večer se má opět vyjasnit. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: S omezením počítejte až do konce září v Opavě v ulici Za Humny. Probíhá tam oprava horkovodu a vozovka je neprůjezdná. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Čtyři minuty po šesté vstupujeme do další vysílací hodiny v dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Společnost vám dělají a až do deváté dělat budou Tereza Hájková a Petr Soukup. Buďte s námi a mějte příjemný den. Také nabídneme gratulaci všem Lindám a Samuelům, protože právě oni si dnes připomínají svůj svátek. Tato jména dnes figurují v kalendáři, tak přejeme vše nejlepší a Slovencům posíláme Hanu Zagorovou.

0: Český rozhlas Ostrava nejen dobře hraje, ale také nabízí aktuální informace z regionu. My se za nimi už za pár minut vypravíme do Karviné. Tamní nemocnice totiž dostala od kraje 70 milionů, aby zaplatila staré dluhy. Mimo jiné za léky, zdravotnický materiál a nebo další služby. Hejtmanství tak oddlužilo po Havířově už druhou nemocnici. Ostatní podle kraje takové problémy nemají. Téma pro reportáž uslyšíte i v našem vysílání za 10 minut.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u Raní Rosličky. Zpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla doširoka od sebe, paže vzpažené nad hlavou, široko rozevřené. S nádechem jdeme dolů do dřepu a zároveň předklonu. Paže stále nad hlavou. S výdechem jdeme zpět nahoru. Cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem.

0: počasí.
1: První zářivé ráno je na severní Moravě a ve Slezsku jasné a slunečné. Co se teplot týče, tak v Karviné teď naměříte 15 stupňů. Teplej je v Chuchelné na Opavsku, už teď teploměr ukazuje 17,5 stupně. Meteoprognóza říká, že den bude dnes hezký, bude většinou jasno, během dne polojasno, případně oblačno, v jeseníkách, ve výjimačných případech slabá přeháňka. Večer by oblačnosti mělo ubýt. Nejvyšší teploty se budou v nížinách pohybovat okolo 25 stupňů, na horách naměříte maximálně 20.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Halka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Halka má tajemství a neví, co si s ním počít. To Henrik je rozhodnutý, chce na všechno zlé zapomenout, přestože Anuška ztraceného syna stále hledá. Jejich vztah proto drží jen na vlásku a Emilia Zaleská se pokusí dát rodinu zase dohromady.
3: Vítejte, tak ráda vás zase vidím. Mama div nemá slzy v očích, hlas se jí třese. Neuhostím vás nějak bohatě, vede Emilia Zaleská hosty do kuchyně k prostřenému stolu. Hlavní je, že jsme se po dlouhé době zase všichni sešli. Pak si uvědomí, co řekla a dodá, my, co jsme zbyli.
2: Premiéra druhé části četby s Alenou Sasínovou Polarčík a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Krajská nemocnice v Karviné může zaplatit všechny staré dluhy. Zřizovatelem nemocnice je Moravskoslezské hejtmanství a to nemocnici mimořádně poslalo 70 milionů korun. Kraj tak oddlužil další svou nemocnici. Ostatní podle hejtmanství takové problémy nemají.
1: Krajská nemocnice v Karviné má spádovou oblast, kde žije zhruba 180 tisíc lidí. Zařízení má dvě pracoviště. Jedna budova je v Karviné, druhá v nedaleké Orlové, kde je právě pracoviště v Orlové zaměřené především na následnou péči. Posledních 7 let se nemocnice postupně zadlužovala.
2: Moravskoslezská nemocnice Karviná Raj obdržela provozní dotaci ve výši 70 milionů korun na posplatné závazky vyplývající ze ztrátových hospodářských výsledků do roku 2019, to znamená, že byly uhrazeny běžné provozní náklady zabezpečující plynulý chod nemocnice. V nynější době naše nemocnice nemá žádné posplatné závazky.
1: Říká ředitel nemocnice Ivo Žolnerčík. Zdravotnickému zařízení se začaly sbírat neuhrazené faktury. Jejich počet postupně rostl a tím i zadlužení nemocnice, vysvětluje náměstek hejtmana Martin Gebauer za hnutí ANO.
3: Je to na dodávky léku, spotřebního zdravotnického materiálu a některých služeb, které nemocnice využívají zvenčí.
1: Podle náměstka jde o jednorázovou finanční injekci, která nemocnici oddluží. Zdravotnické zařízení podle něj nemá vytvářet zisk, ale zajišťovat péči pro lidi.
3: Provozní příspěvek dostala Karvinská nemocnice 70 milionů a úplně ze stejného důvodu, jak se chováme vlastně k našim dalším příspěvkovým organizacím, je to naprosto legálně legitimní.
1: Karvinská nemocnice ale nebyla jediná, která letos příspěvek dostala. Nejvíce byla zadlužená Havířovská nemocnice, které hejtmanství dalo navíc na provoz 200 milionů korun. Podle Gebauera ostatní krajské nemocnice peníze na fungování v současné době mají. Z Karviné Natálie Janišková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karviné.

0: Ve studiu nejsem sám, je tady také Tereza Hájková. Čekají vás zprávy.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Žáci se po prázdninách vrací do lavic. Do prvních tříd základních škol nastoupí podle odhadu ministerstva školství asi 115 tisíc prvňáků. Mezi nimi budou i některé děti, které by dříve zůstaly ještě rok ve školce. Ode dneška totiž platí přísnější pravidla pro odklady. Správa silnic Moravskoslezského kraje dnes začíná s rekonstrukcí cesty mezi Těchanovem a Jiříkovem na Bruntálsku. Cesta už byla v havarijním stavu. Práce potrvají zhruba 2 měsíce. Kromě nového asfaltu bude mít silnice například i nové nespevněné krajnice. Silnice bude úplně uzavřená. Odvolání hnutí SPD proti 3milionovému trestu za předloňské předvolební plakáty dnes projedná pražský městský soud. Podle nepravomocného verdiktu plakáty podněcovaly k nenávisti. Hnutí SPD s rozsudkem nesouhlasí a vinu popírá. Během letošních prázdnin na silnicích v Česku zemřelo 98 lidí. Jde o nejtragičtější léto od roku 2021. Vyplývá to z předběžných policejních statistik. Srpen je v počtu mrtvých při dopravních nehodách nejhorším měsícem celého tohoto roku. Více než 100 let stará Sokolovna v Krnově se znovu otevřela veřejnosti. Město po 3 letech dokončilo její rekonstrukci. Práce provázely komplikace spojené se stářím budovy i s povodněmi v roce 2024. Budova má novou fasádu, vybavení i kompletně opravený interiér. Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku jasno, během dne polojasno až oblačno a v Jeseníkách se výjimečně objeví slabé přehánky. Večer se má opět vyjasnit. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Nehodu nám aktuálně hlásíte z Frýdku Místku. Osobní auto se srazilo s cyklistou v ulici Revoluční. Z opatrnosti je místo průjezdné. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Dnes je úterý, to znamená, že odpoledne vám v našem vysílání nabídneme poradnu, jakému tématu se v ní dnes budeme věnovat, tak na to odpovím už za pár minut.

Je 1. září, vrací se škola a s ní období různých zájmových kroužků. O které je největší zájem? Čemu by rodiče při jejich výběru měli věnovat pozornost? A na kolik kroužků maximálně by dítě mělo docházet? Na to se budeme ptát dnes v rozhlasové poradně našeho hosta. Naše pozvání přijal pedagog střediska volného času Korunka v Ostravě David Kasper. Začínáme 10 minut po 11. hodině.

0: počasí.
1: Na počasí se teď ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava zaměříme s meteorologem Petrem Drobkem po telefonu. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět, jak to teď vypadá s počasím.
2: Tak v našem kraji je jasná nebo jen skoro jasná obloha, teploty klesly na nějakých 16 až 13 stupňů a vítr ten fouká většinou slabý, jihozápadní 1 až 4 metry za sekundu.
1: Tolik aktuální stav, teď to důležité, předpověď na celý den.
2: Tak dneska ráno bude malá oblačnost, jasno nebo skoro jasno, v průběhu dne i trochu přibude na polojasno až oblačno a v jeseníkách tam se může výjimečně vyskytnout slabší přeháňka a večer se bude opět vyjasňovat. Nejvyšší teploty budou od 22 do 25 stupňů, na horách od 15 do 19, no a povane mírný jihozápadní až západní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu a večer potom zeslábne.
1: Probrali jsme dnešek, pojďme ale dál. Jaké počasí pak následně přijde v noci a co zítra?
2: V noci bude jasno, později i polojasno, teploty nejnižší od 13 do 9 stupňů a povane jenom slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. Zítra očekáváme ráno skoro jasno, ale přes den může být zvětšená oblačnost a zejména v jeseníkách se ojedinělo může vyskytnout přeháňka. Teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na horách na 16 až 20 a k tomu povane jenom slabý vítr ze západních směrů s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy informace o počasí, které pro posluchače Českého rozhlasu Ostrava připravil Petr Drobek. Díky za to, hezký den.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herečka Bára Munzarová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Teď je 6 hodin 48 minut ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Teď nabídneme pár pozvánek pro ty, kteří si i dnes 1. září najdou nějaký volný čas. Na nádvoří zámečku v Krnově dnes bude od 16 hodin hrát Krnovanka. Vystoupení se koná v rámci krnovských hudebních slavností. V refektáři piaristického kláštera v Příboře si můžete prohlédnout výstavu Ondřeje Pavlačíka s názvem Příbor, pramen Freudovy duše. Nabízí interaktivní pohled na město a jeho skrytá zákoutí a výstava trvá až do 17. září. Do 30. září je v knihovně v Bašce k vidění prodejní výstava děl Aleny Marinčákové. Přístupná je během otevírací doby v úterý, ve čtvrtek a v pátek. A zámek Kunín zve na výstavu unikátní kolekce pokrývek hlavy. Ty nosili představitele našich předních šlechtických rodů. Výstava s kloboukem na zámek trvá až do konce měsíce října.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

Kolik prvňáčků nastupuje do ostravských škol, i o tom budeme mluvit ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Za 3,5 minuty je nabídne Tereza Hájková, ještě předtím ale bude zpívat Mike Oldfield.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Do prvních tříd ostravských základních škol nastupuje více žáků než před rokem. Část pomoci lidem v bytové nouzi přebírají úřady práce. V Opavě končí rekonstrukce zimního stadionu. Bude polojasno až oblačno, teploty do 25 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou. Dobrý. V Ostravě nastupuje do prvních tříd základních škol o 160 žáků více než loni. Celkem jich jsou více než 3000. Každý 20. žák některé z ostravských škol je ukrajinské národnosti. Podle náměstkyně ostravského primátora Andreje Hofmanové z Pirátů je míst na základních školách dost a přetlak zaznamenali jen na jednotkách škol s dvojjazyčnou výukou.
3: Jsou to školy, které mají dlouhodobě dobré jméno, anebo tam funguje bilingvní vzdělávání. My se snažíme na toto reflektovat, takže otevíráme nové bilingvní třídy, například na základní škole Bohumínská. Máme spoustu dobrých základních škol a třeba tu správnou najdou i za svým rohem a nemusí dítě vozit někam daleko.
1: Nárok na podporu při hledání bydlení pro lidi v nouzi nově posuzují úřady práce. Ode dneška totiž platí novela zákona o podpoře bydlení, která povinnost přesouvá z obcí na úřady. Podle ministerstva práce má změna proces zjednodušit, protože úřady práce už s lidmi v nouzi řeší třeba sociální dávky. Podle platformy pro sociální bydlení ale úřady práce nejsou na nové povinnosti připravené. V Opavě už se připravuje otevření nově zrekonstruovaného zimního stadionu. Celá rekonstrukce budovy za zhruba 450 milionů korun trvala 3 roky. Nosná ocelová konstrukce zůstala původní. Veškeré vybavení, včetně tribun a ledové plochy, je nové.
4: Sportovci už testují led, ještě se řeší poslední technické drobnosti, potvrdil opavský primátor Tomáš Navrátil z hnutí ANO, a pracuje se taky v okolí stadionu,
5: kde se dělá nová dlažba, připravuje se nové parkoviště a otvíráme 25. září.
4: Zimní stadion bude, tak jako v minulosti, pravidelně otevřený i pro veřejnost. Město při znovu otevření představí novou knihu o historii opavského bruslení a hokeje. Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Amfiteátr v zámeckém parku ve Valašském Meziříčí čeká po 16 letech oprava hlediště. Dřevěné lavice už byly ve špatném stavu. Vyčnívaly z nich vruty a některá prkna se rozpadala. Teď podle vedoucího kina Valmes Ondřeje Kalába bude nutné vyměnit všechna dřevěná prkna.
6: Teď na začátku září se budou měnit kompletně prkna zdejších lavic, takže to bude taková největší změna vlastně i potom do té další sezóny. Ale samozřejmě máme i další novinky, chystáme, například s grafikem máme vyrobený nový nápis pokladna, který bude svítit.
2: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku jasno, během dne polojasno až oblačno, v Jeseníkách výjimečně slabé přehánky. Večer se má opět vyjasnit, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách naměříte do 19.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici číslo 48 u Šenova u Nového Jičína havarovalo osobní auto do dopravního značení. S opatrností místem projedete. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Hodiny ukazují 4 minuty po 7. To, co posloucháte, je ranní program Českého rozhlasu Ostrava. Tereza Hájková a Petr Soukup s vámi budou až do 9. hodiny ranní. A už za pár minut nás doplní i Artur Kubica. Ten připravuje pravidelné ranní okénko dvakrát měř, jednou řeš. A dnes budeme s Arturem přesazovat ovocné a také okrasné stromy. Tak pokud vás téma zajímá, určitě vydržte. Předtím ještě muzika. Michal David anebo Marta Kubišová.

0: S Martou Kubišovou se v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava loučíme v 7 hodin a 12 minut. Na vodovod vás nepřipojíme, tak tuto větu slyší majitelé novostaveb třeba v Beskydské obci Řeka. Přestože tam před několika lety zprovoznili vrt, voda sotva stačí na současnou spotřebu a obdobný problém není jen v tomto místě. Téma, které zpracujeme v reportáži, nabídneme ji krátce před 7:30.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
2: Jak přesadit asiminu? A je to takový opadavý strom z pobřeží Severní Ameriky. Samozřejmě se dá pěstovat i u nás na zahradách, takže pokud máte dojem, že stačí stromek vyrýt a přesadit kamkoliv a kdykoliv, tak jste na velkém omylu. Ovocné stromky zahradníci doporučují přesadit maximálně v prvních 2 nebo 3 letech života, pak už ne. Navíc se vyplatí takovou rostlinu před přesazením obkopat, tu rýhu obložit slámou nebo třeba vlhkým listím a necháte stromek, aby si vytvořil v té rýze nějaký obrost a aby se mu zacelily kořeny a přesadíte ho až o rok později. Obecně se ale nedoporučuje přesazovat ani okrasné, ani ovocné stromky. Lepší je vysadit nové, protože je s tím méně práce. Ona, ta přesazovaná rostlina s poškozenými kořeny, pak několik let bojuje o svůj život a do těch ran se mohou dostat různé choroby. Takže jednodušší je koupit nový stromek a ten původní stojící na místě, kde ho nechcete mít, prostě vykácíte a odstraníte. Zdraví vás Kutil, tělem je duší, Artur Kubica.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je před námi příjemný slunečný den, i ráno na severní Moravě a ve Slezsku je hezké a všude slunečné. Co se týče teplot, tak třeba v Beskydech hnali se hoře 9,5 stupně, mnohem tepleji je samozřejmě v nížinách, v Ostravě teď naměří ten 15 stupňů. No a prognóza na dnešek, ta zní velmi dobře. Den bude hezký, většinou jasný, během dne může přijít více oblačnosti, ale přehánky jen výjimečně, a to v horských oblastech jeseníků. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty až 25 stupňů v nižších polohách, na horách, na hřebenech naměříte do 20 stupňů.
2: Naším úterním dopoledním hostem bude pedagog střediska volného času Korunka v Ostravě David Kasper. Budeme se spolu bavit o výběru kroužku pro děti, o tom, čemu by rodiče měli věnovat pozornost a jestli je lepší, když se dítě věnuje různorodým činnostem nebo když se zaměří na jednu věc do hloubky. Naslyšenou v poradně se těší Iva Havlíčková.
3: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině.
4: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Vyšší spotřeba a slábnoucí zdroje vody v posledních letech trápí beskydské obce. Když se sečtou odběry starousedlíků, chatařů a provozovatelů hotelů a penzionů, problém se zvyšuje. V některých obdobích roku je tak málo vody ve vrtech i ve vodojemech.
2: Prostě tady je vstup, to jsou dva vstupy do těch 100 kubíkových nádob. Jako akumulací.
3: Bohuslav Hamrosík spravuje vodovodní síť v řece a aktuálně ta naplněnost jako těch nádrží.
2: Můžu říct, že dneska jsme tak na těch 45 až 55% toho, co potřebujeme, aby jsme měli plné. Letošní rok je opravdu katastrofální.
3: Řeka bere vodu z pramenů z okolních hor, které už ale několik let dávají stále méně vody. Před 3 lety zprovoznili taky podzemní vrt, který měl úbytky dokrýt. I tak jsou ale vodojemy poloprázdné. Proto už asi rok a půl platí zákaz o připojování dalších odběrných míst.
2: Mohlo by to mít dopad na starousedlíky, na lidi, kteří prostě jsou napojeni a dlouhodobě odebírají prostě vodu.
3: Podle správce vodovodu proto bude třeba hledat další zdroje vody. Prakticky stejný problém řeší Bílá. Další z turistických center Beskyd. Vody ve vrtech ubývá, ale spotřeba roste.
4: Tam v podstatě roste nějakých 9 až 10% ročně.
3: Říká mi správce vodovodu v Bílé Igor Fuciman. Přitom mi na počítači ukazuje grafy výšky hladiny ve vrtech.
4: Ne. Vidíte, tady to ještě bylo bez problému a tady už jdeme v podstatě na dno. Ale zajímavé bude, jak vám to ukážu. Dáme tam 380 dní.
3: Ještě na podzim je hladina vody v 7 metrech pod povrchem. Na přelomu ledna a února vidíme rapidní pokles.
4: Minus 38 metrů a je to nějaký únor. Hodně jsou na tom závislé i ty mrazy a tohleto.
3: Podobně grafy vypadají na přelomu července a srpna. I proto ani v Bílé už nepřipojují nové odběratele. Zatím se chystají na celoroční zkoušky nového, třetího vrtu.
4: Ten vrt v podstatě nám dá nějakých teď 20 kubíků navíc, což nám to dá nějakou rezervu, ale stejně se bude muset časem uvažovat o vybudování čtvrtého vrtu.
3: Obě obce si taky pomáhají dálkovou kontrolou spotřeby. Mohou si tak ohlídat, jestli někdo nepřekračuje nasmlouvaný maximální odběr, třeba napouštěním bazénů. Z Beskyd František Kuča, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak vězenčtí udavači posílají lidi za mříže. Premiéra pořadu Rozpleteno, svědek z cely. ČT2. Je postrachem nejmocnější armády světa. Zrady a intriky, pád Cazihradu a obléhání Bělehradu. Dva díly seriálu Hunňády vzestup Havrana. A ČT Art uvede v premiéře zahajovací koncert 131. sezóny České filharmonie. Úterní večer s Českou televizí.
2: Za pár okamžiků dostane slovo Tereza Hájková.
3: Je půl osmé.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
5: Začíná nový školní rok. Některé školy, hlavně ty v sociálně vyloučených lokalitách, dostanou více peněz na podporu znevýhodněných žáků. Celkem ministerstvo školství rozdělí mezi 520 škol zhruba 220 milionů korun. Peníze můžou využít třeba na sociálního pedagoga anebo na přímou pomoc dětem. Rožnov pod Radhoštěm mění dopravu v okolí základních škol pod Skalkou a Sedmikráska. Důvodem je stavba kulturního centra. Na ulici Bezručova bude po celou dobu výstavby platit 30. Rodiče, kteří vozí děti autem, budou mít u přechodů 3 vyhrazená krátkodobá stání. České dráhy mají ode dneška novou generální ředitelku Lenku Hamplovou. Na postu střídá Michala Krapince, který po dohodě ve funkci po 4 letech skončil. Hamplová doteď působila na ministerstvu dopravy jako vrchní ředitelka ekonomické a infrastrukturní sekce. Česká pošta otevřela v Třinci novou pobočku. Lidé novou hlavní poštu najdou na Frýdecké ulici u autobusového stanoviště. Nahradila původní pobočku na ulici Poštovní. Otevírací doba pro veřejnost se oproti předchozímu stavu rozšířila. České volejbalistky dohrály v 8. finále mistrovství Evropy. Nad jejich síly byly v Brně Švédky, kterým podlehly 0-3 na sety. Český tým tak nenavázal na 8. místo z posledního šampionátu, které je nejlepším výsledkem za posledních 25 let. Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku jasno, během dne polojasno až oblačno. V Jeseníkách výjimečně slabé přehánky. Večer se má opět vyjasnit. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
5: Pozor na silnici D48 na trase Český Těšín Rybí. Na 54. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Skončily prázdniny, školní lavice se budou znovu zaplňovat. Jak vypadá to ráno před prvním zvoněním nového školního roku? Tak to probereme v našem vysílání už za pár minut.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Prázdniny jsou definitivně u konce a školní chodby se znovu plní dětmi. Na základních školách v Ostravě právě přicházejí žáci, které za pár minut čeká první zvonění nového školního roku. Pro většinu z nich je to návrat do známých lavic a ke spolužákům. Pro prvňáčky, ale úprvně první školní den v životě. Aktovky jsou připravené, rodiče ještě doprovázejí své děti a před školou už je pořádně živo. Jedno takové ráno sleduje přímo na místě naše redaktorka Petra Pivková. Petro, dobré ráno. Kterou školu si tedy navštívila? A jaká je tam atmosféra?
2: Dobré ráno, no možná je to slyšet za mnou, jaký rej a ruch je právě teď před základní školou Františka Formana v Ostravě, protože od druhé třídy do deváté právě teď nastupují všichni žáčci, otevřely se jim brány školy a musím říct, že vypadají všichni tak jako vesele a nadšeně na to, že jdou první den do školy. Přiznám se, už se to moc nepamatuju, ale možná se všichni těší na to, že potkají své přátelé, se kterými budou trávit právě teď ten celý školní rok. Prvňáčci ti mají teď, jsem se dozvěděla, ještě chvilku času. A co je čeká, tak to ví pan ředitel právě základní školy Františka Formana, pan Vladimír Štelmach. Dobrý den.
3: Krásné dobré ráno vám i posluchačům.
2: Tak my jsme se bavili o tom, že prvňáčci nastoupí až v 9 ráno. A jaký je čeká ten první školní den?
3: Tak, první školní den, my jim to chceme vlastně samozřejmě co nejvíce zpříjemnit, tady tenhle ten nástup, protože to je takový jako milník v jejich životech a v podstatě nejenom v jejich životech, ale i v životech jejich rodičů. To znamená, že chystáme nějakou takovou specialitku, takže proto máme ty prvňáčky posunuté na 9. hodinu, kde vlastně v podstatě hned proběhne pasování. Jsou tam představeny vlastně paní učitelky, paní asistentky, nově vlastně od 1.9. máme povinně asistenty pedagoga v prvních třídách. Potom paní vychovatelky, rodiče mají možnost si hromadně nafotit vlastně celou třídu. Hned v návaznosti máme vlastně napojeny hned první třídní schůzky, tak abychom tady rodiče nemuseli do té školy zvát hned v nějakých dalších dnech, takže to máme takhle krásně systematicky propojeno.
2: Ono, dnes nám vyšlo i nádherné počasí, takže to je všechno takové jako zalité sluncem, dá se říct, ten první školní den. Na co vy se nejvíc těšíte v rámci toho školního roku?
3: Jo, samozřejmě to se nabízí, jsme se bavili před rozhovorem, že samozřejmě na ty prázdniny, ale já tu práci strašně miluju a moji kolegové taky, takže my se určitě těšíme na tu práci s těmi dětmi, protože si myslíme, že to má smysl. Snažíme se tu práci dělat trošku jinak než ostatní školy, hodně učíme i projektově, tak ať ty děti samozřejmě co nejvíce pro tu výuku natchneme a snažíme se i propojovat hodně věcí s praktickým životem. Hodně jdeme samozřejmě s dobou, takže se snažíme nějakým způsobem žáky i připravovat na to, jakým způsobem třeba pracovat s umělou inteligencí a tak dále. Takže se snažíme jít prostě tím moderním duchem, takže jsou pro nás každoročně spousty výzev, na které se prostě těšíme a myslím si, že se netěší jenom mý kolegové, ale i samotní žáci potom.
2: A když se vrátíme přímo k tomu začátku toho

0: Máme hodně přestupů, takže tím, že do těch kolektivů přijdou i noví spolužáci, tak se snažíme ty hodiny cílit tak, aby ta práce s těmi novými žáky byla co nejjednodušší, aby i ta adaptace proběhla. Takže to je čeká v podstatě v průběhu tohoto týdne a ten další týden už od pondělí jedeme bomby a už studujem.
1: Tak já přeju, ať se všem ten nový školní rok líbí, ať to všechno správně klapne a budou všichni spokojení. A děkuji moc za váš čas, užijte si to.
0: Moc krát děkuji, mějte se krásně.
1: No a já věřím, že všichni školáčci, kteří dnes budou nastupovat nejen do těch prvních tříd, budou stejně usměvaví jako ti, kteří právě teď vcházejí do školy Františka Formana.
2: Atmosféru začátku nového školního roku nám přiblížila přímo z terénu Petra Pivková. Děkujeme za to a hezký den.
1: Díky moc, naslyšenou.
3: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: O počasí budeme mluvit s meteorologem Tomášem Ostrožlíkem. Pěkné ráno.
2: Hezké ráno.
1: Začneme jako vždy aktuální situací na severní Moravě a ve Slezsku.
2: Tak v kraji máme jasno, teploty jsou většinou od 16 do 18 stupňů, v

0: Vine je téměř 19, na horách je teplota kolem 13 stupňů a vane jihozápadní vítr většinou do 4 metrů za sekundu, ale v Poodří už vítr dosahuje rychlosti až 5 metrů za sekundu.
1: Jaká je předpověď na první zářijový den?
0: Bude to slunečný den, během dne vývoj kupovité oblačnosti a v Jeseníkách, spíše v té nejvyšší partii hor, se může vyskytnout i slabá přeháňka. Teploty dnes vystoupí na 23 až 25 stupňů, na horách bude kolem 17 a vítr mírný západní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek, jaké počasí přijde v noci a co přinese ten zítřek?
0: V noci očekáváme opět ubývání oblačnosti, teploty budou klesat na 13 až 9 stupňů a slabý jihozápadní vítr bude vát. Zítra bude z rána méně oblačnosti, přes den bude přibývat, bude ji celkově o něco více než dnes, ale i zítra čekáme přeháňku spíše výjimečně, a to v oblasti Jeseníku. Teplota zítra odpoledne 23-26, na horách kolem 18 a zítra bude vát slabý západní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Jaký je tlak a vlhkost vzduchu?
0: Tlak je 1017,5 hektopaskalů a vlhkost vzduchu je teď po ránu ještě kolem 90%.
1: Jak bude v nejbližších 48 hodinách, to nám teď pověděl Tomáš Ostrožlík. Díky za to a pěkný den.
0: Také děkuji, naslyšenou.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým dnešním hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: po uši.
1: Kam dnes se vyrazit? Ve foaje kina v Bohumíně k vidění výstava fotografií, čtvrcovou výstavu pak pořádá fotoklub K3 Bohumín, trvá až do 30. září. Přístupná je v běžné otevírací době a vždy 30 minut před plánovanou akcí v kině. Muzeum Trojmezí v Jablunkově pak zve na výstavu prací dokumentátorky Muzea Těšínska Lenky Hájkové. Ta výstava nese název Křížková výšivka a vidět ji můžete až do 27. září. No a na zámku v Bruntále je do 25. září k vidění výstava Adama Tomáše. Koná se v rámci festivalu Dny umění nevidomých. Autor přišel po operaci mozku o zrak, který se mu postupně z části vrátil, a to díky intenzivní terapii. Výstava nazvaná Pojď psát most 2 představuje kresby z prvního roku po operaci, které mu pomáhly trénovat zrak a paměť. A tu druhou část výstavy pak tvoří grafiky pro nezávislou hudební scénu. Vernisáž výstavy začíná v 15 hodin v hlavním sále zámku.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: V každé první třídě s alespoň 15 žáky musí školy nově zajistit asistenta pedagoga. Dnes začíná rekonstrukce cesty mezi Těchanovem a Jiříkovem na Bruntálsku. Město Dolní Benešov upraví část zámeckého parku. Bude polojasno až oblačno, naměříme do 25 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Dnes začíná školní rok a změny čekají hlavně první třídy. Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady školní docházky letos nastoupí i děti, které by dříve zůstaly o rok déle ve školce. Školy proto musí nově v každé první třídě s alespoň 15 žáky zajistit asistenta pedagoga. Pokračuje Tomáš Augustín z Asociace ředitelů základních škol.
2: My víme, že to určitě bude složitější, ale nevíme, jestli to bude složitější jenom o trochu, anebo jestli to výrazně promění atmosféru a klima v té třídě. A že třeba ta práce bude opravdu náročnější a bude se muset výrazně ubrat z toho tempa, z těch požadavků, které tam jsou.
1: Do prvních tříd letos nastupuje asi 115 tisíc dětí. Správa silnic Moravskoslezského kraje dnes začíná s rekonstrukcí cesty mezi Těchanovem a Jiříkovem na Bruntálsku. Cesta už byla v havarijním stavu. Práce potrvají zhruba 2 měsíce. Kromě nového asfaltu bude mít silnice například i nové nespevněné krajnice. Silnice je zcela uzavřená.
3: Opravovaný úsek začíná u točny autobusu na zastávce Jiříkov Těchanov a končí u křižovatky krajských silnic nedaleko obecního úřadu v Jiříkově. Přístup na cestu budou mít pouze místní zásobování a vozidla integrovaného záchranného systému. Při pokládce asfaltu po cestě neprojedou pravděpodobně ani místní. Z Jiříkova Adam Tomáš, Český rozhlas.
1: Městský soud v Praze dnes projedná odvolání SPD proti rozsudku, který vládnímu hnutí uložil 3milionový peněžitý trest za předvolební plakáty. O trestu rozhodl začátkem června nepravomocně obvodní soud pro Prahu 1. Hnutí SPD podle něj předvolebními plakáty v roce 2024 podněcovalo k nenávisti. Předseda SPD Tomio Okamura po nepravomocném rozsudku řekl, že s ním nesouhlasí a hned taky oznámil, že se hnutí odvolá.
4: Cílem našich plakátů nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy, které reálně jsou. SPD se proti rozsudku odvolá k městskému soudu a jsme připraveni pokračovat až k ústavnímu soudu.
1: Odvoláním se právě dnes bude zabývat soud. Stíhání samotného předsedy SPD a sněmovny Okamury je přerušené, protože má poslaneckou imunitu a sněmovna ho vydat odmítla. Zámecký park v Dolním Benešově se dočká úprav. Tamní radnice připravuje obnovu jižní části areálu. Už má stavební povolení a dokončuje projektovou přípravu. Práce mají začít z kraje příštího roku a radnice využije potvrzenou dotaci ve výši 37 milionů korun. Počítá se tam s novou zelení, kompletními úpravami přístupových cest a chodníků, malým jezírkem anebo takzvanými sedacími schody.
0: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku zpočátku jasno, během dne polojasno až oblačno. V Jeseníkách výjimečně slabé přehánky. Večer se má opět vyjasnit. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 15 až 19.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D48 na 54. a 5. kilometru u Dobré ve směru na Frýdek Místek stojí porouchané nákladní auto. Dejte tam pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Petr Soukup u moderátorského mikrofonu, všem posluchačům Českého rozhlasu Ostrava přeji pěkné první zářijové ráno. Vstupujeme do poslední vysílací hodiny toho dnešního ranního programu. Krátce před půl devátou se zaměříme na financování krajských nemocnic, ale ještě předtím nás čeká hezký výlet do Austrálie, když jen s Martinem Písaříkem, a to v rámci rubriky Co v učebnicích nebylo. Bude tady hned poté, co dohrají a dospívají Krištof nebo Karel Gott. Pěkný poslech.

0: Krajská nemocnice v Karviné může zaplatit všechny staré dluhy. Zřizovatelem nemocnice je Moravskoslezské hejtmanství a to nemocnici mimořádně poslalo 70 milionů korun. Kraj tak oddlužil další svou nemocnici, ty ostatní podle hejtmanství takové problémy nemají. My o tom budeme podrobněji mluvit v našem vysílání krátce před 8:30. Teď nás Martin Písařík vezme do Austrálie.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Austrálie je sice nejmenším kontinentem, ale na šířku je větší než měsíc? Austrálie se nachází na jižní polokouli, mezi Indickým a Tichým oceánem. Její rozloha je asi 7 milionů 690 tisíc kilometrů čtverečních. Tvoří ji především jedna kompaktní pevnina a ostrov Tasmánie. Z geologického hlediska je to dlouhodobě izolovaná pevnina. V období nižší hladiny moří byla součástí širšího kontinentu Sahul, který spojoval dnešní Austrálii, Novou Guineu a Tasmánii. Po vzestupu hladiny oceánů se jednotlivé části oddělily, ale leží na společném kontinentálním šelfu. Pokud tedy do celkového obrazu Austrálie započítáme i to, co není na první pohled vidět na mapě, kontinentální šelf, rázem se její plocha zvětšuje na přibližně 8,5 milionu kilometrů čtverečních. Ve srovnání s plochou měsíce je zhruba pětkrát menší. Jinak je tomu ale, pokud budeme brát v úvahu průměr měsíce. Toto vesmírné těleso, které je téměř dokonalou koulí, má průměr necelých 3,5 tisíce kilometrů. Austrálie se ve směru západ-východ rozkládá asi na 4 tisících kilometrech. To znamená, že Austrálie je v tomto jediném směru skutečně širší než měsíc.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ráno se na severní Moravě a ve Slezsku opravdu vyvedlo, všude je jasno a slunečno. V Novém Jičíně teď teplota 18 stupňů Celsia, na východě regionu na Jabunkovsku, konkrétně v Horní Lomné, teploměr ukazuje 14 stupňů. Prognóza na dnešek zní velmi dobře, čeká nás pěkný, většinou jasný den, může přijít více oblačnosti, ale pršet by z ní nemělo, respektive výjimečně pouze v horských oblastech jeseníků. Večer pak té oblačnosti bude ubývat. Teploty v nížinách až 25 stupňů, na horách naměříte mezi 16 a 20 stupni.
2: Naším středečním dopoledním hostem bude hlučínská výtvarnice a lektorka výtvarného umění Alen Týmlová. Bude vyprávět příběh své maminky, která začala malovat v 90 letech po velmi těžkém poranění hlavy. Malování začalo prospívat a před několika dny měla dokonce svou vernisáž. Povzbuzující příběh nabídne Kateřina Huberová.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
4: Turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je u konce. Celé léto jste s námi vyráželi na výlety, poznávali krásná místa našeho kraje, sbírali soutěžní razítka a hráli o skvělé ceny. Teď už zbývá jediné, zjistit, kdo vyhraje. Slavnostní losování proběhne v pondělí 7. září po 14. hodině. Tak si držte palce, třeba právě vaše soutěžní karta přinese štěstí. Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Děkujeme, že objevujete náš kraj společně s námi.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Karvinská nemocnice dostala od kraje 70 milionů korun, aby zaplatila staré dluhy, mimo jiné za léky, zdravotnický materiál a další služby. Hejtmanství tak oddlužilo po Havířově druhou nemocnici, ostatní podle kraje takové problémy nemají.
1: Krajská nemocnice v Karviné má spádovou oblast, kde žije zhruba 180 tisíc lidí. Zařízení má dvě pracoviště. Jedna budova je v Karviné, druhá v nedaleké Orlové, kde je právě pracoviště v Orlové zaměřené především na následnou péči. Posledních 7 let se nemocnice postupně zadlužovala.
2: Moravskoslezská nemocnice Karviná Raj obdržela provozní dotaci ve výši 70 milionů korun na posplatné závazky vyplývající ze ztrátových hospodářských výsledků do roku 2019. To znamená, že byly uhrazeny běžné provozní náklady zabezpečující plynulý chod nemocnice. V nynější době naše nemocnice nemá žádné posplatné závazky.
1: Říká ředitel nemocnice Ivo Žolnerčík. Zdravotnickému zařízení se začaly sbírat neuhrazené faktury. Jejich počet postupně rostl a tím i zadlužení nemocnice, vysvětluje náměstek hejtmana Martin Gebauer za hnutí ANO.
3: Je to na dodávky léku, spotřebního zdravotnického materiálu a některých služeb, které nemocnice využívají zvenčí.
1: Podle náměstka jde o jednorázovou finanční injekci, která nemocnici oddluží. Zdravotnické zařízení podle něj nemá vytvářet zisk, ale zajišťovat péči pro lidi.
3: Provozní příspěvek dostala Karvinská nemocnice 70 milionů a úplně ze stejného důvodu, jak se chováme vlastně k našim dalším příspěvkovým organizacím, je to naprosto legálně legitimní.
1: Karvinská nemocnice ale nebyla jediná, která letos příspěvek dostala. Nejvíce byla zadlužená Havířovská nemocnice, které hejtmanství dalo navíc na provoz 200 milionů korun. Podle Gebauera ostatní krajské nemocnice peníze na fungování v současné době mají. Z Karviné Natálie Janišková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: nejste ve společnosti Českého rozhlasu Ostrava, který vás teď bude informovat o tom, co je nového. Krátké zprávy nabídne Tereza Hájková.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Do ostravských základních škol dnes nastupuje přibližně 20 000 žáků. Prvňáků je letos 3015, tedy o 160 více než loni. Zhruba tisícovka dětí bude z Ukrajiny. Do 64 městských mateřských škol nastoupí téměř 8 000 dětí, z toho 3400 poprvé. Míst ve školkách má Ostrava podle radnice stále dost. Krnov dnes otevírá tamní plavecký bazén. Sportoviště bylo mimo provoz zhruba rok. Povodeň totiž v roce 2024 narušila statiku budovy i bazénové vany. Podle mluvčí radnice Dity Círové ještě probíhá oprava venkovního vstupního schodiště a obnova příjezdové asfaltové komunikace. Během letošních prázdnin na silnicích v Česku zemřelo 98 lidí. Jde o nejtragičtější léto od roku 2021. Vyplývá to z předběžných policejních statistik. Srpen je v počtu mrtvých při dopravních nehodách nejhorším měsícem tohoto roku. Novým ředitelem řízení letového provozu je ode dneška Zdeněk Jelínek. Do funkce ho jmenoval ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Ve funkci Jelínek nahradí dlouholetého ředitele Jana Klase, který skončil kvůli kandidatuře do Senátu. Bruslaři znovu vyrazí na večerní výšťku Karvinou. Oblíbená inline jízda je naplánována na čtvrtek 3. září. Na účastníky čeká přibližně 5-kilometrový okruh po hlavních komunikacích, které budou během jízdy uzavřeny pro automobilovou dopravu. Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku jasno, během dne polojasno až oblačno a v Jeseníkách se výjimečně objeví slabé přehánky. Večer se má opět vyjasnit. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Bystřici na Frýdecko-Místecku v ulici Třinecká u železničního přejezdu se srazila dvě osobní auta. Právě tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Počítejte s omezením provozu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Po nahrávce Valdemara Matušky se budeme věnovat dnes asi nejaktuálnějšímu tématu, a to je začátek nového školního roku. Po dvou měsících prázdnin se do lavic vrátili žáci a studenti základních a středních škol. Jsou ale místa, kde budou muset děti a učitelé hodně improvizovat. Například v Lučíně začala rozsáhlá přestavba základní školy generála Svobody. Zavřená bude celý rok, takže se vyučování přesune do náhradních prostor a jednoduché to nebude. To zjistil přímo v Lučíně Martin Knitl, kterému přeju pěkné ráno.
1: Hezké ráno, já jsem teď u základní školy Rovniny. Je to jeden z azylů, který budou děti a učitelé školy generála Svobody mít celý školní rok. Učit se bude provizorně tady v kulturním domě a taky na dětském ranči, kde je jedna místnost vypadající jako školní třída. Jak mi řekl ředitel školy David Honěk, je to velká a složitá rošáda, tím horší, že tato škola je zaměřená na autistické děti, na žáky s mentálním postižením a dalšími handicapy a jakákoliv změna je pro ně těžká. Tady na Rovninách to ještě jde, přece jenom je to škola, i když náhradní. V kulturáku a na ranči tam si budou muset všichni zvykat. Jinak to ale podle ředitele nešlo. Je rád, že se podařilo najít aspoň takové náhradní prostory.
0: Proč bude vlastně škola generála Svobody tak dlouho zavřená?
1: Tato škola nemá třeba jídelnu ani výdejnu obědů. Obrovský problém, když si představíme, že je nutné autistické děti vodit přes město do jiných škol na jídlo. Takže po dalších prázdninách tato výdejna bude. Škola se díky rekonstrukci taky dočká chybějícího výtahu. Přibude cvičná kuchyně, využije se nové podkroví budovy, škola dostane nové učebny a další zázemí třeba k odpočinku pro děti. Stavbu ale nebylo možné skloubit s výukou, takže proto bylo stěhování nutné.
0: Pokud se zaměříme na další města a školy v Moravskoslezském kraji, co se mění v porovnání s tím minulým školním rokem?
1: No, já bych zmínil střední školy, tam můžeme pozorovat snahu otvírat nové obory nebo zvětšovat kapacitu škol podle aktuální poptávky. Tak třeba střední škola v Jablunkově letos otevře nový obor obchodní akademie a kapacitu oboru dopravní prostředky zvýší až na 100 míst. Kapacita oboru cukrář pro změnu v Opavě, ta vzroste na 72 míst. Oboru IT na teleinformatice v Ostravě zase na 270 míst. Největší zájem byl nepřekvapivý o 8letá gymnázia, vysoká poptávka byla taky po 6letých a 4letých gymnáziích. Naopak nejvíc volných míst zůstalo v učebních oborech. Ve druhém kole se volná místa opakovaně objevovala třeba u oborů kuchař číšník, strojní mechanik, podnikání nebo obráběč kovů. Téměř polovinu volných míst v těchto oborech evidovaly okresy Karviná a Ostrava. Takže nový školní rok sice už začal, ale ještě se dá něco vybrat.
0: Nový školní rok, téma, se kterým se do vysílání Českého rozhlasu Ostrava živě přihlásil z Lučína Martin Knitl. Děkujeme za informace a přejeme příjemný den.
1: Dobré ráno.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: počasí.
1: Na severní Moravě a ve Slezsku máme pěkné slunečné ráno, co se týče teplot. V městě Albrechticích na Krnovsku právě teď 18 stupňů Celsia, v Karviné je tepleji o 2 stupně. Prognóza na dnešek je velmi jednoduchá, bude hezky a většinou slunečno, jen odpoledne může přijít více oblačnosti, ale déšť hrozí výjimečně pouze v horských oblastech Jeseníků. Teploty příjemné v nížinách do 25 stupňů, pokud vyrazíte na hory, tak počítejte s tím, že na hřebenech bude okolo 20.
2: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Halka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Halka má tajemství a neví, co si s ním počít. To Henrik je rozhodnutý, chce na všechno zlé zapomenout, přestože Anuška ztraceného syna stále hledá. Jejich vztah proto drží jen na vlásku a Emilia Zaleská se pokusí dát rodinu zase dohromady.
3: Vítejte, tak ráda vás zase vidím. Mama div nemá slzy v očích, hlas se jí třese. Neuhostím vás nějak bohatě, vede Emilia Zaleská hosty do kuchyně k prostřenému stolu. Hlavní je, že jsme se po dlouhé době zase všichni sešli. Pak si uvědomí, co řekla a dodá, my, co jsme zbyli.
2: Premiéra druhé části četby s Alenou Sasínovou Polarčík a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Co trápí některé obce v Beskydech, tak to bude téma také pro aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava, na kterých pracuje Tereza Hájková. Vy je uslyšíte už za 6,5 minuty. Pak se ozve úvodní znělka našeho dopoledního vysílání, tím vás ale začne provázet Vláďa Šmelík. Pro dnešek se tedy od mikrofonu loučí Petr Soukup a přeji vám pěkný den.
1: Zasmějte se s námi! Chodíte rádi s problémy k doktorovi? Tak to přiběhne chlap k doktorovi do ordinace a už od dveří smutně povídá: já mám asi chřipku, pane doktore. A ten doktor se na něho tak zle podívá takovým vražedným pohledem a povídá: tak co sem lezete, chlape, s nějakými bacily? Ještě to od vás chytnu.

0: A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Obce v Beskydech trápí poloprázdné vrty i vodojemy. Část pomoci lidem v bytové nouzi přebírají úřady práce. Kolem rožnovských škol pod Skalkou a Sedmikráska se mění systém dopravy. Bude polojasno až oblačno, teploty do 25 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Některé obce v Beskydech už nepřipojují na vodovod nové odběratele. Stávající zdroje přestávají stačit. Problém řeší v turistických centrech, jako je Řeka nebo Bílá.
2: Letošní rok je opravdu katastrofální.
3: Správce vodovodů v obci Řeka Bohuslav Hamrozy mi ukazuje zdejší vodojem. 200 kubíkové nádrže jsou naplněné zhruba do poloviny. Dva vrty přestávají stačit také v Bílé, dalším turistickém centru Beskyd. Příští rok tam budou testovat nový, třetí vrt.
4: Ten vrt v podstatě nám dá nějakých teď 20 kubíků navíc, ale stejně se bude muset časem uvažovat o vybudování čtvrtého vrtu.
3: Říká mi správce vodovodu v Bílé Igor Fuciman. Obě obce si taky pomáhají dálkovou kontrolou spotřeby. Mohou si tak ohlídat, jestli někdo nepřekračuje nasmlouvaný maximální odběr. Z Beskyd František Kuča, Český rozhlas.
0: Úřady práce ode dneška posuzují nárok lidí v bytové nouzi na podpůrná opatření. Jde zejména o poradenství při hledání bydlení. Úřady práce budou například zjišťovat, jestli lidé skutečně splňují podmínky bytové nouze, například na základě příjmů. Dosud to měli na starosti obce. Těm zůstávají kontaktní místa, kde můžou lidé o podporu žádat. Podle Jakuba Richteckého ze Svazu měst a obcí může změna celý proces prodloužit, protože lidé budou muset mezi jednotlivými úřady přecházet.
5: Obcí s rozšířenou působností, ta zkušenost a kontakt tam s těma lidmi je, že jsme vlastně neviděli důvod přenášení části té agendy na úřady práce. Je otázkou, jak bude vypadat ten náběh, protože podle zákulisních informací, které jsou, tak ještě v posledních dnech teprve probíhalo školení zaměstnanců úřadu práce.
0: Ministerstvo práce to odmítá. Podle něj jsou úřady organizačně připravené a zaměstnanci proškolení. Rožnov pod Radhoštěm mění ode dneška dopravu v okolí základních škol pod Skalkou a Sedmikráska. Důvodem je stavba kulturního centra. Na ulici Bezručova bude po celou dobu výstavby platit 30. Rodiče, kteří vozí děti autem, budou mít u přechodů 3 vyhrazená krátkodobá stání. Kudy mají děti chodit pěšky ke škole, vysvětluje mluvčí města Adéla Kousalová.
6: Hned vedle škol se rozjíždí velká stavba, proto bezpečnost dětí je pro nás na prvním místě. Systém bezpečných pěších tras jsme připravovali několik měsíců. Hlavní cesta ke školám zůstává po chodníku podél rodinných domů, ten je oplocený, aby děti byly oddělené od staveniště. Ráno budou na vytížených přechodech pro chodce pomáhat strážníci a asistenti prevence.
0: Generální ředitelkou Českých drah je ode dneška Lenka Hamplová. V čele státního dopravce nahradila Michala Krapince, který po dohodě ve funkci po 4 letech skončil. Hamplová je bývalou vrchní ředitelkou ekonomické a infrastrukturní sekce na ministerstvu dopravy. Dozorčí rada Českých drah ji jmenovala bez výběrového řízení.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno až oblačno, v Jeseníkách výjimečně slabé přehánky. Večer se má obloha vyjasnit. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor stále v Bystřici na Frýdecko-Místecku. V ulici Třinecká u železničního přejezdu se vyšetřuje nehoda dvou osobních aut. Pokud víte o dalších dopravních problémech, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny. Má číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Ostrava, to byla Tereza Hájková a Péťu Soukupa už u mikrofonu vystřídal Vladimír Šmehlík. Začíná dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Jsou 4,5 minuty po 9. a i dnes 1. září v první školní den začneme magazínem Křížem krajem. To, že skončil letní prázdniny, neznamená, že nebudeme jezdit na rozhlasové výlety. Budeme to dělat každý všední den po 9. hodině. Tentokrát vás vezmeme do Kopřivnice a po písničce vám prozradím o něco víc. Tak tedy krásné dobré dopoledne na Moravu i do Slezska.

0: Helena Vondráčková v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava Kopřivnická fajans. Tak to je velmi vzácná a velmi zdobná regionální keramika, která se v Kopřivnici vyráběla v 19. století. Jedním na střepy rozbitým kouskem se teď zaobírá i Kopřivnické muzeum fojtství a my nabídneme podrobnosti ohledně jeho záchrany už za malou chvíli.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Květinová mísa s bohatým dekorem, barevností a uměleckým zpracováním, to je téma dnešního magazínu Křížem krajem. Keramika, kterou odborníci nazývají kopřivnická fajans nebo taky kopřivnická majolika, byla slavným vývozním artiklem místního průmyslu. Jeden na střepy rozbitý kus nově opravuje Muzeum fojtství a chystá jeho záchranu. Natáčela Petra Štrimplová.
2: Hodně střepů je tady na tácku v kanceláři Ondřeje Šalka, vedoucího muzea fojtství v Kopřivnici, ale to je nějaká luxusní záležitost.
3: Ano, je to vlastně žardiniéra, tedy taková květinová mísa, velice bohatě zdobená malbami, i zlacením a prolamováním na okraji té mísy. No a je rozbitá. Je rozbitá ne proto, že bychom si tady v muzeu rozbili sami, že by nám vypadla od někud z regálu nebo ze skříně nebo ve vitrině nebo z ruky, ale je to tak, že tuhle tu mísu si koupil v Polsku jeden sběratel od jednoho soukromého vlastníka v Praze. No a ten mi poslal běžnou zásilkovou službou společně s nějakou soškou jelena, kterého tady štvou psi nebo vlci, spíš psi. No a ta zásilka dopadla velice smutně a oba dva ty předměty se rozbily. Hlavně ta mísa nás velice jakoby trápí a rmoutí, protože se jedná o kopřivnickou fajans, o velice jako bohatě zdobenou a vzácnou keramiku, která se tady vyráběla od poloviny 80. let 19. století, zhruba do počátku vlastně těch 90. let ta výroba zanikla. A podle mých zjištění se tenhle ten předmět nenachází v žádném z českých muzeí. Je docela možné, že nějaká podobná nebo stejná mísa se nachází v nějakých soukromých sbírkách, ale díky tomu, že se snažíme jako mapovat výskyt těch jednotlivých předmětů, tak jsem si téměř jist, že podobný předmět v muzeích nenajdeme.
2: Takže začala záchranná mise.
3: My samozřejmě to bylo tak, že jsme byli velice smutní z toho, že se nám ten původní majitel neozval hned, protože bychom samozřejmě byli ochotni si do toho Prahy proto klidně přijet, díky tomu, že to je taková jako velice křehká věc. Ona, ta kopřivnická fajans, nebo oni tomu taky z propagačních účelů říkali kopřivnická majolika, byla křehká už ve své době a byla vlastně pověstná tím, že při těch transportech to velice trpělo a že dá se říct, je velkou vzácností, když
2: to přijde celé,
3: nebo přišlo celé, anebo že se to do dnešní doby dochovalo celé. My tady na tom zdobeném prolamovém okraji vidíme i místo, které je vlastně v té části, která je zachována, ale je tam kousek vlastně odlomený.
2: Stejně to ruplo, že?
3: No a to jako není tady z toho transportu, o kterém jsme mluvili, ale je to záležitost, která se stala někdy dříve. No a tak máme zachovaný v podstatě korpus té velké mísy, takové vlastně baňaté s takovými uchy a máme tady nějakých více než 16 velkých střepů a spoustu různých drobných střepů. Tak doufáme, že se nám podaří mluvit s nějakým restaurátorem, konzervátorem, který by byl ochotný nám to pěkně spravit.
2: Tak to bude ale velká piplačka, opravdu pečlivá, přesná práce, protože tady je, vy jste říkal, 16 velkých střepů, ale pak je tady hromada těch malinkých úlomků, které mají třeba centimetr i pod centimetr, jsou to různé takové úštípky, takže tam to bude asi náročné dát to dokupy.
1: A do muzea fojtství v Kopřivnici se vrátíme v magazínu Křížem krajem i po písničce a vy se o renovaci artefaktu ze série Kopřivnické fajans dozvíte další zajímavé podrobnosti.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte magazín Křížem krajem. Výrobu kopřivnické fajans, slavné užité dekorativní keramiky, zavedl v Kopřivnici v 19. století Ignác Raška. Proslavila město ještě dříve, než zde vznikla slavná továrna na kočáry a později auta Tatra. Součástí sortimentu byly třeba i zdobné žardiniéry, tedy nádoby na květiny. Jednu vzácnou a bohužel rozbitou teď mají v rukou kopřivničtí muzejníci. Proces renovace popsal Petře Štrimplové, historik a vedoucí muzea fojtství Ondřej Šalek.
2: Bude to náročné, ale zase na druhou stranu není to nemožné. Je to tak, že i díky tomu dekoru, jakým je ta žardiniéra zdobená, což jsou různé květinové vzory v takovém jakoby staroperském stylu, tak ten dekor nám vlastně velice pomáhá jako zařadit ten střep do příslušné mezery. Ono je to i tak, že kdyby se některé ty střepy vlastně nedochovaly, ztratili, tak ten restaurátor to dokáže doplnit. A to se doplňuje buď tak, že to vlastně se pak retušuje, že to není poznat, anebo se to doplňuje tak, že se to přiznává a je to buď bílé, nebo transparentní. To už pak záleží na vlastně dohodě. No nicméně, tady toto je mísa, která se mi podařila dohledat ve fotografickém katalogu firmy Adolf Raška z Kopřivnice, který vznikl v roce 1886, kdy on si nechal spoustu těch předmětů, které vyráběl, byly desítky až stovky a nechal si vytvořit takový jako zajímavý fotografický katalog, který pak rozesílal významným obchodníkům na střed po celé Evropě. Nejen tady v rámci Rakousko-Vestcha do Vídně, ale poslal to třeba do Londýna, do Paříže, do Antwerpu.
3: Takže promyšlená reklama.
2: A ty výrobky se pravděpodobně i díky těmto obchodníkům prodávaly v těchto zemích, takže oni se pohybují, dá se říct, po celé Evropě.
3: Na co sloužila?
2: No na květiny. To je vlastně jako rozdíl mezi květináčem a žardiniérou je především v tom, že květináč má ze spodu dírku, kterou odtéká voda, když to je ta žardiniéra, místa, která je plná a ten květináč se do toho nebo nějaká kytice zdobená, to použití je různé podle různých tvarů a variant té žardiniéry jako používá.
3: Takže až se to dá do pucu, tak se může návštěvník těšit, že to třeba uvidí v rámci muzejní expozice.
2: No to by taková muzejní expozice musela vzniknout, protože expozice kopřivnické keramiky byla zrušena v roce 2021 v souvislosti se vznikem nové expozice Emila Zátopka. Ale já doufám, že ta expozice vznikne, protože to je vlastně kus kopřivnické historie, ta kopřivnická takzvaná kachlovka, jak se říká, protože tam vyráběli kachlová kamna a určitě by to stalo za to. A to je právě důvod, proč se snažíme tady v muzeu ty předměty zachraňovat. My tady hned vedle toho máme nový džbánek, který se podařilo získat a to je v podstatě ze stejné továrny. Nicméně je to takový užitnější kousek kopřivnické kameniny, který se normálně používal vlastně na různé nápoje, když to byla voda, mléko nebo třeba i pivo.
3: Velmi strohý design v porovnání s tou žardiniérou, říkám
2: ano,
3: správně.
2: Ano, říkám to naprosto správně.
3: Z Kopřivnice Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: A najdete tam určitě ten dnešní i ten zítřejší, ale až zítra. Po 9. hodině tady bude znova magazín Křížem krajem. Co je to Špíchar, jak bydlela služka a proč byly na Máselnici ornamenty, tak nejenom na tyto otázky nám odpoví návštěva skanzenu v Bolaticích na Opavsku. Právě tam totiž můžete nahlédnout do života lidí před 100 lety. Zajela si tam i redaktorka Iva Havlíčková a zítra vás tam vezmeme.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Johnny and Mary, tohle je Robert Palmer, vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je 9:33 a svoji babskou radu už má připravenou i Jarka Vykoupilová. Dnes vám poradí, jak obyčejnou bramborovou kaši ozvláštnit křenem, anebo jak ji proměnit na křupavé zapečené bochánky. Babské rady tady budou za chvíli.

0: České rady.
1: Na bramborovou kaši jsou nejlepší brambory varného typu C. Čím déle skladované, tím lépe. Pozor však, ať nejsou naklíčené. Přílohová kaše se dá povýšit na samostatné jídlo. Stačí, když do ní vmícháte nasekané bylinky nebo sýr. Výborně chutná i s povařenými kroupami. Luxusnější verzi připravíte, když místo mléka použijete smetanu na vaření. Můžeme do ní dodat i jemně nakrájený libeček. Kaši s ním už pouze zamícháme a nevaříme. Výraznou a zajímavou chuť bude kaše mít, když přidáme trochu najemno nastrouhaného křenu. Někdo nedá dopustit na sametovou kaši našlehanou elektrickými metlami. Ovšem zkušení kuchaři doporučují poctivou ruční práci vařečkou. Pokud vám bramborová kaše zůstane jako zbytek, můžete ji zamrazit. Dá se poté smíchat s kořením a zapéct v podobě malých bramborových bochánků, které dáme na plech s pečícím papírem a 10 minut před dopečením tuhle dobrotu jen zastrouháme oblíbeným sýrem.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herečka Bára Munzarová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Posloucháte Dobré dopoledne?
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, dechovka, klecmer, klasika i nestárnoucí hity. To vše znělo a hlavně ještě bude znít městem Krnovem. Je totiž čas na krnovské hudební slavnosti a my vás za ně pozveme hned po písničce.

0: Je 9:45, ladíte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Začátek září v kulturním kalendáři Krnova znamená jediné, je čas na krnovské hudební slavnosti. My už teď máme na telefonní lince ředitelku pořádajícího městského informačního a kulturního střediska Krnov, Evu Čechovou. Dobré dopoledne.
1: Krásné, dobré dopoledne, přeji všem.
0: Dva koncerty z letošní bohaté nabídky už máte v Krnově za sebou. Jak rezonovaly s vkusem krnovského publika?
1: Tak víte co, ten včerejší, když půjdu teda pospátku, ten včerejší nám přálo počasí. A jak je krásné počasí, tak na promenádě vlastně v centru města můžeme pořádat cokoliv. Bylo spoustu lidí, bylo to skvělé, ohlas nádherný. Ale trošku jsme zariskovali dát zahajovací koncert, to je taková vždycky velká věc pro krnovské hudební slavnosti. A to jsme zariskovali a dali do kina a kino praskalo ve švech, takže dlouho jsme neměli tak naplněné kino Mír 70 a Daša, ta byla prostě skvělá.
0: Tak ta musí být báječná vždycky. Takže Krnované jsou rádi. Dneska dnešní Krnovský hudební festival dnešní slavnosti budou patřit Dechovce, jak jsme se dozvěděli.
1: Ano, ano.
0: Kdo, kdy a kde vystoupí?
1: Tak, my už tradičně Dechovku zařazujeme do Krnovských hudebních slavností a dneska bude, ten dnešní den bude patřit naší legendě Krnovance. Je to vlastně soubor složený z bývalých členů Dechového orchestru mladých a můžeme se s ním potkat dneska v 16 hodin v prostranství Krnovského zámečku.
0: Takže Krnovanka, Krnovský zámeček od 4 odpoledne. No a ještě mi prozraďte přece jenom ten hlavní program, to ještě pořád máte stále v Krnově před sebou a je opravdu velmi bohatý. Na co zvlášť byste ráda upozornila?
1: Víte, ty krnovské hudební slavnosti jsou lokální záležitosti, která baví všechny okolo, včetně Krnováku, ale také lidí z blízkého okolí. A ten festival je na tohle zaměřený. Je zaměřený na potkávání lidí, na to, že se lidi třeba celý rok nevidí a najednou mají možnost se potkat. A tu třešinkou na dortu pro ně jsou ty velké kapely, které tam vlastně pozveme. Ale nejdůležitější je to, že přijdou, setkají se, mají možnost si spolu popovídat, je tam perfektní atmosféra, protože teď se budu trošku chlubit, tu akci tvoříme my z Mixu, takže se všichni známe a ono to potom jde strašně vidět, že ti lidi jsou nadšení z té atmosféry, která tam je a když si můžou poslechnout například kapelu Dimitri, podívat se na Jiřího Korna nebo v sobotu na závěr si přijít na Divokýho Byla, tak to už je opravdu jenom ta třešinka na dortu, takže všechny srdečně zveme, budeme tam a věříme, že naši navštěvníci také.
0: Tak to je krásná pozvánka na krnovské hudební slavnosti a Eva Čechová. Moc děkujeme, ať se to vydaří.
1: Mějte se krásně, naschledanou.
0: Naslyšenou.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Tohle bylo Rána v trávě od Žalmana a spol. Za 5 minut, 10 hodin, za 5 minut další zprávy. Dnes šlo do školy, na střední školy v Moravskoslezském kraji. Nastoupilo 14 tisíc studentů. Největší zájem byl opět o gymnázia a i o ta víceletá gymnázia. Naopak více než 3 tisíce míst na různých středních školách různého zaměření zůstalo v našem kraji zcela neobsazených. My známe podrobnosti a řekneme vám je ve zprávách v celou.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Studenty v Moravskoslezském kraji lákají víceletá gymnázia víc než učňovské obory. Některé školy od září dostanou peníze na podporu znevýhodněných žáků. Plavecký bazén v Krnově je po roce opět v provozu. Bude polojasno až oblačno, naměříme do 25 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Do prvních ročníků středních škol letos v Moravskoslezském kraji nastupuje přes 14 000 studentů. Zhruba 3 000 míst zůstane neobsazených. Hejtmanství nabízí studentům stipendia pro zaměstnavateli žádané obory. Přesto se podle mluvčí kraje Nikoly Birklenové nejvíce mladých lidí hlásilo na gymnázia.
2: Největší zájem byl o 8letá gymnázia. Vyšší poptávka byla u 6letých a 4letých gymnázií. Naopak nejvíc volných míst zůstalo v klasických učňovských oborech. Téměř polovinu volných míst soustředili okresy Karviná a Ostrava.
0: Školy v sociálně náročnějších lokalitách mají v novém školním roce peníze navíc na podporu žáků. Na takzvané indexové financování dosáhne 520 základních škol a ministerstvo mezi ně rozdělí zhruba 220 milionů korun. Peníze můžou využít například na sociálního pedagoga anebo na přímou pomoc dětem, vysvětluje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
3: Školy mohou prostředky využít například na školní vybavení, vzdělávací nebo zdravotní pomůcky, náklady na dopravu do školy, podporu účasti na školních akcích, jako jsou výlety školy v přírodě, ale také školní družiny nebo zájmové aktivity. Školy, které mají více než 180 žáků, pak mohou prostředky využít na tzv. Snídaňové kluby.
0: Podle asociace ředitelů základních škol ale rozdělení peněz není spravedlivé. Stále zbývá hodně škol, které na ně nedosáhly, přestože by je potřebovali třeba i víc než školy, které příspěvek dostaly. Krnov dnes otevírá tamní plavecký bazén. Sportoviště bylo mimo provoz zhruba rok. Povodeň totiž v roce 2024 narušila statiku budovy a i bazénové vany. Město dokončilo všechny testy i nutné opravy. Řešení ale provizorní, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
4: Bude nutné během provozu pravidelně kontrolovat stav železobetonových prvků, zejména v místech, kde byly zjištěny poruchy, a postupně provést sanaci a zesílení poškozených konstrukcí. A to nejpozději v průběhu roku 2028.
0: Počet obětí bleskové povodně na tibetsko-nepálské hranici stoupl na 1003. Většina z nich je v Nepálu. Čínské úřady informují o 16 mrtvých v Tibetu. V zasažené oblasti se stále pohřešují bezmála 4 000 lidí, jsou mezi nimi i cizinci. Úřady nejsou v kontaktu například i s více než 900 pracovníky elektráren. Někteří z nich jsou pravděpodobně uvězněni v tunelech. Povodně minulou středu způsobilo odtržení části himalajského ledovce.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno, v jeseníkách se výjimečně objeví slabé přehánky. Večer se pak má obloha vyjasnit. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách naměříte mezi 15 a 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Oticích na Opavsku v ulici Hlavní se srazilo osobní auto s dodávkou, dejte tam pozor. A nehodu dvou osobních aut hlásíte z Valašského Meziříčí, konkrétně z ulice Máchova. I tam je to s opatrností průjezdné.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je 10 hodin a 4 minuty, k tomu ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, a to v první školní den tohoto školního roku. Je totiž úterý 1. září. A i 1. září pro vás mám připravenu jednu ze záludných otázek Moravskoslezského rozhlasového kvízu, i když musím říct, že dneska teda záludná rozhodně není a je to ta nejlehčí otázka, kterou jsem tady kdy položil, tak ta bude dneska. Pokud vyhrajete, můžete se těšit na úžasný román Bionika Tylatku, který se jmenuje Muž, který našel klid. No tak možná zrovna váš muž si to rád přečte. Každopádně nebudou chybět rozhlasové pozvánky a kulturní tipy, a taky se pojedeme podívat do Vsetína. Nebo, jak říkají Valaši, na Vsetín, protože jim tam začal fungovat zcela nový autobusák a nás samozřejmě zajímá, jaké to tam mají. Takže nabídneme ze Vsetína reportáž. No a chybět nebude ani seriál Dvakrát měř a Jednou řeš, tak jak jste zvyklí v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Tak tedy krásné dobré dopoledne. Na Moravu i do Slezska vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal do kvízu?
2: Dobrý den, tady je Robert Orlové.
1: Roberte, nejjednodušší otázka na celém světě. Rovnou vám tu knížku pošlu. Každopádně musíme jí zodpovědět. Tak jdeme na to?
2: Ano.
1: Jak se jmenuje bývalé hornické město v Těšínském Slezsku, které se může pyšnit malebným historickým jádrem, univerzitou i lázněmi? Zajímavé je, že děti se tady rodí v ráji a urnový háj najdete v Mizerově.
2: Jedná se o Karvinou.
1: Takhle jednoduché to bylo i bez nápovědy. K těm nápovědám samozřejmě mě byla tam možnost Třinec nebo Havířov, ale to by stejně bylo úplně zbytečné. Samozřejmě, vyhráváte. První školní den a knížka letí do Orlové, tak blahopřeju.
2: Děkuji, Alice.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

10 hodin, 21 minut. Tereza Mašková a Marek Lambora na vlnách Českého rozhlasu Ostrava právě teď dospívali a za chvíli je vystřídá i Michal Tučný. No a hned po něm už máme připraveny rozhlasové pozvánky. Ty dnes nabídnou tipy na velmi zajímavé výstavy, třeba do kopřivnického depozitáře slovenské strely. Více uslyšíte za chvíli.

0: se mnou kříž. Ještě do konce tohoto roku budou v Kopřivnickém depozitáři slovenské strely k vidění výtvarné práce žáků základní umělecké školy Zdeňka Buriana v Kopřivnici. Jejich tvorba je inspirována právě legendárním motorovým vozem. Výstava nese název Strela očima dětí a vy ji samozřejmě můžete navštívit. Město Příbor a fotografka Stanislava Slováková zvou na výstavu jejich fotografií s názvem Stačí se zastavit. Vernisáž se koná v 17 hodin v chodbě městské knihovny v prvním patře piaristického kláštera v centru Příbora. Výstava potrvá do 2. listopadu. No a míříme za další. Muzeum v Bruntále hostí výstavu Doteky fotografky Ivany Sivákové. Ta zve k zastavení nad okamžiky, kdy se život a svět kolem nás vzájemně dotýkají. Prostřednictvím snímků a básní autorka zachycuje pomíjivé situace, světlo, atmosféru i emoce. Výstava v muzeu Bruntále je otevřená do 15. září.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Už včera začalo ve Vsetíně fungovat zcela nové autobusové nádraží. To staré a nevyhovující stanoviště nahradila moderní nástupiště, a to v těsném sousedství železniční stanice. Více v reportáži, už za malou chvíli.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Ve Vsetíně funguje nové autobusové nádraží. Cestující díky jeho propojení s železniční stanicí mohou pohodlně a rychle přestupovat z vlaku na autobus. S otevřením nádraží se včera zároveň změnily i jízdní řády, které město dlouho připravovalo.
1: Já jsem se dívala na ten prospekt, teď jsem si to trošku prošla, tak asi se zorientuju.
2: Vůbec se mě to nelíbí, protože ty změny jsou na houby.
3: Tak vypadá to dobře, otázka, jak to bude.
4: No, ale vím, že jsou zmatky v jízdních řádech. No. Že si lidi stěžují, že to nenavazuje na sebe. Řidiči nadávají taky. Že se máme obrátit na městský úřad, no. Že se to vyřeší, tak nevím.
5: Říkají místní lidé, kteří čekají na odjezdy autobusů v první den spuštění provozu nového nádraží. Radnice na nových jízdních řádech pracovala od loňského roku. Které linky se mění nejvíc, vysvětluje vedoucí odboru správy majetku investic a strategického rozvoje Dalibor Sedláček.
6: Velká změna nastává u jízdních řádů městské hromadné dopravy. Jsou vedené nové linky a nová autobusová stání. Největší změna je mezi Jasenicemi a Trávníky, která byla nově obnovena, a další velkou změnou je nová autobusová linka, která vede přes Sichrov.
5: My jsme teď s lidoveckým místostarostou Vsetína Jiřím Růžičkou na jednom z perónů. Přestože stojíme na perónu vlakového nádraží, tak se díváme tady na druhou stranu na ceduli, kdy nám jedou autobusy.
7: Nový koncept vlakového nádraží a autobusového nádraží jsme postavili na tom, že je minimální vzdálenost přestupu mezi vlakem a autobusem. Říká se tomu přestupní vzdálenost hrana-hrana, tedy hrana nástupiště vlakového s hranou nástupiště autobusového, a tady toto nástupiště je sdílené jak pro vlaky z jedné strany, tak autobusy z druhé strany.
5: Jak je to konkrétně rozdělené? My teď stojíme v místě, kde je příměstská doprava. Když bychom se ale dostali na druhou stranu, tak je tam MHD.
7: V rámci snahy o minimalizaci přestupních časů a vzdáleností jsme se snažili, tak jak nás pustila dispozice území, abychom přiblížili zastávky jak příměstské dopravy, tak městské hromadné dopravy, tak také vlaku co nejblíže k sobě.
8: Jo, takže to je jednička, a tady právě je jakože ta informace, že ti lidi to, jak uvidí tady na té elektronické informační tabuli, tak si to budou moct přečíst na těch klasických vylepených jízdních řádech, tak budou mít souhrnný přehled na těch třech velkých informačních tabulích.
5: Místní si tak budou muset zvyknout, že se na rozdíl od klasického nádraží musí více dívat nahoru, hledat označníky, nástupišť a taky digitální tabule. Na jedné z nich teď hledají svůj spoj cestující Markéta a Zdeněk.
9: Prostě je velká změna, no, pro nás.
10: Pro ty seniory to bude těžší, ale oni se časem na to zvyknou.
5: V prvních dnech by měli na nádraží lidem pomáhat asistenti. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
11: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: V naší čtvrteční rozhlasové lékárně bude tentokrát řeč o pomoci lidem, kteří žijí ve společné domácnosti s duševně nemocným člověkem. Nemoc totiž zásadně zasahuje do života celé jeho rodiny. Nově teď bude nabízet pomoc i skupina v Centru duševního zdraví v městské nemocnici Ostrava. Co to bude obnášet? Na detaily se budu ptát už tento čtvrtek. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině.
2: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Feel a Robbie Williams. Je 10:45, tohle je Český rozhlas Ostrava a za malou chvíli v našem programu nabídneme i seriál Dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. Tentokrát se náš rozhlasový zahradník a kutil Artur Kubica zaměří na přesazování ovocných a okrasných stromů, a to z jedné části zahrady na druhou. Za malou chvíli.

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Jak přesadit asiminu? A je to takový opadavý strom z pobřeží Severní Ameriky. Samozřejmě se dá pěstovat i u nás na zahradách, takže pokud máte dojem, že stačí stromek vyrýt a přesadit kamkoliv a kdykoliv, tak jste na

0: velkém omylu. Ovocné stromky zahradníci doporučují přesadit maximálně v prvních 2 nebo 3 letech života, pak už ne. Navíc se vyplatí takovou rostlinu před přesazením obkopat, tu rýhu obložit slámou nebo třeba vlhkým listím a necháte stromek, aby si vytvořil v té rýze nějaký obrost a aby se mu zacelily kořeny a přesadíte ho až o rok později. Obecně se ale nedoporučuje přesazovat ani okrasné, ani ovocné stromky. Lepší je vysadit nové, protože je s tím méně práce. Ona ta přesazovaná rostlina s poškozenými kořeny pak několik let bojuje o svůj život a do těch ran se mohou dostat různé choroby. Takže jednodušší je koupit nový stromek a ten původní stojící na místě, kde ho nechcete mít, prostě vykácíte a odstraníte. Zdraví vás Kutil, tělem je duší, Artur Kubica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Odvolací soud osvobodil vládní hnutí SPD v kauze předvolebních plakátů. Škola v Hlučíně na Opavsku bude učit žáky celý rok v náhradních prostorách. Začíná rekonstrukce silnice mezi Těchanovem a Jiříkovem na Bruntálsku. Dnes čekejte polojasno až oblačno a teploty do 25 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Odvolací soud zprostil viny hnutí SPD v kauze sporných předvolebních plakátů. Podle rozsudku nešlo o podněcování k nenávisti. Soudkyně Monika Křikavová řekla, že forma byla provokativní, zjednodušující a na hraně dobrého vkusu. To ale neznamená trestnost. Rozsudek není pravomocný. Kauza se týká plakátů z kampaně SPD před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Jeden třeba zobrazoval muže tmavé pleti se skrváceným nožem a textem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Na třech místech současně dnes začal nový školní rok na základní škole generála Svobody v Hlučíně na Opavsku. Kvůli rekonstrukci hlavní budovy, která potrvá až do příštího září, se žáci a učitelé rozmístili do okolních zařízení. Do školy v městské části Rovniny, do městského kulturního domu a na dětský ranč. Jak potvrdil ředitel školy David Honěk, bude to náročné hlavně proto, že škola je zaměřená na děti s autismem a dalšími handicapy. Náhradní prostory bylo nutné upravit.
2: Tak, aby co nejvíce připomínali běžné třídy. Nejjednodušeji to šlo na Rovninách, protože to je vlastně běžná základní škola. Složitější to bylo v kulturním domě na dětském ranči, kde to jsou prostory, které původně byly určené k něčemu jinému, ale myslím si, že jsme to zvládli a že to bude připomínat klasické třídy a žáci zvládnou výuku.
0: Správa silnic Moravskoslezského kraje dnes začíná s rekonstrukcí cesty mezi místní části Těchanov a Jiříkov. Cesta už byla v havarijním stavu. Práce potrvají zhruba 2 měsíce. Kromě nového asfaltu bude mít silnice například i nové nespevněné krajnice. Silnice je úplně uzavřená.
3: Opravovaný úsek začíná u točny autobusu na zastávce Jiříkov-Těchanov a končí u křižovatky krajských silnic nedaleko obecního úřadu v Jiříkově. Přístup na cestu budou mít pouze místní zásobování a vozidla integrovaného záchranného systému. Při pokládce asfaltu po cestě neprojedou pravděpodobně ani místní. Z Jiříkova Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Amfiteátr v Zámeckém parku ve Valašském Meziříčí čeká po 16 letech oprava hlediště. Dřevěné lavice už byly ve špatném stavu. Vyčnívaly z nich vruty a některá prkna se rozpadala. Teď podle vedoucího kina Valmes Ondřeje Kalába bude nutné vyměnit všechna dřevěná prkna.
4: Teď na začátku září se budou měnit kompletně prkna zdejších lavic, takže to bude taková největší změna vlastně i potom do té další sezóny. Ale samozřejmě máme i další novinky, chystáme, například s grafikem máme vyrobený nový nápis pokladna, který bude svítit.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno, v Jeseníkách se výjimečně objeví slabé přehánky. Večer se má obloha vyjasnit. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách naměříte do 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V tuto chvíli nejsou hlášené žádné nehody. Pokud víte o problémech na cestách, budeme rádi, když nám zavoláte. Bezplatná linka Zelené vlny má číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Takové byly zprávy v 11 hodin, jsou 4 minuty po 11. a Tereza Hájková se pro dnešek rozloučila s mikrofonem Českého rozhlasu v Ostravě. Ty další zprávy v pravé poledne vám už nabídne Petr Hrčka. No a naproti mě ve studiu za sklem už je připravena i má milá kolegyně Iva Havlíčková a to je víc než jasné, že tady bude následovat v našem programu pořad poradna. O čem bude, prozradíme za malou chvíli. Tak tedy hezké dobré dopoledne na Moravu i do Slezska.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: A v protějším studiu už sedí Iva Havlíčková a taky její host Kateřina Smyčková, pedagožka střediska volného času Korunka v Ostravě. No a právě správný výběr kroužků pro školáky, to je téma dnešní poradny, které se na začátku školního roku může více než hodit. Začínáme za 3,5 minuty.

dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
1: A krásný den u poslechu poradny přeje Iva Havlíčková. Jak vybrat správný kroužek pro děti, téma dnešní poradny. A já už vítám mého dnešního hosta, Kateřinu Smičkovou, pedagožku střediska volného času Korunka v Ostravě, Mariánských horách. Hezký den, paní Smičková.
2: Dobrý den.
1: No, poradnu jsme samozřejmě cílili k začátku školního roku, aby se hodila rodičům, kteří právě v těchto dnech uvažují, kam děti nasměrovat a na co při výběru kroužku či nějakého oddílu myslí. U vás v Korunce, paní Smičková, už přihlašování dětí nějakou dobu běží, tak jaký je zatím letos o kroužky zájem?
2: Tak zájem je v podstatě stejný, tak jako každý rok, když to můžeme srovnat s tabulkama, které máme a které vykazujeme, tak vidíme, že ty čísla tam skáčou tak nějak normálně, tak jako loni. Čekáme vlastně, že ten nápor začne až v tomto týdnu, protože začala dneska škola. Děti dostanou rozvrhy, zjistí, kdy končí, kdy je možné, jako kdy rodiče berou z družiny, jak to všechno si doma zorganizujou, takže se teď doma určitě bude sedět a přemýšlet a pak začne takový ten nával u nás, kdy oni se rozhodnou a začnou hlásit děti.
1: No, vy už nějakou dobu ve středisku volného času v Korunce v Ostravě pracujete, tak jaké jsou stálice v nabídce kroužků, které u dětí bodují už třeba desítky let, jsou vůbec takové?
2: Takové kroužky určitě máme. Řekla bych, že takový nejznámější, který prostě je celou dobu v kurzu na čísle 1, je výtvarný ateliér, kterých je několik. Jsou tam děti, které tam chodí opravdu třeba i 10-15 let. Připravují se potom i na přijetí na střední školy, na vysoké školy, takže tam to mají takový jako druhý domov u nás a ty děti se v podstatě na konci školního roku zapisují už jako na další školní rok. Mezi takové další oblíbené kroužky patří keramika. Zase tam se přihlašují děti už od malička, kdy ta práce s tou hlínou jim hodně pomáhá ve všem.
1: Takže děti kreativní. Pořád rády tvoří.
2: Pořád rády tvoří a pak nosí ty výrobky, kterýma doma potěší.
1: Ano.
2: Takže to patří mezi nejoblíbenější kroužky a ty jsou jedny z prvních tak spolky hned obsazené. Potom jsou rybářské kroužky, taneční kroužky, máme lyžařskou školku a spoustu dalších, ale tady tyhle dva, ta výtvarka s tou keramikou, jsou fakt zaplněna hned z začátku.
1: No a nabízíte i nějaké třeba netradiční kroužky nebo nějaké novinky? Jsou v letošní nabídce?
2: Jsou v letošní nabídce, jsou novinky i netradiční kroužky. Mezi nové kroužky takový zajímavý bych řekla, že je Akademie hrdinů. Je to kroužek první pomoci. Takový jsme ještě neměli, jako i tady pod tím názvem. I
1: hezky se to jmenuje, ano.
2: Hezky to jmenuje, takže čekáme, jestli to osloví. Pak máme jako novinky hodně kroužků se zvířátky na středisku přírodovědy, kdy máme jogu se zvířátky, budeme mít výtvarný ateliér se živými zvířaty, což je taky nové a sami čekáme, očekáváme jako velký zájem o to a čekáme, jaký bude výsledek, protože to zkoušíme opravdu letos poprvé.
1: A to musí mít děti vlastní zvířátka, nebo jim půjčíte i nějaká z vašeho střediska?
2: Ne,
1: my jim
2: půjčíme hodně vlastních zvířat, které jim jako dáme v vozovkách k dispozici a s nimi budou pracovat.
1: Takže ateliér zvířat, jste říkala?
2: Výtvarný ateliér se živými zvířaty.
1: Se živými zvířaty, zajímavé. No, poradíte rodičům na ten úvod nějaké takové hlavní pravidlo, řekněme zlaté pravidlo pro ten výběr kroužku? Jestli nějaké je, jaké je?
2: Tak kroužek by měl být především pro děti, neměl by být ambicí rodičů. Je dobré vybírat podle toho, co dítě skutečně zajímá, co by mohlo samo zvládnout a hlavně, jestli mu po škole zůstane dost času na odpočinek a na takové normální hraní. Jo, protože ty děti, které máme zkušenost s tím, které mají hodně kroužků a jdou z kroužku do kroužku každý den, tak i oni, když si s nima povídáme na úvod, tak nám řeknou, že už se těší, až bude pátek, že ten týden skončí, že toho mají hodně. Ty děti jsou pořád děti a chtějí si i hrát. Takže nechat těm dětem prostor, vybrat kroužek, ale přemýšlet u toho, aby byl dostatek času na všecko kolem to ostatní.
1: Radí Kateřina Smičková, pedagožka střediska volného času Korunka, a po písničce se budeme správnému výběru kroužku zase věnovat.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Jak dětem zorganizovat volný čas a jaké kroužky vybrat? Téma dnešní poradny s hostem Kateřinou Smičkovou, pedagoškou střediska volného času Korunka v Ostravě. Pokud se chcete připojit k našemu tématu, tak číslo k nám do poradny je 59 611 22 66. Paní Smičková, zeptám se, jaké benefity mohou kroužky přinášet? Teda samozřejmě kromě toho, že v nich děti rozvíjí schopnosti v té své zvolené aktivitě.
2: To jsou často věci, které na první pohled vůbec nejsou vidět a rodiče to třeba ani nenapadne. Ale dítě získává takovou větší jistotu samo v sebe, protože je někde bez rodičů, není to školka, není to škola, to, co už znají, a je to všechno něco nového. Takže se učí fungovat v kolektivu. Je to jiné než ve škole, ten kolektiv je jiný, protože ty děti, to složení toho kolektivu je jiné, najde tam pochopitelně tím pádem nové kamarády a učí se domluvit samo za sebe, přijmout nějakou výhru nebo prohru, podpořit kamaráda a všechno dělá samo. Že nemá za sebou tu maminku nebo tatínka, který řekne, tak teď řekni, nebo teď běž, teď udělej to, a musí se rozhodnout samo. A je to strašně velký přínos pro to dítě.
1: V jakém věku tedy z kroužky začít? Co byste třeba doporučila vy?
2: Tak když se začínalo z kroužky později, až děti byly ve škole, teď ten trend je takový, že začínají kroužky ve školce a v podstatě začínají ty kroužky ještě daleko dříve. My máme u nás ve středisku kroužky pro děti od 1,5 roku, ale to jsou kroužky i s rodiči. A kdy ten rodič s tím dítětem přijde a cíleně dostává za úkol různé aktivity pro to dítě, které ho budou dál rozvíjet. Jako v podstatě je to i pomoc těm maminkám, aby věděli, jak na to, když třeba si doma už neví, co by, tak jim poradíme. A máme právě letos nové kroužky pro ty malé děti a je to takzvané smyslohraní, což je kroužek, který zapojuje jeden nebo více smyslů a děti objevují různé materiály, textury, zvuky, vůně a tím podporují dál svůj motorický jazykový rozvoj. Rozvíjí to kreativitu a je to úžasný kroužek. Jsme s něho nadšení a má velký úspěch i u rodičů, je o to velký zájem.
1: Takže už i pro ty hodně, hodně malé děti vhodný.
2: Ano.
1: No, je možnost se předem seznámit s tím, jak ten kroužek vypadá, co se na něm dělá. Mohou si ty děti ten kroužek vyzkoušet, řekněme, na nečisto?
2: Můžou si vyzkoušet kroužek na nečisto. My máme zavedené takové pravidlo, že první hodina pro ty děti je zdarma. Můžou přijít a zkusit si to a v případě, že se jim to nelíbí, tak poděkují a neplatí nic, nic se neděje a můžou zkusit něco jiného. Je, akorát máme takový zvyk, nebo máme takovou dohodu, že v těch kroužcích, které nesou pro rodiče a děti, jsou ty děti hned s tím lektorem samostatně, protože jsme zjistili, že když tam někteří rodiče se chtějí podívat a mají strach to dítě tam nechat samotné a ty ostatní děti, které tam nemají tu maminku nebo někoho, kdo je doprovází, tak jsou z toho takové nešťastné a dívají se, proč on má, já nemám. A všichni jsou takový ostychaví, že v podstatě ten lektor nezjistí, ani nemůže tu hodinu tak nějak udělat kompletní tím, že tam má ty rodiče. Takže jsme zjistili, že lepší, když ty rodiče nejsou, ty děti tam jsou sami a je s nima úplně jiná práce a jinak to funguje.
1: A můžou čekat na chodbě rodiče třeba.
2: Můžou čekat, ano, a v případě, že bude zle, tak, ale máme vždycky číslo, že voláme, když by byl nějaký problém, takže zavoláme, že se něco děje, že nemusí mít strach.
1: No, co děláte, když dítě nechce na kroužku spolupracovat? Stává se to?
2: Stává se to málo, tak zpočátku ty děti, když jdou do toho kroužku poprvé, tak jsou takové ostychavé, ale to není o tom, že by nespolupracovali, spíš jako mají, jsou v novém prostředí, potřebují si to ošahat a zvyknout si a zjistit, co je čeká, protože neví, jdou do něčeho neznámého a bojí se, že třeba. Ale jakože by dítě potom opravdu nespolupracovalo, nechtělo, tak těch situací je málo, ale když jsou, tak se snaží ten lektor nějakým způsobem mu třeba dát jednodušší úkol nebo si ho vzít jako takového svého pomocníka, že si zahraje na pana učitele, prostě se snaží nějak s tím dítem pracovat a v případě, že by ani nic z toho nefungovalo, tak už se potom baví s těmi rodiči, že nikdo nechce, aby to dítě tam bylo na sílu nebo tam chodilo nešťastné. Takže pak už komunikuje s rodičem a už se domluvá, co dál, jako nebo i třeba ten rodič řekne, že má s tím dítětem takový a takový problém. problém a že proto je v tom kroužku, aby mu to pomohlo a už třeba ví, jak s ním dál pracovat.
1: Takže má prostor s ním i individuálně pracovat. Já nevím, kolik dětí třeba chodí na kroužek, asi tak je to různé.
2: Je to různé, protože jsou kroužky, které jsou pro talentované děti, jsou kroužky, které jsou individuální, čili tam je jedno dítě na jednoho pedagoga. A když je to třeba doučování nebo hra na klavír, tak tam nejde více dětí. Pak jsou takové trošku, kde jich je víc, to jsou třeba takové ty talentované děti z výtvarného ateliéru, kde zase je to takové uzavřenější, ale pořád jako je tam těch dětí víc než jedno. No a pak je tak průměr, je tak kolem těch 10-15 dětí je v tom kroužku.
1: Dnes probíráme téma správného výběru kroužku a po písničce se zaměříme i na aktivity pro větší děti.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Co poradit rodičům, kteří nechtějí dítě zahltit, a o to důležitější je vybrat pro ně ty správné kroužky. I o tom je dnešní poradna s hostem Kateřinou Smičkovou ze střediska volného času Korunka v Ostravě. A volat nám můžete na číslo 59 611 2266. Paní Smičková, máte děti, když se bavíme o tom přehlcení kroužky, máte děti, které chodí do více kroužků?
2: Máme děti, které chodí do více kroužků a je jich celkem hodně. Ale je to, není to tím, že by třeba ty kroužky opravdu tak střídali, že nechtějí, ale spíš se jim u nás líbí a mají to vyplnění volného času třeba směrované jenom na naše středisko, takže proto chodí do více kroužků. Pak se najdou i děti, které každý rok střídají nějaký jiný kroužek. To zase, když se pak s těma dětma bavíme, tak řeknou, že si to chcou vyzkoušet. Že tam loni chodila kamarádka, že se jí to líbilo a že říkala, že to je super, takže se přihlásilo třeba z cvičení na trampolinách, se třeba přihlásili na třeba kroužek Nerfek.
1: No jak vy, nebo podle čeho zvolit ten počet těch kroužků, aby rodič děti nepřetížil, ale zároveň nepodcenil jeho možnosti?
2: To musí individuálně si každé dítě individuální, že má jinak funguje, má to jinak nastavené, takže to právě ti rodiče musí sami zvážit, protože to dítě znají nejlépe oni, do kolika kroužků ho přihlásí. Musí vědět, kolik mu zbyde času, jak funguje doma, kdy chodí spát, jestli je unavené, nebo přijde některý den, když má kroužek, nějaký trénink sportovní, jestli prostě toho nemá hodně, jestli ubrat nebo přidat. Jestli se nudí, má hodně času volného, to musí opravdu zvolit ten rodič sám podle toho, jak se to jeho dítě chová.
1: My jsme se o tom bavili v průběhu písničky, že teď je to moderní, že nechat ty děti alespoň chvilku se nudit. Nevyplňovat jim pořád nějak ten čas s řízenými aktivitami.
2: Ano, protože když to dítě se nudí, tak ono v podstatě se ale nenudí. Ono zůstane a teď buď teda nebude, většinou to dítě nebude koukat z okna, ale začne něco vymýšlet samo. A tím podporujeme vlastně jeho fantazii, kreativitu, tvořivost, všechno možné. A zjistíte, že to dítě se po dvou minutách nenudí a vymyslí si něco, co by vás třeba vůbec nenapadlo.
1: Jak moc dát na to přání dětí při výběru kroužku? Já kdybych třeba uvedla konkrétní příklad, mám dítě, které má třeba trochu problémů s váhou, prospěl by mu sportovně založený kroužek, jenže on nechce chodit do žádného sportu a chce chodit do, já nevím, počítačového kroužku.
2: Ono, přání dítě je třeba brát určitě vážně, ale rodič má v podstatě právo a i vlastně zodpovědnost dívat se na tu věc v takové širší oblasti. Kroužek by neměl být jenom, že splním dítěti, co chce, ale musí i ten rodič přemýšlet dál tak, aby to tomu dítěti prospívalo. To znamená, že tak nějak to prostě napasovat naplus s tím dítětem, kdy se mu to nezakáže nebo nedoporučí, ale spíš se snažit jakoby vyhovět tomu přání, ale udělat to tak, aby to všechno fungovalo tak, jak má.
1: Jo, říct tak dobře, jeden ano, počítačový kroužek ano, a k tomu jedno cvičení.
2: Tak, ano, tak. A ty děti na to většinou přistoupí.
1: Co byste poradila v tom případě? Vy jste o tom říkala, že děti některé přelétají od kroužku ke kroužku, stále mění třeba ty aktivity. Kdy má smysl to dítě u toho kroužku jako udržet a kdy ubrat?
2: Ono v podstatě každý kroužek potřebuje svůj čas. To dítě tam přijde poprvé, zjišťuje, co ho čeká, takže určitě ne to nevzdat po první lekci, ale zkusit, pokud teda se do toho kroužku to vyzkouší a řekne hned, jakože to nechci, tak proto je ta zkušební hodina. Ale potom, když už teda tam se přihlásí, že by teda chtělo, tak ho tam určitě nechat a ne třeba po měsíci řešit, že už dítě nechce. Ale pokud zjistíme, že to dítě opravdu chodí nerado, jo, před tím kroužkem, je doma nějaký problém, že si zkouší různé, jakože ho bolí břiško, tamto, jenom aby na ten kroužek nešlo, tak pak už třeba řešit, jako, jaký je problém, ale určitě ne zase to dítě tam netlačit jako násilím, nebo aby tam chodilo nerado.
1: Najít nějakou správnou míru prostě. Tak každý rodič to svoje dítě zná nejlépe, tak pozná, kdy už třeba opravdu
2: se mu tam nechce. Jo, ano, to dítě má třeba někdy konkrétní důvod, jo, proč tam nechce. Takže se s ním o tom pobaví doma a ono to řekne, jako co mu tam třeba vadí nebo co ho trápí a kolikrát to jsou věci, které jdou odstranit.
1: Říká Kateřina Smičková ze střediska volného času Korunka v Ostravě.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: A dnes v poradně probíráme správný výběr kroužku pro školáky, téma, které se může na začátku školního roku hodit. A se mnou je tu stále Kateřina Smičková ze střediska volného času Korunka v Ostravě. Já jsem někde četla, že každé dítě má na něco talent, jenom ho objevit, což se dá i pomocí správně vybraného kroužku, ale kroužek něco stojí, tak paní Smičková, kolik dnes stojí takový zájmový kroužek pro děti?
2: Tak tam není jedna cena, ty kroužky stojí různě a já nechci, když bych to zprůměrovala, tak třeba bychom řekli kolem 2 500 za ten školní rok. My vybíráme zápisné na celý školní rok, ale je to potom odvislé od toho, kolik je lekcí, kolik materiálu se používá, co se používá, když se jezdí na nějaké výlety, na soutěže, tak potom ty finance jako jsou pochopitelně jako vyšší. Ale to by si ten rodič měl zjistit před začátkem toho kroužku, co ta cena obsahuje. Jo? Jestli bude něco doplacet nebo neplatí nic, kolik tam je lekcí, protože některé kroužky začínají později, končí dříve. Jo? Když je lyžařská sezóna, tak ten kroužek probíhá v zimě a tréninky začínají později, takže to všecko by měl si zjistit, aby pak nebyl třeba překvapený, nemile.
1: Takové lyžařské kroužky asi patří zrovna k těm trošku dražším.
2: Trošku dražším, proto tam je to zápisné poletní, je to i toho důvodu, že pak tam jsou i jarní prázdniny, takže ty náklady opravdu na tu zimu jsou potom vysoké. Takže tam je ta cena úplně jako někde jinde, ale i to se dá zvládnout. Není potom problém si třeba domluvit nějaký splatkový kalendář, když ten rodič má problém, nebo využít nějaké různé podpory dotace, co město vlastně Ostrava poskytuje k tomu, jako jsou korenty nebo daruj kroužky dětem a tak dále. Jo, těch možností je více.
1: A nejlevnější kroužek? Napadá vás teď rychle něco?
2: Nejlevnější kroužky jsou takové třeba, já nevím, pohybové hry nebo míčové hry. To jsou takové kroužky, kdy prostě tam ty děti jsou jenom u nás v tělocvičně a nepotřebují k tomu další nějaké velké materiální vybavení.
1: Obecně, než dítě na kroužek zapíšu, měla bych si něco zjistit o pořadateli kroužku, co by rodiče mělo zajímat?
2: No tak určitě by mělo zajímat, kdo ten kroužek vede, jakou má zkušenost s dětma. Ten rodič by si měl zjistit, pro jaký věk je ten kroužek vhodný, nebo ta aktivita, jestli ten dítě to zvládne a jak bývá velká ta skupina, jestli to dítě je třeba takové více ostychavé, tak by šla do kroužku, kde je třeba menší počet dětí v té skupině, než ho dát do nějakého masivního sportu, když se toho třeba bojí, jak vlastně se řeší bezpečnost dětí, jak se řeší vyzvedávání, předávání dětí, to v dnešní době je asi hodně důležité.
1: My už jsme to trochu nakousli v těch předchozích vstupech, jestli můžu být jako rodič přítomen na tom kroužku, protože vy jste i sama mluvila o těch dětí, které jsou třeba více bojácné, potřebují do toho začátku možná nějakou tu podporu.
2: No, my tam máme, jak jsem vám říkala, že u nás teda máme nastavené pravidlo, že ten rodič tam není přítomný, protože zas potom je to i pro ty ostatní děti, které tam nemají rodiče, je to takové nepříjemné. Pochopitelně, když jsou ty děti, ty cvičení dětí a maminky a rodiče, tak tam ti rodiče s nima jsou, ale jinak je to už bez těch rodičů, ale ten rodič tím, že si prostě o nás všechno zjistí, jsme školská organizace, takže v podstatě předává to dítě tak, jak kdyby ho předával do školky nebo do školy. Jako v tom máme obrovskou výhodu tady tím zázemím, které máme.
1: A tím naše dnešní poradna končí. Moc děkuji mému hostu Kateřině Smičkové ze střediska volného času Korunka v Ostravě Mariánských horách. Mějte se krásně, děkuji.
2: Nashledanou.
1: A s posluchači se u poradny těším na slyšenou zase za týden, kdy budeme mluvit o poporodní péči, budeme se tedy věnovat novopečeným maminkám a tomu, jak jim toto období zpříjemnit a ulehčit. Teď už krásný den přeje Iva Havlíčková.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Končí dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, taková byla dnešní poradna. Zítra už se můžete těšit na dalšího hosta ve středečním vysílání po 11. hodině. Teď 11.46, Petr Hrčka už připravuje další aktuální zprávy. Můžu prozradit, že do prvních tříd ostravských základních škol dnes nastoupilo více žáků než před rokem a že navržený schodek státního rozpočtu se nelíbí vládním motoristům. Ve čtvrtek se chcou sejít s premiérem. Podrobnosti ve zprávách v pravé poledne.
1: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým dnešním hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Show Me Heaven, to byla Marie Key v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava. My nabídneme ještě Eltona Johna, no a po něm už tady budou aktuální zprávy. Úřady práce od dneška posuzují nárok na podporu bydlení. Podle obcí to ale stíží administrativu. Podrobnosti zná Petr Hrčka a nabídne vám je ve zprávách v pravé poledne. 4 minuty popolední už tady bude vaše oblíbená hudební pošta, tedy jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Připraveny jsou polední zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Petr Hrčka za okamžik.
2: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Do prvních tříd ostravských základních škol dnes nastoupilo více žáků než před rokem. Navržený schodek rozpočtu se nelíbí vládním motoristům. Ve čtvrtek se sejdou s premiérem. Úřady práce ode dneška posuzují nárok na podporu bydlení. Podle obcí to stíží administrativu. Zítra bude oblačno s teplotami do 26 stupňů. Hezké poledne u zpráv přeje Petr Hrčka. V Ostravě dnes nastoupilo do prvních tříd základních škol o 160 žáků více než loni. Celkem jich jsou více než 3000. Každý 20. žák některé z ostravských škol je ukrajinské národnosti. Podle náměstkyně ostravského primátora Andreje Hofmanové z Pirátů je míst na základních školách dost a přetlak zaznamenali jen na jednotkách škol s dvojjazyčnou výukou.
3: Jsou to školy, které mají dlouhodobě dobré jméno, anebo tam funguje bilingvní vzdělávání. My se snažíme na toto reflektovat, takže otevíráme nové bilingvní třídy, například na základní škole Bohumínská. Máme spoustu dobrých základních škol a třeba tu správnou najdou i za svým rohem a nemusí dítě vozit někam daleko.
2: Vládní motoristé nesouhlasí s navrženým schodkem státního rozpočtu na příští rok, řekl to jejich předseda a minister zahraničí Petr Macinka před odletem na Slovensko na schůzku ministrů zahraničních věcí zemí Vyšegrádské čtyřky. Macinka věří, že schodek bude nakonec nižší než navržených 389 miliard korun.
4: My určitě na to budeme tlačit. Máme už domluvenou schůzku na čtvrtek s premiérem jako zástupci motoristů, protože se nám ten schodek opravdu nelíbí a budeme tlačit na to, aby byl snížen. Bude to vážné jednání. Ten schodek je pro nás problém. Já jsem věděl, že bude vysoký, ale nečekal jsem, že tak.
2: Rozpočet s druhým nejhlubším schodkem v historii Česka v pondělí vládě předložilo Ministerstvo financí. Nárok lidí v bytové nouzi na podporu při hledání bydlení ode dneška posuzují úřady práce. Změna je součástí novely zákona o podpoře bydlení, která začíná dnes platit. Doteď měli na starosti celou podporu obce. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí se tím zjednoduší celý proces, protože úřady práce už teď řeší s lidmi v bytové nouzi například vyřizování dávek, říká mluvčí rezortu Jakub Slavík.
5: Úřad práce bude posuzovat sociální a příjmovou situaci žadatelů, tedy splnění podmínek pro zařazení do evidence osob v bytové nouzi a jejich nárok na podpůrná opatření, konkrétně na asistenci v bydlení a zprostředkování podporovaného bytu.
2: Úřad taky povede evidenci těchto bytů. Podle Svazu měst a obcí, ale naopak kvůli změně lidem přibude administrativa. Platforma pro sociální bydlení navíc kritizuje, že úřady práce nejsou na nové povinnosti připravené. To ale Ministerstvo práce odmítá. Zámecký park v Dolní Benešově se dočká úprav. Tamní radnice připravuje obnovu jižní části areálu. Už má stavební povolení a dokončuje projektovou přípravu. Práce mají začít z kraje příštího roku a radnice využije potvrzenou dotaci ve výši 37 milionů korun. Počítá se tam s novou zelení, kompletními úpravami přístupových cest a chodníků, malým jezírkem anebo takzvanými sedacími schody.
0: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra ráno bude malá oblačnost, přes den očekáváme v Moravskoslezském kraji přibývání oblačnosti, slabé přehánky se mohou vyskytnout jen v Jeseníkách. Teploty se budou pohybovat od 23 do 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici 58 u Příbora havarovala 3 osobní auta. Nehoda může bránit provozu. Na nájezdu na dálnici D1 u exitu 349 ve směru na Prahu komplikuje dopravu vysypaný náklad a na sjezdu u exitu 330 leží kurty z nákladního auta.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Čtyři a půl minuty popolední, tohle byl Petr Hrčka a aktuální zprávy. Ještě jednou připomínáme, že na silnici 58 u Příbora havarovaly 3 osobní auta a nehoda tam může aktuálně bránit provozu, takže na to dávejte pozor a zkuste to obět. No a je nejvyšší čas, abychom odstartovali hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, tedy jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Stačí, když se k nám dovoláte na 596 11 22 66. A já vidím, že telefonní linky už začínají vyzvánět. Tak tu první písničku, tu ještě vyberu já. Bude to Karel Zich a Není všechno paráda. Tak si to hezky užijte a dobré poledne. To vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A zářijovou hudební poštu 1. září odstartujeme dneska v Havířově. Míříme tam za prvním přáním, bude ho mít Vlastimil. Dobrý den.
2: Dobrý den, přeji a zdravím vás a celou rozhlasovou rodinku a všechny posluchače tohoto krásného pořadu. Dnes slaví krásné narozeniny paní Rajčanová Libuše z Havířova Šumbarku. Milá Libuško, k tvým narozeninám ti přeji spolu s klubem seniorů na ulici Střední v Havířově Šumbarku všechno nejlepší, ať ti život přinese hodně zdraví, radosti, štěstí, lásky a splněných snů a krásných chvíl s lidmi, které máš ráda. Užij si svůj narozeninový den naplno a vkroč do dalších let s úsměvem. Děkuji za vybrání písničky a za někdy naslyšenou.
1: Rádo se stalo a hezký den na Šumbark přejeme.

0: Věra Špinarová na přání vyslané z Havířova a my se teď z Těšínského Slezska v hudební poště přeneseme na Valašsko. Míříme do Rožnova pod Radhoštěm, tam nás totiž čeká paní Ludmila. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Ludmila z Rožnova Horních Pasek a chtěla bych popřát mojí dceři Pavlíně, jsem se včera nedovolala, a ještě naši dobré známé Pavlíně z Řepiště u Fritku Místku. A Pavlinka je z Janovic u Nového Jičína. A chtěla bych tu písničku Beskyde, Beskyde.
0: Tak jo, tak my Pavlínám dodatečně ještě blahopřejeme a posíláme písničku. Mějte se hezky na pasekách, naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Tak tohle byly Záhořané a Beskyde, Beskyde. Věřím, že jste si všichni zaspívali legendární písničku. No a my už míříme za dalším přáním. Tentokrát se z Rožnova ale vydáme na kopečky, míříme na Vítkovskou Hornatinu, konkrétně do Lesních Albrechtic. Tam nás totiž čeká paní Líba. Hezký dobrý den.
2: Hezký dobrý den i vám, pane Vladimíre. A všem posluchačům právě dnes slaví krásné životní jubileum paní Zdenčka Výchova ze Žimrovic. Je to velice obětavá, laskavá a milující žena. Milá Zdeničko, svoje leta nepočítej, nech je klidně jíti, každý je tak starý, jak se doopravdy cítí. Přejme ti hodně lásky, zdraví horu, žádný mráček na obzoru, nad hlavou, ať stále ti svítí slunce ze zlata. A všude kolem tebe z růží poupata. Radost i ze všech dních věcí, klid a krásu, co duši léčí. Co dobré bylo, zatím otoč list. A co špatné je, jenom dobré spravy čist. Další léta bez starosti a smutku. Hodně radosti z vykonaných dobrých skutků. Hojnost božího požehnání, dlouhá léta chceme ti přát. A vše krásné, co jen život může dát. Abys jako rybka čila, 100 let ve zdraví se tu dožila. To vše ještě víc ti přeje manžel Viktor, švagrova Blaža s rodinou a připojí se Jarka, Mařenka, Liduška a já Líba s rodinami. Vám moc děkuji, pane Vladimíre, za vyhledání písničky, mějte se hezky a zase někdy naslyšenou.
1: Taky se mějte krásně a pozdravujte děkuji. Tam u vás nad Moravicí. No a my už míříme k písničce.

0: A míříme na východ kraje do města Ocelářů. V Třinci nás čeká paní Jarmila. Dobrý den, tady je hudební pošta.
1: Dobrý den, pane Vladimíre, tady je Jarmila z Třince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny posluchače, včetně rozhlasové rodinky. Dnešní písnička poletí do Třince k jmeninám, které slaví paní Bronislava Václavková z Dolní Lištné. Milá Brunko, mnoho jmen je v kalendáři, dnes však také jméno Bronislava tam září. Je to jedno nejkrásnější z nich, zapomenout na něj byl by hřích. Kmeni na mnoho zdraví, štěstí, lásky od nejbližších, boží požehnání a pohodu v kruhu rodiny. Ti ze srdce přeje celá tvá rodina a připojují se manželé Jarmila a Kazimír Lipkovi, Třince Dolní Lištné. Moc krát vám, pane Vladimíre, děkuji a zase budu těšit příště naslyšenou.
0: Rádo se stalo a hezký den do Třince. Děkuji.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Halka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Halka má tajemství a neví, co si s ním počít. To Henrik je rozhodnutý, chce na všechno zlé zapomenout, přestože Anuška ztraceného syna stále hledá. Jejich vztah proto drží jen na vlásku a Emilia Zaleská se pokusí dát rodinu zase dohromady.
2: Vítejte, tak ráda vás zase vidím. Mama div nemá slzy v očích, hlas se jí třese. Neuhostím vás nějak bohatě, vede Emilia Zaleská hosty do kuchyně k prostřenému stolu. Hlavní je, že jsme se po dlouhé době zase všichni sešli. Pak si uvědomí, co řekla a dodá, my, co jsme zbyli.
1: Premiéra druhé části četby s Alenou Sasínovou Polarčík a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Za okamžik bude 12:30, ladíte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Za další písničkou se teď vypravíme do Beskydských kopečků. Míříme na Horní Bečvu, tam nás čeká paní Bohuslava. Dobrý den.
4: Dobrý den, přeji vám a všem posluchačům hezký den. Dneska bych chtěla popřát naší paní Martě Poláchové, která slaví narozeniny. Marto, narozeniny dnes máš. My ti přejem pevné zdraví, také boží požehnání, ať tě matička boží vždycky chrání. Hodně jsi udělala kroku, než se zdožila těchto roků. Tak my ti přejem opravdu od srdce všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně to zdraví. To ti přeji syn Martin, dcera Žaneta s Viktorem, rodina Poláchová, obě rodiny Chudějovi a Valovi. Děkuji vám a příště zase někdy naschledanou.
3: Budeme se těšit a přejeme hezký den na Horní Bečvu. Naslyšenou.
4: Děkuji.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A my míříme za dalším hudebním přáním, tentokrát do Karviné za Karlem. Dobrý den.
2: Krásný dobrý po obědě, pane Vladimíre Šmehlíku, zdravím vás, celý Český rozhlas Ostrava na Moravě, všechny posluchačů a celé rozhlasové rodinky. A dnes má narození, krásné narozeniny Rašek Firla a za několik dní jeho manželka Danka Firlová. Jsou ze Suché Šredny ulice Robotniče a přejeme mi hodně, hodně štěstí, zdraví, lásku, pohodu, žádnou nehodu. Kapse trošku drobných, ať mají kolem sebe lidí dobrých. Štěstí, zdraví pevné jako chřen, ať se jim splní každý sen. Tučné konto bance, ať mají chuť do dalšího tance, k tomu boží poženání, to i celého srdce oběma přejeme. Kamarád Jusek z Vysočiny a Karel z Karviny. Děkuji vám za vyřízení a všem posluchačům a i vám, pane Vladimíre, přeju krásné dny.
1: Já vám taky přeju krásné dny. Mějte se dobře, naslyšenou.

0: Gural určitě nežal, tak tohle naspíval Gorol hezky po našemu a my míříme za dalším hudebním přáním. Tentokrát do Místku, čeká nás tam Marek. Marku, ještě jednou dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Tak my taky zdravíme, tak povídejte, jaké máte přání?
1: No, já bych chtěl mému otci, který se dneska dožívá 86 let, popřát všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví, jelikož je myslivec, tak aj hodně loveckých zažitků.
0: Tak my blahopřejeme, ano, povídejte.
1: A prosím byli nějakou mysliveckou písničku, kdybyste byl tak hodný a nechal mu zahrát.
0: Máme připraveno. Tak jo, tak díky za zavolání a blahopřejeme, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju, nashledanou.

0: Naším středečním dopoledním hostem bude hlučínská výtvarnice a lektorka výtvarného umění Alen Týmlová. Bude vyprávět příběh své maminky, která začala malovat v 90 letech po velmi těžkém poranění hlavy. Malování začalo prospívat a před několika dny měla dokonce svou vernisáž. Povzbuzující příběh nabídne Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je u konce. Celé léto jste s námi vyráželi na výlety, poznávali krásná místa našeho kraje, sbírali soutěžní razítka a hráli o skvělé ceny. Teď už zbývá jediné, zjistit, kdo vyhraje. Slavnostní losování proběhne v pondělí 7. září po 14. hodině. Tak si držte palce, třeba právě vaše soutěžní karta přinese štěstí. Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Děkujeme, že objevujete náš kraj společně s námi.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: 12 hodin 44 minut a vy posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Náš pořad pomalu a jistě míří do svého finále, ale nějaké písničky ještě určitě stihneme. Rozhodně tu, kterou si přeje paní Hilda, kterou už zdravím do Karviné. Dobrý den.
4: Dobrý den a dobrý den všem posluchačům Českého rozhlasu a pěkný poslech. Terejšímu k svátku Pavlíně Vachtarčíkové z Karviné a Pavlíně Svačinové z Karviné ráje. Milé oslavenkyně, přeji vše nejlepší, hlavně zdraví, lásky, ať máte sladký život a pevnou ruku v podnikání. To přeje teta Hilda a sousedka Tešilda. Děkuji za prostor, za vyhledání písničky a někdy zase nashledanou.
3: Rádo se stalo a hezký den do Karviné přeju. Mějte se fajn.
4: Na

Marika Gombitová a Miroslav Žbírka, Nespalme to krásné v nás, a to je konec dnešní hudební pošty s datem 1. září. Další písničky na přání vám nabídneme zase zítra v pravé poledne, to už mě ale u mikrofonu vystřídá Richard Piskala. Teďka za 6 minut tady budou další zprávy.

7 ostravských městských obvodů bude v tomhletom školním roce slučovat mateřské školy. Známe podrobnosti a prozradíme vám je ve zprávách, které pro vás už teď připravuje Petr Hrčka a nabídne vám je za 3 minuty. Po nich už se můžete těšit na rozhovor z cyklu Alex a host. Pro dnešek se od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava loučí Vladimír Šmehlík. Mějte krásný den na Moravě i ve Slezsku.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: 7 ostravských obvodů připravuje slučování mateřských škol. V Opavě se objevily podvodné SMSky, které nutí zaplatit poplatek za parkování. Agentura Czech Tourism má ode dneška novou ředitelku. Zítra bude oblačno, teploty do 26 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. V průběhu tohoto školního roku dojde ke slučování mateřských škol v 7 ostravských obvodech. Město Ostrava změny plánuje v reakci na novou vyhlášku, podle které musí mít školy dostatek žáků. Dětí je ale čím dál méně. Se slučováním školek už začaly v Ostravě jihu a ve Slezské Ostravě. Podle náměstkyně ostravského primátora Andreje Hofmanové z Pirátů sloučené školy lépe vyhoví zákonným požadavkům.
3: To znamená, že se bude slučovat vedení, ale ty budovy v tuto chvíli všechny zůstávají. Takže děti dál budou chodit na stejné místo, jak do mateřské, tak základní školy. Samozřejmě s rozvojem demografie, kde čekáme razantní úbytek dětí, se bude mluvit o zavírání některých míst, ale to se netýká následujícího školního roku.
1: Opavský magistrát varuje před podvodnými SMSkami, které se týkají parkování ve městě. Podle radnice dostávají řidiči zprávu, že po opuštění parkoviště nezaplatili příslušný poplatek. V textu je odkaz, na který mají kliknout. Magistrát potvrdil, že takové výzvy město ani provozovatel parkovacího systému nikomu neposílá. Agentura Czech Tourism má ode dneška nové vedení. Tereza Hofmanová nahradila Františka Reismillera, který na funkci rezignoval. Novou ředitelku jmenovala ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO. Hofmanová v agentuře působí zhruba 16 let. Doteď byla šéfkou jednoho z odborů. Na dosavadní fungování agentury chce navázat.
4: Chci, aby agentura pokračovala v rozpracovaných projektech a zůstala spolehlivým partnerem pro regiony i celý sektor cestovního ruchu. Společně s kolegy navážeme na dosavadní práci, budeme dále posilovat pozici Česka jako atraktivní turistické destinace a podporovat příjezdový i domácí cestovní ruch.
1: Agentura Czech Tourism se má od října přesunout pod rezort průmyslu a obchodu. Do konce roku se pak začlení do nově vzniklé agentury Czech Business. Ta má zajišťovat jednotnou ekonomickou reprezentaci Česka v zahraničí. Odvolací soud zprostil viny hnutí SPD v kauze sporných předvolebních plakátů. Podle rozsudku nešlo o podněcování k nenávisti. Soudkyně Monika Křikavová řekla, že forma byla provokativní, zjednodušující a na hraně dobrého vkusu, to ale neznamená trestnost. Rozsudek je pravomocný. Kauza se týká plakátů z kampaně SPD před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Jeden třeba zobrazoval muže tmavé pleti se skrváceným nožem a s textem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu.
2: Počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra ráno bude malá oblačnost. Přes den očekáváme přibývání oblačnosti. Slabé přehánky se mohou vyskytnout v jeseníkách. Teploty od 23 do 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici 647 u Klimkovic narazilo nákladní auto do svodidel. Policie nehodu vyšetřuje a na dálnici D1 ve směru na Ostravu je mezi kilometry 338 a 342 kvůli údržbě uzavřen levý jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
5: Herectví a divadlo má doslova v krvi. Dcera dvou legendárních hereckých osobností, ale především žena, která si vybudovala své vlastní a nezaměnitelné místo na kulturní scéně. Herečka Barbora Munzarová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Děkuji a všechny vás moc zdravím.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herečka Bára Munzarová je naším prvním zářijovým hostem. Ano, dnes je 1. září, první školní den. Vy sice nemáte ratolest školou povinné, ale tak se vraťme o pár let zpátky, když vy jste byla ještě holčička. Jaké byly vaše návraty po prázdninách? Těšívala jste se do školy?
1: Já jsem se do školy nikdy netěšila, protože moje starší sestra mi říkala, že kdybych se těšila do školy, tak to asi bude divný, ne? Takže myslím, že jsem trošku převzala tenhle ten narrativ od své starší sestry. A je pravda, že třeba můj první školní den v první třídě si vybavuju, protože jsem asi byla jediná z té malé dvoutřídky modřanské, která tam nešla s rodiči, protože rodiče měli ráno dabing a už byli na zkoušce v Národním divadle, takže mě vedla maminka mé tehdejší kamarádky z předškolního, paní sousedka, a já jsem si připadala taková jako dospělá a samostatná, a to, že mi to trošku bylo líto, jsem tak jako aktivně potlačovala, což jsem pak začala dělat celý život, abych se na stáří dozvěděla, že to není úplně zdravý. Takže to mi tehdy bylo tak jako dospěle, že jsem první, jediná možná prvňačka bez rodičů přítomných.
0: Takže do školy jste se příliš tedy netěšila, i když prázdniny jsou poměrně dlouhé, 2 měsíce. Jaké byly ideální vaše dětské prázdniny? Co si vybavíte?
1: No, když rodiče byli celý vlastně rok divadelní zaměstnaní velmi, tak se snažili ty prázdniny trošku si udržet. A já nejraději jsem vzpomínala na ty chvíle, kdy trošku je taky můžeme mít pro sebe. A to ty prázdniny byly. Tatínek, jak se říká, zlaté české ručičky, přestavil Avii na takovou obytnou, těžkou tehdy kraxnu, s kterou jezdil po všech těch svých závodech veteránů a sklízel teda mistry Evropy a nevím, co všechno vyhrál. Tak v létě se tento obytný, těžký domeček, který skoro nebrzdil a co chvíli jsme opravovali, proměnil v to malý hnízdo rodinný a cestovali jsme opravdu celou Evropu, kam to šlo tehdy ještě na divoko, to ještě se nemuselo pokaždé stát v kempu, ani na to nebyly peníze. A to byly nejkrásnější chvíle s těma rodičema. Pár takových okamžiků, že jsme v Aténách pod Akropolí. Tatínek říká, ano, běž, vem ty holky nahoru, ať se tam podívají na to Akropoli. A tady musím vyměnit pneumatiku. Jsme píjeli, takže tatínek ve 30 stupňových vedrech heveruje velkou Avi a vyměňuje pneumatiku a my jsme tam chodili po památkách. Ale byly to chvíle pospolitosti velmi vzácné pro naši rodinu a moc ráda na to vzpomínám a teď jsem to převzala teda s tím obytňákem, to stále trvá, cestujeme.
0: Ano, ano, k tomu se dostaneme, ale takže prázdniny jste měla ráda, protože končícími prázdninami končily i ty divadelní, tudíž rodiče se vrátili do práce. Máte to vlastně teďka také tak, že vám skončily divadelní prázdniny a zase půjdete do roboty?
1: Ano, dneska vlastně už to začalo. Já jsem si teda ukradla ještě na týden, ale to musíme teď plánovat tak jako skoro sezónu a půl dopředu, protože jí se umělkyně na volné noze, tak si ten diář musím pohlídat. Tak já prosím pěkně ještě zítra skáču do letadla v noci a letím se potápět do Egypta na týden sama. Sama, takže si obnovím ženské baterky. Manžel je jachtař a on je na lodi, on pod vodu se mnou nepůjde. Jo. Takže
0: máte to rozdělené.
1: Máme to rozdělené. Takže to si dám ještě týden potápění a beru si sebou scénář na nově připravované zkoušení a pak to teda vypukne, denně zkoušky, a teď jsem otevřela ten diář a říkám, já nemám do Vánoc jediný třeba volný víkend nebo tak možná den a půl v kuse, ale jsou tam věci, na které se těším, které mě přinášejí radost a naplňují mě, a už si ten diář jsem schopná naplnit tím, co mě přináší i radost, a nejenom, že by to byla rachota.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herečka Bára Munzarová. My jsme mluvili teď o dovolené a vlastně o prázdninách. Jak jste trávila vy letošní léto? Vy jste už zmínila onen karavan a ježdění vlastně kamkoliv, kdekoliv, nebo jsou to plánované jízdy, nebo kam vás srdce táhne? Jak je to?
1: Přesně tak, kam nás srdce táhne a většinou to máme s mým manželem Martinem Trnavským, takže máme nějaký plán, ale velmi rychle se z toho stane cesta je cíl. To znamená, chceme jet třeba milovanou destinaci mého manžela Lago di Garda jako jachtař a najednou uvízneme někde v zácpě na dálnici v Rakousku a tak ťuk-ťuk při té dnešní rychlé době GPS-ka, dívej tady, když si jedeme z dálnice, tam bychom se nikdy nepodívali a tam je malebný kemp a najednou se nám tam líbí a můžeme tam být třeba 2-3 dny, pokud chceme, a šuplanovka a pučený kola, nebo je máme sebou. Takže já jsem kozoroh a většinu svého času jsem mívala jako dobře naplánovanou klidně i rok dopředu. A to je něco, co na stará kolena měním, že opravdu se začínám učit žít tím tady a teď. A on člověk, když to pustí, tyhle ty kontroluju všechno všude, vždycky, tak vám to přinese do života spoustu nových zážitků a takový nový vítr. Takže cesta byla plánovaná taky do ciziny, ale protože jsme měli v okolí Brna nějaký dvě besedy v rámci naší dovolené, která se konala v červnu, jak byla ta veliká vedra, tak jsme najednou zjistili, že na té brněnské přehradě je nádherně a protože manžel je tam členem jachtklubu, tak když tam zakempujeme, tak jsme úplně sami, protože nejsme v přeplněném kempu. A já miluju paddleboard a neptejte se, jak to dopadlo. Najednou jsme zjistili, že jsme tam 10 dní, Martin měl po okolí kemp, tam je výborný wellness centrum Maximus, tak tam já byla pečená, vařená, on ráno na kola, já na paddleboard, pak výborný oběd, buď jsem něco upatlala v obytňáku, nebo jsme šli do restaurace, tam jich je po okolí. Pak jsme najednou zjistili, že jsme na Bídnících, prostě na muzikálu. Ale a říkám, tak není v těch Čechách taky krásně, takže my jsme letos poprvé opravdu tím obytňákem nedojeli ani přes hranice a někdo mi říkal, kolega pražský, ty neříkej, Báro, nikomu v Praze, že seš na dovolený na Prýglu, jo, už si budu, ale my jsme tam byli šťastní. Potom jsem jela se svými kamarádkami a našimi dětmi, to už je taková tradice na moje oblíbené Korfu a pak jsme byli doma, trošku už se pracovalo a nebo byly takové jako výjezdy jednodenní a teď teda ještě ten Egypt rychle před tím zkoušením.
0: Tak a když ještě se vrátím ke karavanu a k cestám, kam nás srdce táhne, tak dodrželi jste někdy cestu, kterou jste si naplánovali na začátku? Podařilo se to někdy?
1: Ano, ano. Ale letos to bylo opravdu vtipné, jsem to tak pozorovala, protože oba tenhle ten posun k tomu, že pojďme se chovat, když máte celý rok, já třeba budu vědět, co budu hrát na podzim v roku 28, takže se musíme na té volné noze. Takže když pak je ta dovolená, tak i tyhle ty plány, když najednou můžete změnit na poslední chvíli, protože se vám třeba nechce, nebo je špatné počasí, nebo prostě osud tomu zrovna teďka nepřihrává a že se to jako nemusí dodržet, tak to je pro mě úplně za odměnu. Já třeba teď jsem si říkala, jak zase v tom Egyptě na tom rezortu přijdou ti pánové a budou nám nutit, že jo, ty masáže a já vždycky říkám, já ale nechci vědět, že třeba v pátek nebo ve čtvrtek musím v 16 hodin někde být, dejte mi pokoj a teď nemusím nic plánovat a to je vlastně pro mě dovolená, no.
0: Taková svobodná, svoboda ano, to, ano. Z toho
1: nechat sála. To téct a plynout, jak to jde, což si vlastně nemůžu s diářem herečky dovolit.
0: Tak a potom tedy, co jste dovolenou strávili v Brně, tak čili pas jste nevyužili, předpokládám.
1: Ne,
0: tak
1: ne.
0: Udělali jste třeba ještě někdy během nějaké cesty dovolené něco, co vás vlastně pak i samotné k vašim povahám překvapilo?
1: Mám ještě jeden teda velmi silný zážitek z prázdnin, který nebyl pracovní, ale týkal se divadla Shakespeareovské slavnosti, které letos slaví 30 let na Pražském hradě, tak první ročník Shakespeare pod hvězdami otevřeli s režii Crofty ve Varšavě a my jsme se byli podívat na Snu noci svatojánském na Bratia polské a bylo to tak úžasné představení, vlastně jsme tam opravdu odletěli na rychlovku jenom na jednu noc a hned druhý den večer zpátky, prošli jsme si Varšavu a poklonili jsme se naprosto mistrnému, takovému, řekla bych, intuitivnímu, velmi jako emočně nabitému druhu herectví polských kolegů, kdy u nás většinou slýchávám, Uber, to je moc, ty emoce, jako hlavně, ať je to pravda a trošku méně. Zatímco tam, čím východněji, tak tím víc ti herci mají možnost, nebo vlastně se i po nich chce, aby to šlo do takových až úplně jako střeva ven, my říkáme, aby to bylo opravdu jako naplněný, opravdu veškerou emocí a masem. A byť té polštině úplně nerozumíte, chytáte jenom z kontextu a ještě je to Shakespeare, tak já jsem seděla s pusou do kořán a byla jsem naprosto nadšená z výkonů hereckých a z celého představení. Takže to byl takový neplánovaný výlet, krátkodobý, ale moc hezký.
0: Bára Munzarová je s námi.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s herečkou Bárou Munzarovou, které ještě úplně divadelní prázdniny neskončily, protože se chystá ještě potápět do Egypta, ale pak už vám to začne. Tak pojďme k divadlu. Vy se objevujete nebo hrajete v několika představeních. Jste v divadle Lucie Bílé, v Kalichu, také v Ypsilonce hostuje Frida, tedy divadelní spolek vašeho muže, rovněž herce Martina Trnavského. Tam spolu hrajete v komedii Rošáda.
1: Ano, ano.
0: Tak řekněte mi, při zkouškách, kdo je větší perfekcionista?
1: Můj manžel je od přírody velký perfekcionalista a puntičkář. Nicméně třeba představení Rošáda, které máme na repertoáru už mnoho sezon, má přes nějakých 150 repríz, možná víc, já nejsem úplně si ty statistiky nevedu. Tak to je povedený kousek, protože je to opravdu taková jakoby manželská non-stop etída, kdy se vyřeší a proběhne během toho dialogu úplně všechno. Takže my, i když jsme měli někdy třeba, jak to tak život nese, že někdy je v manželství slunečno, někdy je polojasno, někdy zamračeno, tak když jsme byli na zájezd a byly třeba nějaký problémy, tak jsme si to na tom jevišti vlastně přes ty repliky tak hezky vyříkali, což je takový zdravý. Teď máme právě první reprízu v divadle Ypsilon 20. září, takže všechny srdečně zvu, protože jsme v Ypsilonce na návštěvě v pražském prostoru a myslím si, že je to taková příjemná manželská komedie, která teda už je opravdu vychytaná. Jedna historka za mnohé. Byla jsem, my tomu říkáme menopauzní mlha, v nějaké indispozici a je to opravdu představení, které sedí a které už umíme pospátku. A my, jak se tam tak jako non-stop hádáme, tak já několikrát odcházím z toho jeviště. A mně se stalo při jedné repríze, že jsem jako odešla z jeviště na stránce, nevím, 20, ale vrátila jsem se jako ne po druhé, ale jako až po čtvrtý. Takže jsem skočila krásných třeba 10 stránek, kde se dost jako ten děj odvine a udějou se nějaké věci. Řekla jsem repliku, velký skok. A můj manžel na mě tak kouká na tom jevišti při tom představení, mlčí, má takový zvláštní výraz a říká pomalu, no tak jak řekneš, miláčku? A já na něj koukám a vidím, jak mu to šrotí a říkám si, něco špatně, asi jsem něco teda skočila, ale byla jsem naprosto svobodná a já na něj koukám a říkám mimo repliky naučené, no ale já asi už vůbec nic neřeknu. A on říká, no to vidím. Načež mě tam teda vrátil a já jsem se chytla a naskočila jsem a říkala jsem si, podívej se, s jakým klidem jsem tady škrtla krásných 15 stránek, no to bychom byli o 20 minut dřív doma. takže jsme na sebe prostě napojený a funguje to moc hezky, mám to představení moc ráda, takže kdo byste chtěl, přijďte se podívat 20. září do Ypsilonky na představení Rošáda.
0: Takže je to tedy, když se zeptám, jestli je výhodou či nevýhodou hrát s manželem, nebo jestli je to někdy třeba i výzva, tak spíše teda shledáváte jako pozitivní, zvlášť když se dějí takové věci, že vy poznáte na něm z výrazu jeho tváře, že něco není v pořádku úplně.
1: Martin je výborný herec, výborný komik a my mu tam tak všichni v podstatě sekundujeme. Tak jako doplňujeme, takže mě baví ho i jako pozorovat, ale zároveň je pokornej, takže se kolikrát i během představení na mě tak mrkne a říká, co říkáš na to, není to, jak to je, že se umíme jako dorovnat a on je největší perfekcionalista, protože on je zároveň principál celé Frídy, když se vlastně zkouší, jedeme do generálek, protože za ním jde výroba scény, kostýmů, ještě většinou hlavní role, veškerý teda produkční záležitosti a to teda potom musím říct, že to lítá a tečou nervy a tam se projeví jako velká kvalita, ta moje klidná, hojivá, hrany oblící, domácí jako povaha, takže tam já to potom tak jako zaoblím po žensku a nějak to vždycky ta bouře se přežene a všichni přežijeme a dobře to dopadne a pak už jenom jsou plné sály, takže si myslím, že se v tomhle tak jako vzájemně hezky doplňujeme.
0: Tak jak jste zmiňovala ty emoce, že se někdy vlastně přenesete na to jeviště, když třeba není úplně jasno, polojasno a třeba je zamračeno v doma, tak není to vlastně potom ještě, nemá to ještě jako větší šťávu a větší náboj, když si tam vyříkáváte své, řekněme, osobní záležitosti?
1: Není to úplně běžná situace, ale tak párkrát na těch zájezdech, když už fakt toho bylo moc, tak se to stalo, ale my jsme oba profíci a myslím se vší skromností, že řeknu, že jsme oba výborní herci, takže o to šťavně těší to ti diváci ten večer měli a kolikrát zachytíte z toho hlediště, když mámo, tak u nás doma. A to pak víme, že to je asi v pořádku.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S herečkou Bárou Munzarovou si v Alex a host mimo jiné povídáme o představeních, divadelních představeních, ve kterých ji můžeme v dohledné době vidět. A zmínili jsme tedy divadelní spolek Frida, kde hrajete s vaším manželem, hercem Martinem Trnavským, ale vy se objevujete také v divadle Kalich, v divadle Lucie Bílé. Čeká vás nějaká premiéra, něco, na čem budete hodně pracovat? A pak budete hodně nervózní třeba.
1: No, čeká mě teďka právě hned po návratu z potápění, zkoušení v komorním divadle Kalich, nové takové konverzační komedie, řekla bych. Uvidíme, jak se nám to povede. Druhá šance, kde se poprvé od školy potkám s mojí ročníkovou spolužačkou Lenkou Vlasákovou. Vlastně to byl jeden z důvodů, proč jsem na tu spolupráci kývla, tak na to se moc těším. Jsem zvědavá, co nám to přinese. Budeme tam hrát sestry. A jinak se taky objevuju v takové taškařici v hudebním divadle v Karlíně na malé scéně. Hrajeme představení Močál Story a nep Jožin z Bažin z pera Ivana Mládka. Představení, které před 30 lety napsal do šuplíku do suprafonu a my jsme to oprášili. K tomu se váže taková vtipná, byla jsem na Pražském jaru, většinou chodíváme na zahájení, to je taková tradice, kterou jsme převzali po mém tatínkovi, že Ježíšek přinese lístky a my si jdeme poslechnout Mou vlast. A přišla jsem po tomto koncertě nádherném domu a přišla tam nabídka e-mailová z divadla, hudebního divadla v Karlíně a já jsem to otevřela, ten vršovaný vtipný scénář alias Mládkovi silvestrovské scény a uvědomila jsem si, že ty nůžky, které jako obsahují slovo umění, se umějí hodně rozevřít, protože na jedné straně dělám sonety s panem profesorem Hilským ve viole a na druhé straně jsem si říkala, tak Báro, dokážeš si narazit baret na hlavu, udělat si copánky pod kolenky minisukni a hrát Dášu Novákovou v Jožin z Bážin vedle tebe Iva Pazderková, která prostě ten stand-up a komedy žánr má jako naprosto v malíčku, tak to je výzva, to mě baví na tom herectví, že to umí být velice barevné. No a v divadle Lucie Bílé jsem si měla svůj sen, že jsem vždycky tíhla nebo chtěla si zkusit muzikál z pera Antonína Procházky, mého dobrého kamaráda, režiséra, dramatika, herce. Jsem v roce 98 měla příležitost hrát hlavní roli v představení Holka nebo kluk podle filmu s Aděnou Mandlovou, kde jsem teda stepovala, házela hvězdy, to mi vyneslo dokonce nominaci na Tálii, ale právě za operetu muzikál. Takže u Lucinky Bílý jsem v muzikálu Láska je láska, kde si tak můžu zablbnout a v komedii Sladké neřesti, aneb když ty, tak já taky. No a ono, když se to poskládá, tak jsem zjistila, že ten diář je docela plný.
0: Ano, vy jste říkala, jestli si dobře pamatuju, že až do Vánoc nemáte jediný volný celý víkend.
1: Je to tak?
0: Tak, ale přitom se už umíte zastavit, je to tak? Tady to zastavení teda necítím do toho, do těch Vánoc.
1: Umím se zastavit a zastavuji se o víkendu při projektu, který se jmenuje Zastav se na chvíli s Bárou Munzarovou, který jsem dala před pár lety dokupy. Dneska se musím pochlubit, že jsme vyjeli s novými webovými stránkami, takže kdybyste se někdo chtěl zastavit společně se mnou, tak si dejte zastavsesbárou.cz a pojďte se s námi zastavit na víkend.
0: Tyto víkendy vás do Vánoc čekají.
1: Ano, prosím vás pěkně, je to takový projekt, který jsem dala dohromady před 6 lety, právě pro všechny, kteří cítí, že v nějaké rovině jejich žití třeba něco úplně neklape nebo skřípe, nebo mají před sebou nějaké rozhodnutí a úplně si nejsou jistí, tak ten prostor k tomu, že na chvilku necháte na víkend ideálně povinnosti třeba i rodinné, o děti, o manžela tak dále, většinou jezdí ženy středního věku, ale i muži, tak ten prostor k tomu stišení a zastavení, aby se vynořilo spod koberce všechno to, co tam v rámci každodenního spěchu jsme nuceni vlastně zametat, tak se tam vytvoří a máme nádherné zpětné vazby od klientek a klientů, kteří se nám vrací opakovaně, někteří i, a posouvají se v životě dál a je nádherný vidět introvertní, úžasnou ženu, která kuňká, není schopná ani říct, jak se jmenuje a najednou vidíte, že z azylového domu má práci, má partnera, má nový byt, učí jazyky na gymnáziu a že se líhá stříhne do normálního nějakého jakoby života. A já vždycky říkám, že je to pro mě tak nesmírně smysluplná činnost. Já nejsem žádný kouč, já jsem normální ženská, která si prolezla nějakými etapami živožití, některé byly velmi těžké, některé takové normální, ale mám asi ten dar o tom pohovořit absolutně na rovinu a provést ty klienty, kteří se u nás scházejí, tím, co se proto dá dělat, aniž bychom museli sáhnout k nějakým práškům nebo alkoholu a tak dále, kudy jít zdravou cestou. Takže zastav se s Bárou, pojďte s námi, máme tento podzim dva víkendy v rezortu Alfredov, kousíček za Plzní. A teď prvně v září 27. máme ještě pár volných míst na jednodenním semináři na Malé Straně, což je teda nádherný prostor. Pro ty, kteří nemají čas na celý víkend, tak děláme i jednodenní semináře. A je to velká paráda v tom, že mi to dává obrovský pocit smysluplnosti. Stojí vám standing ovation v Karlíně po muzikálu Adam's Family, vedle vás je Lucinka Bílá a můj idol Jiří Korn, zdravím tě Jiříčku. A nebo tam máte 12 karimatek, které v neděli přijdou a řeknou, tak já mám asi konečně odvahu dát výpověď v práci, kde mě šikanují, kde nejsem správně ohodnocená. A jsou to všechno ta témata naučit se říct ne, znát svoji cenu, nastavit si hranice a dobít baterky tak, abych je to přesně podle toho, nejdřív dej masku kyslíkovou sobě a pak pomož ostatním.
0: Tak nás teď zastaví písnička a pak budeme pokračovat v povídání s Bárou Munzarovou.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herečka Bára Munzarová, dcera dvou výrazných hereckých osobností, hereckých legend. Byl bych hřích na ně nevzpomenout, i když vy v průběhu povídání tu a tam samozřejmě se ke svým slavným rodičům dostanete, ale mě by možná spíš zajímalo, jestli co máte z tatínka, co máte z maminky a jestli je něco, na co přicházíte vlastně až teď, v pokročilejším věku, ale čím přibývají roky, tak jste si třeba uvědomila, jejda, v tomhle jsem jak táta, nebo jako maminka.
1: No, je pravda, že mě v té porodnici asi nevyměnili. Když to vemu z té lehčí stránky, tak jsem teď nedávno měla, já docela ráda mám mluvené slovo, takže třeba s Jitkou Hosprovou dělám procházky uměním, takže recitace nebo ty sonety s panem profesorem Hilským, tak to jsou věci, které jsou taková potrava pro duši, řekla bych. Vedle toho vodvilu a bulvární komedie třeba nebo muzikálu si to tak jako vyvažuju trošku ten ponor. V dnešní době to divadlo je opravdu, myslím, hlavně pojďme dělat zábavu, protože doba je těžká, témata jsou velká, válka je několik set kilometrů od nás, takže všichni, když už do toho divadla jdou, tak se chtějí bavit, to znamená repertoárově, dramaturgicky málo kdo si dovolí nasadit něco těžšího, takže tohle to jsou ty chvíle. A já jsem v kostele četla nějaké básničky o svaté paně Marii, měla jsem takové bílé šaty a měla jsem tam kamarádku, která seděla takhle diagonálně z boku a tak mě u toho fotila, pak mě ty fotky poslala a já jsem měla nějak prostě učesaný vlasy a ramena nahoru z toho spolu.

0: znamená, že hrál rád zády, takže já jsem hodně hrála zády. A říkali, tyhle, tamhle stojí o ten portál Munzar opřený. Jo, ne, je to Bára, je to Bára. No a po mamince myslím, že hlasově. Hodně lidi říkají, že máme podobně intonace a možná takovou tu vervu, že já vždycky, když zkouším, tak jdu do všeho jako hodně naplno, až to tak musím jako silou přetlačit a pak, když si to ošahám a udělám si takový lešení, tak jsem schopná ubírat. Někdo to má naopak. Tak to vždycky taky tatínek, když třeba režíroval, tak říkal, Jano, uber. Měla jsem tu příležitost ve Vinohradském divadle zkoušet s tatínkem, kdy režíroval jedinkrát Dáma není k pálení, hlavní roli jsem tam měla. Byla to nádherná spolupráce, říkala jsem si, jaké to bude, když bude můj otec, kterého miluji, režisérem, nebude se to, ty role nějak jako špatně tam potkávat. A ne, byla to moc krásná práce, na které jsem se toho hodně naučila. Tatínek sedával v portále na těch službách a seděl, měl hlavu v dlaních, opřený loktama o stehna a vůbec se na nás nedíval, jenom poslouchal. A vlastně z toho mluveného projevu, z té energie věděl, jestli je to jako lepší, špatný, připomínka a to je něco, kdy já k tomu mluvenému slovu opravdu tíhnu, takže tam bych si myslela, že to možná potom tatínkovi mám. Hmm. Když jsem na ní šla do Violy, tak jsem si říkala, tak dneska mě nerozbrečíš, Munzar, dneska už ti to nesežeru. A vždycky mě dostal. Seděla jsem s panem profesorem Hilským při derniéře a v hledišti byla moje dcera a jela se mnou domů, říká, mami, ty jsi mě zase rozplakal. Říká, tak jo. Ale to je takový to hezký, to, co by to umění taky mělo umět.
1: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host a v něm dnes herečka Bára Munzarová, která je o ní známo, nebo tak o vás je známo, že neholdujete příliš sociálním sítím Instagramu, že už, mě jste někde říkala, už to takhle doklepu. Ano, nicméně ano. Vaše dcera naopak se v tomto nepomamila a s tou krabičkou dělá divy.
1: V 7. třídě jsem k ní běhala do pokojíčka, říkala jsem, odlož ten iPhone čti Dostojevskýho, bož mě blbá. A ona mi teda ukázala, že nemusí jezdit po zájezdech a harcovat se po vlastech českých a může vydělávat i z obýváku. Nicméně přes tuhle její činnost si našla nějaká agentura absolutně bez našeho zásahu a dal jí teda i nějaký casting na hrané seriály, které ona ten casting natočila. My jsme se trošku s Martinem z Legrace předháněli, kdo jí to bude nahazovat, takže jsem většinou mužské role četla já a ženské Martinovi, byla sranda. A ona si ty castingy udělala, většinou nevěděl štáb ani jako čí je, že je něčí dcera a něčí vnučka, což pro její sebevědomí myslím bylo naprosto v pořádku. A až když tu roli dostala, tak řekli, Ježíš, a proč to jako neřekla, jo? Takže to bylo fajn,
0: právě takové
1: potvrzení, právě proto. Takže já s ní mám radost, dneska zrovna jdeme s ní na premiéru do kina, protože jde dělat prostě promo filmu Dokonalý den s mladým Polívkojem, už tam hraje sestru a pak jde do kin nový film a já si vždycky jak poklepu na rameno, říkám si, Báro, to je taky tvoje práce, to je jako radost, takže jsem ráda, že si jí to vlastně našlo samo. Konzervatoř jsem jí zakázala, odmaturovala a teď je vlastně takovou, ta všestrannost téhle generace mě baví. My jsme měli Damu a jsme divadelní herci. Ona skládá anglicky písničky, pak si natočí nějaký content, pak má nějakou spolupráci, kde ty finance jsou úplně jinde než herecké honoráře a pak natočí nějaký seriál a vlastně ta neohraničenost a ta barevnost tohodle toho povolání je úplně úžasná a protože přestála těžké věci v rámci své psychiky, o kterých taky veřejně mluvila, aby pomohla ostatním, tak já jenom jako máma
0: zejména
1: přihlížím.
0: V covidu.
1: No. Tak já jenom přihlížím jako máma, držím jí palce a jsem na ní pyšná.
0: Jste na ní pyšná. Bojovala jste i vy s něčím podobným, že jste nechtěla, aby se vědělo, čí jste dcera?
1: Tak to úplně nešlo, ale celý život jsem se tak jako upozaďovala, umenšovala, nikam se necpala, abych na stará kolena pochopila, že pokud si někdo bude chtít myslet, že jsem tlačenka protekční, jak si to stejně myslí, bude. Ale takhle jsem odmítala nabídky třeba mý maminky na začátku kariéry, abych s ní hrála divadlo, takže ano, no.
0: Abyste s ní hrála divadlo a skončila ve společné šatně.
1: Ve společné šatně na Vinohradech, přesně tak.
0: Já moc děkuju, Báro, jsme na konci, bohužel, ale moc díky, že jste si našla čas, užijte si dnešní premiéru, ale i potom svoji divadelní premiéru a ať se vám jen a jen daří. Bára Munzarová.
1: Já moc děkuju za pozvání a přeju všem krásný den. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Návrh rozpočtu na příští rok podle prezidenta Pavla není dobrý. Zahájení výuky po prázdninách někde komplikují opravy školních budov, třeba v Hlučíně na Opavsku.
2: Zítra bude oblačno s teplotami do 26 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Podle prezidenta Petra Pavla je navrhovaný schodek rozpočtu na příští rok příliš vysoký. Řekl to při zahajování školního roku na Olomoucku. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO počítá příští rok se schodkem 389 miliard korun. Kritizuje to opozice, schodek se nelíbí ani koaličním motoristům. Šéf strany Petr Macinka řekl, že o návrhu rozpočtu chce jednat s premiérem. Podle prezidenta Pavla navrhovaný deficit neodpovídá současné ekonomické situaci země.
3: Jsme v období růstu ekonomiky, jsme v období, kdy kromě války na Ukrajině neřešíme žádný bezprostřední krizový scénář v České republice, zároveň je nízká inflace, takže by měla být spíše snaha schodky konsolidovat, než je zvyšovat.
2: Na dotaz, jestli by návrh rozpočtu v představené formě podpořil, prezident řekl, že se vláda zodpovídá hlavně občanům. Dodal, že se ale bude snažit upozorňovat na nedostatky, které podle něj v návrhu jsou. Začal nový školní rok. Na některých místech ale musí žáci a učitelé počítat s komplikacemi kvůli náročnějším opravám školních budov. Například v Hlučíně na Opavsku se budou děti učit na třech náhradních místech. Tamní základní škola generála Svobody bude zavřena až do příštího září.
4: Musíme to nějak zvládnout. Ten rok nějak vydržíme. Jo.
5: Rodiče jsou s improvizací smíření, děti ujišťují, že to zvládnou, ale těší se, až zase budou zpátky ve svých třídách.
6: Jo, zase uvidím své kamarády.
5: Vymyslet vyučování ve třech azylech nebylo jednoduché. Škola je navíc zaměřená na děti s autismem a dalšími handicapy, potvrdil její ředitel David Honěk. Bylo proto důležité, aby to byla změna co nejméně viditelná.
7: Myslím si, že jsme to zvládli a že to bude připomínat klasické třídy a žáci zvládnou výuku.
5: Škola generála Svobody se po rekonstrukci dočká výdejny obědů, výtahu a nových učeben. Z Hlučína Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Dopravní nehody si během letošních prázdnin v Moravskoslezském kraji vyžádali 16 životů. Více než dvojnásobek oproti loňsku. V červenci zemřelo 10 lidí a v srpnu dalších 6, zatímco loni měla stejná část roku 7 obětí. Policisté v srpnu zaznamenali 833 nehod, při kterých se 13 lidí těžce a 245 lehce zranilo. Nejčastější příčinou bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem, následovalo nedání přednosti. Od začátku roku zemřelo při nehodách v kraji 24 lidí. Zámecký park v Dolním Benešově čeká proměna a rekonstrukce. Tamní radnice připravuje obnovu jižní části areálu a vybudování míst k odpočinku. Město už má stavební povolení a dokončuje projektovou dokumentaci.
5: Nová zeleň, upravené přístupové cesty a chodníky, malé jezírko s brouzdalištěm anebo takzvané sedací schody. Tak by měla část zámeckého parku v Dolní Benešově vypadat. Stavební práce začnou z kraje příštího roku a radnice využije potvrzenou dotaci ve výši 37 milionů korun. Martin Knitl, Český rozhlas. Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra ráno bude malá oblačnost, přes den očekáváme v Moravskoslezském kraji. Přibývání oblačnosti, slabé přehánky se mohou vyskytnout jen v Jeseníkách. Teploty se budou pohybovat od 23 do 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Mezi Pustějovem a Hladkými Životicemi je kvůli opravě až do 14. září uzavřený most přes Děrenský potok. Objížďka vede přes Kujavy.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Přeji vám příjemné odpoledne po 14. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Můžeme otevřít to dnešní první zářijové odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Co nás čeká, nyní toho málo, témat je mnoho, pravidelné rubriky, pořady a pozor, je začátek září a tak startuje i soutěž, houbařské soutěžení. Rozhodně pro vás máme i letos, ale vemu to postupně, jak už víte z našeho zpravodajství, nejen, že po dvou měsících prázdnin se znovu otevřela škola, ale jak to vypadalo v Hlučíně na Opavsku, to detailně probereme už za malou chvíli. No a v polovině hodiny se budeme věnovat i dalšímu zajímavému tématu. Dovíte se, co bylo zařazeno do historické stezky Zapomenutá Orlová. Z muziky Argema už za chvíli, nebo Václav Neckář, v této hodině i kapela Činasky, nebo třeba Jitka Zelenková. Tak krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. To vám přeje od mikrofonu za všechny Iveta Dada.

0: Hezké odpoledne vám všem na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Dospíval Václav Neckář, ale pojďme se věnovat začátku školního roku. Jak to vypadalo? Vítání spolužáků, první zvonění po prázdninách a návrat do tříd, které opouštěly na začátku léta. Tak to dnes vypadalo ve většině škol. Jsou ale místa, kde se děti do svých hlavic vrátit nemohly, a to kvůli nedokončeným opravám a rekonstrukcím. Velká improvizace čekala například i školáky v Hlučině na Opavsku. Jak to tam vypadalo konkrétně, tak to zajímalo i reportéra Martina Knitla, a tak se na místo přímo vydal.
1: Polačku, pej, tam jdeme.
2: Mami.
3: Základní škola Rovniny v Hlučíně, jeden ze tří azylů pro žáky zavřené základní školy generála Svobody, a nejenom na pár týdnů, až do konce školního roku. Rodiče jsou připravení.
4: Ano, zvládneme určitě.
5: Tady bydlíme na Rovninách, takže tu máme kousek.
6: A co syn, zvládne to taky?
5: Bude muset, no, co mu jiného bude zbývat, no, tak musíme to nějak zvládnout. Ten rok nějak vydržíme, jo.
3: Komplikace je to hlavně proto, že jde o školu pro děti s autismem, s mentálním postižením a další handicapy. Těším se a je to v pohodě, ujišťuje mě jeden z žáků ještě před prvním zazvoněním.
2: Hodně dobře.
6: Ale pak se těší zase, až se vrátí zpátky, ne?
2: Jo, zase uvidím své kamarády.
3: Někteří se budou učit taky v kulturním domě, další skupina v dětském ranči. Všechny tři azyly jsme museli kvůli potřebám dětí upravit, aby změna nebyla na první pohled tak vidět, říká ředitel základní školy generála Svobody David Honěk.
7: Tak, aby co nejvíce připomínali běžné třídy, nejjednodušší to šlo na Rovninách, protože to je vlastně běžná základní škola. Složitější to bylo v kulturním domě na dětském ranči, kde to jsou prostory, které původně byly určené k něčemu jinému, ale myslím si, že jsme to zvládli a že to bude připomínat klasické třídy a žáci zvládnou výuku.
3: To vše bude ředitel řídit z budovy městského úřadu. Výměnou za celoroční improvizaci dostane škola nový výtah, učebny, velký prostor v podkroví a taky vlastní výdejnu jídla. To rodiče oceňují hodně, že odpadne složité každodenní chození na oběd do jiné školy.
5: Ty obědy budou vozit přímo do školy, že to bude mít jako, nemusí chodit takovou štreku, když bude pršet nebo něco takového.
3: 40-milionová rekonstrukce školy s vyučováním skloubit nešla. Do vlastních tříd se tak děti znova podívají až na začátku příštího školního roku. Z Hlučína Martin Knitl, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: V dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava už míříme na Karvinsko, konkrétně do Orlové. Hřbitov v Klášterní ulici zdobí velkolepý pomník padlým za Těšínsko. Připomíná oběti takzvané sedmidenní války, v níž se v roce 1919 střetly Československo a Polsko. Obě země si nárokovaly území bývalého těšínského knížectví. Památník s dominantním sousoším a majestátní Slezskou orlicí prošel totiž nedávno obnovou. Se znalcem regionu Ladislavem Chrobočkem se u něj při toulkách jedné z výprav vypravila i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
1: No, poměrně velkou plochu na Orlovském hřbitově zabírá, pane Chrobočku, pomník, který je v podstatě věnován rozdělení Těšínska.
2: Ano, ano, rozdělení Těšínska proběhlo po té první světové válce a ještě se hádali, jak to dopadne, protože byla takzvaná ta sedmidenní válka. Šnajdárek došel až k Bělsko-Běle a nakonec se musel vrátit. Já ve Francii rozhodli, že bude rozdělené Těšínsko. Olše řekl, že bude hranice, že a český Těšín vzniknul vlastně v roce 21 na Zelené Louce jako nové město, protože museli ustoupit za Olši. No a taky pomník těm legionářům, kteří padli v té době, vlastně vše dále živ, padli bojovníci v paměti národa. Věnoval Petr Bezruč takovou povídku na pomník a ten pomník byl ozdobený tou Slezskou orlicí a s těmi bojovníky, kteří byli odstraněni za polského záboru v 38. roku, nebo když prostě to bylo zničeno. A bylo to tady, my tady máme jako rodina pomník, chodíme několikrát do roka na hřbitov, takže si pamatuju, že to bylo bez té orlice.
1: Ano, ano. A loni, vlastně nebo, ta orlice je taková velmi dominantní se, s těmi bojovníky.
2: Ano, celé to sousoší bylo doděláno podle původního, podle fotek, podle čeho to udělali. Nevím, ale mistrovské dílo toho pana Socháře, který když to tvořil, tak dokonce měli problémy, že mu někdo, jsem poslouchal v rozhlase, jak vypravil, že mu někdo zcizil nebo zničil na řadě, že neměl čím dělat, tak se celá ta operace zdržela, než zase mohl pokračovat v díle, ale nakonec dílo se podařilo, slavnostně to bylo uvedeno do života a já myslím, že to je pěkná vzpomínka, která si zaslouží, aby se tady někdo přišel na to podívat a vzpomenout.
1: No, odkazuje tam vlastně na rok 1920, tak jak my jsme to zasadili do té historie a je těch jmen tady spousta, u každého je teda i hodnost vojenská, hodnost, takže my víme, tam střelec, svobodník, je italský legionář z Dětmarovic, je to velmi jako popisné.
2: Za plebiscitu úkladně zabití. Takže nepadli na fronty, ale protože tady probíhal plebiscit na Těšínsku, že měli hlasovat, kdo chce a kdo nechce být přidělený do Polska.
1: Ano.
2: Takže za toho plebiscitu se taky dělali zvěrstva na jedné i na druhé straně. Takže ti nepadli v boji, ti padli za plebiscit, jak je tady napsáno poznámka.
1: A mě překvapuje, že to opravdu je tak velkolepě provedeno, že zabírá tak velkou plochu, že to už tenkrát bylo namyšleno.
2: Země si to zasloužili, je jich tady hodně.
1: No, bouřlivý kus historie tady toho Těšínska, tento pomník vlastně připomíná. A není to pořád ještě uzavřená kapitola.
2: Ne, a nikdy ani myslím, ani nebude, protože vždycky se najdou nějací šťouralové, kteří se rádi hrabou v těch starých historických těch věcech a vytahují na světlo vždycky to, co komu pasuje v dané době.
1: Tak až se budete toulat Orlovou, případně Orlovským hřbitovem, tak tento pomník určitě neminete. Zastavte se, je u hlavní brány a připomeňte si, co se kdysi stalo. Z Orlové Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Hezké odpoledne, pokud přemýšlíte, jak příjemně strávit zítřejší podvečer anebo i večer, máme pro vás na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava určitě zajímavý tip, a to pozvání do ostravské zoo na Mezinárodní noc pro netopíry. Ta se koná po celé Evropě, ovšem i na dalších místech světa, a letos by měla proběhnout už po 30. V ostravské zoo tato akce bývá pravidelně, ale 20 let a pokračuje. Co se tedy zítra dovíte? Dovíte se mnoho zajímavého o životě netopíru a seznámit se můžete i s tajemnými a mýty opředenými živočichy, protože chybět určitě nebudou ani živí netopíři. Mezinárodní noc pro netopíry, ta proběhne v zoo Ostrava zítra, tedy ve středu 2. září od 18 do 22 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je u konce. Celé léto jste s námi vyráželi na výlety, poznávali krásná místa našeho kraje, sbírali soutěžní razítka a hráli o skvělé ceny. Teď už zbývá jediné, zjistit, kdo vyhraje. Slavnostní losování proběhne v pondělí 7. září po 14. hodině. Tak si držte palce, třeba právě vaše soutěžní karta přinese štěstí. Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Děkujeme, že objevujete náš kraj společně s námi.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Utěšte si obalíček pro správného houbaře právě teď. Volejte do studia na číslo 596 11 22 66. Tak honem, ať nepropásnete houbařskou sezónu.
1: Tak houbařská sezóna na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava právě dnes začíná, tak šance pro jednoho z vás získat krásné ceny. Mám pro vás jednu vědomostní otázku, tři možnosti, věřím, že to nebude vůbec složité. Tak kdo je na lince, kdo volá, koho vítám, dobrý den.
2: Dobrý den, u telefonu Silva.
1: Zdravím vás, paní Silvo, hezké odpoledne přeji.
2: Mám taky.
1: Patříte mezi vášnivé houbaře nebo chodíte ráda do lesa na houby?
2: Chodíme, když rostou, tak chodíme. No i když nerostou, tak chodíme do lesa.
1: Projdete se ráda, chápu. Jo. Tak, vybavení pro správného houbaře se určitě bude hodit, ale potřebujete říct správnou odpověď. Věřím, že to nebude těžké, že to nebude velký problém. Soutěžní otázka zní takto. Některé druhy hub při rozkrojení zmodrají. Víte, jaký důvod má tento netradiční barevný jev? Dám vám tři možnosti a prosím, jednu si vyberte. Za A to může být reakce s kyslíkem, nebo za B houba obsahuje jedovaté látky a třetí možnost, houba je příliš suchá. Reakce s kyslíkem, jedovaté látky v houbě, nebo houba může být příliš suchá?
2: Je to za A.
1: Za A, to znamená?
2: Reakce s kyslíkem.
1: Je to tak. Moc blahopřeji.
2: Děkuji. Takové houby, modráci se jim říká u nás.
1: Ano, je to tak. Na takové houby můžete použít i nožík, atlas hub, síťovku, pláštěnku i rolničku do lesa, tu spíš na medvěda, ale určitě se hodí mít jí po ruce. Jo, tak moc blahopřeji, protože dnešní výhra je vaše.
2: Děkuji pěkně.
1: Rádo se stalo. Věřím, že udělá výhra radost a popřeji hezké odpoledne. Naslyšenou.
2: Mám taky naslyšenou.
1: Děkuji.
0: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Koaliční SPD nesouhlasí se snížením podpory v nezaměstnanosti. Proč? Řekneme za chvíli. Podrobnosti za 3 minuty. V 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava je pro vás bude mít Petr Hrčka, který celé dnešní odpoledne zprávy připravuje.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Koaliční SPD nesouhlasí se snížením podpory v nezaměstnanosti. Karvinská nemocnice zaplatí staré dluhy, dostala peníze od zřizovatele. V Ostravě roste zájem o vícejazyčné vzdělávání. Zítra bude oblačno, teploty do 26 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Koaliční hnutí SPD se postavilo proti snížení podpory v nezaměstnanosti. Návrh ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO včera schválila vláda. V prvních dvou měsících má klesnout z 80% výdělku na 65%. Podle předsedy poslanecké sněmovny Tomia Okamury z SPD ale nebyl návrh projednán na koaliční radě a označuje to za trestání pracujících.
2: My i toto téma otevřeme na koaliční jednání, které bude v pondělí, protože aby pan ministr Juchelka z hnutí ANO tímto způsobem chtěli oni potrestat pracující lidi za to, že chvilku se ocitli v nezaměstnanosti, to mi teda připadá úplně špatně.
1: Podle ministerstva práce a sociálních věcí je pracovní trh stabilizovaný a vyšší podpora není potřeba. Rezort by tím ušetřil zhruba 5 miliard korun. Moravskoslezský kraj dal 70 milionů korun nemocnici v Karviné na zaplacení starých dluhů. Hejtmanství je zřizovatelem nemocnice. Karvinská nemocnice hospodařila vyrovnaně naposledy v roce 2019.
3: Je to na dodávky léku, spotřebního zdravotnického materiálu a některých služeb zvenčí.
4: Podle náměstka hejtmana Martina Gebauera za ANO nemocnice nemá vytvářet zisk, ale pečovat o lidi. Jde o jednorázovou finanční pomoc. Zařízení poslední roky končilo v mínusových číslech. 70 milionů pokrylo všechny nezaplacené faktury, říká ředitel nemocnice Ivo Žolnerčík.
5: V nynější době naše nemocnice nemá žádné platné závazky.
4: Moravskoslezský kraj letos dal nemocnicím na oddlužení přes 250 milionů korun. Nejvyšší dluh měla Havířovská nemocnice. Z Karviné Natálie Janešková, Český rozhlas.
1: Ostrava chce rozšířit nabídku bilingvního vzdělávání. Nové bilingvní třídy vzniknou například na základní škole Bohumínská. Město tím reaguje na velký zájem rodičů o některé populární školy, například Ostrčilovu nebo Matiční. Ty se dlouhodobě potýkají s převisem zájmu a také se zápisovou turistikou, kdy rodiče kvůli přijetí dítěte mění jeho trvalé bydliště. Podle radnice mají být nové bilingvní třídy alternativou pro rodiče, kteří o tento typ vzdělávání stojí. Stará Bělá opraví 4 úseky místních komunikací. Nový povrch dostanou silnice i cyklostezky. Práce potrvají do poloviny září. Obvod za opravy zaplatí zhruba 10 milionů korun. Opravené úseky by v budoucnu mohli také inline bruslaři.
6: Některé komunikace už kvůli náročnému provozu výrazně chátrají pod náporem zemědělské techniky, která poškodila i podkladní vrstvy. Obvod současně opraví i propustek poškozený povodněmi. Ze Staré Bělé Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra ráno bude malá oblačnost, přes den očekáváme v Moravskoslezském kraji přibývání oblačnosti, slabé přehánky se mohou vyskytnout jen v Jeseníkách. Teploty se budou pohybovat od 23 do 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na Příborské ulici ve Frýdku Místku ve směru dálnici D48 se z vozíku vysypaly železné traverzy. Místo není označené, řidiči musí projíždět opatrně. V ulici 17. listopadu v Ostravě se srazilo osobní auto s nákladním. Nehoda se obešla bez zranění.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Přeji vám příjemné odpoledne. 4,5 minuty po 15. hodině máme právě teď. Společnost vám dělá Český rozhlas Ostrava a pokračujeme další hodinou našeho odpoledního vysílání. Čemu se budeme věnovat? Už za chvíli se vydáme třeba do hor. Jak jsou na tom horští záchranáři? Kolikrát výjížděli během letošní letní sezony? I to probereme za chvíli. Pozveme vás také do Frenštátu pod Radhoštěm, kde chystají o víkendu skokanské závody. A chybět nebude jeden recept z pochoutkového roku. Určitě s Patrikem Rozehnalem se vydáme, tentokrát myslím, že za Jaroslavem Sapíkem, a zjistíme, co vše změnil v receptu, který byl úspěšný v minulých letech. Z muziky Martin Maxa, Petr Spálený a nebo třeba Palo Habera. Tak příjemný poslech a krásné odpoledne.

0: Nejen horké počasí, ale třeba i zatmění slunce nebo Perseidy, to vše ovlivnilo letos statistiky horských záchranářů. Výjížděli v celém Česku k více než 16 000 případů, to je zhruba o 200 více než loni. Nejčastěji záchranáři ošetřovali turisty v Jeseníkách. Podrobnosti teď v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava.
1: Nejvytížnějším byl druhý týden celý v srpnu.
2: Říká mi u stanice horské služby v Koutech nad Desnou záchranář Tomáš Fabián.
1: Když jsme zaznamenali v Jeseníkách celkem 68 úrazů a souviselo to právě s poměrně dobrým počasím nebo vhodným počasím pro návštěvu hor. Souviselo to také s tím, že v Polsku měli prodloužený víkend, měli tam svátek a také vlastně v polovině toho týdne bylo zatmění slunce a Perseidy, takže to přilákalo hodně návštěvníků právě na pozorování těchto jevů.
2: Záchranáři letos výjížděli k téměř 400 úrazů.
1: Tak od začátku letních prázdnin jsme evidovali 381 úrazů.
2: Podle Fabiána se počet úrazů oproti minulému roku příliš nezměnil.
1: Přesně, když jsem se díval, tak bylo 384, což je prakticky stejné číslo. Třeba ještě před minulý týden to vypadalo, že budeme mít tento rok více, ale teď se to počasí trošku změnilo, těch návštěvníků tady není tolik.
2: Na podobných počtech se podle jeho kolegy Pavla Vysloužila kromě počasí podílela i lepší připravenost turistů.
3: Poslední roky je to jakoby lepší a lepší. Chválíme veřejnost, je to, říkám, lepší, jakoby, co se týče jakoby připravenosti.
2: Fabián dodává, že kvůli letošním vysokým teplotám záchranáři častěji výjížděli ke kolapsům.
1: Určitě se to na tom podepsalo. Zaznamenali jsme řadu kolapsových stavů. Jednalo se o starší pacienty, ale v některých případech i o mladší. A právě bylo to v důsledku nějaké dehydratace, případně i nějaké kardiální potíže nebo nějaké neurologické potíže.
2: Nejčastěji záchranáři ošetřovali cyklisty.
1: Je to vlastně ten, dá se říct, v těch horách tady nejrizikovější sport. Potom jsou tam na druhém místě úrazy pěších turistů, případně nějakých běžců, a na dalším místě jsou koloběžky.
2: Mezi zraněnými byli také motorkáři, pro které jsou Jeseníky oblíbenou oblastí, uvádí záchranář Pavel Vysloužil.
3: Já bych ještě vyzvihl, že my tady máme nějakou úrazovost třeba těch motorkářů, na které vyjíždíme taky, a tam jsou ty trošku fatálnější úrazy a je to taky věc, s kterou se setkáváme a řešíme.
2: Zároveň také záchranáři řešili úrazy u takzvaných příležitostných turistů, vysvětluje Fabián.
1: Máme tady hodně ten trend, že z těch návštěvníků ne třeba poslední rok, ale poslední roky přibývá, a jsou to právě třeba ti příležitostní turisté nebo cyklisté, kteří třeba nemají ty zkušenosti, a potom se právě setkáváme s nějakými vyčerpanými lidmi.
2: Podle mluvčího horské služby České republiky Marka Friše vyjížděli záchranáři během prázdnin v českých horách více než 16 000 úrazů. Meziročně je to zhruba o 200 více. Z Jeseníků Sabina Millerová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan.
1: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
0: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Také Voxel v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. Teď už ale pozvání na jednu hodně zajímavou záležitost. Jedna z nejvýznamnějších sportovních událostí regionu totiž začne za pár dnů ve Frenštátě pod Radhoštěm. Areál skokanských můstků bude dějištěm 15. ročníku memoriálu Jiřího Rašky, který oživuje odkaz olympijské legendy a frenštátského rodáka. Další podrobnosti už ale řekne ředitel pořádající sportovní agentury Robin Gebauer, kterého zdravím a po telefonu přeji dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Pane Gebauere, zmínila jsem slavné Raškovo jméno. Můžete prosím připomenout ty největší úspěchy tohoto legendárního sportovce?
1: Tak Jiří Raška je legenda nejen frenštátského, ale troufnu si říct celého českého sportu. V roce 1968 získal Tyrénoblu historicky první československou zlatou medaili ze zimních olympijských her. K tomu přidal ještě i stříbrnou medaili. Byl také světovým rekordmanem, vyhrál turné čtyř mužů. No a vlastně díky těchto úspěchů byl zvolen českým lyžařem století. Takže jeho jméno je s Frenštátem i se skoky na lyžích neodmyslitelně spojené.
0: Program na můstcích bude třídenní od pátku do neděle, tak na co se mohou diváci těšit? Co, kdy a kde se v areálu na Horečkách chystá?
1: Tak čekají nás 3 dny plných skoku. V pátek začínáme první závod Memorial Jiřího Rašky už v 9:45. Tento čas byl zvolen záměrně kvůli školám, protože chceme dětem tady z místních škol připomenout odkaz Jiřího Rašky, ukázat jim sport, který je neodmyslitelně spjat s Frenštátem. No a třeba i se objeví nějaký nový Jiří Raška. V sobotu potom pokračujeme závodem o pohár starosty, který začíná v 10:15. No a aby toho nebylo málo, tak jsme se ještě přidali v nedělní mistrovství České republiky, které bude začínat v 10:30.
0: Do Frenštátu se tedy sjede opravdu skokanská špička, to nejen od nás tedy z Česka, ale i ze zahraničí. Tak kdo budou ti největší soupeři a jaká se čeká účast závodníků?
1: Já bych chtěl říct, že FISCA není úplně nejvyšší liga světového skákání, ale je to velmi důležitá soutěž, především pro mladé a talentované skokany, kteří se právě přes tyto závody snaží prosadit až do té nejvyšší, na tu nejvyšší úroveň. No a čekáme závodníků, by mělo být přes 60 závodníků z 12 zemí, takže bude velice zajímavé sledovat jejich zápolení. No a v neděli mistrovství České republiky, to znamená ta nejlepší špička, Koudelka, Klára Ulrichová, která je vlastně z Frenštátu, nebo mladá Indráčková.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava ředitel pořádající sportovní agentury Robin Gebauer. Díky moc za všechny informace a přeji, ať se to vydaří.
1: Ano, moc děkuju, já se budu těšit. Doufám, že nás navštívíte.
0: Díky moc za pozvání, v případě, že to vyjde, moc ráda. Děkuji a loučím se, naslyšenou.
1: Ano, mějte se hezky, naschledanou.
0: My také, děkuji.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Austrálie je sice nejmenším kontinentem, ale na šířku je větší než měsíc? Austrálie se nachází na jižní polokouli mezi Indickým a Tichým oceánem. Její rozloha je asi 7 milionů 690 tisíc kilometrů čtverečních. Tvoří ji především jedna kompaktní pevnina a ostrov Tasmánie. Z geologického hlediska je to dlouhodobě izolovaná pevnina. V období nižší hladiny moří byla součástí širšího kontinentu Sahul, který spojoval dnešní Austrálii, Novou Guineu a Tasmánii. Po vzestupu hladiny oceánů se jednotlivé části oddělily, ale leží na společném kontinentálním šelfu. Pokud tedy do celkového obrazu Austrálie započítáme i to, co není na první pohled vidět na mapě, kontinentální šelf, rázem se její plocha zvětšuje na přibližně 8,5 milionu kilometrů čtverečních. Ve srovnání s plochou měsíce je zhruba pětkrát menší. Jinak je tomu ale, pokud budeme brát v úvahu průměr měsíce. Toto vesmírné těleso, které je téměř dokonalou koulí, má průměr necelých 3,5 tisíce kilometrů. Austrálie se ve směru západ-východ rozkládá asi na 4000 kilometrech. To znamená, že Austrálie je v tomto jediném směru skutečně širší než měsíc.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Halka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Halka má tajemství a neví, co si s ním počít. To Henrik je rozhodnutý, chce na všechno zlé zapomenout, přestože Anuška ztraceného syna stále hledá. Jejich vztah proto drží jen na vlásku a Emilia Zaleská se pokusí dát rodinu zase dohromady.
1: Vítejte, tak ráda vás zase vidím. Mama div nemá slzy v očích, hlas se jí třese. Neuhostím vás nějak bohatě, vede Emilia Zaleská hosty do kuchyně k prostřenému stolu. Hlavní je, že jsme se po dlouhé době zase všichni sešli. Pak si uvědomí, co řekla a dodá, my, co jsme zbyli.
0: Premiéra druhé části četby s Alenou Sasínovou Polarčík a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: O čem se mluví?
3: Moravskoslezští hasiči mají za sebou náročné letní období. Mimořádné sucho a extrémní teploty se projevily i na jejich práci, kdy se museli vypořádat s následky bouřek, přívalových dešťů i lesními požáry. Jaké bylo z pohledu hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje letošní léto, tak na to se zeptám tiskové mluvčí Kamily Langrové v rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem ve čtvrtek v 17.30.
2: Český rozhlas Ostrava. O čem se mluví. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jedna vzpomínková písnička Náklaďák s Petrou Černockou, ale pojďme zpátky do současnosti. Posloucháte úterní Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava a tak je jasné, že přidáme recept z pochoutkového roku. V neděli vám Patrik Rozehnal v tom letošním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. Šlo o dančí závitky, původně od Václava Segla z Praskolesk na Hořovicku. Připravíme teď zmíněný recept s šéfkuchařem Jaroslavem Sapíkem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z těch předchozích 9 let. A záměrně tentokrát připravují porotci i profesionální kolegové, tedy Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Ivan Vodochodský a právě Jaroslav Sapík. U přípravy dančích závitků asistoval i kolega Patrik Rozehnal a ptal se, co si máme všechno připravit.
1: Tak potřebujeme 800 gramů kejty dančí, 4 pěkné plátky šumky, 4 plátky anglické slaniny, česnek a cibule, ty jsem říkal, na každou porci vlastně jednu dávám, jo? A hořčici musíme mít a zvěřenový vývar na zalití, jo? A já tak toho vývaru vždycky potřebuji, aby aspoň litr byl, jo? Ale to je takhle jako na přírodnostním stylem udělaný, ale já to použiju jako zvinnou omáčkou a k tomu ještě potřebujeme zase 20 deka kvalitních povidel, 10 deka radši dobrýho protlaku přírodního, zeleninový základ znamená mrkev, petržel, cerel, jako když na svíčku uděláme, a cibuli.
2: Kolik dohromady tak váhově?
1: Tak musí být aspoň přes půl kila ta zelenina, jo? Používám sádlo, trošku pomerančový kůry, malinko citronu a pak samozřejmě je to na víně, no, tak tam musí přijít aspoň 2 deci vína. Ale každý upozorňuji, ne nějaký krabice.
2: Bude to víno červené?
1: No musí být červený.
2: Jaké bys doporučil?
1: Já mám nejradši Portugal.
3: Pochoutkový rok.
2: Začínáme pracovat. Máme hrnec na plotně.
1: Teď si dáme pod základ sádlo a dáme mrkev, hezky nakrájenou, cerel, petržel, citronovou kůru a pomerančovou. Bez toho bílého by to zkrátka...
2: Už teď do toho základu?
1: Ano, hned. Teď si dám cibuli.
2: Do jaké barvy děláme?
1: Tohle je to jako jenom takový jako vyrestov, aby to pustil ty chutě, uvolnili se. Pak tam přijde samozřejmě trochu protlaku. Tak. Pravý švestkový nebo trnkový povidla, jak mají být. Mám tady ještě jednu věc. Takový obyčejný perníček, který jsou na kraji. A jdeme s tím dovnitř. A teď tady mám zvěřinový vývar. A necháme to zavařit. Malinko přisolím jenom. A cukrem opatrně, tam máme už ty povidla celkem dost. A necháme vařit.
2: Když se nám provařil základ, přidáme rozmarín. Kolik kuliček jalovce ještě přidáme?
1: 10 jich tam může být, jo, takhle.
2: My jdeme na maso. Máme krásnou dančí kýtu, plátek.
1: A teď jdeme na tohle.
2: Na paličku. Jdeme naklepávat.
1: A jdeme na to, jo.
2: Tak, jako byste dělali prostě plátky, třeba na ptáčky.
1: Tak. Lehce osolím. A samozřejmě použijeme ještě pepř. No a teď si mu lžičku. Vememe hořčici. Hezky to vetřem do toho pěkně. Teďka vememe ještě špek prvně, který si dáme takovýhle plátečky pěkný.
4: Pěkné, hezké, silné.

0: A na závěr tu omáčku potom propasírujeme nebo rozmixujeme ponorným mixérem.
1: Já bych ji teď rozbil.
0: Do té propasírované, rozmixované omáčky případně tady přilijeme víno a ještě plňák koňaku.
1: Aby se odvařil, víš?
0: A zahustíme perníkem.
1: Klasický hučejný perník. A jdeme servis dělat, jo? A jdeme do toho, ochutnáme? Je to bomba. Vynikající. Je to jídlo, které má právo kandidovat v naší soutěži.
2: Tak stačí jen vyzkoušet, protože jak jste slyšeli, Danší závitky s vinnou omáčkou opravdu stojí za to. Recept Jaroslava Sapíka najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz a je tam samozřejmě také ten původní recept od Václava Segla z Praskolesk. No a v neděli, to už si také na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, připomeneme nejlepší recept roku 2024. Půjde o česnekový kynutý koláč, který podle svého udělá cukrář Josef Maršálek.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Studenty v Moravskoslezském kraji lákají víceletá gymnázia. Podrobnosti přidáme za chvíli, za 5 minut v 16 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Po 16. hodině vás čeká úterní humoriáda a pozvání tentokrát přijal Jan Přeučil. Tak hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Studenty v Moravskoslezském kraji lákají víceletá gymnázia více než učňovské obory. Vláda schválila snížení podpory pro nezaměstnané. Česko získá přístup k jednomu z nejvýkonnějších evropských superpočítačů. Bude oblačno s teplotami do 26 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Do prvních ročníků středních škol letos v Moravskoslezském kraji nastoupí přes 14 000 studentů. Zhruba 3 000 míst zůstane neobsazených. Hejtmanství nabízí studentům stipendia pro zaměstnavatele žádané obory. Přesto se podle mluvčí kraje Nikoly Birklenové nejvíce mladých lidí hlásilo na gymnázia.
2: Největší zájem byl o osmiletá gymnázia. Vyšší poptávka byla u šestiletých a čtyřletých gymnázií. Naopak nejvíc volných míst zůstalo v klasických učňovských oborech. Téměř polovinu volných míst soustředili okresy Karviná a Ostrava.
0: Podpora v nezaměstnanosti by mohla klesnout, schválila to vláda. Podle návrhu by měla v prvních dvou měsících klesnout z 80% dosavadního výdělku na 65%. Maximálně by pak lidé dosáhli na 60% průměrné mzdy místo stávajících 80%. Podle rezortu je teď pracovní trh stabilizovaný a vyšší podpora v nezaměstnanosti není potřeba. Výši dávek upravil předchozí kabinet Petra Fialy z ODS, změny začaly platit od letošního ledna. Navrhovaný návrat k předchozímu modelu kritizuje opozice, odbory, zaměstnavatele i experti. Snížení dávek by státu podle Ministerstva práce a sociálních věcí ušetřilo 5 miliard korun. Bruslaři znovu vyrazí na večerní výjížďku Karvinou. Oblíbená inline jízda je naplánována na čtvrtek 3. září. Na účastníky čeká přibližně 5-kilometrový okruh po hlavních komunikacích, které budou během jízdy uzavřeny pro automobilovou dopravu, upřesnila mluvčí radnice Monika Danková.
3: Sraz bruslařů bude na univerzitním náměstí u obchodně podnikatelské fakulty. První kolo je vhodné i pro rodiny a rekreační bruslaře, pojede se pohodovým tempem a druhé kolo bude svižnější, proto je určené zkušenějším a rychlejším účastníkům.
0: Českým výzkumníkům a firmám se otevře přístup k novému evropskému superpočítači Lumi AI ve Finsku. Zapojení zajistí Ostravské národní superpočítačové centrum IT for Innovations při Vysoké škole báňské technické univerzitě Ostrava. Systém nabídne přibližně 10x vyšší výkon pro umělou inteligenci než současný superpočítač Lumi. Česko na jeho pořízení přispěje bezmála 180 miliony korun. Celková hodnota projektu pak přesahuje 9 miliard. Lumi AI bude propojený také s kvantovým počítačem a poslouží například při vývoji léčiv a materiálu nebo při klimatickém výzkumu. Do provozu má být uvedený ve druhé polovině příštího roku.
1: Počasí.
0: Zítra ráno bude malá oblačnost, přes den očekáváme v Moravskoslezském kraji přibývání oblačnosti, slabé přehánky se mohou vyskytnout jen v Jeseníkách, teploty od 23 do 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 48 ve Frýdku Místku srazilo nákladní auto s traktorem, nehoda se obešla bez ranění. V Bochenkově ulici v Opavě pak havarovalo osobní auto s cyklistou, který se zranil. Na místě tak zasahují záchranáři. Šťastnou cestu bez nehod přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: My jsme opět připraveni, já doufám, že i vy postaknout si hodinu zajímavého povídání, vzpomínek a taky humorných ukázek, ty tu dominují a hrají prim. Jako host je tu dnes Jan Přeučil. Honzo, dobrý den.
6: Dobrý den, Patriku, dámy a pánové, vážení přátelé, moc vás všichni zdravím a svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smekám.
5: Ano.
6: Máme dneska 1. září a věřím spolu s Patrikem, že dnešní humoriáda přispěje k dobré atmosféře budoucích podzimních dnů.
1: Humoriáda.

0: Do Výšin, k hercům, k ukázkám, k humoriádě. Vybíráme tedy ukázku číslo 1. Vybíraj, Jan Přeučil.
1: Dámy a pánové, vybírám scénku, kde vystupuje můj ohromný kolega, veliký gentleman humoru Jiří Krampol. A scénka se jmenuje Jak naše rodina blbla.
2: Jak naše rodina blbla. Naše rodina má v okolí pověst dobrou až vzornou. Matka je funkcionářkou Červeného kříže, děd pamětníkem Červené sedmi. Babička si zvrtla kotník v rámci akce Z, otec pak drží primát ve sběru lipového květu a kopřiv. Také soutěž o nejlepší výzdobu k Mezinárodnímu dni studentstva jsme suverénně vyhráli dík sestřině nápadu. Obarvili jsme trpaslíka Ludvu ze skalky na černo a dali mu do ruky vypůjčené tuzexové bony. Bony sice do rána zmizely, ale černá barva vydržela přes týden. Pak vybledla, ale to se nakonec hodilo, protože v tu dobu bylo nutno přitesat trpaslíka do podoby Aloise Jiráska, neboť se blížil měsíc knihy. Tyto a jiné akce, například národní tanečky provozované jakoby bez děky pod okny předsedy uličního výboru, nám nakonec zajistili klidný a spokojený život v nadměrném bytě, takže se nemusíme stěhovat do vlhké mansardy za rohem. Byli jsme se na ní podívat a radost měl pouze vedký dědeček Ambroš, který se těšil, že v plísni na zdech bude pěstovat antibiotika. Ale toho jsme uspokojili tím, že mu v nadměrném bytě poléváme jednu stěnu. Nepříjemné je pouze to, že nás dědeček nutí, abychom denně ochutnávali, jak je jeho penicilin dobrý. I mně se v nadměrném bytě líbilo. V nevyužité spíži jsem se potají naučil tlouci bigbeatový rytmus na tvrdý chléb, který se mi podařilo zatajit před věčně hladovým strýcem Baloonem. Díky tomu jsem se stal členem populárního beatu Joe Pimpase a účinkoval občas i legálně na koncertech pořádaných vždy v některém pražském divadle jako finanční injekce tomuto stánku kultury, když předtím mu hry ze současnosti dokonale pustili žilou. Bohužel tato moje činnost zůstala utajena. Následujícího sobotního odpoledne krupobytí znemožnilo kolektivní boj naší ulice proti Mnišce, ačkoliv jsme byli dobře připraveni z agitačního střediska páteční přednáškou Mniška vrah. Přednášku připravil bývalý majitel parního mandlu Kalous, který by rád viděl synka skrze Mnišku na famu. Ale to je jeho věc. My chorovody pod okny, on přednášky o hmyzu. Horší bylo, že uliční výbor nezajistil na odpoledne náhradní program. Lidé z ulice byli v důsledku toho dezorientováni a nepodchyceni žádnou organizovanou činností, bloumali a lajdačili, ba někteří dokonce propadli intelektualismu a četli v knihách.
0: Jak naše rodina blbla, my jsme taky kdysi blbli i s Jiřím Krampolem, protože byl součástí humoriády a moc rádi na to
1: vzpomínám. No tady byl velice často, Jirka, to já vím. No.
0: Ano, i na výjezdech, humoriád na cestách.
1: Ano, ano. A on měl ohromný smysl pro humor a já vím, my jsme byli velký kamarádi. No. A on si velice rád vzpomíná na takovou moji historku, jestli můžu říct, kdy já jsem točil jednu pohádku v televizi, to jsem Jirkovi říkal, a hrál jsem tam takovýho grázla, jo, s velikým kostýmem a dlouhým ocasem. A přišel režisér a hlavní garderoby Jirka říkal, pane Přeučile, my ten kostým toho grázla s tím ocasem tady nedáme dohromady na Kavčích horách, ale na Václavském náměstí je jedna veliký ateliér, tak tam to ušijeme. bylo určený datum, přišel jsem tam, v předsíni bylo 20 stoliček pro slečny a dámy, vešel jsem do ateliéru a probíhal takovýhle dialog. První garderobírka říkala, pane Přeučile, pojďte se mi, já vám přidržím ocas, Mařenko, podrž panu Přeučilovi ocas, výborně, a já vám na něj našiju takový plátky, aby to bylo zajímavý. Takhle jsem chodil.
0: To byl pohádkový kostým.
1: Ještě rád, ano. A po chvilce říkal, pane Přeučile, pojďte sem, Mařenko, přidrž ocas panu Přeučilovi, já ho pospreju, ať to vypadá zajímavě. A takhle ta zkouška probíhala, když to skončilo, tak jsem říkal, dámy, já vám moc krát děkuju, paní režisérka bude mít radost. Garderobiérky říkali, určitě se to bude strašně líbit a ta postava v té televizní pohádkové inscenaci toho padoucha s tím ocasem bude zajímavá. Vešel jsem do té předsíně, kde bylo 15 krásných, sympatických dívek, který čekali na zkoušku. Říkal jsem, dámy a slečny, já vás moc zdravím. Odcházel jsem a za mnou se ozvalo. Ha, gentleman, prach obyčejný prase.
3: Humoriáda.
1: To je příhoda, kterou miloval Jirka.
0: To je, jak rád by slyšel. Tak teď třeba i tam nahoře. A kdo ví, třeba vy byste zase rádi slyšeli jeho vyprávění, jeho část té povídky, abychom to dokončili, jak naše rodina blbla. Hlasujte, vytvářejte SMSky s heslem Humor mezera A a posílejte na číslo 90 011 04. Pakliže byste raději, ale Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem z Televariety a povídání o kouzelnicích, tak budete hlasovat Humor mezera B SMSkou. A nebo nám své rozhodnutí zavolejte pomocí telefonní linky, která míří sem do studia 731 800 900. Tak jednoduché to je a je to jenom na vás. Vy si vybíráte, vy rozhodujete a to je pořad, který dobře znáte.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Zopakuje nabídku, kterou jsme vám dali. Jiřího Krampola vybral Jan Přeučil, já proti nasadil Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Dvořáka. Vy si ale vybíráte, hlasy věnujete přes telefonní linku, tedy zejména tu mířící do studia 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
3: Dobrý den, Martin Zaňacka.
2: Dobrý den, Martine.
4: Dobrý den.
2: Co vybíráte?
3: No, prosil bych paní Jiřinku.
2: Ano. Dobře, tak děkujeme za to. Mějte se pěkně a přesouváme se za dalším, kdo se dovolal, kdo pak to je.
5: Dobrý den, já vás zdravím, Patriku, tady Jenda od Lidský hory.
2: Dobře.
5: Zdravím i pana Jana Křtitele, Karla Boroměstského Přeučila.
4: Děkuji pěkně.
5: Hlasoval bych, já jsem teďko tady s Lačkou ještě, od Zlatého potoka,
2: ano.
5: A dáváme hlas Krampolovi.
2: Ano.
5: A na zahradě u Kinských to byla extra třída.
2: Ano, vzpomínka tedy na setkání ještě v sobotu oslavy 10 let pochoutkového roku. I nám se to líbilo, určitě se k tomu ještě ve vysílání vrátíme. Tak díky moc, že jste přišel a že jste dnes zavolal. Mějte se hezky.
5: Jo, a pan Přeučil má Smrt sedla, nejlepší film.
4: Tak to mě...
5: Kromě těch Gaunerů, co hrál.
4: Ano, to mě velice těší, děkuji.
2: Děkujeme, ať se daří, mějte se a ještě jeden hlas od koho a komu.
6: My vás podhoří od Lidských hor ještě jednou, prosím si pokračování.
2: Prosíte pokračování, dobře, přičteme ještě SMSky, ať na ně nezapomeneme, jak stav vypadá tam, protože i ty rozhodují a nakonec je to pokračování. Součet hlasů je vítězstvím Jiřího Krampola, jak naše rodina blbla.
7: Předseda uličního výboru ovšem za hálce nepropadl. Využil volné chvilky a polnicí povolal otce, aby projednali můj případ. Otec nevěda, co se děje, nesl pro každý případ sebou v podpaží kašírovaný ročník nové mysli a vyšel do krup. Předseda začal jednání oklikou. Jak trávíš odpoledne, spoluobčane, zeptal se neutrálním tónem. Ale laskám se svým klenotem, pravil otec podlézavě a vyhodil na stůl přinesený trumf, mají v očích výraz uspokojení, že se nedal chytit. Tak, říkáš klenot, občane, utrousil předseda a hmátl po knize. V tom se otci zatmělo před očima, neboť ke svému zděšení poznal, že místo atrapy doporučeného tisku sebral ve zmatku pornografické album strýce Balouna, z něhož se nyní na předsedu vyzývavě zubilo několik nevěstek. Předseda štítivě odsunul nabízený klenot na kraj stolu a pronesl: Jablko nepadlo daleko od stromu. Už se nedivím, že váš syn propadl Big Beatu. Nabídl tatínkovi židli a předložil mu plánek našeho nadměrného bytu. Když se v něm otec pomocí kompasu zorientoval, vystrašila ho tlustá červená čára, táhnoucí se šikmo přes velký pokoj. Na chvíli otec zakolísal, ale pak se vzchopil k poslednímu boji. Máme některé chyby, vím, řekl, neboť si uvědomil, že jsme poslední dobou zanedbávali pokrokové tanečky pod předsedovými okny a nasadil kozáčka, aby zachránil, co se ještě dá. nezachránil nic. Nezvládl náročnou figuru v podřepu a protočil podpatkem díru v perském koberci. Poté se rozloučil v beznaději. Lidé z ulice si nás přestali všímat. Rodina mě začala nazývat černou ovcí, strýc Balón mě pojmenoval nemravným ničemou. Sestra se sice snažila napravit reputaci rodiny tím, že o mě vyvěsila u kupce výstražnou nástěnku, ale rozklad rodiny tím neoddálila. Matka docházela na brigády nepravidelně, také otec z trestu hodně zaostával ve sběru kopřiv. Strýc Balón po ztrátě Alba seschl a ani zvonokosy mu nevrátili dřívější rozmar. Dokonce i děd na besedě důchodců odepřel pamatovat se na červenou sedmu. Já však nedám rodině zahynout. Oni se k plnění svých občanských povinností zase vrátí. V nejbližších dnech jim totiž oznámím datum svého sňatku s předsedovou dcerou, kterou jsem omámil Big Beatovým rytmem.
0: Humoriáda.
2: Big Beatový rytmus.
4: Ano.
2: Na jaký rytmus nebo muziku tančil Honza Přeučil ve své mládí, když s tancem a dívkami začínal? No, no, na co to bylo?
4: Tančili jsme a i v určitých inscenacích divadle na Zábradlí
2: taky
4: tam byly takový určitý prvky. Já jsem to měl velice rád. No, to bylo
2: do tanečních jste chodil?
4: Jo, chodil jsem do tanečních. No, no. Do metra v Praze. Jako, jo, to bylo.
2: A i za taneční, nebo jenom do tanečních. Vyhýbal jste se některým hodinám třeba, že byste utekl dřív, nebo ne?
4: Ne, ne, ne, ne. Ne.
2: Někteří to tak měli.
4: Já to beru umět tancovat jako různý charaktery tanců, jako součást herecký profese, jo, samozřejmě.
2: Takže tak už tehdy jste to takhle bral?
4: No, takhle. My jsme měli ohromnou výhodu, že vedle činohry divadla na Zábradlí byla i pantomima Ladislava Fialky, pohybová, špičková soubor evropského formátu, který ovlivňoval tu činohru tím pohybem, jo. To bylo bezvadný, jo, to bylo výborný, no, no.
2: Na jaký tanec si vzpomenete významný, tedy který jste na jevišti dělal, nebo nějakou pohybovou zvláštní aktivitu, kromě toho, že herec hraje, prostě přijde, sedí, něco běhá, ale že byste něco tak jako pohybově zvláštního vytvářel? Bylo něco takového úplně ujetého?
4: No, byla inscenace, která se jmenovala Architekt a císař asyrský.
2: Ano.
4: O dvou hercích, toho druhého kolegu hrál Olda Vlach a byla na principu Juda. A tam byla jako spousta různých prostě pohybových aktivit, mimo jiné i malinkých tanečků a tak dále, takže to bylo velice zajímavý. Velice úspěšná inscenace, no.
2: Divadla na Zábradlí.
4: Ano.
2: Říká Jan Přeučil, vybral ukázku, vy jste v ní pokračovali, tím jsme vyčerpali pro dnešek Jiřího Krampola. Co vybereme dál, dozvíte se za malou chvíli, teď je tu opět čas pro písničku. A vy stále posloucháte Humoriádu dnes s Janem Přeučilem.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Je to Humoriáda, Jan Přeučil, Patrik Rozehnal a ten teď žádá právě Jana Přeučila, aby vybral další ukázku. Střídá se o to s vámi posluchači.
2: Co ano, děkuji Patriku. Vybírám, dámy a pánové, další ukázku, v které vystoupí Karolina Slunečková ve scénce, která se jmenuje Otopení a koupelně.
3: V parku je touhle dobou tak tichoučko, jen ti ptáčkové pějí. To je nádhera. Promiňte, vy ráčíte být taky po zážitku? Kdybych já se mohl takhle vyplakat.
4: A kdo vám brání?
3: Já. Neumím to. Ten obličej, ten by mi tedy jakž tak ještě šel, ale to ano, ale slzy netečou.
4: To vám musí být opravdu těžko. Já bych to tak na sucho snad ani nepřežila. Já kolikrát pro nic za nic jen tak si pobrečím a hned to zase všechno přejde.
3: Ale s dovolením, když tedy pro nic za nic, tak co vás vlastně přejde?
4: No ta chuť si pobrečet.
3: Aha.
4: No.
3: A teď jste brečela taky bez důvodu, tedy bez zážitku?
4: Ne, se zážitkem.
3: Aha. Máte ho moc ráda?
4: To snad ani ne, jenže víte, oni mi vždycky všichni touhle dobou utíkají.
3: Ne.
4: Ano, přijde podzim a všichni jsou pryč.
3: A už máte někoho dalšího?
4: Zatím ne, jestli ne? To ovšem nejste vy, protože člověk nikdy neví, že jo?
3: No, přitom bych raději nemluvme, ano? A jak si tedy vysvětlujete, že utíkají právě na podzim?
4: No tak, já nemám ústřední topení, víte?
3: A s dovolením, co tady máte, krom nepopiratelného osobního kouzla?
4: Děkuji, no tak mám dva pokoje a kuchyň a babičku ve starém domě. A kamna. Nikdo nechce v těch kamnech topit.
3: Ani babička?
4: No tak babička by chtěla, ale nesmí, protože už je dětinská. Kupuje sirky do foroty, prej co kdyby hořelo. Tak vidíte.
3: No to vidím. Takže máte kamna, babičku a sirky do foroty.
4: Jo, kdyby hořelo. No a nikdo nechce topit. Jaro a léto, to je nám vždycky jako v hnízdečku. Ale když přijde podzim a musí se zatopit, seberou se a jsou pryč. Všichni.
3: Ne.
4: Jeden jako druhý.
3: Tady promiňte to, já bych neotek, kdybych vás vroucně miloval. Já si na vás vážím toho jednak osobního kouzla a potom té nezávislosti na teplárně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Karolina Slunečková, hlavní postava této scénky. Potkali jste se, Honzo? Pracovali jste spolu? Točili jste někdy něco
2: spolu? My jsme spolu něco, pár filmů točili, takže tam se mi poznali. Jako no, no.
1: A jak si ji pamatujete tedy?
2: Jo, velice příjemná profesionálka. Velice zajímavá dáma.
1: Mm-hmm. Tady jde svým způsobem trochu o rande, muži, ženy a tak, hraje tam roli topení. Kde byste si dal první rande s nějakou dívkou?
2: Mně se líbila velmi jedna z filmů, jedna herečka, pak to byla lékařka Heda Škrlantová, jestli vám to něco říká. Jo?
1: To jméno znám.
2: No. A ona, to jsme točili tenkrát film Valčík pro milion.
1: Ano.
2: Já tam jsem byl do ní zakoukaný, jo? Ta byla velice krásná, příjemná dáma. A ta mě taky měla velice ráda. Vím, že když jsem byl na vojně, dokonce autostopem se přijela za mnou podívat do Českých Budějovic, kde jsem já vojákoval v 60. letech. No.
1: To muselo být, teď vám nahlásí. Máte na vrátnici návštěvu, Přeučil. To slyším, tak nějak ne?
2: Jo. Ježíš, to bylo na té vojně, to bylo do České Budějovice. Tam byl chlapík, major se jmenoval porubský nebo tak, a ten měl takový slovník zvláštní, furt říkal roto, kurvasta, kurvasta. A mně se tohle tak strašně zalíbilo, že když jsme studovali Krále Ubu, tak režisér Jan Grossman říkal, helejte, budete hrát Honzo proti hráče Honzovi Libíčkovi a můžete použít tyhle záležitosti a pomstit se armádě. Roto, kurvasta.
1: Jan Přeučil, náš dnešní host, jsem rád, že dorazil, že i vy posloucháte a teď vybíráte. Tak pozor, Karolína Slunečková je ve hře jako hlavní postava téhleté ukázky, která dozněla před chvílí o topení a koupelně, a nebo nám Jitka Němcová může vyprávět trochu o manželství s Otakarem Vávrou, když byla hostem u Karla Šípa ve Všechno party. Vybíráte telefonem a SMS-kou. Telefonáty přímo do studia na čísle 731 800 900 bereme my s Honzou Přeučilem a SMSky padají do naší SMS brány, buď do kolonky A nebo B. Humor mezera A či B, tedy toto heslo posíláte na telefonní číslo 90 011 04 podle toho, co jste si vybrali. Ačko, tedy Karolína Slunečková, Bčko, Jitka Němcová. Která z dam to vyhraje? Je to na vás. Ta třetí dáma vám bude zpívat. Hana Zagorová o tom, že nemá strach.
0: Humoriáda.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A odkud se k nám připojíte do Homoriády a hlasujete? Ptáme se s Janem Přeučilem. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás z Kopřivnice.
1: Tak my taky, zdravím
3: do Kopřivnice. Ano.
1: Dobrý den, tak co to bude?
2: Já bych dal tu první.
1: Karolínu Slunečkovou, dobrá, zapisuju, děkuju a jdeme za dalším, kdo tam je?
3: Ano.
4: Ano, příjemné odpoledne. Přeje vám posluchačka Stanislava, vám Patriku a srdečně zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji, velice mě těší.
4: Ano, mě taky a chtěla bych si dovolit vám popřát hodně zdraví, úspěchů a ať jste pořád fit. A dovolím si také pozdravit vaši paní Evičku.
3: Ježíš, až jí to sdělím, ta bude mít velikou radost. Jste velice laskavá, děkuji.
4: Taky mějte se moc hezky a Patriku vybírám Bčko. Naslyšenou.
1: Ano, ano. Píšu tedy Jitce Němcové bod v této chvíli, kam přibude další.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Přeučili.
3: Dobrý den.
5: Vám Patriku. Ano. A já taky hlasuju pro Bčko, pro paní Němcovou.
1: Dobře, děkuju za to. Ještě někdo?
6: Kdo? Halo.
1: Ano, jste to vy.
6: Dobrý den, tady Jarmila z Hradiště a dávám Bčko a zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji moc krát.
1: Ať se daří i vám, moc děkujeme. Dobrý den.
7: Míla z Prahy 8 asi u Zabřeže, Patriku. Zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji pěkně.
7: Těm pohybovým kreacím, vy jste si zapomněl na to, co jste všechno musel vyvádět ve Viktor Viktoria, že jo, tam to bylo nejen tanec, ale i, no, však asi víte, o čem mluvím.
1: Ano, to byl muzikál v Karlíně, ano, ano.
3: Jo, ano. Přelom,
7: ale pan Přeučil se tam nechal dokonce vytáhnout do provaziště. Mm-hmm. Ale to bylo hezký. Děkuju a byl bych pro paní Němcovou.
1: Pro paní Němcovou, dobrá. Děkuju za to hlasování, děkuju vám všem za pomoc a tentokrát se posouváme dál. Karolína Slunečková zůstává na pozicích, kde jsme ji měli a vytahujeme z archivu Jitku Němcovou a vzpomínku na jejího manžela Otakara Vávru. Byla hostem Karla Šípa ve Všechno párty v režii Viktora Polesného. Tak ukázka na vaše přání právě teď.
8: Vaším manželem je slavný filmový režisér Otakar Vávra. Jste spolu už kolik?
9: 32 let.
8: 32 jo. Let. A když jste se brali, tak vám bylo kolik a panu režisérovi bylo kolik?
9: Panu režisérovi bylo 90.
8: No.
9: Ne, pardon.
8: Jste skočila teda.
9: Panu režisérovi Otakaru Vávrovi bylo 63 a mě bylo 23 let. Jsme se nebrali.
8: Aha.
9: My jsme měli svatbu před 5 lety, my jsme novomanželé.
10: Vidíš, mám čas.
9: My jsme novomanželé.
8: Počkejte, tak aby jsme si to srovnali, čili panu režisérovi Vávrovi je dneska kolik?
9: Panu režisérovi Vávrovi je dneska 94, v únoru mu bude 95.
8: No to je úžasný.
9: Je prosím vás úplně zdravej.
8: Ano.
9: To znamená, že pořád žije, že jo?
8: Ano, samozřejmě. Ale... A jestli se nepletu, vy jste byla studentkou FAMU a on byl vaším profesorem. Dá se říct, že vy jste ho vlastně jako studentka zbalila svého učitele? Tenkrát?
9: No, bylo hrozný vás tady před chvilkou poslouchat. Já nevím, jestli vám
8: bylo to vůbec... hrozný, jo?
9: Bylo to dost hrozný, teda.
8: Ale... Tak to vylepšete trošku.
9: Ale já jsem se s ním seznámila. On mi řekl, že mě s ním uteče 5 let jako voda. A já jsem řekla, co ten dědek kecá teda, jo. Protože jakých 5 let jako voda. Když to bylo 3. rok, tak jsem šla tady k panu doktoru Plzákovi a řekla jsem mu, pane doktore, mě je blbě, a on mi řekl, mě ještě hůř. Já jsem pochopila, proč, protože on pracoval v nějaký zařízení psychiatrickém, že? A tam ty doktoři, co léčí ty blázny, hráli nějaký lodě. Oni si udělali plátno, nebo měli mapu, kde bojovali o Japonsko.
8: A do toho jste přišla vy?
9: Do toho jsem přišla já, že mám problém s Vávrou.
8: No, ano, ano.
9: A oni mi přišli teda úplně jak blázni, teda ty doktoři. A tak se nedivím, že mu bylo blbě, ale já jsem, mě s ním uteklo 5 let jako voda, to měl pravdu. Mm-hmm. Absolutně.
8: Dobře, a vy jste k tomu nějak dospěla, nebo máte pocit, že od začátku jste byla tak disponovaná, že když tedy nějakého životního partnera, tak tedy staršího, nebo to byla náhoda, nebo s nějakýma mladejma jste měla špatný zkušenosti?
9: Ne, já jsem úplně normální, doufám, že jsem docela v pořádku holka, ale ona s ním byla strašná sranda.
8: Jako v té škole, myslíte?
9: Jako všude. Úplně
8: takže
9: absolutní.
8: Takže veselostí vás.
9: On mě dostal absolutním humorem.
8: Ano.
9: Absolutním humorem. On mě dostal úplně. Tím, že jsem se mohla s ním...
8: Když budete mít žízeň, tak se mám to tady. Jsem pod váma udělal loužičku, jenom takovou, jako kdybyste měla žízeň, vy jste říkala, že tekutiny potřebujete.
9: Jo, to je pravda. Tak, ale on fakt s ním byla velká legrace. Ale musím vám říct, že mě už to fakt nebaví furt o tom takhle mluvit, protože já si myslím, že ty mladý holky si stejně najdou ty starých nebo starší pány. Ty si, to není obrácení.
8: Teďka vám úplně nerozumím, jako...
9: Já vám to vysvětlím, že ta mladá holka si stejně najde toho tady třeba, to já teda, ale to je neštěstí. Ale...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jestli dovolíte, Patriku, ano. Já jsem rád, že tady jsme se ve scénce zmiňovali o Takoru Báborovi. Já jsem měl tu velikou čest v několika jeho filmech hrát. Byl to opravdu veliký profesionál s velkým P. A vzpomínám si, že Jirka Menzel
1: ano.
3: Říkal, že na FAMU nejvíc ho naučil a do tajemství filmování vnesl o Takaru Bávra.
1: Takže mu vzdávám mu hold takhle ještě ano. Po letech a na dálku tedy tím pádem. No, tak můžeme pokračovat ještě. Třeba se dozvíme tady ta úvaha o tom, že starší pánové si hledají mladé dívky a opačně. Jaký je rozdíl mezi věkově, mezi vámi a Evičkou?
3: 10 let.
1: No. A se Štěpánkou jste na tom byli?
3: Se Štěpánkou asi 15. No.
1: Říká Honza Přeučil, náš dnešní host, a já vám řeknu ještě, jak hlasovat. Tak poslední boj a poslední ukázka. Jitka Němcová je ve hře, buď nám ještě řekne o tom, jak se třeba brali s Otakarem Vávrou, anebo si poslechneme Františka Ringočecha. Je tu ve hře ukázka o objevení textech a vizážistech. Nabízím proti já. Vyberte si 731 800 900 nebo telefonní číslo, které je pro SMS-kaře 90 011 04. Pište humor mezera A nebo B a my ty hlasy budeme sčítat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Kam nás zavedete? Do kterého archivního šuplíku? Kytce Němcové ještě jednou nebo k Františku Ringo Čechovi? Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900. Hlasujete. Tak pro koho?
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím Patrika i pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: A já bych hlasoval určitě pro paní režisérku Němcovou.
3: Ano.
2: Díky.
1: My taky.
3: Mějte se moc hezky.
1: 731 800 900, to je náš telefon, který můžete stále ještě použít. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady ještě jednou Petr Zezdonek, vás oba zdravím. Patriku.
1: Ano.
2: Já bych si moc přál pokračování.
1: Dobře. Tak ano. Jo, tak já už to můžu říct, máte ho mít. Jitka Němcová to vyhrála.
4: Že ta mladá holka si vždycky najde toho starého pána, protože chce být rozmazlovaná, vlastně je v ní něco jako, není dospělá. Mm-hmm. Nevím, jestli, jako může to být i obráceně, že si starší žena najde mladýho kluka, mm-hmm. ale ty ženský jsou na rozdíl od těch chlapů slušný. Oni klidně ty starý chlapi jdou s břichem a zbalejí 15-letou holku. Zatímco ta starší dáma, když má trošku nějaký špek, tak to do toho nejde, protože ví, že to není tak krásný už, mm-hmm. jo.
3: Že jsou sebekritičtější, ano, ano, myslíte ano, ty ženský. Jsou.
4: Ale musím říct, že já jsem si teda pana profesora Vávru brala před 5 lety. Úplně z prostého důvodu. On, nějaký doktor, mu řekl, že by měl brát aspirin nebo anopirin. A on je poctivý, ukázněný člověk, tak ho bral, něco mu tady to udělalo se žaludkem, odvezli ho do vojenské, já jsem ho odvezla do vojenské nemocnice. A když jsem za ním přišla na jipku, tak se mě nějaký podplukovník Kocourek zeptal, co si přejete? A já jsem říkala, já se jdu zeptat, jak je panu profesoru Vávrovi. Co je vám do toho? Já jsem říkala, no jo, kdo jste? Já jsem říkala, Němcová. Co je vám do toho? Já jsem říkala, já bych to docela věděla, víte mi, no nepodáváme informace vůbec, zapomeňte, takže já jsem si toho Vávru vzala, aby mě podali nějaký informace. Měli jsme svatbu v Dřeváku, to je v Holešovicích, takovej docela jednoduchou, přišel

0: mu tam za svědka syn od jeho bratra je R. Vávry, Ahmed Máhla, to si jste někdo četl, to byl spisovatel. Ten vlastně ten jeho synovec byl taky už 80 letý. Já jsem ale šla na ohlášky na úřad a ta paní, co tam seděla, se mě zeptala, ona mě dala vyplnit tu snoubeneckou listinu takovou a říkala, tak paní Němcová, váš snoubenec... Aha, váš... Takže jinak. Vaše tchýně... Ne, váš tchán se narodil 1850. Vaše tchýně se narodila 1870. To je, co jsem říkala. Ona šla otevřít okno. Pak říkala... A víte ale, že váš manžel se narodil 1911 a váš tatínek je mladší než váš snoubenec. A já jsem říkala, já to všechno vím, no. A vy si ho chcete vzít? A říkala, jo, jako. Tak jsme to tady vyplnili. A ona říkala, můžete mi ukázat, tady nemáte vyplněno na mapě, kde se narodil teda váš tchán z vaší tchýní. Přišla šla nějakou mapu. A já jsem říkala, ale vy nemáte mapu Rakouska-Uherska. Já vám to nemůžu ukázat. A ta paní to nemohla vydržet, ona stále otevřela okno a pak se na mě podívala a říkala, a ví o tom vaše maminka?
1: Já jsem říkala, vám to chtěla rozmluvit ještě, ne?
0: Maminka to ví a taky je mladší než váš snoubenec, řekla a pak se zeptala tak slušně, a jak se budou jmenovat vaše děti? A já jsem říkala, no budou se má po Vávrovi Vávra, ale já se nechávám jméno jako Němcová Rýzerka Němcová, to nebudu měnit. A ona řekla, tak dobře, tak vám přeji hodně štěstí, ona tam sedí do dneška.
2: Humoriáda. Děkujeme kolegyni Jitce Němcové, děkuji pro dnešek Honzovi Přeučilovi.
3: Já také děkuji. Dámy a pánové, přeji vám všechno nejlepší a byl bych velice rád, abyste se řídili jednou krásnou myšlenkou, kterou řeknu na závěr, kterou se s mojí milovanou Evičkou řídíme už řadu let. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoli na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Obce v Beskydech trápí poloprázdné vrty i vodojemy. 7 ostravských obvodů připravuje slučování mateřských škol. Městský soud v Praze zprostil SPD v kauze předvolebních plakátů. Zítra bude oblačno, teploty do 26 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Některé obce v Beskydech už nepřipojují na vodovod nové odběratele. Stávající zdroje přestávají stačit. Problém řeší v turistických centrech, jako je Řeka nebo Bílá.
3: Letošní rok je opravdu katastrofální.
4: Správce vodovodů v obci Řeka Bohuslav Hamrozy mi ukazuje zdejší vodojem. 200 kubíkové nádrže jsou naplněné zhruba do poloviny. 2 vrty přestávají stačit také v Bílé, dalším turistickém centru Beskyd. Příští rok tam budou testovat nový, 3. vrt.
5: Ten vrt v podstatě nám dá nějakých teď 20 kubíků navíc, ale stejně se bude muset časem uvažovat o vybudování 4. vrtu.
4: Říká mi správce vodovodu v Bílé Igor Fuciman. Obě obce si taky pomáhají dálkovou kontrolou spotřeby. Mohou si tak ohlídat, jestli někdo nepřekračuje nasmlouvaný maximální odběr. Z Beskyd František Kuča, Český rozhlas.
1: V průběhu tohoto školního roku dojde ke slučování mateřských škol v 7 ostravských obvodech. Město Ostrava změny plánuje v reakci na novou vyhlášku, podle které musí mít školy dostatek žáků. Dětí je ale čím dál méně. Se slučováním školek už začaly v Ostravě Jihu a ve Slezské Ostravě. Podle náměstkyně ostravského primátora Andreje Hofmanové z Pirátů sloučené školy lépe vyhoví zákonným požadavkům.
6: To znamená, že se bude slučovat vedení, ale ty budovy v tuto chvíli všechny zůstávají. Takže děti dál budou chodit na stejné místo, jak do mateřské, tak základní školy. Samozřejmě s rozvojem demografie, kde čekáme razantní úbytek dětí, se bude mluvit o zavírání některých míst, ale to se netýká následujícího školního roku.
1: Vládní hnutí SPD nespáchalo kontroverzními předvolebními plakáty trestný čin, rozhodl o tom pravomocně pražský městský soud. Vyhověl tak odvolání SPD a zrušil původní rozsudek, který hnutí ukládal 3milionový peněžitý trest. Obžaloba vinila SPD z trestného činu podněcování k nenávisti. Státní zástupce Ondřej Šťastný řekl, že s výsledkem spokojený není.
7: Je evidentní, že odvolací soud na to má opačný názor než obžaloba, že jak si tu svobodu projevu vykládá v rámci politického projevu značně šířeji. Podle nás to není správný náhled na tu situaci a právě proto i budeme důrazně zvažovat možnou iniciaci dovolání, aby se k těmto otázkám případně mohl vyjádřit nejvyšší soud.
1: Obžalobě čelí i předseda SPD a sněmovny Tomio Okamura. Stíhání je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat a soudy tak v jeho případě rozhodnou v odděleném řízení. Dnešní rozsudek podle něj předznamenává ukončení jeho trestního stíhání. Třebomi na Opavsku začala přestavba úpravny vody za více než 8 milionů korun. Vodárenská společnost opraví fasádu, vymění okna a dlažbu, zateplí strop a nainstaluje novou vzduchotechniku. Obnoví také zastaralou elektroinstalaci a řídící systém, který přenáší údaje na centrální dispečink v Ostravě. Úpravna zpracovává podzemní vodu z místního vrtu a zásobuje pitnou vodu obyvatele obce. Práce mají skončit v zimě.
2: Počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra ráno bude malá oblačnost, přes den očekáváme v Moravskoslezském kraji přibývání oblačnosti, slabé přehánky se mohou vyskytnout jen v Jeseníkách. Teploty se budou pohybovat od 23 do 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V ulici Ignáce Josefa Pešiny ve Frýdku Místku se srazila 2 osobní auta. Na silnici 58 ve Frenštátě pod Radhoštěm havarovala 3 osobní vozidla. Obě nehody se obešly bez ranění a dopravu komplikuje také odstavené nákladní auto na dálnici D48 ve směru na Olomouc a osobní auto s defektem na silnici 56 u Kravař.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Jaký byl ten dnešní první zářijový den v Moravskoslezském kraji? To si připomeneme na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava mezi 17. a 18. hodinou. Můžu zmínit jako vždy alespoň dvě témata. Krajská nemocnice v Karviné může zaplatit všechny staré dluhy, co jí pomohlo, řekneme za chvíli. Vyšší spotřeba a slábnoucí zdroje vody trápí beskydské obce. Podrobnosti v této hodině a zpravodajský souhrn dnešního dne. Ten s Petrem Hrčkou nabídneme už po písničce. Teď ale Michal Prokop, dáme si bitvu Karlův most a přání hezkého odpoledne.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Do prvních tříd ostravských základních škol dnes nastoupilo přes 3000 dětí, meziročně o 160 více. Míst je podle magistrátu dost, větší zájem zaznamenaly jen některé školy s dvojjazyčnou výukou. Do prvních ročníků středních škol v regionu nastoupilo více než 14 000 studentů. Přibližně 3000 míst zůstaly volné. Největší zájem byl o víceletá gymnázia, zatímco některé učňovské obory se nedaří naplnit ani přes nabízená stipendia. Žáci základní školy generála Svobody v Hlučíně se kvůli opravě budovy učí na třech náhradních místech. Škola zaměřená také na děti s autismem a dalšími handicapy zůstane zavřená až do příštího září. Vedení se snažilo výuku uspořádat tak, aby změna děti ovlivnila co nejméně. Budova po opravě získá nové učebny, výtah a výdejnu obědů. Moravskoslezský kraj poskytl karvinské nemocnici 70 milionů korun na zaplacení starých dluhů. Peníze pokryly nezaplacené faktury za léky, zdravotnický materiál a externí služby. Nemocnice podle svého ředitele nyní nemá žádné závazky po splatnosti. Vyrovnaně přitom naposledy hospodařila v roce 2019. Kraj letos poskytl svým nemocnicím na oddlužení celkem více než 250 milionů korun. I to je jedno z témat našich reportáží v následující hodině. Policie sečetla následky prázdninových nehod. V Moravskoslezském kraji zemřelo 16 lidí, což je ve srovnání s loňskem více než dvojnásobek. V červenci si nehody vyžádali 10 životů a v srpnu dalších 6. Policisté v srpnu zaznamenali 833 nehod, při kterých se 258 lidí zranilo. Od začátku roku zemřelo na silnicích v Moravskoslezském kraji 24 lidí. Moravskoslezský kraj spustil platební portál pro obyvatele menších obcí. Lidé přes něj mohou elektronicky zaplatit například poplatky za odpad psy nebo pronájem parkovacích míst. Systém před spuštěním vyzkoušela vybraná města a obce. Ode dneška se do něj mohou zapojit všechny obce v kraji do 15 000 obyvatel a jejich příspěvkové organizace. Plavecký bazén v Krnově se znovu otevřel veřejnosti. Mimo provoz byl kvůli poškozeným podpěrám bazénové vany, jejich stav zhoršila povodeň. Město nechalo nejvíce namáhaná místa provizorně podepřít ocelovými stojkami. Odborníci budou konstrukci pravidelně kontrolovat. Její další opravy město naplánovalo na příští rok a na rok 2028.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji mezi 17. a 18. hodinou. Také dnes na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava a rovnou první téma. Krajská nemocnice v Karviné může zaplatit všechny staré dluhy. Zřizovatelem nemocnice je Moravskoslezské hejtmanství a to nemocnici mimořádně poslalo 70 milionů korun. Kraj tak oddlužil další svou nemocnici. Ostatní podle hejtmanství takové problémy nemají.
1: Krajská nemocnice v Karviné má spádovou oblast, kde žije zhruba 180 tisíc lidí. Zařízení má dvě pracoviště. Jedna budova je v Karviné, druhá v nedaleké Orlové, kde je právě pracoviště v Orlové zaměřené především na následnou péči. Posledních 7 let se nemocnice postupně zadlužovala.
2: Moravskoslezská nemocnice Karviná Raj obdržela provozní dotaci ve výši 70 milionů korun na posplatné závazky vyplývající ze ztrátových hospodářských výsledků do roku 2019, to znamená, že byly uhrazeny běžné provozní náklady zabezpečující plynulý chod nemocnice. V nynější době naše nemocnice nemá žádné posplatné závazky.
1: Říká ředitel nemocnice Ivo Žolnerčík. Zdravotnickému zařízení se začaly sbírat neuhrazené faktury. Jejich počet postupně rostl a tím i zadlužení nemocnice, vysvětluje náměstek hejtmana Martin Gebauer za hnutí ANO.
3: Je to na dodávky léku, spotřebního zdravotnického materiálu a některých služeb, které nemocnice využívají zvenčí.
1: Podle náměstka jde o jednorázovou finanční injekci, která nemocnici oddluží. Zdravotnické zařízení podle něj nemá vytvářet zisk, ale zajišťovat péči pro lidi.
3: Provozní příspěvek dostala Karvinská nemocnice 70 milionů a úplně ze stejného důvodu, jak se chováme vlastně k našim dalším příspěvkovým organizacím, je to naprosto legálně legitimní.
1: Karvinská nemocnice ale nebyla jediná, která letos příspěvek dostala. Nejvíce byla zadlužená Havířovská nemocnice, které hejtmanství dalo navíc na provoz 200 milionů korun. Podle Gebauera ostatní krajské nemocnice peníze na fungování v současné době mají. Z Karviné Natálie Janišková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Kuřáci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příjemné odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava a další téma Dne v kraji. Vyšší spotřeba a slábnoucí zdroje vody, to vše trápí beskydské obce. Když se sečtou odběry starousedlíků, chatařů a provozovatelů hotelů a penzionů, problém se zvyšuje. V některých obdobích roku je tak málo vody ve vrtech i vodojemech.
1: Prostě tady je vstup, to jsou dva vstupy do těch 100 kubíkových nádob. Jako akumulací.
2: Bohuslav Hamrosík spravuje vodovodní síť v řece a aktuálně ta naplněnost jako těch nádrží.
1: Můžu říct, že dneska jsme tak na těch 45 až 55% toho, co potřebujeme, aby jsme měli plné. Letošní rok je opravdu katastrofální.
2: Řeka bere vodu z pramenů z okolních hor, které už ale několik let dávají stále méně vody. Před 3 lety zprovoznili taky podzemní vrt, který měl úbytky dokrýt. I tak jsou ale vodojemy poloprázdné. Proto už asi rok a půl platí zákaz o připojování dalších odběrných míst.
1: Mohlo by to mít dopad na starousedlíky, na lidi, kteří prostě jsou napojeni a dlouhodobě odebírají prostě vodu.
2: Podle správce vodovodu proto bude třeba hledat další zdroje vody. Prakticky stejný problém řeší Bílá. Další z turistických center Beskyd. Vody ve vrtech ubývá, ale spotřeba roste.
3: Nám v podstatě roste nějakých 9 až 10% ročně.
2: Říká mi správce vodovodu v Bílé Igor Fuciman. Přitom mi na počítači ukazuje grafy výšky hladiny ve vrtech.
3: Ne. Vidíte, tady to ještě bylo bez problému a tady už jdeme v podstatě na dno. Ale zajímavé bude, jak vám to ukážu. Dáme tam 380 dní.
2: Ještě na podzim je hladina vody v 7 metrech pod povrchem. Na přelomu ledna a února vidíme rapidní pokles.
3: Minus 38 metrů a je to nějaký únor. Hodně jsou na tom závislé i ty mrazy a tohleto.
2: Podobně grafy vypadají na přelomu července a srpna. I proto ani v Bílé už nepřipojují nové odběratele. Zatím se chystají na celoroční zkoušky nového třetího vrtu.
3: Ten vrt v podstatě nám dá nějakých teď 20 kubíků navíc, což nám to dá nějakou rezervu, ale stejně se bude muset časem uvažovat o vybudování čtvrtého vrtu.
2: Obě obce si taky pomáhají dálkovou kontrolou spotřeby. Mohou si tak ohlídat, jestli někdo nepřekračuje nasmlouvaný maximální odběr, třeba napouštěním bazénů. Z Beskyd František Kuča, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Den v kraji pokračuje na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava a míříme už na Opavsko. Máme 1. září a tak je jasné, že vítání spolužáků, první zvonění po prázdninách i návrat do tříd, které opouštěly na začátku léta, tak to dnes vypadalo ve většině škol. Jsou ale místa, kde se děti do svých lavic vrátit nemohly, a to kvůli nedokončeným opravám a rekonstrukcím. Velká improvizace čeká například školáky v Hlučíně.
1: Základní škola Rovniny v Hlučíně, jeden ze tří azylů pro žáky zavřené základní školy generála Svobody, a nejenom na pár týdnů, až do konce školního roku. Rodiče jsou připravení.
2: Ano, zvládneme určitě.
3: Tady bydlíme na Rovninách, takže tu máme kousek.
1: A co syn, zvládne to taky?
3: Bude muset, no, co mu jiného bude zbývat, no, tak musíme to nějak zvládnout. Ten rok nějak vydržíme, jo.
1: Komplikace je to hlavně proto, že jde o školu pro děti s autismem, s mentálním postižením a dalšími handicapy. Těším se a je to v pohodě, ujišťuje mě jeden z žáků ještě před prvním zazvoněním.
4: Hodně dobře.
1: Ale pak se těší zase, až se vrátí zpátky, ne?
4: Jo, zase uvidím své kamarády.
1: Někteří se budou učit taky v kulturním domě, další skupina v dětském ranči. Všechny tři azyly jsme museli kvůli potřebám dětí upravit, aby změna nebyla na první pohled tak vidět, říká ředitel základní školy generála Svobody David Honěk.
5: Tak, aby co nejvíce připomínali běžné třídy, nejjednodušeji to šlo na Rovninách, protože to je vlastně běžná základní škola. Složitější to bylo v kulturním domě na dětském ranči, kde to jsou prostory, které původně byly určené k něčemu jinému, ale myslím si, že jsme to zvládli a že to bude připomínat klasické třídy a žáci zvládnou výuku.
1: To vše bude ředitel řídit z budovy městského úřadu. Výměnou za celoroční improvizaci dostane škola nový výtah, učebny, velký prostor v podkroví a taky vlastní výdejnu jídla. To rodiče oceňují hodně, že odpadne složité každodenní chození na oběd do jiné školy.
3: Ty obědy budou vozit přímo do školy, že to bude mít jako, nemusí chodit takovou štreku, když bude pršet nebo něco takového.
1: 40-milionová rekonstrukce školy s vyučováním skloubit nešla. Do vlastních tříd se tak děti znova podívají až na začátku příštího školního roku. Z Hlučína Martin Knitl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Začal školní rok a horští záchranáři rekapitulují svou prázdninovou aktivitu. Jejich statistiky letos výrazně ovlivnilo horké počasí, zatmění slunce nebo Perseidy. Záchranáři v celém Česku vyjeli k více než 16 000 případů, což je zhruba o 200 více než loni. Nejčastěji ošetřovali turisty v Jeseníkách. Podrobnosti teď na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava.
1: Nejvytížnějším byl druhý týden celý v srpnu.
2: Říká mi u stanice horské služby v Koutech nad Desnou záchranář Tomáš Fabián.
1: Když jsme zaznamenali v Jeseníkách celkem 68 úrazů a souviselo to právě s poměrně dobrým počasím nebo vhodným počasím pro návštěvu hor. Souviselo to také s tím, že v Polsku měli prodloužený víkend, měli tam svátek a také vlastně v polovině toho týdne bylo zatmění slunce a Perseidy, takže to přilákalo hodně návštěvníků právě na pozorování těchto jevů.
2: Záchranáři letos výjížděli k téměř 400 úrazů.
1: Tak od začátku letních prázdnin jsme evidovali 381 úrazů.
2: Podle Fabiána se počet úrazů oproti minulému roku příliš nezměnil.
1: Přesně, když jsem se díval, tak bylo 384, což je prakticky stejné číslo. Třeba ještě před minulý týden to vypadalo, že budeme mít tento rok více, ale teď se to počasí trošku změnilo, těch návštěvníků tady není tolik.
2: Na podobných počtech se podle jeho kolegy Pavla Vysloužila kromě počasí podílela i lepší připravenost turistů.
3: Poslední roky je to jakoby lepší a lepší. Chválíme veřejnost, je to, říkám, lepší, jakoby, co se týče jakoby připravenosti.
2: Fabián dodává, že kvůli letošním vysokým teplotám záchranáři častěji výjížděli ke kolapsům.
1: Ještě se to na tom podepsalo, zaznamenali jsme řadu kolapsových stavů. Jednalo se o starší pacienty, ale v některých případech i o mladší a právě bylo to v důsledku nějaké dehydratace, případně i nějaké kardiální potíže nebo nějaké neurologické potíže.
2: Nejčastěji záchranáři ošetřovali cyklisty.
1: Je to vlastně ten, dá se říct, v těch horách tady nejrizikovější sport. Potom jsou tam na druhém místě úrazy pěších turistů, případně nějakých běžců a na dalším místě jsou koloběžky.
2: Mezi zraněnými byli také motorkáři, pro které jsou Jeseníky oblíbenou oblastí, uvádí záchranář Pavel Vysloužil.
3: Já bych ještě vyzvihl, že my tady máme nějakou úrazovost třeba těch motorkářů, na které vyjíždíme taky a tam jsou ty trošku fatálnější úrazy a je to taky věc, kterou se setkáváme a řešíme.
2: Zároveň také záchranáři řešili úrazy u takzvaných příležitostných turistů, vysvětluje Fabián.
1: Máme tady hodně ten trend, že z těch návštěvníků ne třeba poslední rok, ale poslední roky přibývá a jsou to právě třeba ti příležitostní turisté nebo cyklisté, kteří třeba nemají ty zkušenosti a potom se právě setkáváme s nějakými vyčerpanými lidmi.
2: Podle mluvčího horské služby České republiky Marka Friše vyjížděli záchranáři během prázdnin v českých horách více než k 16 000 úrazů. Meziročně je to zhruba o 200 více. Z Jeseníků Sabina Millerová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Naším středečním dopoledním hostem bude hlučínská výtvarnice a lektorka výtvarného umění Alen Týmlová. Bude vyprávět příběh své maminky, která začala malovat v 90 letech po velmi těžkém poranění hlavy. Malování začalo prospívat a před několika dny měla dokonce svou vernisáž. Povzbuzující příběh nabídne Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: vypadá v kraji?
1: Tak v regionu je oblačno, někde je oblačnosti více, jinde se již protrhává, ale srážky aspoň podle našich přístrojů se nikde nevyskytují v kraji. Teploty dnes vystoupily na 23 až 25 stupňů, nejtepleji měli v Opavě 25,7 desetiny stupně, na horách byla teplota kolem 16-17 stupňů, Lysá hora také měla maximum přes 17 stupňů a Vál, západní vítr mírný 2 až 6 metrů za sekundu. V Poudři byl přechodně silnější, jeho západní kolem 5-7 metrů za sekundu.
0: Takový byl první zářijový den, tedy začátek školního roku. Co nás ale čeká, jak se to bude vyvíjet dále? Jaká je předpověď pro noc a zítřek?
1: Postupně se bude kupovitá oblačnost rozpouštět, rozpadat a převládne polojasno, gránu i skoro jasno. Teploty budou klesat na 13 až 9 stupňů a vítr zeslábne, bude slabý jihozápadní, později jenom proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Zítra čekáme dopoledne spíše malou oblačnost, odpoledne pak jednak vývoj kupovité oblačnosti a také večer bude oblačnosti od západu přibývat a později večer nebo spíše v noci na čtvrtek se mohou vyskytnout i místní přehánky. Teploty vystoupí zítra na 23 až 26, až podobně jako dnes, možná o stupeň tepleji a vítr zítra jen slabý západní do 4 metrů za sekundu.
0: Takový bude zítřek, jak jste říkal, tedy středa, čtvrtek a pátek budou podobné?
1: Ve čtvrtek ráno ještě může být zvětšená oblačnost po nočních ojedinělých přehánkách, ale během dne se bude oblačnosti ubývat a pokud se nějaké přehánky vyskytnou, tak spíše výjimečně na horách. Teploty ranní 13 až 9, odpolední ve čtvrtek 21 až 25 a během dne mírný severozápadní až západní vítr. V pátek zpočátku může být ráno zvětšená oblačnost a během dne bude oblačnosti zejména odpoledne ubývat. Teploty ráno v pátek 16 až 12 a odpolední 23 až 27 pravděpodobně půjde o nejteplejší den tohoto týdne. Vítr v pátek mírný západní až jihozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Takové počasí v těch dalších dnech určitě bude v Moravskoslezském kraji. Za předpověď za to ale už dnes děkuji Tomáši Ostrožlíkovi z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a přeji hezký podvečer. Naslyšenou.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Tak takový byl den v Moravskoslezském kraji s datem 1. září. A co zítra? Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava se vydáme například mezi hasiče. Přesněji řečeno mezi budoucí hasiče, tedy studenty střední odborné školy požární ochrany ve Frýdku Místku. Jediné rezortní hasičské střední školy ministerstva vnitra. Na konci právě zahájeného školního roku z něj totiž výjdou noví maturanti poprvé od znovu otevření oboru před 3 lety, kteří mohou rovnou pokračovat jako profesionální hasiči. Další téma. Zastávku si zítra uděláme třeba také u okresního soudu v Ostravě. Tentokrát se tam ale nebudeme věnovat žádné kauze, ale budově soudu. Zatéká do ní a voda poškozuje její suterén. Na prostranství před soudem teď najatá firma odstraňuje dlažbu i velké květináče s travinami. Následovat bude kompletní oprava izolace. A pozveme vás také na letošní svatováclavský hudební festival. Právě zítra totiž začíná jeho 23. ročník. Do regionu přiveze světové umělce, kteří zahájí v kostelech nebo třeba i v historických a technických památkách napříč Moravskoslezským krajem. Kromě zahraničních hudebníků nabídne i tuzemské slavné interprety, třeba Adama Plachetku nebo sbor Permoník. Mnohem více určitě také zítra na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Ale pro dnešek den v kraji končí. Samozřejmě další pořady určitě v těch dalších minutách a hodinách chybět nebudou. Po 18. hodině třeba vaše ostravská rozhlasová rodinka. Tak příjemný poslech.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak vězenčtí udavači posílají lidi za mříže. Premiéra pořadu Rozpleteno, svědek z cely. ČT2. Je postrachem nejmocnější armády světa. Zrady a intriky, pád Cazihradu a obléhání Bělehradu. Dva díly seriálu Hunňády vzestup Havrana. A ČT Art uvede v premiéře zahajovací koncert 131. sezóny České filharmonie. Úterní večer s Českou televizí.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Ke kritice návrhu rozpočtu na příští rok se k motoristům přidalo i koaliční hnutí SPD. Zahájení výuky po prázdninách někde komplikují opravy školních budov. Léto v Česku bylo mimořádně horké. Teploty překročily 40 stupňů nejvícekrát v historii měření. Zítra bude oblačno s teplotami do 26 stupňů. Hezký večer u zpráv přeje Petr Hrčka. Oba koaliční partneři hnutí ANO se vymezili vůči návrhu státního rozpočtu na příští rok. Jak motoristům, tak SPD vadí hlavně navrhovaná výše schodku 389 miliard korun. Podle předsedy poslanecké sněmovny Tomia Okamury z SPD je možné ušetřit hlavně na dávkách cizincům, včetně Ukrajinců. Jejich vyplácení chce zastavit stejně jako financování nevládních organizací.
4: My jsme o tom finálním čísle informováni nebyli. Já jsem byl informován o rámci a doufal jsem, že to bude méně. My v každém případě příští týden máme v pondělí večer koaliční radu, takže to je, myslím, že první platforma, kde o tom budeme mluvit a následně je poslanecký klub.
2: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů se má ve čtvrtek kvůli rozpočtu sejít s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Chce mu navrhnout řadu opatření a pokud se podle svých slov alespoň na části neshodnou, budou mít motoristé velký problém schodek podpořit. Ministrně financí Alena Schillerová z hnutí ANO nepovažuje situaci za nějak mimořádnou. Rozpočet se podle ní vždy v září ještě diskutuje. Začal nový školní rok, na některých místech ale musí žáci a učitelé počítat s komplikacemi kvůli náročnějším opravám školních budov. Například v Hlučíně se budou děti učit na třech náhradních místech. Tamní základní škola generála Svobody bude zavřená až do příštího roku.
5: Musíme to nějak zvládnout. Ten rok nějak vydržíme.
6: Rodiče jsou s improvizací smíření, děti ujišťují, že to zvládnou, ale těší se, až zase budou zpátky ve svých třídách.
7: Jo, zase uvidím své kamarády.
6: Vymyslet vyučování ve třech azylech nebylo jednoduché. Škola je navíc zaměřená na děti s autismem a dalšími handicapy, potvrdil její ředitel David Honěk. Bylo proto důležité, aby to byla změna co nejméně viditelná.
8: Myslím si, že jsme to zvládli a že to bude připomínat klasické třídy. Žáci zvládnou výuku.
6: Škola generála Svobody se po rekonstrukci dočká výdejny obědů, výtahu a nových učeben. Z Hlučína Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Česko letos zažilo druhé nejteplejší léto za posledních 65 let. Průměrná teplota byla mezi červnem a srpnem 19,4 stupně. Vyšší byla jen v roce 2019, a to o desetinu stupně. Česko zasáhly dvě vlny veder. Na konci června padl i absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku bylo 41,9 stupně. Přes 40 stupňů bylo letos hned v pěti dnech a to se podle meteorologů ještě nestalo. Krno dnes otevírá tamní plavecký bazén. Sportoviště bylo mimo provoz zhruba rok. Povodeň totiž v roce 2024 narušila statiku budovy a i bazénové vany. Město dokončilo všechny testy i nutné opravy. Řešení je ale provizorní, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
9: Bude nutné během provozu pravidelně kontrolovat stav železobetonových prvků, zejména v místech, kde byly zjištěny poruchy, a postupně provést sanaci a zesílení poškozených konstrukcí. A to nejpozději v průběhu roku 2028.
3: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra ráno bude malá oblačnost. Přes den očekáváme v Moravskoslezském kraji přibývání oblačnosti, slabé přehánky se mohou vyskytnout jen v Jeseníkách. Teploty od 23 do 26 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici 474 v Návsí se srazilo osobní auto s motocyklem, jeden člověk se zranil, silnice je dočasně uzavřená a na místě zasahují záchranáři. Na dálnici D1 ve směru na Ostravu je mezi kilometry 339 a 342 kvůli montáži telematiky uzavřený odstavní druh.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Přeji vám příjemný podvečer, téměř 5 minut po 18. hodině máme právě teď, ale je tady vaše slibovaná ostravská rozhlasová rodinka. Svátek dnes mají Linda nebo Samuel, tak vše nejlepší k svátku a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 1. září. Samozřejmě i dnes tady mám hlavně vaše písemná přání, přidám i ta, která zůstala z minulých dnů, protože se z časových důvodů nevešla, tak věřím, že nám to všechno krásně vyjde. Přeji příjemný poslech. Druhé půlce hodiny nezapomeňte úterní folky s Milanem Kaplanem a Richardem Piskalou.
3: Ostravská rozhlasová rodinka.
10: A přidám rovnou první přání. Dobrý den. Prosíme o hudební gratulaci pro členku NKS Karviná z ulice v Áleji. Právě dnes 1. září slaví krásné narozeniny paní Hanka Ševčíková. Přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody i radosti v životě. Za všechny, za MKS přeje i Jaroslav Kempný.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobrý den, zdravím milé rádio Ostrava a prosím o písničku Něžné konvalinky 1. září. Bude pro manželé Danku a Staška Firlovi ze Suchej Šrednej k narozeninám i k výročí veselky. Přeji vám stálou lásku v srdci a sluníčkem co nejvíce prozářenou duši. Vždyť ten milý úsměv lidem tolik sluší a co je hezké, každého potěší. Tak oběma z celého srdce přeji jen to nejlepší velcí kamarádi Juzek z Vysočiny a Karel z Karviné.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A přidávám další blahopřání ke krásnému životnímu jubileu. Milá redakce, 1.9. tedy právě dnes slaví krásné narozeniny paní Lídia Vronová, rozená Krekáňová, slaví krásných 80 let. Narodila se v Dětvě a žila i na Kryvání. A tady už je blahopřání. Moje milá sestro Lidko, k tvým krásným 80. narozeninám ti z celého srdce přeji pevné zdraví, klid, lásku a ještě hodně krásných let života. I když jsi ode mě o 17 roku starší a velkou část života si prožila v Ostravě, z dětství mi zůstaly nádherné vzpomínky na chvíle, které jsme spolu prožívali. Pamatuji si, jak ses o mě starala a vždy si mě uměla potěšit. Děkuji ti, Lidko, za tvou lásku, dobrotu a starostlivost, kterou mi dáváš celý život a kterou mě těšíš dodnes. K tvým 80. ti z celého srdce přeji jen to nejlepší. Objímám a posílám píseň jako vzpomínku na domov, dětství a všechny krásné chvíle tvého života. S velkou láskou, tvá sestra.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A také vaše ostravská rozhlasová rodinka a přidávám další přání, které se z časových důvodů nevešlo do těch minulých dnů, ale věřím, že i tak mnoha oslavencům udělá radost. Přeji dobrý podvečer a prosím směs písniček od Karla Waldaufa, tak vše začíná. Přání i písničky budou členům Městského klubu seniorů Karviná Hranice, kteří v srpnu slavili své narozeniny. Jsou to tito oslavenci. Dámy paní Anna Kozubková, paní Irena Zimová, paní Alena Kozáková, paní Jaroslava Krutová, paní Jiřina Vidímová a paní Dagmar Štochlová a také dva pánové, pan Bernard Mruzek a pan Josef Krkoška. Přijměte, vážení oslavenci, přijměte naše vřelé blahopřání s přáním hodně zdraví, ať vás život v klubu stále baví. Vše nejlepší, hodně lásky, pohody s rodinou i přáteli přejí členové a výbor našeho MKS.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je u konce. Celé léto jste s námi vyráželi na výlety, poznávali krásná místa našeho kraje, sbírali soutěžní razítka a hráli o skvělé ceny. Teď už zbývá jediné, zjistit, kdo vyhraje. Slavnostní losování proběhne v pondělí 7. září po 14. hodině. Tak si držte palce, třeba právě vaše soutěžní karta přinese štěstí. Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Děkujeme, že objevujete náš kraj společně s námi.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan a společně s ním uvádí Richard Piskala.
2: Dobrý den. No, na tom vybírání se podílejí dneska i další, jo, protože si to užíváme. A aby to bylo jako punky, aby to bylo dobré, tak já bych dneska začal něčím zásadním. Nějakou proklamací. Co třeba něco o Tramsku?
1: No, pojďme na to.
2: Tak jo, tak Tramska.

venku píská. Najednou připadáš si nějak prýma, svobodnej a tak, prostě tak.

listy roste kapratí, zbalíš si deku, spacák, celtu, pitem, pitem. A kdyby nějakej úředník začal ti říkat, co a jak, zbalíš si deku, spacák, celtu, pitem.

0: A když už tady máme, prosím tě, já jsem si všiml, že část lidí dokonce bojovalo o to, aby to byl prezident, jo. Část lidí bojovalo o to, aby byl ve významné pozici.
1: Tedy Marek Eben.
0: Jo, a on říkal, že ne. On teda prezident nebude, což mi mrzí. Ale mohl by být dobrý folklorní zpěvák. To jsem si zaregistroval, jako to by mi taky šlo. Jako on a dělá, co dělá, tam to vždycky nějak vyjde.
1: Takže bratři Ebenové podruhé, no ale ten folkloreček bude prostě.
0: Je tam.
2: Zahrajte mi, muzikanti z ves.

0: teď prosím tě, úplně to přerušíme, jdeme někam jinam, teď už je to navážno. Marie Tilšerová se svým týmem dala dohromady novou desku, křtila ji a rozhodla se, že ten křest udělají v Neratovském kostele. To je takový ten pověstný s tím křížem proskleným na střeše, jo. Já jsem tam byl někdy v loni na začátku zimy a byl jsem nadšený z toho, jak byl jsem za tmy. Byl jsem nadšený z toho, jak ten kříž je pěkný a pak jsem zjistil, že v té době nebylo vůbec nic, že to, co na mě padá, je sníh. Jo. Ale ráno jsem to prolil za světla. Tak jo, teďka vlastně chápu, že v takovém prostředí Maruška chtěla křít desku. Jo, to mi připadá správné. Ale ach, dokonce rozumím tomu, že se tam silo dost lidí a ten kostel byl úplně plný. Ale oni se zapomněli. Jako, chápu, že ta atmosféra byla úžasná. A to si řekneme po písničce.
1: To si řekneme po písničce. To album se jmenuje Živá a zpívat bude hrát Marie Tilšerová.

0: No a prosím tě, já jsem zaregistroval, víš, když hrál třeba můj oblíbený muzikant v parku vedle královny v Anglii, že v jednom okamžiku tam přišla městská policie bobíci a vytáhli mu elektřinu, jo, v normální zásuvky, protože to přehnal. Takže to znám, ale teď jsem se ti dozvěděl, že Marie si taky.
1: Marie ti o tom napsala mail, ze kterého si tedy dovolím ocitovat. Tak toto popisuje samotná Marie Tilšerová. Když půl tisíce lidí z celé republiky přijede do kostela uprostřed hor, je to pro malou písničkářku velký dar. Byli jsme v tichu, pokřtili jsme album Živá, společně se pak při písních radovali, až čas jsme nevnímali a tím pracovníky nahněvali. I to k organizaci patří, když to jeden dělá sám. Příště to lépe pohlídám. Takže veršovala Marie i v tomto mailu. No tak jako není tam popsáno, že by jim někdo vytáhl přímo elektřinu. Ty máš nějaké další info, jak to proběhlo?
0: Bobíci byli přísnější. Ne, jako akorát tam byly výčitky. A výčitky. Hele, já jsem z toho alba vybral ještě věc, která je z toho tak nějak trčí. Ta písnička Vlk je jiná než ostatní písničky. Poslechněte si to. To je takové jakoby někde osobní spodní tóny. Poslouchejte.

0: 5 roků a vždycky mi to nějak nevyšlo. Víš, slyšel jsem o tom, že to je setkání písničkářů, že tam se setkávají různí a prostě přijedou a přátelství a bylo to takové, registroval jsem, že častokrát v tom hledišti najednou je víc muzikantů, ale že si drží vzájemně palce, bylo to pro mě příjemné a zvláštní. A to všechno kolem Jardy Huška. Jo. Takže, Vlávišo, pusme první nějakou jeho písničku.
1: Můj kraj se jmenuje Jaromír neboli Jarda Hušek.

svítí měsíc nad radnicí. Já žiju v tomhle kraji už spousty let. Přemýšlím, vzpomínám, přecházím ulici. O tom, jak změnil se tenhle náš svět.

zámky a uličky, kde šumí stromy, i krásná zákoutí a starý domy.

0: No, občas on se, ta kapela se říká No a co, takže Jaromír No a co. A celá ta akce, ta setkávání písničkářů trvaly 9 roků. Skoro dvakrát ročně. Neuvěřitelná spousta různých, myslím, že píše, že 90 písničkářů nebo 50 kapel, nebo něco takového, takže klobouk dolů předtím. Ale pokusil se to předat, to nějak se nepodařilo, tak teď to bude posouvat někam dál.
1: No, zeptejme se přímo Jardy Huška.
0: Teda, ale ty jsi hlava.
2: No, dobrý den.
0: Dobrý den, zdravím tě, Jardo, tady, teda, Milan tě zdraví, ahoj.
1: A Richard tě taky zdraví, ahoj.
2: Ahoj.
0: Prosím tě, já jsem tady vysvětloval všechny trable, které se týkají, nebo které jsou kolem tvého setkávání písničkářů. Takže zásadní otázka je, jaká je budoucnost?
2: Hele, sedím tady a přemýšlím o tom, jak bych ty písničkáře ještě zase znova dal dohromady a našel jsem prostoru, takže možná, že ještě něco bude, no.
1: Takže to bude někde jinde než ve Stodole?
2: Je to jinde než ve Stodole, protože ta Stodola opravdu posledního srpna končí. Ale našel jsem náhradní prostoru, myslím, že srovnatelnou a není daleko tady odsaď. V podstatě to je daleko z Opočna, tak asi jako to je Pohoří, takže myslím si, že to ještě jednou dopadne určitě.
0: Tak znamená, ta tvoje snaha předat to těm mladým, krásným, silným, čackým, to padá?
2: Víš, co, to nefunguje, protože kdo tu komunitu nezažil, tak to neumí dát zkrátka dohromady, nevím, no, zkrátka nefunguje to, no.
0: Tak jo, Jardo, držíme ti palce, konec, jo, pustíme tě. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Mějte se teď, ahoj.
0: Tak dostali jsme odpověď.

0: To víme. Já bych tam v klidu zajel se podívat, co nového, jak to celé budou brát, protože já ti ani nevím, jestli to genius Luci jde přinést. Jo, víš, jestli to nebylo dáno tou stodolu. Jestli to nebylo dáno tou komplikací, že to nebylo v žádném, a že to v žádném městě, které má dostatečnou kapacitu potenciálních diváků, že tam všichni musí přijet. Jo, tak jsem zvědavý, ale držím Berdovi palce. A já bych těm palcům ještě přidal písničku. Můžeme?
1: No rozhodně.
0: A další písnička je Tak se ptám.
2: A tak už to na tom světě chodí. Jsou věci,

přece všechny mají někde svůj cíl, ať už po nich bloudíš krátce, anebo díl.

0: Na závěr dnešního pořadu Folky se podíváme docela hluboko do našeho rozhlasového archivu.
1: Do naší historie, jo.
0: Ten koncert organizoval Milan Kaplan. Milan, jak si na něj vzpomínáš?
1: No. Hele, to bylo tak plné nadšení, že to všechno, celý ten obří koncert pro 14 000 lidí se podařilo zorganizovat asi za necelé 3 týdny.
0: Bylo to koncem roku 89, podotýkám. Jmenovalo se to Folk Forum a 7. prosince v Ostravě tehdy zpíval i Karel Kryl. Bylo to něco úplně neuvěřitelného pro většinu.
1: Berte to tak, že se to zlomilo někdy kolem toho 20. 25. a už vlastně za 14 dní a něco na to byl koncert. 14 000.
0: To byl ale rychlý organizátor.
1: Ne, to všichni, všichni tehdy nějak hltali ten čas a jelo to dopředu. A, hele, pro mě byl největší šok a vrazení, když se Karel Kryl jako jeden z těch interpretů postavil na scénu a začal zpívat a lidé zpívali s ním, tleskali. A, i když ho nikdy v životě neviděli naživo, tak zpívali s ním, prožívali to a vytvořili neuvěřitelnou atmosféru. To patří k takovým těm zážitkům, bonbonkům, se kterými člověk odchází do další hospody docela rád.
0: Mm-hmm. Takže Karel Kryl v roce 89 v Ostravě takto hrál a zpíval Jeřabiny.
2: Pod tmavo-červenými jeřabinami zahynul motýl mezi karabinami. Zástupce pro

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích,

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Dobrý večer, Mangau Savorenge, Lačirat. Dnes se společně ohlédneme za posledním prázdninovým víkendem a vypravíme se za dětmi, které ho prožili v kempu Opárno. Představíme také sbírku Školákům od srdce, která pomáhá dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí připravit se na nový školní rok. Na vedení Muzea romské kultury v Brně k 31. srpnu rezignovala na svou funkci jeho dlouholetá ředitelka Jana Horvátová. S muzeem byla spojena od jeho začátku v roce 1991. Podílela se na budování jeho sbírek a expozic a od roku 2003 stála v jeho čele. Za více než 3 desetiletí se významně podílela na tom, že se muzeum stalo důležitou odbornou institucí zaměřenou na historii a kulturu Romů a Sintů. Za jejího působení vznikla například stálá expozice příběhu Romů a řada odborných publikací. Ode dneška, od 1. září, bude muzeum dočasně vést dosavadní zástupkyně ředitelky Karolina Špilmanová.

0: A poslech nám zpříjemnila letní písničkou Monika Bagárová a Antonín Gondolán. Organizace Slovo 21 a koordinátorka Dana Hrušková stojí za víkendovými pobyty pro děti. Jeden z nich se uskutečnil v Ústeckém kraji v kempu Opárno, kam společně s dospělými vyrazilo 20 dětí. Za účastníky se vydal náš kolega Dušan Vagaj, oslovil vedoucí Martinu, Moniku a Růženu a samozřejmě také děti, pro které byl celý pobyt připravený.
1: Paťo, byla jsi někde o prázdninách?
2: Ne, nebyli, protože si to nemůžeme dovolit, žijeme s babičkou a babička je na nás sama a je samoživitelka. A jsme vlastně 5 dětí, co jsme doma a jsme rádi, že se můžeme aspoň dovolit takhle jezdit na pobytový víkendy.
1: Co ti to dává?
2: Vzdělávání.

0: to dovolit nemůžou. A my jsme rádi, vděční a děkujeme za to, že paní Dana Hrušková je tak ochotná a hodná a záleží na tom, schání sponzory, tím bychom chtěli poděkovat i Slovu 21. A díky tady těm lidem vlastně tyhle děti jsou dnes tady na tom víkendovém pobytu, můžou se vzdělávat, poznávat nové děti, na tom taky záleží, jak se zapojujou, že jo, jak se zkamarádějí. Děkujeme a jsme za to rádi.
1: Jsme v kempu Opárno, kde si děti užívají poslední prázdninový víkend. Klaudie, jak jsi užila poslední víkend v kempu?
2: Mně se tady moc líbilo a jako už jsem tady po několikátý a vím, jak to tady vlastně chodí. Tady pracovníci se snaží nám dělat jako různé aktivity a tak.
1: Vicky?
3: Že vždycky hrajeme něco, co nás baví a chodíme na výlety a hrajeme třeba divadlo.
1: Sebastiáne, kde jsi byl o prázdninách?
4: Užíval jsem si dobře a byl jsem na koupališti.
1: Ty jsi poprvé vlastně v kempu?
4: Jo.
1: Jak se ti tu líbí?
4: Hodně, hodně moc.
1: A co se ti tu líbí nejvíc?
4: Pokoj.
1: Byly nějaké aktivity třeba?
4: Jsme museli divadlo dělat.
1: Co jste představovali?
4: Pohádku.
1: Jaká jo. To byla?
4: Sněhurka.
1: Majky?
5: Líbí se mi tady.
1: Byl jsi někde o prázdninách?
5: Moc ne.
1: Takže doma? Zkoušel ses doma i učit a připravovat se na školu?
5: Ne.
1: Tomáši, ty jsi teď přijel vlastně do Opárna. Kde jsi byl?
6: Na Slovensku. S babičkou.
1: Jak se ti líbilo na Slovensku?
6: Dobře.
1: Markusi, co se ti líbí na pobytu vlastně?
7: Jídlo.
1: Jídlo? Chutná ti tu, vaří tu dobře?
7: Jo.
1: Byl jsi někde o prázdninách?
8: U babičky, Mladý Boleslavě.
1: Elizabet?
9: Bylo to tady vážně super. Příští rok se těším, až půjdu sem zase.
1: Byla jsi někde o prázdninách?
9: Ano.
1: Kde?
9: V Turecku a u babičky.
1: Byla jsi u moře? Byl jsi někde o prázdninách?
9: Ano.
1: Kde to bylo?
9: Jsme byli na koupališti, u babičky.
1: Latifo?
10: Včera třeba jsme se učili, když kamarádka odpadne, tak co máme dělat a kam máme volat.
1: Pamatuješ si číslo, kam máš volat, když by si volala záchranáře?
10: Jo.
1: Jaký to je?
10: 155.
1: Moniko, jaká je odezva rodičů dětí, který sem jezdí?
11: Tak nás sami zastavují rodiče a říkají vlastně, kdy budou zase víkendové pobyty a děkujou nám samozřejmě, že jo, protože si to nemůžou s nima dovolit někam vyjet. Z toho důvodu, že jsou buď samoživitelé, anebo jsou pěstouni. A ty pěstouni třeba, jejich babičky mají nejenom jedno, ale 2, 3, 4 až 5 dětí v péči, takže jako je to náročné. A
1: jezdíte sem rádi s dětma určitě, protože chcete, aby ty děti se vzdělávaly. Růženo, vy jste součástí vlastně party, která jezdí na víkendové pobyty, vzdělávací pobyty. Jezdíte sem s vnučkou. Jaké to je, když se vrátíte domů? Baví se o tom, říká, co se tady dělo?
12: Jo, tak to říká mamince, dědovi, že si hráli, dali divadla. A hlavně jí to tady baví, když sem přijede s kamarádama, který zná. 2 roky sem chodím a nikdy mi neřekla, že by nechtěla.

0: a dospíval Ondřej Gizman starší. Sbírka pro školáky je charitativní akce školákům od srdce, kterou organizuje Diakonie Česko-bratrská církev evangelická ve spolupráci s obchodními řetězci od 29. srpna do 6. září. Každoročně díky této akci mohou děti z rodin ohrožených chudobou získat potřebné školní vybavení. Iveta Durdoňová oslovila vedoucí nízkoprahového zařízení v Kutné Hoře Alžbětu Červeňákovou.
1: Paní Červeňáková, jsme v jednom obchodě, kde se koná sbírka školákům od srdce. Vy jste vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež zde v Kutné Hoře. Daří se vám, přispívají lidé?
2: Na sbírce jsme jako dobrovolníci letos už třetím rokem. Sbírka se, myslím, velmi daří. My potom ty pomůcky poskytujeme rodinám, které jsou ohrožené chudobou, zejména školákům, nejčastěji na prvním stupni, ale pomůcky nevydáváme jenom jako naše organizace, ale spolupracujeme i s dalšími organizacemi v regionu a například přes úřad, orgán sociálně právní ochrany dětí a další, ty pomůcky putují tam, kam mají.
1: Jak to budete rozdávat? Co vás čeká 1. září?
2: Tak 1. září nás čekají jednak doprovody dětí do škol a samozřejmě sbírání seznamů pomůcek od rodičů a od dalších institucí, připravování, balíčkování a potom si rodiče budou chodit přímo k nám do nízkoprahového zařízení Archa, kde si budou ty věci vyzvedávat.
3: Určitě, mnohokrát děkujeme.
2: Mějte se krásně, nashledanou.
1: Třetím rokem vy se zapojujete do sbírky školám od srdce, kterou pořádá Diakonie ve spolupráci s obchodním řetězcem.
2: Sbírka probíhá po každé ten poslední prázdninový víkend, oba dva dny od 10 do 6 hodin do večera, aby měli příležitost lidé se zapojit v průběhu celého toho víkendu a potom v pondělí už probíhá příprava těch balíčků jednak s námi pracovníky a jednak s dalšími dobrovolníky, kteří jsou ochotní se do sbírky zapojit.
1: Paní Červeňáková, kolik dětí vy 1. září budete doprovázet?
2: Já konkrétně budu doprovázet 3 děti, které půjdou poprvé do základní školy do 1. třídy a jsou to děti, které od nás dostávaly podporu už dřív a doprovázeli jsme je do mateřských škol, tak aby jsme trošičku podpořili rovné příležitosti těchto dětí a jejich šanci na vzdělávání.
1: Vidím, že košík se naplňuje, lidé přispívají do košíku, pastelky a sešity a tak dále, co všechno děti potřebují do základní školy. Pro kolik dětí asi tak přibližně to je?
2: Tak to úplně nedokážu odhadnout, jenom v rámci naší organizace máme ročně kolem 100 dětí, z nich ne všichni samozřejmě jsou v materiální nouzi, ale část těchto dětí podporujeme i touhle sbírkou a potom je to i na dalších organizacích a institucích, které se nám ozvou, že mají klienty, kteří potřebují podpořit. Myslím si ale, že řádově ze sbírky v jednom místě podpoříme vyšší desítky dětí.
1: Vědí většina rodičů o vás, že, nebo jak se dozvědí děti o této možnosti?
2: Tak dozvědí se to buď to přes naše sociální sítě, nebo přes, jak jsem říkala, úřad, orgán sociálně právní ochrany dětí nebo další spolupracující organizace, ale část těch klientů už o nás ví delší dobu, protože dlouhodobě podporujeme třeba maminky samoživitelky.
0: Jsme na konci dnešního Oroma Vakeren. Savorenge tumenge manga budbacht, zorte sa stipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Léto v Česku bylo mimořádně horké, teploty překročily 40 stupňů nejvícekrát v historii měření. Policie na Liberecku zadržela výrobce pervitinu. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno a teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Anna Hašková. Česko leto zažilo druhé nejteplejší léto za posledních 65 let. Průměrná teplota byla mezi červnem a srpnem 19,4 stupně. Vyšší byla jen v roce 2019, a to o desetinu stupně. Česko zasáhly dvě vlny veder. Na konci června padl i absolutní teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku bylo 41,9 stupně. Přes 40 stupňů bylo letos hned v 5 dnech. To se podle meteorologů ještě nestalo. Liberečtí policisté zadrželi skupinu výrobců pervitinu. Při domovních prohlídkách u nich zajistili 3 nelegální varny, více než kilogram pseudoefedrinu a další chemické látky a předměty sloužící k výrobě drogy. Materiál skupina dovážela z Polska. Do zahraničí jezdila auty, vlakem nebo třeba na kolech a elektrických koloběžkách. Zadržení muži jsou ve vazbě, říká policejní mluvčí Vojtěch Hrobovský.
3: V současné době 67-letý zahraniční dodavatel, 28-letý je hlavní organizátor z Libereckého kraje a jeho 39-letý spolupachatel stíhá na země.
2: Rodiče dětí ve Valašském Meziříčí nemusí platit školkovné. Radnice ho už po druhé ruší ve všech 7 městských školkách, které navštěvuje téměř 700 dětí. Ještě před 2 lety přitom platili rodiny 800 korun měsíčně za dítě. Proč město školkovné zrušilo a kolik rodiny ušetří, vysvětluje mluvčí radnice Jakub Mikuš.
4: Více než polovina rodin dlouhodobě nezapadala ani do jedné z výjimek, i když poctivě pracují a plní si své závazky. Takový systém považují radní města za diskriminační a proto se rozhodli zavést nulové školkovné pro všechny. Rodiny díky tomuto kroku ušetří minimálně 8000 korun ročně na jedno dítě. Sport.
2: Odložené utkání 6. kola fotbalové šance ligy mezi Bohemians Praha a Mladou Boleslaví se bude hrát ve středu 14. října od 18 hodin, informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Původně se měl zápas hrát minulou sobotu. Kvůli hromadnému infekčnímu onemocnění mladoboleslavských hráčů, ale asociace rozhodla o jeho odložení. Počasí. Zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno. Postupně čekejte přibývání oblačnosti až na zataženo a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý, přechodně západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem byla chvíli neprůjezdná za sjezdem na Doksany a Terezín. Na kilometru 41,5 v omezení uklízeli po nehodě osobního auta. Teď už se v místě opět jezdí alespoň jedním pruhem. A silnice 35 z Jičína do Turnova byla teď neprůjezdná mezi Jinolicemi a Kněžicemi se srazilo auto s motorkou. V tuto chvíli se dá objet po úzkých okresních silnicích. A ještě na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy zbystřete u sjezdu na Měříne na kilometru 134,5 tam leží v pruhu zbytky roztrhané pneumatiky. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Herectví a divadlo má doslova v krvi. Dcera dvou legendárních hereckých osobností, ale především žena, která si vybudovala své vlastní a nezaměnitelné místo na kulturní scéně. Herečka Barbora Munzarová je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Děkuji a všechny vás moc zdravím.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Herečka Bára Munzarová je naším prvním zářijovým hostem. Ano, dnes je 1. září, první školní den. Vy sice nemáte ratolest školou povinné, ale tak se vraťme o pár let zpátky, když vy jste byla ještě holčička. Jaké byly vaše návraty po prázdninách? Těšívala jste se do školy?
1: Já jsem se do školy nikdy netěšila, protože moje starší sestra mi říkala, že kdybych se těšila do školy, tak to asi bude divný, ne? Takže myslím, že jsem trošku převzala tenhle ten narrativ od své starší sestry. A je pravda, že třeba můj první školní den v první třídě si vybavuju, protože jsem asi byla jediná z té malé dvoutřídky modřanské, která tam nešla s rodiči, protože rodiče měli ráno dabing a už byli na zkoušce v Národním divadle, takže mě vedla maminka mé tehdejší kamarádky z předškolního, paní sousedka, a já jsem si připadala taková jako dospělá a samostatná, a to, že mi to trošku bylo líto, jsem tak jako aktivně potlačovala, což jsem pak začala dělat celý život, abych se na stáří dozvěděla, že to není úplně zdravý. Takže to mi tehdy bylo tak jako dospěle, že jsem první, jediná možná prvňačka bez rodičů přítomných.
0: Takže do školy jste se příliš tedy netěšila, i když prázdniny jsou poměrně dlouhé, 2 měsíce. Jaké byly ideální vaše dětské prázdniny? Co si vybavíte?
1: No, když rodiče byli celý vlastně rok divadelní zaměstnaní velmi, tak se snažili ty prázdniny trošku si udržet. A já nejraději jsem vzpomínala na ty chvíle, kdy trošku je taky můžeme mít pro sebe. A to ty prázdniny byly. Tatínek, jak se říká, zlaté české ručičky, přestavil Avii na takovou obytnou, těžkou tehdy kraxnu, s kterou jezdil po všech těch svých závodech veteránů a sklízel teda mistry Evropy a nevím, co všechno vyhrál. Tak v létě se tento obytný těžký domeček, který skoro nebrzdil a co chvíli jsme opravovali, proměnil v to malý hnízdo rodinný a zcestovali jsme opravdu celou Evropu, kam to šlo, tehdy ještě na divoko, to ještě se nemuselo pokaždé stát v kempu, ani na to nebyly peníze. A to byly nejkrásnější chvíle s těma rodičema. Pár takových okamžiků, že jsme v Aténách pod Akropolí. Tatínek říká, ano, běž, vem ty holky nahoru, ať se tam podívají na to Akropoli. A tady musím vyměnit pneumatiku, jsme píjeli, takže tatínek ve 30 stupňových vedrech heveruje velkou Avi a vyměňuje pneumatiku a my jsme tam chodili po památkách. Ale byly to chvíle pospolitosti velmi vzácné pro naši rodinu a moc ráda na to vzpomínám a teď jsem to převzala teda s tím obytňákem, to stále trvá, cestujeme.
0: Ano, ano, k tomu se dostaneme, ale takže prázdniny jste měla ráda, protože končícími prázdninami končily i ty divadelní, tudíž rodiče se vrátili do práce. Máte to vlastně teďka také tak, že vám skončily divadelní prázdniny a zase půjdete do roboty?
1: Ano, dneska vlastně už to začalo. Já jsem si teda ukradla ještě na týden, ale to musíme teď plánovat tak jako skoro sezónu a půl dopředu, protože jí se umělkyně na volné noze, tak si ten diář musím pohlídat. Tak já prosím pěkně ještě zítra skáču do letadla v noci a letím se potápět do Egypta na týden sama. Sama, takže si obnovím ženské baterky. Manžel je jachtař a on je na lodi, on pod vodu se mnou nepůjde. Jo? Takže
0: to jsme máte to rozdělené.
1: Máme to rozdělené, takže to si dám ještě týden potápění a beru si sebou scénář na nově připravované zkoušení a pak to teda vypukne, denně zkoušky a teď jsem otevřela ten diář a říkám, já nemám do Vánoc jedinej třeba volný víkend nebo tak možná den a půl v kuse, ale jsou tam věci, na které se těším, které mě přinášejí radost a naplňují mě a už si ten diář jsem schopná naplnit tím, co mě přináší i radost a nejenom, že by to byla rachota.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Relax a host je herečka Bára Munzarová. My jsme mluvili teď o dovolené a vlastně o prázdninách. Jak jste trávila vy letošní léto? Vy jste už zmínila onen karavan a ježdění vlastně kamkoliv, kdekoliv, nebo jsou to plánované jízdy, nebo kam vás srdce táhne? Jak je to?
1: Přesně tak, kam nás srdce táhne a většinou to máme s mým manželem Martinem Trnavským, takže máme nějaký plán, ale velmi rychle se z toho stane cesta je cíl. To znamená, chceme jet třeba milovanou destinaci mého manžela Lago di Garda jako jachtař a najednou uvízneme někde v zácpě na dálnici v Rakousku a tak ťuk-ťuk při té dnešní rychlé době GPSka, dívej tady, když si jedeme z dálnice, tam bychom se nikdy nepodívali a tam je malebný kemp a najednou se nám tam líbí a můžeme tam být třeba 2-3 dny, pokud chceme, a šuplanovka a pučený kola, nebo je máme sebou. Takže já jsem kozoroh a většinu svého času jsem mívala jako dobře naplánovanou, klidně i rok dopředu. A to je něco, co na stará kolena měním, že opravdu se začínám učit žít tím tady a teď. A on člověk, když to pustí, tyhle ty kontroluju všechno všude, vždycky, tak vám to přinese do života spoustu nových zážitků a takový nový vítr. Takže cesta byla plánovaná taky do ciziny, ale protože jsme měli v okolí Brna nějaký dvě besedy v rámci naší dovolené, která se konala v červnu, jak byla ta veliká vedra, tak jsme najednou zjistili, že na té brněnské přehradě je nádherně a protože manžel je tam členem jachtklubu, tak když tam zakempujeme, tak jsme úplně sami, protože nejsme v přeplněném kempu. A já miluju paddleboard a neptejte se, jak to dopadlo. Najednou jsme zjistili, že jsme tam 10 dní, Martin měl po okolí kemp, tam je výborný wellness centrum Maximus, tak tam já byla pečená, vařená, on ráno na kola, já na paddleboard, pak výborný oběd, buď jsem něco upatlala v obytňáku, nebo jsme šli do restaurace, tam jich je po okolí. Pak jsme najednou zjistili, že jsme na Bídnících, prostě na muzikálu. Ale říkám, tak není v těch Čechách taky krásně, takže my jsme letos poprvé opravdu tím obytňákem nedojeli ani přes hranice a někdo mi říkal, kolega pražský, ty neříkej, Báro, nikomu v Praze, že seš na dovolený na Príglu, jo. Už si budu, ale my jsme tam byli šťastní. Potom jsem jela se svými kamarádkami a našimi dětmi, to už je taková tradice na moje oblíbené Korfu a pak jsme byli doma, trošku už se pracovalo a nebo byly takové jako výjezdy jednodenní a teď teda ještě ten Egypt rychle před tím zkoušením.
0: Tak a když ještě se vrátím ke karavanu a k cestám, kam nás srdce táhne, tak dodrželi jste někdy cestu, kterou jste si naplánovali na začátku? Podařilo se to
1: ano,
0: někdy?
1: Ano, ale letos to bylo opravdu vtipné, jsem to tak pozorovala, protože oba tenhle ten posun k tomu, že pojďme se chovat, když máte celý rok, já třeba budu vědět, co budu hrát na podzim v roku 28, takže se musíme na té volné noze. Takže když pak je ta dovolená, tak i tyhle ty plány, když najednou můžete změnit na poslední chvíli, protože se vám třeba nechce, nebo je špatné počasí, nebo prostě osud tomu zrovna teďka nepřihrává a že se to jako nemusí dodržet, tak to je pro mě úplně za odměnu. Já třeba teď jsem si říkala, jak zase v tom Egyptě na tom rezortu přijdou ti pánové a budou nám nutit, že jo, ty masáže a já vždycky říkám, já ale nechci vědět, že třeba v pátek nebo ve čtvrtek musím v 16 hodin někde být, dejte mi pokoj a teď nemusím nic plánovat a to je vlastně pro mě dovolená, no.
0: Taková svobodná, svoboda ano, to ano. Z toho
1: nechat
0: sála.
1: To téct a plynout, jak to jde, což si vlastně nemůžu s diářem herečky dovolit.
0: Tak a potom tedy, co jste dovolenou strávili v Brně, tak čili pas jste nevyužili, předpokládám,
1: ne.
0: Tak udělali jste třeba ještě někdy během nějaké cesty dovolené něco, co vás vlastně pak i samotné k vašim povahám překvapilo?
1: Mám ještě jeden teda velmi silný zážitek z prázdnin, který nebyl pracovní, ale týkal se divadla Shakespeareovské slavnosti, které letos slaví 30 let na Pražském hradě, tak první ročník Shakespeare pod hvězdami otevřeli s režii Crofty ve Varšavě a my jsme se byli podívat na Snu noci svatojánském na Bratia Polské a bylo to tak úžasné představení, vlastně jsme tam opravdu odletěli na rychlovku jenom na jednu noc a hned druhý den večer zpátky, prošli jsme si Varšavu a poklonili jsme se naprosto mistrnému, takovému, řekla bych, intuitivnímu, velmi jako emočně nabitému druhu herectví polských kolegů, kdy u nás většinou slýchávám, Uber, to je moc, ty emoce, jako hlavně, ať je to pravda a trošku méně. Zatímco tam, čím východněji, tak tím víc ti herci mají možnost, nebo vlastně se i po nich chce, aby to šlo do takových až úplně jako střeva ven, my říkáme, aby to bylo opravdu jako naplněný, opravdu veškerou emocí a masem. A byť té polštině úplně nerozumíte, chytáte jenom z kontextu a ještě je to Shakespeare, tak já jsem seděla s pusou do kořán a byla jsem naprosto nadšená z výkonů hereckých a z celého představení, takže to byl takový neplánovaný výlet, krátkodobý, ale moc hezký.
0: Bára Munzarová je s námi.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s herečkou Bárou Munzarovou, které ještě úplně divadelní prázdniny neskončily, protože se chystá ještě potápět do Egypta, ale pak už vám to začne. Tak pojďme k divadlu. Vy se objevujete nebo hrajete v několika představeních. Jste v divadle Lucie Bílé, v Kalichu, také v Ypsilonce hostuje Frida, tedy divadelní spolek vašeho muže, rovněž herce Martina Trnavského. Tam spolu hrajete v komedii Rošáda?
1: Ano, ano.
0: Tak řekněte mi, při zkouškách, kdo je větší perfekcionista?
1: Můj manžel je od přírody velký perfekcionista a puntičkář. Nicméně třeba představení Rošáda, které máme na repertoáru už mnoho sezon, má přes nějakých 150 repríz, možná víc, já nejsem úplně si ty statistiky nevedu, tak to je povedený kousek, protože je to opravdu taková jakoby manželská non-stop etída, kdy se vyřeší a proběhne během toho dialogu úplně všechno. Takže my, i když jsme měli někdy třeba, jak to tak život nese, že někdy je v manželství slunečno, někdy je polojasno, někdy zamračeno, tak když jsme byli na zájezd a byly třeba nějaký problémy, tak jsme si to na tom jevišti vlastně přes ty repliky tak hezky vyříkali, což je takový zdravý. Teď máme právě první reprízu v divadle Ypsilon 20. září, takže všechny srdečně zvu, protože jsme v Ypsilonce na návštěvě v pražském prostoru a myslím si, že je to taková příjemná manželská komedie, která teda už je opravdu vychytaná. Jedna historka za mnohé. Byla jsem, my tomu říkáme menopauzní mlha, v nějaké indispozici a je to opravdu představení, které sedí a které už umíme pospátku. A my, jak se tam tak jako non-stop hádáme, tak já několikrát odcházím z toho jeviště. A mně se stalo při jedné repríze, že jsem jako odešla z jeviště na stránce, nevím, 20, ale vrátila jsem se jako ne po druhé, ale jako až po čtvrtý. Takže jsem skočila krásných třeba 10 stránek, kde se dost jako ten děj odvine a udějou se nějaké věci. Řekla jsem repliku, velký skok. A můj manžel na mě tak kouká na tom jevišti při tom představení, mlčí, má takový zvláštní výraz a říká pomalu, no tak jak řekneš, miláčku, a já na něj koukám a vidím, jak mu to šrotí a říkám si něco špatně, asi jsem něco teda skočila, ale byla jsem naprosto svobodná a já na něj koukám a říkám mimo repliky naučené, no ale já asi už vůbec nic neřeknu. A on říká, no to vidím. Načež mě tam teda vrátil a já jsem se chytla a naskočila jsem a říkala jsem si, podívej se, s jakým klidem jsem tady škrtla krásných 15 stránek, no to bychom byli o 20 minut dřív doma. takže jsme na sebe prostě napojený a funguje to moc hezky, mám to představení moc ráda, takže kdo byste chtěl, přijďte se podívat 20. září do Ypsilonky na představení Rošáda.
0: Takže je to tedy, když se zeptám, jestli je výhodou či nevýhodou hrát s manželem, nebo jestli je to někdy třeba i výzva, tak spíše teda shledáváte jako pozitivní, zvlášť když se dějou takové věci, že vy poznáte na něm z výrazu jeho tváře, že něco není v pořádku úplně.
1: Martin je výborný herec, výborný komik a my mu tam tak všichni v podstatě sekundujeme. Tak jako doplňujeme, takže mě baví ho i jako pozorovat, ale zároveň je pokornej, takže se kolikrát i během představení na mě tak mrkne a říká, co říkáš na to, není to, jak to je, že se umíme jako dorovnat a on je největší perfekcionalista, protože on je zároveň principál celé Frídy, když se vlastně zkouší, jedeme do generálek, protože za ním jde výroba scény, kostýmů, ještě většinou hlavní role, veškerý teda produkční záležitosti a to teda potom musím říct, že to lítá a tečou nervy a tam se projeví jako velká kvalita, ta moje klidná, hojivá, hrany oblící, domácí jako povaha, takže tam já to potom tak jako zaoblím po žensku a nějak to vždycky ta bouře se přežene a všichni přežijeme a dobře to dopadne a pak už jenom jsou plné sály, takže si myslím, že se v tomhle tak jako vzájemně hezky doplňujeme.
0: Tak jak jste zmiňovala ty emoce, že se někdy vlastně přenesete na to jeviště, když třeba není úplně jasno, polojasno a třeba je zamračeno v doma, tak není to vlastně potom ještě, nemá to ještě jako větší šťávu a větší náboj, když si tam vyříkáváte své, řekněme, osobní záležitosti?
1: Ne, není to úplně běžná situace, ale tak párkrát na těch zájezdech, když už fakt toho bylo moc, tak se to stalo, ale my jsme oba profíci a myslím se vší skromností, že řeknu, že jsme oba výborní herci, takže o to šťavnatí to ti diváci ten večer měli a kolikrát zachytíte z toho hlediště. Díš, mámo, to jako u nás doma. A to pak víme, že to je asi v pořádku.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: S herečkou Bárou Munzarovou si v Alex a host mimo jiné povídáme o představeních, divadelních představeních, ve kterých ji můžeme v dohledné době vidět. A zmínili jsme tedy divadelní spolek Frida, kde hrajete s vaším manželem, hercem Martinem Trnavským, ale vy se objevujete také v divadle Kalich, v divadle Lucie Bílé. Čeká vás nějaká premiéra, něco, na čem budete hodně pracovat? A pak budete hodně nervózní třeba.
1: No, čeká mě teďka právě hned po návratu z potápění, zkoušení v komorním divadle Kalich, nové takové konverzační komedie, řekla bych. Uvidíme, jak se nám to povede. Druhá šance, kde se poprvé od školy potkám s mojí ročníkovou spolužačkou Lenkou Vlasákovou. Vlastně to byl jeden z důvodů, proč jsem na tu spolupráci kývala, tak na to se moc těším. Jsem zvědavá, co nám to přinese. Budeme tam hrát sestry. A jinak se taky objevuju v takové taškařici v hudebním divadle v Karlíně na malé scéně. Hrajeme představení Močál Story a nep Jožin z Bažin z pera Ivana Mládka. Představení, které před 30 lety napsal do šuplíku do suprafonu a my jsme to oprášili. K tomu se váže taková vtipná, byla jsem na Pražském jaru, většinou chodíváme na zahájení, to je taková tradice, kterou jsme převzali po mém tatínkovi, že Ježíšek přinese lístky a my si jdeme poslechnout Mou vlast. A přišla jsem po tomto koncertě nádherném domů a přišla tam nabídka e-mailová z divadla, hudebního divadla v Karlíně a já jsem to otevřela, ten vršovaný vtipný scénář alias Mládkovi silvestrovské scény a uvědomila jsem si, že ty nůžky, které jako obsahují slovo umění, se umějí hodně rozevřít, protože na jedné straně dělám sonety s panem profesorem Hilským ve viole a na druhé straně jsem si říkala, tak Báro, dokážeš si narazit baret na hlavu, udělat si copánky, podkolenky, minisukni a hrát Dášu Novákovou v Jožin z Bážin vedle tebe Iva Pazderková, která prostě ten stand-up a komedy žánr má jako naprosto v malíčku, tak to je výzva. To mě baví na tom herectví, že to umí být velice barevné. No a v divadle Lucie Bílé jsem si měla svůj sen, že jsem vždycky tíhla nebo chtěla si zkusit muzikál z pera Antonína Procházky, mého dobrého kamaráda, režiséra, dramatika, herce. Jsem v roce 98 měla příležitost hrát hlavní roli v představení Holka nebo kluk podle filmu s Aděnou Mandlovou, kde jsem teda stepovala, házela hvězdy, to mi vyneslo dokonce nominaci na Tálii, ale právě za operetu muzikál. Takže u Lucinky Bílý jsem v muzikálu Láska je láska, kde si tak můžu zablbnout a v komedii Sladké neřesti, aneb když ty, tak já taky. No a ono, když se to poskládá, tak jsem zjistila, že ten diář je docela plný.
0: Ano, vy jste říkala, jestli si dobře pamatuju, že až do Vánoc nemáte jediný volný celý víkend.
1: Je to tak?
0: Tak, ale přitom se už umíte zastavit, je to tak? Tady to zastavení teda necítím do toho, do těch Vánoc.
1: Umím se zastavit a zastavuji se o víkendu při projektu, který se jmenuje Zastav se na chvíli s Bárou Munzarovou, který jsem dala před pár lety dokupy. Dneska se musím pochlubit, že jsme vyjeli s novými webovými stránkami, takže kdybyste se někdo chtěl zastavit společně se mnou, tak si dejte zastavsevzbárou.cz a pojďte se s námi zastavit na víkend.
0: Tyto víkendy vás do Vánoc čekají.
1: Ano, prosím vás pěkně, je to takový projekt, který jsem dala dohromady před 6 lety, právě pro všechny, kteří cítí, že v nějaké rovině jejich žití třeba něco úplně neklape nebo skřípe, nebo mají před sebou nějaké rozhodnutí a úplně si nejsou jistí, tak ten prostor k tomu, že na chvilku necháte na víkend ideálně povinnosti třeba i rodinné, o děti, o manžela tak dále, většinou jezdí ženy středního věku, ale i muži, tak ten prostor k tomu stišení a zastavení, aby se vynořilo spod koberce všechno to, co tam v rámci každodenního spěchu jsme nuceni vlastně zametat, tak se tam vytvoří a máme nádherné zpětné vazby od klientek a klientů, kteří se nám vrací opakovaně, někteří i, a posouvají se v životě dál a je nádherný vidět introvertní, úžasnou ženu, která kuňká, není schopná ani říct, jak se jmenuje, a najednou vidíte, že z azylového domu má práci, má partnera, má nový byt, učí jazyky na gymnáziu a že se líhá stříhne do normálního nějakého jakoby života. A já vždycky říkám, že je to pro mě tak nesmírně smysluplná činnost. Já nejsem žádný kouč, já jsem normální ženská, která si prolezla nějakými etapami živožití, některé byly velmi těžké, některé takové normální, ale mám asi ten dar o tom pohovořit absolutně na rovinu a provést ty klienty, kteří se u nás scházejí, tím, co se proto dá dělat, aniž bychom museli sáhnout k nějakým práškům nebo alkoholu a tak dále, kudy jít zdravou cestou. Takže zastav se s Bárou, pojďte s námi, máme tento podzim dva víkendy v rezortu Alfredov, kousíček za Plzní. A teď prvně v září 27. máme ještě pár volných míst na jednodenním semináři na Malé Straně, což je teda nádherný prostor. Pro ty, kteří nemají čas na celý víkend, tak děláme i jednodenní semináře. A je to velká paráda v tom, že mi to dává obrovský pocit smysluplnosti. Stojí vám standing ovation v Karlíně po muzikálu Adam's Family, vedle vás je Lucinka Bílá a můj idol Jiří Korn, zdravím tě Jiříčku, a nebo tam máte 12 karimatek, které v neděli přijdou a řeknou, tak já mám asi konečně odvahu dát výpověď v práci, kde mě šikanují, kde nejsem správně ohodnocená, a jsou to všechno ta témata naučit se říct ne, znát svoji cenu, nastavit si hranice a dobít baterky tak, abych je to přesně podle toho, nejdřív dej masku kyslíkovou sobě a pak pomož ostatním.
0: Tak nás teď zastaví písnička a pak budeme pokračovat v povídání s Bárou Munzarovou.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herečka Bára Munzarová, dcera dvou výrazných hereckých osobností, hereckých legend. Byl bych hřích na ně nevzpomenout, i když vy v průběhu povídání tu a tam samozřejmě se ke svým slavným rodičům dostanete, ale mě by možná spíš zajímalo, jestli co máte z tatínka, co máte z maminky a jestli je něco, na co přicházíte vlastně až teď, v pokročilejším věku, ale čím přibývají roky, tak jste si třeba uvědomila, jejda, v tomhle jsem jak táta, nebo jako maminka.
1: No, je pravda, že mě v té porodnici asi nevyměnili. Když to vemu z té lehčí stránky, tak jsem teď nedávno měla, já docela ráda mám mluvené slovo, takže třeba s Jitkou Hosprovou dělám procházky uměním, takže recitace nebo ty sonety s panem profesorem Hilským, tak to jsou věci, které jsou taková potrava pro duši, řekla bych. Vedle toho vaudevillu a bulvární komedie třeba nebo muzikálu si to tak jako vyvažuju trošku ten ponor. V dnešní době to divadlo je opravdu, myslím, hlavně pojďme dělat zábavu, protože doba je těžká, témata jsou velká, válka je několik set kilometrů od nás, takže všichni, když už do toho divadla jdou, tak se chtějí bavit, to znamená repertoárově, dramaturgicky málo kdo si dovolí nasadit něco těžšího, takže tohle to jsou ty chvíle. A já jsem v kostele četla nějaké básničky o svaté paně Marii, měla jsem takové bílé šaty a měla jsem tam kamarádku, která seděla takhle diagonálně z boku a tak mě u toho fotila, pak mě ty fotky poslala a já jsem měla nějak prostě učesaný vlasy a ramena nahoru z toho sportu. Říkala jsem si, jak vypadám určitě jak princezna Něžně a tam stál prostě Munzar v šatech na té fotce. Mám teďka ty světlejší vlasy a říkám, Ježíš, mě se tady udělalo Luděk. Lidi sice plakali, protože to já jako už umím doručit asi tu emoci, když v tom textu je skrytá, abych se dotkla duše posluchače, ale fakt tam stál Munzar v bílých šatech, takže to bych, myslím, měla z tatínka v představení Zmiňovaném holka nebo kluk, kde jsem se opravdu převlíkala z chlapce do ženy, protože ta Adina je vlastně převlečená za muže, takže byl i knírek a cylindr. Tatínek odkoukal od Paula Newmana, že hrál rád zády, takže já jsem hodně hrála zády a říkali, tyhle, tamhle stojí o ten portál Munzar opřený, jo ne, je to Bára. No a po mamince myslím, že hlasově hodně lidi říkají, že máme podobně intonace a možná takovou tu vervu, že já vždycky, když zkouším, tak jdu do všeho jako hodně naplno, až to tak musím jako silou přetlačit a pak, když si to ošahám a udělám si takový lešení, tak jsem schopná ubírat. Někdo to má naopak. Tak to vždycky taky tatínek, když třeba režíroval, tak říkal, Jano, uber. Měla jsem tu příležitost ve Vinohradském divadle zkoušet s tatínkem, kdy režíroval jedinkrát Dáma není k pálení, hlavní roli jsem tam měla. Byla to nádherná spolupráce, říkala jsem si, jaké to bude, když bude můj otec, kterého miluji, režisérem, nebude se to ty role nějak jako špatně tam potkávat. A ne, byla to moc krásná práce, na které jsem se toho hodně naučila. Tatínek se dával v portále na těch službách a seděl, měl hlavu v dlaních, opřený loktama o stehna a vůbec se na nás nedíval, jenom poslouchal. A vlastně z toho mluveného projevu, z té energie věděl, jestli je to jako lepší, špatný, připomínka a to je něco, kdy já k tomu mluvenému slovu opravdu tíhnu, takže tam bych si myslela, že to možná potom tatínkovi mám. Když jsem na ní šla do Violy, tak jsem si říkala, tak dneska mě nerozbrečíš, Munzar, dneska už ti to nesežeru. A vždycky mě dostal. Seděla jsem s panem profesorem Hilským při derniéře a v hledišti byla moje dcera a jela se mnou domů, říká, mami, ty jsi mě zase rozplakal. Říká, tak jo. Ale to je takový to hezký, to, co by to umění taky mělo umět.
0: Bára Munzarová je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host a v něm dnes herečka Bára Munzarová, která je o ní známo, nebo tak o vás je známo, že neholdujete příliš sociálním sítím Instagramu, že už, mě jste někde říkala, už to takhle doklepu. Ano, nicméně ano. Vaše dcera naopak se v tomto nepomamila a s tou krabičkou dělá divy.
1: V 7. třídě jsem k ní běhala do pokojíčka, říkala jsem, odlož ten iPhone čti Dostojevskýho, bež úplně blbá. A ona mi teda ukázala, že nemusí jezdit po zájezdech a harcovat se po vlastech českých a může vydělávat i z obýváku. Nicméně přes tuhle její činnost si našla nějaká agentura absolutně bez našeho zásahu a dali jí teda i nějaký casting na hrané seriály, které ona ten casting natočila. My jsme se trošku s Martinem z legrace předháněli, kdo jí to bude nahazovat, takže jsem většinou mužské role četla já a ženské Martinovi, byla sranda. A ona si ty castingy udělala, většinou nevěděl štáb ani jako čí je, že je něčí dcera a něčí vnučka, což pro její sebevědomí myslím bylo naprosto v pořádku. A až když tu roli dostala, tak řekli, Ježíš, a proč to jako neřekla, jo? Takže to bylo
0: fajn, právě
1: takové
0: proto.
1: Právě proto. Takže já s ní mám radost. Dneska zrovna jdeme s ní na premiéru do kina, protože jde dělat prostě promo filmu Dokonalý den s mladým Polívkojem. Už tam hraje sestru a pak jde do kin nový film a já vždycky jak poklepu na rameno, říkám si, Báro, to je taky tvoje práce, to je jako radost, takže jsem ráda, že si jí to vlastně našlo samo. Konzervatoř jsem jí zakázala, odmaturovala a teď je vlastně takovou. Ta všestrannost téhle generace mě baví. My jsme měli Damu a jsme divadelní herci. Ona skládá anglicky písničky, pak si natočí nějaký content, pak má nějakou spolupráci, kde ty finance jsou úplně jinde než herecké honoráře a pak natočí nějaký seriál a vlastně ta neohraničenost a ta barevnost tohodle toho povolání je úplně úžasná a protože přestála těžké věci v rámci své psychiky, o kterých taky veřejně mluvila, aby pomohla ostatním, tak já jenom jako máma
0: zejména
1: přihlížím.
0: V covidu.
1: No. Tak já jenom přihlížím jako máma, držím jí palce a jsem na ní pyšná.
0: Jste na ní pyšná. Bojovala jste i vy s něčím podobným, že jste nechtěla, aby se vědělo, čí jste dcera?
1: Tak to úplně nešlo, ale celý život jsem se tak jako upozaďovala, umenšovala, nikam se necpala, abych na stará kolena pochopila, že pokud si někdo bude chtít myslet, že jsem tlačenka protekční, jak si to stejně myslet bude. Ale takhle jsem odmítala nabídky třeba mý maminky na začátku kariéry, abych s ní hrála divadlo, takže ano, no.
0: Abyste s ní hrála divadlo a skončila ve společné šatně.
1: Ve společné šatně na Vinohradech, přesně tak.
0: Já moc děkuju, Báro, jsme na konci, bohužel, ale moc díky, že jste si našla čas, užijte si dnešní premiéru, ale i potom svoji divadelní premiéru a ať se vám jen a jen daří. Bára Munzarová.
1: Já moc děkuju za pozvání a přeju všem krásný den. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas, zprávy.
1: Obžalovaný Tomáš Jiříkovský vymáhá po ministerstvu spravedlnosti bitcoiny, které státu loni daroval. Myslivci v Plzeňském kraji meziročně ulovili o téměř 14% více černé zvěře. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Anna Hašková. Obžalovaný Tomáš Jiříkovský odvolal pro nevděk bitcoinový dar v hodnotě miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Rezort to oznámil s tím, že si kvůli hrozícím soudním sporům najal externí právní kancelář. Přijetí kryptoměny od Jiříkovského loni vyvolalo kauzu, kvůli které rezignoval tehdejší ministr a někdejší člen ODS Pavel Blažek. Ten teď spolu s dalšími lidmi čelí obžalobě. Sám Jiříkovský je ve vazbě a hrozí mu až 30 let vězení. Všichni vinu odmítají. Myslivci v Plzeňském kraji ulovili v uplynulém mysliveckém roce téměř 11,5 tisíce kusů černé zvěře. Vyplývá to z aktuálních dat Českého statistického úřadu. Ve srovnání s minulým mysliveckým rokem stoupl meziročně odstřel divokých prasat v celé republice o 40% na více než 270 tisíc kusů.
2: Myslivecký rok trvá od 1. dubna do 31. března. V Plzeňském kraji celkem myslivci ulovili 11 460 kusů černé zvěře. Rekord v Plzeňském kraji stále drží rok 2023, kdy myslivci odstřelili téměř 30 000 divokých prasat. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
3: Studenti.
1: Na střední škole grafiky a médií v Olomouci dnes začala výuka nového oboru jevištní technologie. V prvním ročníku ho bude studovat 13 zájemců. Učit se budou v novém kulturně edukativním centru vybudovaném Moravským divadlem, které bude se studenty spolupracovat, říká jeho ředitel David Gerneš.
3: Studenti toho středoškolského oboru budou na pravidelných stážích v rámci Moravského divadla, budou to mít vlastně i v rámci praxe. A mimo to Moravské divadlo domlouvá i s dalšími předními pořadateli eventových akcí nebo kulturních akcí, stáže pro ty nejlepší studenty, takže ti studenti se mimo praxe v Moravském divadle dostanou i na velmi zajímavá místa v rámci celé republiky. Sport.
1: České basketbalistky zvítězily v posledním přípravném utkání na mistrovství světa nad Jižní Koreou 79-64. Nejlepší střelkyní byla z 16 body Petra Malíková. Do turnaje v Berlíně vstoupí Češky v pátek duelem s Itálií. V základní skupině se ještě střetnou s Čínou a obhájkyněmi titulu z Ameriky. Počasí. Během zítřka bude skoro jasno až polojasno, později přibude oblačnosti až na zataženo. Zvláště na horách se ojediněle objeví přehánky. Teplotní maxima 21 až 25 stupňů. Vítr bude foukat proměnlivý, přechodně západní až severozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova teď opatrně za odbočkou do Brodku u Prostějova. Na 12. kilometru uklízejí rozsypaný náklad a provoz je svedený do jednoho pruhu. Kolona se v místě ale netvoří. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy a už za chvíli začínají příběhy slavných značek.

0: Avia. Nejen nákladňáky, ale Poletovu a Aeru, třetí nejstarší československá továrna na výrobu letadel.
1: Dobrý den, prosím vás pěkně, říká vám něco firma Avia?
2: Říká, dokonce jsem s ní jezdil před mnoha lety v ČSAD.
1: Takže máte pocit, že Avia vyráběla pouze automobily, nebo co vůbec vyráběla?
2: Za první republiky vyráběly letadla, potom ty automobily asi, mezi tím nevím, no pak to nějak končilo asi po revoluci.
3: Tam se vyráběly nákladní automobily, jo, úplně zpočátku letecká výroba a potom automobilová. Bohužel konec byl neslavný, všichni víme, že je tomu konec. A byl to taková, nechci říkat výstavní skříň, ale prostě byl to střípek do mozaiky československého automobilového průmyslu a mělo to i exportní úspěchy, takže je to škoda, že to skončilo tak, jak to skončilo.
4: Řekla bych, že to je spojené něco s letadlama.
1: A tipla byste si, jestli stále ještě něco vyrábí?
4: Asi jo, já myslím, že to furt funguje.
1: A jak je asi stará?
4: To vůbec netuším.
0: Počátky značky Avia se datují do roku 1919. Tou dobou se o létání zatím pokouší jen pár nadšenců. Letadlu se říká avion, letec je tedy aviatik a letiště vzdušný přístav. A tehdy inženýři a letečtí konstruktéři Pavel Beneš a Miroslav Hain začínají v dílně starého cukrovaru v Pražských Vysočanech s opravami letadel. Později do party přibydou ještě motocyklový závodník a konstruktér Josef František Koch a Václav Malý, původně obchodník s krmnou moučkou. Všichni se až do 30. let stávají ústředními postavami podniku.
1: S historikem Václavem Šorelem stojíme před areálem podniku Avia. Pane Šorele, takhle to tady vypadalo už v tom roce 1919, kdy je vlastně o Avii první zmínka?
5: Ale vůbec ne. Tady na místě, které teď stojíme, byly jenom a jenom pole. Protože Avia, kterou založili spolužáci inženýři Beneš a Hain, ta měla první sídlo ve Vysočanech v bývalém vysočanském cukrovaru. Tam taky vzniknul první aviácký letoun Avia BH1 Experimental.
0: Bývalí spolužáci Beneš a Hain založili společnost Avia 19. června 1919 jako společnost pro opravy a výrobu letadel. Název Avia odvodili od klubu aviatiků, jehož byli oba členy. Začínali vpravdě od píky. Na počátku měli pouhých 8 zaměstnanců, 5 truhlářů a 3 zámečníky. Firma se věnovala opravám letadel a truhlářským zakázkám. Mezi prvními výrobky, pomocí kterých společnost získávala kapitál na další rozvoj, byly například vrtule, potřeby pro modeláře, kluzáky, ale také třeba bumerangy. Už v roce 1920 ukázala světu na svou dobu unikátní a revoluční výrobek. První vlastní motorové letadlo. Celodřevěná Avia BH1 Exp. Typové označení BH vzniklo jednoduše, spojením iniciál zakladatelů Beneš a Hain. Jednička znamenala, že je první v řadě. EXP zkracovalo slovo experimentál. Bohumil Munzar, český vojenský a zkušební pilot, který na něm létal, ho ale překřtil na Exprevit. Konstruktéři postavili pouze jeden pokusný prototyp.
1: Beneš o tom ve své knize říká: začali jsme se zabývat otázkou samonosnosti. A protože jiní nás tak předběhli, začali jsme hledat i nevýhody v té samonosnosti. Zůstali jsme stát, ale do úplného napodobení vzoru se nám nechtělo. Hein hned sedl a počítal, jaké síly jsou v podélnících u samotného typu. Bylo to horší, než jsme mohli odhadovat. Síly řádu desítek tisíc kilogramů. Nezapomeňte, že to bylo v době, kdy ještě nikdo kromě Junkersa a Fokkera nepřišel na chuť samonosným křídlům. A jednoho už skoro jarního dne jsme chodili s Hainem po vinohradech a měli jsme obvyklou debatu. A co když zachytíme tlustá křídla dole usazená vzpěrami ke trupu? Bylo to vysloveno, bylo to tu. Křídlo, toť se ví, bude tlusté, bude nejtlustší místě, kde zasahují vzpěry. Ke koncům bude se stenčovat. A ke trupu? Ušetříme něco na váze i na odporu, když je mírně stenčíme. Ale ne příliš, protože o tenký profil nestojíme.
0: Exprevít ale žádný darebák nebyl a do divokých kousků se nepouštěl. Neměl totiž síly na rozdávání. S řadovým vodou chlazeným motorem Austro Daimler totiž unesl jen jednoho pilota. V trupu byl sice umístěn i prostor pro cestujícího, ale kvůli slabému výkonu nebyl využit a tak ho zakryli plechem. Exprevít poprvé vzlétl 13. října 1920. Pár dní na to ho vystavili na první mezinárodní letecké výstavě v pražském průmyslovém paláci. Dolnoplošník s tlustým profilem křídla vzbudil u leteckých odborníků hotovou senzaci a oči valil i sám prezident T.G. Masaryk, protektor výstavy. Byl nadšen natolik, že věnoval Avii 100 000 korun na podporu dalšího rozvoje. Letoun Avia BH1 Exp předznamenal celou sérii unikátních jednoplošníků. Ty si našli cestu i do flotil vojenského letectva. Ve 20. a 30. letech následovala řada vojenských i civilních letounů vlastní konstrukce. Firma se začala rozrůstat, Vysočanský cukrovar jí už nevyhovoval a tak se nastěhovala do opuštěných hal po firmě Aero v Holešovicích. To se psal rok 1923. Z Avie se stala zavedená letecká továrna, která dodávala stroje domácímu letectvu, zahraničním armádám i civilním provozovatelům. Po odchodu Václava Malého z firmy si Pavel Beneš vzpomněl na spolužáka z vysoké školy Miloše Bondyho a navrhl mu, jestli by nechtěli Avii koupit. Rodina to udělala. V té době začala vznikat koncepce našeho vojenského letectví a průmyslu. Ministerstvo národní obrany rozhodlo, že Avie bude dominantním výrobcem stíhacích letounů pro československou armádu a tlačilo na rodinu Bondyů, aby Avii prodala plzeňské Škodovce. A to se taky stalo. Prudce se rozvíjející společnost už s 350 zaměstnanci se roku 1929 stala součástí koncernu Škoda a definitivně se přestěhovala do Letňan, kde taky došlo k výstavbě nových vlastních provozů.
6: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Na sportovním letadle kolem Evropy. Praha byla v těchto dnech zastávkou na velkolepém okružním letu turistických letadel, který bude nyní pod patronací FAI pořádán pravidelně každý rok. Letos jej pořádá Aeroklub francouzský. Praha si jistě zaslouží této cti, poněvadž je ve světě dobře známo, co pro pokrok a popularizaci sportovního letectví a sportovních letadel vykonala československá firma Miloš Bondy a spol., nyní Avia, a její konstruktéři páni Beneš a Hein. Jsou známy úspěchy letadel této továrny v mezinárodních soutěžích letadel turistických v Bruselu, v Římě, Copa de Italia a v Orly. A je známo, že přičiněním československých delegátů obrátila FAI větší pozornost ke sportovním letadlům, stanovivši pro ně zvláštní kategorie světových rekordů, aby se mohla tato letadla uplatnit i vedle těžkých strojů závodních a vojenských. Řada těchto rekordů je také v rukou československých pilotů. Jestliže ukazujeme svým čtenářům několik význačných letadel a pilotů z tohoto závodu, chceme obrátit jejich pozornost hlavně k tomu, že tento závod nejcharakterističtěji ukazuje na budoucí praktické možnosti rozvoje letectví. Český svět, 22. srpna 1929.
2: Tady, co stojíme, tak se začal nový závod budovat až v roce 1930. Sem se také Avia potom z Holešovic přestěhovala. Škoda Plzeň tady vybudovala úplně nový závod. Zde, co stojíme, tak stojíme prakticky na půdě závodu 2 a na druhé straně silnice, která dneska už prakticky neexistuje, protože byla to spojnicí mezi Letňany a Čakovicemi, tak tam potom sídl závod 1. Ten byl vybudován jako první, závod 2 byl vybudován až ve druhé světové válce pod kuratelou německou. A vraťme se tedy k závodu 2, který vzniknul ve druhé světové válce. Tam Němci vybudovali novou moderní zkušebnu motorů a vyráběly se zde motory do letounů německých Messerschmitt Bf 109. Vyráběly se zde dokonce přídě na první německý proudový letoun Messerschmitt Me 262, který prostě potom my jsme do našeho letectva převzali. Vyráběly se zde motory pro cvičné letouny Arado 96 a ty se taky potom následně v závodu 1 montovaly pro Němce. První letoun, který byl v Avi Letňany vyráběl, byla stíhačka dvouplošná Avia BH-33. Po ní následovaly další letouny, dokonce i bombardovací letouny dopravní konstrukce pana doktora Nebesáře, ale hlavně naše nejúspěšnější stíhačka dvouplošná Avia B-534, která je takovým symbolem předměchovského československého letectva.
3: Nový závod v Letňanech si vybudoval i své tovární letiště. Na jeho místě dnes stojí nejmodernější letňanské sídliště. Původně se totiž z Vysočan i z Holešovic letouny v rozloženém stavu stěhovaly do Gbel na tamní letiště, tam se v pronajatých hangárech montovaly a odtud startovaly k prvním letům. Poté, co se Avia stala součástí koncernu Škoda, sem byla převedena i letecká výroba z Mladé Boleslavy, kterou tam založil inženýr Otto Hieronymus ještě pod hlavičkou firmy Laurin a Clement. Čímž se Avia stala v té době největší československou společností vyrábějící celokovová letadla.
1: V letectví jsme zaspali 5 roků. Nedostatečný vývoz. Dnes i cizina, méně nám přátelsky nakloněná, velebí kvality našich letců. Toto ovoce nám nespadlo náhodou do klína. Bylo zapotřebí dlouholeté úmorné a perné práce. Cesta k Vavřínům je trnitá. Jinak tomu je v konstrukcích. Není to vinou konstruktérů, těm nadšení nechybí. Příčiny vězí zcela jinde. Naše letectví potřebuje vůdce. Ve vývozu licencí vede Avia s 3 licencemi. Do Belgie, Švýcarska, Jugoslávie a Polska. Po jedné licenci prodala ČKD do Anglie, Letov do Bulharska a Beneš Mráz do Francie. Chybí nám řádné výzkumnictví. Zde je naše sterilita opravdu dokonalá. Všechno můžeme zase dohonit, dáme-li se do toho doopravdy. Vidíme Poláky, kteří začínali skromně a dnes exportují stíhací letadla. Vedle Rusy, kteří byli před 7 roky úplnými diletanty a dnes nabízejí na prodej licence. A u nás s našimi lidmi vždy byly dokázány věci prvořadé. Našel-li se schopný vůdce. Nepostačí jen úřední počiny, nové instituce nebo nové stolice na vysokých školách. Musíme v prvé řadě stavět pilně letadla, hezky jedno za druhým a každé lepší předchozího. To je cesta z prostřednosti a věřím, že takto můžeme být v roce 1940 na evropské úrovni. Polední list, 17. června 1937.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Škodovka byla majitelem závodu až do roku 1945. Po válce byla továrna znárodněna. Jenže po náletu z 9. května 1945 ležela v troskách většina zpřízněného závodu v Mladé Boleslavi, který do té doby vyráběl širokou paletu vozidel značky Škoda. Osvobozená republika najednou nepotřebovala tolik letadel, avšak zestátněný průmysl vyžadoval co nejrychlejší obnovení výroby užitkových vozidel. Proto byla z Mladé Boleslavy do Ávie hned po válce převedena výroba nákladní 7 až 9 tuny Škoda 706R, v roce 1947 doplněné o autobusovou verzi Škoda 706RO. Po druhé světové válce byl koncern Škoda uměle rozdroben a Ávia se stala samostatným podnikem v rámci trustu československých závodů automobilových a leteckých. V květnu 1949 byl podnik přejmenován na Ávia Národní podnik závody Jiřího Dimitrova. Později se na poměrně dlouhou dobu slovo Ávia zcela vytratilo. A co všechno se vyrábělo?
2: Pamětníci si možná pamatují, v Ávii se vyráběla Škodovka, škodovácký autobus, to byly ty první autobusy, které měly automaticky zavírací dveře. Takže přímo v té hale, kde se za první republiky montovaly Ávie B534, tak tam se po válce montovaly škodovácké autobusy a také škodovácká nákladní auta. Teprve po roce 1948, kdy se Československo a vůbec československý letecký průmysl přiklonil k Sovětskému svazu, takzvanému tomu východnímu bloku, tak se zde začaly vyrábět letouny pro podporu pěchoty Avia B-33, což byl Ilyushin Il-10, to byly letouny bitevní z první světové války. Ty nakonec skončily v Koreji, kdy je jako Česká republika do Koreje prodala, když byl korejský konflikt. A Ávia koupila licenci na dopravní letoun Ilyushin Il-14. Ávia to samozřejmě nekoupila, to koupila naše příslušná ministerstva, protože československé aerolinie požadovaly nový moderní dopravní letoun náhradu za válečné Dakoty a ještě třímotorové Junkersy Ju-52, které po válce sloužily u ČSA. Ávia ty letouny vyráběla zhruba tak do roku 1959. Jestli můžu říct, tak v té době já jsem do Ávie nastoupil, na Ilyushiny, i když teda do oddělení hlavního metalurga, protože jsem byl vystudovaný hutník, jak já oblibou říkám. V té době Ávia vyráběla už dokonce i ty Ilyushiny na export, ale s určitým počtem vyrobených letounů skončila licence, a zase příslušná ministerstva nevěděla, co s Ávií. Takže rozhodli, že Ávie bude opět automobilkou a spojili dva závody. Jestli to bylo nešťastné nebo šťastné, to já se netroufnu říct. Teda z pohledu aviatika a příznivce letectví to bylo nešťastné. Já bych byl rád, kdyby se v Ávii i nadále vyráběly letouny. Ale spojili se závody Ávia a Praga, Praga ve Vysočanech, a v Ávii se začaly vyrábět slavné pragovky S5T a V3S. Od té doby se zde vyráběly 1,5 tunka, 3 tunka s různými nástavbami, to znamená i skříňové vozy, hasičské vozy. No, na podvozku Ávia dokonce ve spolupráci s Maďarskem si vyráběly malé autobusy, neobyčejně ošklivé, byla to taková bedna, hlučná, ale nicméně Ávie se dařilo. Ávie postavila na pozemcích závodu 1 nové haly, vznikla zde obrovská lisovna a ve své době nejmodernější lakovna.
1: Ávia si vychovávala svoje pracovníky v dělnických profesích. Měla vlastní učiliště, z něhož vycházeli zámečníci, soustružníci, frézaři, montážní pracovníci.
3: Říkal jste, že jste do Ávie nastoupil v roce 1956. jak se podnik Avia staral o svoje zaměstnance. Jak to bylo dříve?
2: No tak rekreační střediska byla, ale že by se nějak podnik v té době příliš zajímal o zaměstnance, ano, samozřejmě, že jo. Například to byl ještě pozůstatek první republiky, to mě vyprávěli kolegové, kteří teda byli dlouho v Avii zaměstnaní, tak měla Avie například svou vlastní takovou své povolstnou kampeličku. Od závodního výboru bylo možné si dokonce i půjčit peníze a tak dále. Já jsem v té době s rodinou stavěl družstevní byt a na ten družstevní byt jsme dostali, to tenkrát byla neznačného pohledu směšná částka, tenkrát závratná, jsme dostali bezúročnou půjčku 20 000 korun, takže to jako nebylo tak špatné, ale ono v té době ten podnik nic takového vlastně ani nenutilo, aby podbízel se svým zaměstnancům. Samozřejmě dostávali jsme rekreaci, existovala i takzvaná výběrová rekreace do zahraničí a tak dále, ale já jsem do Avie nastupoval na takzvanou umístěnku. To když člověk vystudoval nějakou školu, tak dostal někam umístěnku a v té době to vypadalo, že tam umře, že tam zůstane do konce života. Dnes je to úplně něco jiného, zejména v dnešním boomu, kdy je nedostatek pracovních sil, tak ty firmy si svoje lidi musí skutečně předcházet.
3: Já si pamatuji, že v době komunismu jezdilo do Československé socialistické republiky spousta zahraničních pracovníků a konkrétně v Avi pracovali kubánští pracovníci. Je to pravda?
2: No, samozřejmě byli zaměstnáni výhradně v dělnických profesích. Tradovalo se, a jestli je to pravda nebo ne, to já dneska nevím, ale tradovalo se, že to byli bojovníci z Angoly, kteří tady byli za odměnu. Ale pracovali zde i Polky a dokonce i mladí Vietnamci. No a s týma já jsem měl i co do činění, protože ty na tom učilišti, o kterém jsme před chvíli mluvili, tak se učili jak češtinu, učili se i základní dovednosti, ale i nauku o materiálu a tak dále. To jsem tam přednášel já. No, podle mého názoru to bylo téměř zbytečné, protože oni česky pořádně neuměli, ale byly to strašně milé dívky a milí chlapci.
1: Pád komunismu po sametové revoluci zasáhl i Avii. Koncern se rozpadl na jednotlivé podniky, které se osamostatnily, i když jejich spolupráce zatím pokračovala. Krátce na to přišla francouzská státní automobilka Renault s nabídkou úvěru z francouzského státního rozpočtu na dovoz nového výrobního zařízení a s možností splácet úvěr hotovými výrobky.
2: O Avii začal mít zájem, spekulativní zájem, nutno říct, například Mercedes. A nakonec to dopadlo tak, že Avii koupilo Daewoo. To je firma z Jižní Koreje. No a ta firma z Jižní Koreje krásně zkrachovala, čímž byl obrovský problém, co s Avii, co s výrobou, jestli se dál vůbec bude vyrábět. A Avia se rozdělala jakoby na dvě části. Jednu část, kde byl ten závod jedna, koupila rodina Saranů. To je bohatá indická rodina, která i u nás v Česku vlastní Čedok. A ta rodina Saranů odprodala část toho podniku, zejména na závodu jedna, ji odprodala právě tomu Daewoo. No a Daewoo zkrachovalo a ta výroba dál a dál skomírala, až nakonec tedy došlo ke smutné současnosti, že Avia je zavřená, nic se zde nevyrábí, ale pozor, v bývalém učilišti je dnes střední škola grafická, a takže nad celým obrovským leteckým a automobilovým podniku zůstaly dvě budovy, kde se vychovávají noví mladí grafici.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ministryně financí po kritice návrhu rozpočtu připouští změny. Komárů je letos na jižní Moravě nezvykle málo, může za to sucho. Zítra bude skoro jasno až polojasno s teplotami do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Anna Hašková. Návrh státního rozpočtu na příští rok se ještě může změnit, uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO v reakci na kritiku koaličních partnerů ohledně výše schodku. Podle ní je běžné, že v září k úpravám dochází. Záleží, jaké konkrétní návrhy motoristé nebo SPD předloží.
2: Já velice varuji před tím, abychom zasahovali do investic, protože by to znamenalo zakonzervování nějakých rozestavěných staveb. Chyběly by peníze ve zdravotnictví, ve školství, ale bude to věc a dohoda koaliční vlády. Co se týče na provozu, tam jsem škrtala tak, že celá řada ministrů odcházela samozřejmě nespokojený. Takže ono se tam naškrtat nějaké desítky miliard skutečně nedají.
0: Kvůli rozpočtu se ve čtvrtek sejde premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s předsedou motoristů Petrem Macinkou. Jednání se zúčastní i šéfka státní kasy a také předseda sněmovního rozpočtového výboru Vladimír Pikora z motoristů. Návrhem se bude zabývat i pondělní koaliční rada. Na Břeclavsku a Hodonínsku je letos kvůli extrémnímu suchu nízký výskyt komárů. Ukazují to pravidelná měření hygieniků. Může za to nedostatek vody v lužních lesích a vyschlé tůně, kde se hmyz obvykle rozmnožuje. Podle hygienika Oldřicha Šebesty se situace v nejbližší době zřejmě nezmění.
3: Máme zkušenosti z posledních let, že došlo k záplavám třeba taky až v září. A pak došlo ke kalamitě třeba v říjnu, která trvala až do listopadu. Pokud by došlo plošně k mimořádným srážkám a došlo k zestupu řek, tak ta kalamita může přijít prakticky do konce října. Ale zatím tomu nic nenasvědčuje.
0: Po více než roce oprav se dnes znovu otevřel bazén Evžena Rošického v Jihlavě. Při rekonstrukci stavbaři například vyměnili obě bazénové vany, které jsou nově nerezové, nebo kompletně opravili sprchy. Práce vyšly na 88 milionů korun. Byla to druhá obdobně rozsáhlá oprava od otevření bazénu v roce 1965, uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
4: Se muselo udělat nové železobetonové podloží, aby se zlepšila statika a aby to uneslo ten nový bazén. Museli se sanovat veškeré ty opěrné sloupy, které drží jednak tu venkovní stěnu, tak i sloupy uprostřed bazénu, které zase drží nahoře podlahu kuželny.
0: Německo dnes poprvé označilo Rusko jako pachatele srpnového pokusu o dronový útok na letiště v Lipsku. Podle spolkového ministra vnitra Alexandra Dobrinta proto má německá vláda dostatek důkazů. Solidaritu už Německu vyjádřili šéfka Evropské komise a generální tajemník NATO. Ursula von der Leyenová na sociální síti X napsala, že o incidentu bude zítra mluvit právě s Markem Rutem. Podle něj bude aliance posilovat své schopnosti pro obranu všech spojenců před všemi formami hrozeb. Zároveň uvedl, že vítá kroky, které Německo v reakci na hybridní útok podniklo.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno. Postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo. A zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty vystoupí nejvýše na 21 až 25 stupňů. Povane slabý proměnlivý, přechodně západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem byla krátce neprůjezdná za sjezdem na Doksany a Terezín. Na kilometru 41,5 v omezení uklízeli po nehodě osobního auta. Teď už se opět jezdí jedním pruhem. S omezením počítejte také na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova. U Brodku u Prostějova uklízejí rozsypaný náklad. Na 12. kilometru je provoz svedený do jednoho pruhu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly zprávy, teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Petr Spálený v jedné písničce kdysi zpíval o tom, že dneska máme pánskou jízdu. No vidíte, nebo spíš uslyšíte, my to dnes máme naopak. Divadlo pro vaše uši bude ve znamení čistě dámské jízdy. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Domovní důvěrnosti, ustláno na růžích a pod nebesy, nebo třeba koncert pod platanem, to všechno jsou názvy povídkových knížek spisovatelky Jindřišky Smetanové. Dámy, která se tedy rozhodně uměla dívat kolem sebe, všímala si jako správný povídkář i drobných maličkostí a hlavně dokázala o nich tak pěkně, poeticky a s humorem vyprávět. V rozhlasovém studiu se jednou Jindřiška Smetanová potkala s herečkou Alenou Vránovou. No a hned si bylo o čem povídat.
2: Paní Smetanová, my dvě ženské si teď máme možnost hodit zubem. Jak tuhle bohulibou ženskou činnost kdysi nazýval spisovatel Jan Očenášek. Jenže my dvě si teď hodíme zubem veřejně, aby z vás posluchači taky něco měli. Vy nám totiž, paní Smetanová, tak krásně ustíláte na růžích a pod nebesy. A neméně půvabně sdělujete domovní důvěrnosti, že mi to nedá, abych se teď nezeptala. Jste autorka, která volně fabuluje a svoje příběhy si vymýšlí, nebo vám je život servíruje i s donáškou do domu?
3: No, já se vám přiznám, že ta otázka vůbec není jednoduchá. Moře lidí si říká, že to, co píšu, jsem si určitě vymyslela, protože mají dojem, že není možné, aby se takové věci, jaké se stávají mně, normálnímu člověku vůbec přihodily. Ovšem, jiní jsou zas toho mínění, že to mám strašně jednoduché, že prostě ty příběhy přitahuju a život, že mi je servíruje na talířku rovnou na stůl a já si jako jen tak sedím u psacího stroje a přepisuju to. No, proč bych zapírala? Je to fakt, že já, když vytáhnu paty z domu, tak první, na co narazím, je příběh, ale víte, já bych řekla, že to je nejspíš tím, že já ho chci najít. A hlavně hledám ty příběhy, kterých si nikdo vůbec nevšimne, protože jsou jen tak na kraji někde při chodníku nebo podle příkopu. A tak se stalo, že to u mě došlo tak daleko, že když já si, dejme tomu, kupuju místenku na autobus, tak už u pokladny se začnu přesvědčovat, že to je vlastně los. A že když pán Bůh dá, že na něj vyhraju spolucestujícího s nějakým příběhem. Já bych prostě to řekla a definovala asi tak, že každý, kdo se rozhodl psát, se na začátku té cesty obvykle přidržoval nějakého vzoru. A já jsem měla to štěstí, že jsem ten svůj vzor nenašla v literatuře, ale v jedné pražské spořitelně, kde můj kamarád seděl za přepážkou s nápisem velmi prozaickým Vkladní knížky. A ačkoliv ten nápis byl tak prozaický, ten kamarád byl povahy vyloženě muzické. A to se projevovalo tím, že rok co rok na jaře ten člověk vedle svého okýnka postavil kořenáč a do toho zasadil brambor. A když se tak po několika dnech z té hlízy vysoukal a začal soukat, díky nedostatku světla, protože ve spořitelně nikdy to slunce není příliš mnoho.
2: Myslíte, že to je úmysl?
3: No, já nevím, jestli je to úmysl, ale je to fakt.
2: Aby na ty peníze nebylo vidět.
3: A když se tedy z té hlízy začal soukat takový neobvykle bledý stonek z několika lístečky a když pak z ničeho nic na kraji června rozkvetl, tak to tu klientelu uvádělo do úžasu. Všichni zírali na ten kvíteček a ptali se, co to vlastně je za exotickou rostlinu. A vůbec nechtěli věřit, že to je brambor. A já jsem tenkrát pochopila, že mou literární ctižádostí, na kterou prostě asi tak mám, je nacházet půvab těch nejjednodušších věcí a toho nejprostšího konání. A víte, že to vůbec není lehká věc.
2: Ale víte, že to funguje.
3: To je tak strašná držina přinutit lidi, kteří co živi jsou, míjeli lány a lány brambor a nikdy si nevšimli toho,
2: že tak
3: jak brambora kvete. A když se toho dočkají, tak se v úžasu najednou musí zastavit. Aby se vám taková věc povedla s lidmi, musíte mít spoustu odvahy a taky fantazie a přenést ten brambor v kořenáči do spořitelny.
2: Živým exponátům na kolečkových bruslích. Člověk musí dosáhnout určitého věku a zažít velmi epické okamžiky, aby pochopil pojmy tak abstraktní, jako je, dejme tomu, dětství. Abych tedy mohla povědět, jak jsem se najednou ocitla před vstupními vrátky do té oblasti a dost možná, že i za jejím prahem, zavezu vás bez pasu a bez výjezdní doložky jen tak mezi řečí a v rozsahu několika odstavců do Paříže roku 1964. Nijak zvlášť se pro tu příležitost nemusíte oblékat. Zůstaňte v tom, v čem zrovna sedíte u čtení. Je to město, kde je každému vcelku ukradeno, co máte na sobě. To jen já jsem tenkrát propadla představě, že věhlas světové metropole módy zavazuje i mě. Koupila jsem si na cestu nové střevíce a nechala si ušít kostým decentně štrapáční, jak říkala moje maminka. Krejčí, na kterého jsem se s tím požadavkem obrátila, považoval za věc své cti vybavit mě tak, aby i Marc Boan od Diora nepřestával zírat, kdybychom náhodou na sebe narazili. Kostým dopadl dobře, ale dech mi vzala otázka, jestli mám vhodný klobouk. Mistr tvrdil, že jet do Paříže bez klobouku je napováženou. Přistoupila jsem na kompromis a protože šlo o město umělců, rozhodla jsem se pro rembrandtovský baret. Teoreticky mě na cestu připravil soused, který sice nikde nebyl, ale za to sbíral cestopisnou literaturu. Věnoval mi příručku Jak se má chovat Slovan v Paříži z roku 1912. Mluvím o tom jen proto, abyste v mých stopách kráčeli s pocitem klidu a jistoty. A uchovejte si ji prosím co nejdéle, protože já jsem ji ztratila už na letišti v Orly. Zaznamenala jsem tam tři závažné skutečnosti. Za prvé, že široko daleko jsem jediná ženská, která má na hlavě kromě vlasů ještě něco dalšího. Dále pak, že nové střevíce nevěstí na cestách nic dobrého. A posléze, že moře dojmů, které mě zaplavují, nejsem schopna utřídit ani podle příručky, jak se má chovat Slovan v Paříži. Baret i příručku jsem tedy hodila na dno kufru, ale střevíce se vydali za poznáním kulturních památek a výtvarného umění se mnou. Po první desítce nachozených kilometrů jsem zjistila, že není osudovější kombinace než prohlídka Louvru v malých botách. Příval umění všech dob mě pomalu, ale jistě odrovnával. Nemá cenu zapírat, že Monu Lízu jsem přehlédla. Zmátly mě možná neočekávaně malé rozměry plátna i barevnost připomínající akvárium a taky mě od nohou bolela i hlava. Byla jsem si jista, že stejné puchýře, jaké mám na patách, by se našly i na povrchu mé šedé kůry mozkové. Usedla jsem tedy před Louvrem na schody, zula se a učinila rozhodnutí, že veškeré kapesné, a to je téměř stejný hazard, jako nabízet království za koně, dám za úplně škaredé, ale pohodlné koráby. Vydala jsem se za nimi bosa. Byl srpen, v Paříži to nikoho nezajímalo a Marca Boana jsem nepotkala. V jedné ztracené uličce mě za výlohou zaujalo něco jako cvičky v černém koženém provedení. Okamžitě jsem je koupila a rovnou v krámě se do nich obula. Hned poté jsem s pocitem absolutní lehkosti vyplula do pařížských bulvárů a jen tak nazdař Bůh jsem se nechala navigovat Eiffelovkou, která se mi jevila jako odvážný a elegantní symbol povahy tohoto města. Ale ono se mi nabízelo i v mnoha jiných podobách. Třeba v prosluněném vzduchu, který byl měňavý jako perleťový knoflík a vrhal do korun platanů stříbrná prasátka. Kmeny těch stromů byly potaženy spíš lehce odřeným semišem než kůrou. A břidlicová krytina střech a věží měla matný lesk šedého popelínu. Až k Eiffelovce jsem nedošla, protože cosi nevyslovitelně blízkého mě přinutilo sednout si do houfu lidí na kamennou zítku před muzeem člověka. Na mramorový sloupek uprostřed toho nádvoří jakýsi starý pán právě instaloval přenosný gramofon na kličku, natáhl pero a deska spustila valčík. A pak ten bělovlasý a dosti vetchý člověk začal po dokonale vyhlazených mramorových deskách kroužit na kolečkových bruslích. Nedá se povědět, že by jezdil skvěle. Jeho nohy v té exhibici ostatně nehrály roli. On zkrátka krasobruslil jen názorně. Soulad pohybů jeho trupu a ramen s rytmem hudby byl naprostý. A magie rukou stačila navodit právě tak krokové variace, jako závratnou rychlost piruety, anebo soustředěnou přípravu k dvojitému axelpauzenu, který už nebylo těžké si domyslet. Vedle mě seděl na zítce japonský manželský pár a tři jeptišky z řádu anglických panen. Také oni stejně jako já sledovali pozorně, co ten šedovlasý pán sice jen naznačoval, ale co jeho duše nepochybně provozovala. Čím déle ta produkce trvala, tím silněji jsme si uvědomovali, že radostné počínání stařičkého krasobruslaře nás svou bezprostředností začíná od čehosi osvobozovat. Dejme tomu od předsudků, které člověka od času, kdy začne rozum brát, přísně a průběžně napomínají, aby se vyhýbal každému projevu náhle probuzené šťastné infantility a nedělal ze sebe probůh pitomce. A tak nám k vlastní škodě a pro samou důstojnost nakonec uletí celé roky bez jediné bláhovosti. Žijeme jak svoji vlastní chudí příbuzní. Pociťovali jsme to tak naléhavě a s tak upřímnou závistí, že na kamenné zítce zůstaly nakonec sedět jen naše těžké zadky, ale my sami, to jest japonský manželský pár, tři jeptišky a já, jsme nakonec neodolali, vypustili alespoň svou vlastní představivost z klícky a ona začala bruslit po nádvoří. Pokud šlo o Paříž, nic proti tomu neměla. Byla stejně velkorysá k životu, jako k umění. Věděla nejspíš, že bez občasné pošetilosti se jednomu ani druhému nedaří. Pod její křídla jsme se s muzeem člověka jako jeho nesporná součást vešli i my na té zítce a pán na kolečkových bruslích, tančící kolem gramofonu. Něco se stalo. Třeba, že viděno zvenčí zas nic tak moc. To se v nás možná naposled probralo dětství a promluvil verš. Okamžik chtěl bych oslavit. Jsi tolik krásný. Prodli jen.
4: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu dnes na začátku říkal, že nás v divadle pro vaše uši čeká dámská jízda, přece jen jsem asi měl dodat, že se taky na chvíli přihlásím o slovo. Ovšem jenom jako průvodce večerem v pražském Jonáš klubu, kde jsem v 90. letech spisovatelku Jindřišku Smetanovou doprovázel na jedné besedě. No, tak to víte, moc jsem se tedy ke slovu nedostal, ale to přece nevadí, když je vaším hostem vypravěčka ze slavného rodu rozhlasových sedmilhářů. A jestli dovolíte, tak na to tehdejší setkání před publikem dnes ještě navážeme další miniaturou z cyklu domovních důvěrností.
2: Když už přišly děti, tak já jsem začala vždycky večer, když už jsem byla utahaná z toho života, těch tří děti, pleny, prosím vás, tenkrát nebyly pračky. Všechno se nosilo na půdu, vyváželo se to v hrnci doma. No to byl úplně jiný život. A já jsem večer hrozně ráda, protože už jsem chodila s těma dětma po té kampě, měla jsem kočárek. V té době byly kočárky strašně nízké, ne tak vysoké, jak jsou dneska. V tom kočárku spal Jindřich, nejmladší kluk, Mrně, Mimino. Přes ten kočárek jsem musela dát takový kousek prkínka. Na tom seděla Anna a vedle se držel ten nejstarší kluk a pomáhal mě s tím kočárkem. A jezdili jsme po kampě a já jsem tam se zastavovala hned tam. A jednou se stala věc, která mě přivedla psaň. Zavolal Hofmeister, s kterým se můj muž velice dobře přátelil, a on si se mnou ten Hofmeister tykáčka. Prosím tě, já teď píšu takovou knížku o Egyptě a zjistil jsem, že vždycky, když jsme taková ta parta těch mánesáků na štědrý den odpoledne šli do takové vinárny na Maltéském náměstí, tak tam přišel chlápek, ten měl dlouhý takový kabát, vypadal podivuhodně a nesl si zabalené plátky vánočky, přál nám všechno nejlepší k tomu dni a nabízel nám vánočku. A pak nám řekl, abyste prosím věděli, kdo já jsem, tak já jsem stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. Pak jsem otočil a odešel. A já jsem si říkala potom, když mě to můj muž říkal, a že Hofmeister mě volá a chce, abych zjistila, abych obešla hospody na kampi a zeptala se, do které z těch hospod chodil ten pán, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez. A já jsem tedy s tím kočárkem. Jedno dítě uvnitř, druhé přes prkínko, třetí se mnou valilo kočár a já jsem získávala přesné momenty pro Adolfa Hofmeistera. A jela jsem k panu Měšťánkovi a říkala jsem si, no jestli u Měšťánku nevědí, že tam chodil chlap, který stavěl s Ferdinandem Lesepsem Suez, no tak to není možná věc. A já jsem tam začala zjišťovat, protože mě to řekla i paní Měšťánková, že tam chodil ten chlápek a že vždycky si přivedl, bylo mu 94 let a vždycky si přivedl nějakou babku sebou a objednal vařené hovězí špalíček a když ho dostal od paní Měšťákové, tak si vytáhl z kapsy nůžky a střihal to. Střihal hovězí maso. A já jsem říkala paní Měšťákové, prosím vás, a to jde střihat? A ona říká, no to já nevím, ale on to uměl. On to uměl, on všechno střihal nůžkama. I když si chtěl ukousnout kousek chleba, střihal to. A tohle. No a tak Já jsem potom si říkala, ale tohle je nesmysl, tohle je nesmysl. A říkala jsem si, to není možná věc, tím na to se musím někoho zeptat. Kdo by to tak mohl vědět? A pak jsem si říkala, já už vím, jak to udělám. Tam byl kousek za Mosteckou takový holič. A já jsem za tím holičem šla, zase s tím kočárem, s těma dětma. A řekla jsem, mohl byste mě ostříhat chlapečka, toho největší. A mezi tím tedy jsem se ptala, jestli neví, jestli tam chodil někdo tohoto titulu. No a musím vám říct, že jsem se to dozvěděla, že jsem se to dozvěděla, a že když jsem napsala svou první knížku, tak jsem dostala od jedné paní dopis, která mi psala, že tento muž byl její bratr. A všechno mě přesně napsala, i to o těch nůžkách, jak on to stříhal, tohleto maso, a jak, v kterém roce byl v tom Suezu a tak dále, a tak dále. A já jsem si to potřebovala zapsat. A když děti spaly večer, tak já jsem to, co jsem vyčenichala na té kampě, tak jsem začala psát. Takže začátkem mého psaní byl pán, který dělal tohleto. A zahrajte nám něco.

Te, pleno titulo. Sochaři, který přidával do kávy dobré pomyšlení. Pěčín. Žil kdysi v Orlickém podhůří starý sochař. A protože špatně chodil a vlastně už neopouštěl svůj ateliér v podkroví vilky na kraji vesnice, nechával klíč od domu kvůli náhodným hostům klidně viset na vnitřní straně plotu. Kdykoliv mě vedla cesta kolem, protáhla jsem ruku mezi plaňkami, vzala klíč ze skoby na trámku a šla jsem mistra pozdravit. První, čím mě uvítal, byla pokaždé slavnostně pronesená věta. Ze všeho nejdřív musím učinit opatření. To znamenalo, že uchystá džezvu s vodou. Pak umlel hrst kávy na tureckém mlýnku, ale jako by to nestačilo k dokonalosti chystaného nápoje, přesypal ji ještě do hmoždíře a usilovně tloukl tak dlouho, až velejemný prášek ulpíval na mosazném trdélku jako pudr. Káva, kterou třikrát nechal přejít varem, byla nad obyčej vonná a silná, zkrátka pravá turecká, jak už si tak moka importované do Prahy prvním Turkem představuji. Po vstupním doušku jsem vždycky pokládala mistrovi otázku, cože to do té kávy přidává, že je tak lahodná. Hlavně to pomyšlení, aby byla dobrá a potěšila, říkal. Tu větu vždycky sděloval významným pološeptem, jakým se v kulárech mluví o nezbytných vlastnostech vývoje mezinárodní situace. Jeho pomyšlení prostě vdechovalo nabídnutému šálku duši. A podmanivý rituál příprav přítomnost té duše znásoboval. Vždycky si tak říkám, že stejným způsobem, poznamenaným sváteční obřadností a soustředěným pomyšlením, by měla být obdařena i sebemenší pozornost, kterou si čas od času vzájemně prokazujeme. Zdá se mi totiž, že doba v tomhle směru neobyčejně upadá. Kdeže zůstalo pomyšlení vyprovázené lehce kouzelnickou předehrou? A kde je nápaditost obsahu a formy, která povyšuje každé setkání i každou vstřícnost, protože k ní nabízíme i kousek sama sebe a zlomek svého osobního času, naplněný přáním někoho oblažit? Lítost nad devalvací lidských vztahů mě vrátila k zážitku starému moře let. Za času, kdy jsem ještě brázdila ulice malé strany s kočárkem, v němž spočívali rodiče mých vnuků, jsem často potkávala paní, která doprovázela věkovitého a vznešeného pána. Jeho zjev se mi vryl do paměti nejen svou výškou a ušlechtilými rysy tváře, ale možná i zvěstmi, které o něm šířili starousedlíci. Ten pán postavil Wilsonovo nádraží v Praze. Prozradila mi o něm pekařka v Lázeňské ulici. Představte si, že mu táhne na 8,90. Ale ať se na něj dívám, jak chci, pořád mi připadá mladší než to nádraží. Mohla jsem s ní jen souhlasit. I mně se tenkrát jevilo hlavní nádraží tak historicky zasloužilé, že trvající existence pána, který je postavil, se co do tajuplnosti podobala věci makropulos. A víte, co ten člověk dává svým známým jako projev přátelství nebo malou pozornost? Pokračovala pekařka hlasem stišeným až do úplné ilegality, jak pravili Ilf a Petrov. Naděluje jim třísky na podpal. Moc špatně totiž vidí. A protože nerad sedí s rukama v klíně, štípe, jak je rok dlouhý, spíš jen tak po paměti vyschlá polínka na třísky. A ta pak váže do krásných otýpek a posílá je lidem, které má rád. Někteří si ty jeho špánky dávají dokonce do vázy jako ozdobu. Utajené poselství třísek mě doslova fascinovalo. Bylo v nich něco hřejivého nejen proto, že měli sloužit jako první sousto čerstvě rozfoukanému ohni. Obsahovali také mnohem víc než pouhý důkaz činorodosti, kterou si člověk může uchovat téměř do 100 let. Měli nádavkem zázračnou cenu času, který onen pán z toho mála, co mu zbývalo, přidával ke každé otýpce. I vzešlo ve mně odhodlání, že dočkám-li se aspoň 3/4 věku Wilsonova nádraží, budu průběžně usedat ke kuchyňskému válu,
A jako vítaný a v novodobých domácnostech téměř nepoznaný exot začnu vyrábět pro lidi mému srdci blízké domácí nudle. Začnu od vlasových a budu pokračovat přes ty malinko širší, až k těm dlouhým a kadeřavým jako hobliny. Pak je zabalím se stejnou vybraností, jako by šlo o zlato, kadidlo a mirhu. A ke každému druhu přidám podle povahy obdarovaného třeba recept na kantonské nudle nebo na nudle skalické s ořechy a povidlím. Nakonec je rozdám těm, na kterých mi záleží a k nimž mě poutá vztah tak trvalý a vzácný, jako je přátelství a slušnost. Pak budu jen napjatě čekat na zazvonění telefonu a na otázku. Co si vlastně do těch nudlí přidala, že jsou tak báječné? Hlavně to pomyšlení, aby byly dobré a potěšily, řeknu. A vyslovím to nadějným polohlasem, jakým by se v kuloárech mělo mluvit o slibném vývoji lidských vztahů letos, na přes rok a vůbec.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: S Jindřiškou Smetanovou bylo tak hezky pobít na chvíli, poslouchat její vyprávění. Víte, já si toho vážím a řadím si to k radostem, které mě v životě už asi zase tolikrát nepotkají. Být si nablízko právě s ní nebo s jejím kolegou a přítelem, spisovatelem Zdeňkem Jirotkou. No jen si to vezměte, jak pěkně je člověku na světě, když poslouchá ty malé literární klenoty. A tak Alenu Vránovou s Eliškou Balcerovou teď na závěr doplní ještě paní Jana Štěpánková. Víte co? Zkuste si s ní na chvíli zastavit čas. A zůstávejte ve zdraví.
2: Nesla jsem domů od truhláře opravenou židli. Měla opíradlo z višňového dřeva a pruhovaný potah. Přede mnou šla dáma ve výstředním kostkovaném kostýmu s pláštěnkou, ověšená fotoaparátem, filmovací kamerou a přenosným magnetofonem japonské výroby. Nejprve si před zdí maltéské zahrady nafilmovala pumpu s nápisem Zdravotně závadná voda a pak si nahrála na magnetofon vrzavý zvuk táhla a šplíchání. Hned o 100 metrů dál jí oslnilo mlýnské kolo a proto je také nafilmovala a nahrála jeho klapot. Oh, how marvelous, zvolala, když vstoupila na dvoreček před mlýnem a uviděla živou slepici. Nafilmovala ji a nahrála si její kdákání, vyprovázené klekáním z kostela Panny Marie. Pak uviděla mne. Nafilmovala mne se židlí a požádala, abych si na židli sedla. Promlouvala češtinou amerických krajanů. Trochu vlevo prosila. Chtěla bych zachytit za vaší hlavou mikulášský kostel a Hradčany a před vámi slepici. A nebuďte smutná, smějte se, bude to krásný záběr. Potom ukazovala střídavě na dlažbu a na věže kostela, na střechy domů a komíny a opakovala s nadšením: Oh, splendid, oh, marvelous, I beg your pardon, omluvila se nakonec a představila se jako Evelyn Novak. Její tatínek se odstěhoval do Ameriky roku 1906. Byl profesorem filozofie a rozuměl všemu, kromě obchodu. Proto se chudáček musel zastřelit. Za to maminka neuměla nic, než pekla skvělé štrůdl a tak jsme zbohatli. Nabídla mi Chesterfieldku a poprosila, abych ji na okamžik dovolila v židli odpočinout. How perfectly beautiful, rozhlížela se po náměstí. Jsem totiž sběratelka starožitností, vysvětlovala. A vy? Jsem taky sběratelka starožitností, prohlásila jsem bez rozmyšlení. I můj muž je sběratel starožitností, je blázen do židlí. Za minulý rok jich přinesl domů 7, z toho 6 stejných vyplétaných tonetek z konce století. Takový nábytek mohl být v jídelně Titaniku, tvrdil. A já jsem opravdu nikdy nepřestala věřit, že židličky, které koupil, přežily zkázu parníku. Dalo se na ně usednout jen jedenkrát a okamžitě se zbortili. I am sorry, politovala, ale taková je většina starožitností. Chtěla jen vědět, co sbírám já. Obrazy? Nábytek? Všechno, povídám. Obrazy, nábytek, drobné umělecké předměty, ale také architekturu, pomníky, a někdy i živé lidi. Nemám ráda sbírky zavřené v jednom pokoji nebo dokonce v jedné skříni. Starožitnost, jestliže je skutečně vzácná a ušlechtilá, potřebuje prostor a přirozené prostředí. Evelyn Novak z Texasu byla zvědavostí bez sebe. Nechcete mi svou sbírku ukázat? Beze všeho, řekla jsem. Můžeme začít okamžitě. Vzala jsem židli a zavedla sběratelku do Lázeňské ulice před vrata číslo 9. Nejdřív se račte posadit a vyslechněte pár slov úvodem, požádala jsem ji. Především, Cokoliv zařadím do své sbírky, je skutečně pravé. Žádná napodobenina. That is very important, prohlásila. Protože nikdy se v dějinách starožitnictví neprodalo a nekoupilo tolik napodobenin, jako v těchto letech. Lidstvo zešílelo. Každý chce mít doma aspoň jedno inventární číslo carského pokladu. Můj bratr má továrnu na starožitný nábytek, prozradila mi. Vyrábí od faraonských trůnů přes ludvíkovské ložnice až ke koloniálním kredencím všechno. To nevypadalo hezky. Tím víc vás jistě bude zajímat tato klika. Ukázala jsem na vrata domů číslo 9. Klika se podobala tlapce. Jakoby kočička útlá a hravá protáhla pacinku škvírou na druhou stranu dveří. Protože dobrých 200 let každý, kdo vstupoval, stiskl v dlani železnou kovanou tlapku, aby dveře otevřel nebo naopak zavřel, odnímali tisíce rukou částečky hrubého povrchu a zanechávali tlapce náhradou stejně nepatrnou část svého tepla a dotyk živoucí pleti. Klika ztratila vlastnosti kovu, ale získala duši. Je to skvost, zašeptala paní Evelyn Novak of Texas. A můj bratr by za takovou kliku obětoval půl svého jmění. Bohužel, klika nebyla na prodej. Musela jsem sběratelku ranit. V tomto domě bydlí 39 lidí. Denně vcházejí a vycházejí a trvale kliku ohlazují. Její sběratelská cena tak neustále roste. Zastavila by se naopak, kdybyste kliku odvezla do státu Texas. Ztratila by sametovou měkkost a čokoládový odstín, který musí být neustále obnovován otvíráním a zavíráním. Váš bratr by přišel kvůli klice o podnik a přestal by obchodovat. Musel by ji upevnit na nějaké jiné dveře a těmi do konce svých dnů od rána do večera procházet, protože tvarovou dokonalost kliky udržuje právě jen jediný druh pohybu. Stisk zhora dolů a potom půlkruh vpravo.

Můžete mi ukázat ještě něco ze své nádherné sbírky? Jistě. Sestoupili jsme nejprve se schodů a přešli kampou, znovu jsme míjeli mlýnské kolo a prošli jsme pak osobitým portálem ve slohu české renesance. Za dřevěným schodištěm následovalo podkroví a ještě výš schůdečky jak pro slepice a za nimi první půda a ještě nad ní druhá. Bylo složité vystěhovat až nahoru židli, ale nezbytně jsem ji potřebovala k tomu, aby mohla Evelyn Novak z Texasu pokračovat v prohlídce

0: tichý háj komínů a o ně se opíralo říjnové odpoledne. Mělo závoj ze psího vína, na temeni hlavy balkánskou hrdličku a za uchem opuštěné hnízdo.
1: What a pathetic picture, zašeptala. Nikdy jsem neviděla krásnější ilustrace k Baudelaireovi.
0: Nafilmovala si pohled z vikýře a nahrála houkavé cukrů. Ještě než jsme opustili půdu, chtěla se porozhlednout kolem. Podlézala nízké krovy a měla klobouk plný pavučin. Najednou umlkla a ukázala rukou do temného kouta, kde stála vyhozená stáložárná kamna se slídovými okýnky a chromovaným uzávěrem, podobným diadému. Kamna nesla na prsou štítek s označením American Heating, Josef Vrkoč, Vinohrady.
1: Proč jste zatajila tohle?
0: Zeptala se vyčítavě Evelyn. Protože nepatří do mé sbírky. Jsou to kamna sousedky, vyhodila je sem brzy po 45. Ale povím vám jejich příběh, jestli máte zájem. Nechtěla od kamen a sedla si předně na židli. Když byla po válce v Praze přehlídka spojeneckých vojsk, začala jsem, přijela z Plzně elitní jednotka Petnovy armády. Sloužil u ní vzdálený příbuzný naší sousedky a přišel s několika kamarády pratetičku navštívit. Bylo to na podzim a když vešlo 5 představitelů US Army do pokoje, hořelo v těchto kamnech žhavé uhlí, prosvítalo slídovými okýnky a ozařovalo nápis American Heating, Josef Vrkoč, Vinohrady. Rodinné setkání skončilo tím, že o půlnoci stálo v pozoru 5 nadobro zlískaných seržantů před kamny, plakali a zpívali americkou hymnu.
1: Musím ta kamna mít, řekla s ohromným rozhodnutím Evelyn Novak of Texas
0: a utřela si slzy. Stejným kapesníkem pak oprášila kamna. Jsou vaše, povídám. Paní, které patřili, už dávno nežije. Nedovedu si jen představit, že v nich budete v Texasu topit. Nadělají spoustu sazí a popela.
1: Úžasla. Proč bych v nich topila, darling? Mám v domě nejdokonalejší air condition, jaký si umíte představit. Všechno ve zdech, nic venku. Ale můj bratr, který vyrábí starožitnosti, mi dovnitř kamen zavede červenavé světýlko a stereofonní nahrávku hořícího koksu. Víte, co znamená pro mou rodinu American Heating z Československa? Oh, my goodness!
0: Odtančila na jehlových podpacích taxíku na Malostranském náměstí a ještě téhož dne kamna odvezla neznámo kam, ale patrně přece jen do Texasu. Zbyla mi po ní vzpomínka a nezničitelná naděje, že jedenkrát skupina českých turistů bude projíždět Texasem a jeden z nich zatouží navštívit vzdálenou tetičku z matčiny strany jistou paní Evelyn Novak. A že pak přijde půlnoc a sběratelka své hosty uvede do salonu, stiskne knoflík a v kamnech s nápisem American Heating, Josef Vrkoč, Vinohrady, se za slídovými okénky rozlije teplá záře a ozve stereofonní praskot koksu. Bůh ví, že v takovém okamžiku by se jen cynik styděl plakat a zpívat Kde domov můj.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka právě začíná, stejně tak jako odbíjí 23. hodina. Přeju vám krásný pozdní úterní večer s datem 1. září. No a všechny vás zdraví Jitka Lukešová, budu se na vás těšit až do 1 hodiny nového příštího dne. A teď jde ještě o to, o čem si dnes budeme povídat. No budeme aktuální. Zpátky do lavic. A ne, vrátili byste se rádi do školy? Chodili jste rádi do školy? Vzpomínáte rádi na základní, střední, vysokou, na spolužáky, školní lásky a na své učitele? A jaký předmět vás bavil? Pořádáte po mnoha letech stále srazy se spolužáky a utkvěl vám třeba nějaký konkrétní spolužák v paměti? Když potkáváte žáky s aktovkami a kornouty sladkostí, tak co pak se vám vybaví? Začíná nový školní rok. Možná jste vyprovázeli dnes do školy vašeho prvňáčka, možná jste vy sami usedli za katedru a stále učíte. Se začátkem školního roku určitě také mnozí vzpomínáme na svoje školní léta. Nevím, jak dalece sahají vaše spomínky. Jestli si vybavíte třeba i první třídu, ale na školu se určitě nezapomíná. Díky spolužákům, díky učitelům, prvním láskám, tahákům, trapasům i úsměvným historkám. Jsou také učitelé, kteří nás poznamenají na celý život a to platí jak v dobrém, tak i ve zlém. Tak přátelé, přemýšlejte, rozmýšlejte, telefon k nám jako vždycky do noční linky 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě vám připomínám i náš e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod Petr Novák, skupina George and Beethovens a jedna hvězdička blízkavá. No a dovolala se k nám paní Dana z Blatné. Dano, krásný večer přeju.
1: Krásný večer tobě všem a dětičkám hlavně, protože ty začaly dneska nový školní rok.
0: Ano.
1: A těch já teda docela mám požehnaně už teda těch potomků.
0: Jo.
1: A teď už začala chodit i Nelinka z Prahy do školy, takže...
0: Letos čerstvý prvňáček, jo?
1: Ano, letos čerstvý prvňáček. Ona je vlastně před rokem nastupovala ta skoro stejně stará, ale ona byla v červenci, srpnu.
0: Ano, ano.
1: Takže tak. No já více méně chci popovídat k tématu. Samozřejmě zdravím všechny lidičky, nejen tebe.
0: Děkuju za
1: studia
0: všechny.
1: Přímo, ale všechny lidičky. Já jsem človíček, který na tu školu života, kterou mi dala už základní škola teda hlavně, tak na to já vzpomínám celý život a čím dál tím vděčněji, protože mě to dalo velké obohacení. Já jsem neměla problémy se učit a prospívala jsem jako premiantsky přímo, takže nebyl problém. Pak byl teda problém, že jsem z vesnice byla hozena přímo do velkoměsta, do Ústí nad Labem až.
0: Jo.
1: A to jsem si vybrala profesi, protože já jsem byla nadaná jak na humanitní předměty, tak celkem hlavně na tu fyziku, matiku, chemii. Takže to jsem využila. No a to mi bylo osudný mnoha léta. No, říkám, vzpomínám a nikdy nezapomenu. Scházíme se, ještě stále se scházíme už teď po roce.
0: I z té základní školy, jo? O té mluvíš.
1: Ze základní školy, Z Ústí jsme se sešli akorát pouze jednou a my jsme byli převážně jiní třída a tím pádem teda, jako pak už se to nedalo dohromady, protože prostě ty jména, příjmení se měnily a tak dále. Takže pro mě prostě škola byla velký kus života, na který já nikdy nezapomenu. A teď o to víc fandím jako vlastně těm svým vnučkám, kterých mám vlastně ještě ve škole základní, teda kromě z těch teda 9, vlastně 7 je jich stále školně povinný.
0: Ano,
1: jako
0: ano.
1: Základní
0: ano.
1: Školou povinný. Takže to je takové vlastně pro mě zarostí učinění, že se tohleto aspoň vydařilo. No a jinak teda já jsem milovala hlavně, jak říkám, ty technické předměty, ale byla jsem stejně dobrá, tak jako svojí vlastní pílí a ta škola mi opravdu poskytla mnohé ve všech rozměrech životních vlastně. I v té filozofii jsem se vždycky hloubala ráda a tak jako pro mě to je prostě škola života.
0: Takže vzpomínáš ráda na všechna školní léta, dalo by se říci.
1: A v tom Ústí nad Labem to bylo kruté, protože říkám, já jsem přišla jako holka z vesnice, ještě tehda, jsme nebydleli v rodiče.
0: A stýskalo se ti, nebo co byl největší problém pro tebe?
1: No, psala jsem dopisy 3x v týdnu a 3x v týdnu se mi odpovídalo, jo.
0: Aha.
1: To bylo strašný.
0: Jo.
1: Jo, prostě já jsem najednou jsem bydlela ve velkém městě, což byl strašný přechod, protože na vesnice jsme se všichni zdali.
0: Jasně, bylo to.
1: A žili jsme partu a tak dále. A najednou já jsem asi byla nejdále ze všech těch 200 kilometrů vlastně to bylo. No. A v podstatě to mě fakt změnilo život, ale zároveň mě to i sformovalo. Takže stýskalo se mi hodně, chodili dopisy 3x za týden, zhruba mi rodiče odpovídali a já jsem psala jim dlouhatánský dopisy.
0: Jasně.
1: Na 8 stránek i více kolikrát. Jo, jsem všechno já jsem mimo jiné hodně byla nadaná i z těch humanitních větve jsem byla nadaná hodně na básnění, takže v podstatě já jsem tam vkládala i veršíky.
0: Jo.
1: Jsem jako ventilovala tímhle způsobem, jo, že jsem prostě, no, nemohla jsem si zvyknout. Jako
0: rozumím.
1: První dva roky byly krutý. A teď ještě ta chemie, jo. Jako my jsme přišli na praxi a do chemičky.
0: Neoblíbený
1: a předmět. To jsem si myslela, že to vůbec nevydechám.
0: Jo.
1: No. A jediné, co mi drželo, že po roce si mě vzal pan učitel, si mě vzal jako zpěvačku prostě a tím já jsem mohla i z intru daleko častěji.
0: Ano.
1: Měla čas na stískání.
0: Ano.
1: A za mě do kapely a vlastně já jsem tam měla základy profi kapele a pak jsem se tady k tomu postupně jako
0: no,
1: jsem dojistě, už jsem to takže mi to dalo mnohé i v tomhle pozitivním směru.
0: Zkrátka podřeno se štěnou a velmi jednoduše a zjednodušeně řečeno, nedá se zapomenout, je to tak dano.
1: Nedá se, nikdy. A čím jsem starší,
0: tím se víc vzpomínám
1: a tím víc si vybavuju spoustu okamžiků, které mě vlastně formovaly a hlavně mě hodně poučily a zasobovaly. Těma pozitivníma zkušenostma.
0: Tak to je dobře. Tak já moc děkuju za úvodní povídání, tak jinak děkuju, samozřejmě přeju tvým vnučkám tou správnou nohou do té první třídy i do těch dalších ročníků, těm druhým.
1: Chytré, navíc teda ještě teď nastoupila, to ještě musím podotknout. Zdravím Karolínku, svoji dceru.
0: Ano.
1: Která nastoupila teď po dvou letech vlastně, kdy teda měla i nějaký zdravotní problémy, takže nastoupila do školství.
0: Mm-hmm.
1: A učí matematiku a informatiku.
0: No tak vlastně ty držím taky palce teda velmi, ať má vzorné studie.
1: Karolínce taky drž palce. Ano,
0: přesně tak. Dano, děkuji moc krát, hezký večer, mám slyšenou
1: děkuju,
0: zase někdy.
1: Děkuji, krásný večer všem posluchačům.
0: Děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: chystá.
1: Tak jste to slyšeli, Karel Gott a jeho dcera Charlotte a písnička Srdce nehasnou. A dovolila se k nám Olin z Kopřivnice. Oline, krásný večer přeju i vám.
2: Já vám taky přeji krásný večer a všem, kteří ještě poslouchají.
1: Děkuju.
2: A teda mám začít.
1: Nechám to na vás, protože to téma je hodně, hodně široké, takže nevím, z kterého úhlu pohledu se vám to bude nejvíce líbit, jestli to bude o vás, o dětech, o vnucích, nebo nevím, o
2: já
1: učitelích.
2: Já na svoje první kroky ve škole, i když je to už sakra dlouho, to už je 60 roků. To nevadí. Vzpomínám si, že když jsem přišel do první třídy, a to mám fakt zafixované v paměti, tak vzhledem k tomu, že to bylo v roce 1960 asi, ano, a tenkrát jsme jako s klukama hrávali na takové ty partizány a na Němce a na já nevím na co všechno, a vzhledem k mému příjmení jsem byl Němec, jako pořád, a to se mi nelíbilo.
1: Jo.
2: Tak když nás představovali v té škole, v první třídě, to si pamatuju, bylo to přízemí, tam je, u nás byla taková budova, zámeček to byl takovej, a tam byla, v té třídě byly na těch stěnách, byl vysel netopír a takový ty, podle těch písmenek, takové veliké plakáty, jakoby, vždycky to zvířátko a počáteční písmeno. Rodiče stáli kolem dokola, vidím, že tam stála i maminka, ona byla taková menší, taková kulatější trošičku. A když jsem se měl představovat, tak jsem místo Němec řekl Hradil, jako můj stařeček, jak se jmenoval. No to samozřejmě, ta maminka se začervenala. To není pravda, jak se jmenuje, že teď na mě mluvila, já jsem pořád Hradil, protože jsem... Díky těm dětským hrám to své příjmení, prostě mě to tenkrát tak vadilo, že to nechápal, že jo, proč to tak jako je. Takže to byl takový vstup do toho, do života školního. Potom to tak probíhalo různě, to už jsem někde povídal, myslím, že to bylo nějaké téma, něco o divadle, takže hráli jsme divadlo dokonce a všechno. Ale co mi utkvělo v paměti, a nedávno jsme se bavili s kamarádama u piva, že jsme organizujeme, vlastně skončili jsme základní školu, potom střední školu, více už jsem po intelektu nepatral, takže jsem na vysoko došel, ale od samého začátku jsem organizoval srazy.
1: Jo.
2: Když si vzpomenu na ty první, vlastně v tom to bylo kolem roku, když jsem přijel z vojny 76, tak to bylo napsat dopis, poslat to známku, olíznout, dát tam známku a teď čekat, jestli se náhodou někdo ozve. Tenkrát ještě jsme dávali dohromady nějaké peníze, aby jsme měli na tu organizaci a podobně. A proti dnešku, když člověk napíše pár vět, klepne, dá odeslat a má to celá republika, víš, že se připravuje nějaký sraz nebo něco takového. Takže to je diametrální rozdíl proti tomu, co bylo kdysi. A když se to psalo, tak ten průklepový papír, kopíráky.
1: Jo.
2: Prostě bylo to úžasné. To ani dneska nikdo neví, co to už je. Kopírák černý a průklepový papír. A nebo cyklostyl, když se to rozmnožovalo, na tu blánu se to napsalo. No to jsou vzpomínky, které patří do historie, už to je to, jak vyšité. Na shodou okolnosti na příští týden ve středu máme setkání s průmyslovky, s klukama. My jsme byli ve škole v Rožnově pod Radoštěm, to byla tenkrát ještě. My jsme byli možná tak poslední ročník, kdy jsme nastoupili v takzvané střední průmyslové školy vakuové elektrotechniky. Vakuové znamená obrazovky a elektronky a podobně. To už vlastně potom odumíralo a tam nastávali polovodiče, tranzistory, integrované vody. Takže to bylo, jsme měli opravdu poslední. A ještě si pamatuju, že když jsem chodil na brigády do Tesly, tak se mi podařilo dostat se na ty obrazovky, což bylo velice žádané místo, protože tam byla dost těžká práce, ale tak byla krásně placená oproti jiným, když jsme seděli u karuselu a dávali jsme baňky jenom na to, aby se tam zatavilo ten systém, do té byla vznikla ta elektronka. Takže to bylo takový zvláštní, nebo zvláštní, bylo to něco, co už dneska absolutně nikdo nemůže ani možná pochopit, co tenkrát se dělo. Hmm. Takže máme sraz teď té průmyslovky a v říjnu máme...
1: No tak je se na co těšit zase, že jo?
2: Ano, samozřejmě, z té základní školy to je vlastně zase pojedu dolů na Jižní Moravu, do svého rodiště.
1: Ano.
2: Takže to je takové, no, byl jsem tam minulý týden a teď tam pojedu zase, protože byly hody a teď budou dozvuky hodů.
1: No tak, to bude veselé.
2: Podle mě to tam táhne.
1: Věřím.
2: Čím má člověk víc roku, tak tím...
1: Tím asi víc vzpomíná, táhne ho to tam.
2: Ano.
1: Oline, tak moc vám děkuju taky za vaše vzpomínky. Každopádně přeju veselý sraz. Užijte si to tam moc se svými kamarády a spolužáky a budu se těšit zase v noční lince někdy. Mějte se moc hezky a děkuju.
2: Děkuji.
1: Taky.
2: Dobrou noc přeji a se daří.
1: Děkuju nápodobně.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Anna Zagorová a biograf Láska. No a krátce před 11:30 pozdravíme Aničku do Miroslavy. Tak Aničko, krásný večer přeju i vám.
1: Já vám taky přeju krásný večer, paní Jitko, a samozřejmě všem posluchačům a děkuji za přivítání. A než začnu k tématu, tak bych chtěla poděkovat panu Robertu Tamchinovi za dnešní krásné divadlo pro vaši uši, za tu dámskou jízdu. Bylo to krásné, bylo to opravdu, jsem se pobavila a potěšila na duši. A teď k tématu. No, myslím si, že čím víc křížků na těch svých bedrech máme, tak tím raději na naše školní léta vzpomínáme. Já musím říct, že už si nepamatuju, když jsem šla do první třídy. Je to smutné, ale už ty zážitky to už mám v paměti a dokázala bych vyjmenovat od první třídy až do deváté všechny učitele, kteří mě učili, a velice ráda vzpomínám teda až na ten druhý stupeň a nejvíce snad na paní učitelku Štěpánku Kaplanovou, protože to byla úžasná paní učitelka, která nás učila český jazyk, dějepis a občanskou nauku. Byla klidná, s nikým se nedohadovala, všechno dokázala vysvětlit a i platila na ty rošťáky ve škole. A já jsem velice ráda chodila do školy. Já jsem byla sice taková živá hodně, protože když maminka mi vždycky říkala, když bych nedostala denně nějakých pár facek, takže bych snad ani neusnula, ale ve škole ku podivu jsem byla teda opravdu hodná a vždycky mě na rodičovském sdružení chválili učitele a maminka se tomu doma velice divila vždycky, že to nemůže pochopit, že to protože, no byla jsem živé dítě prostě na vesnici Miroslav, já jsem v Miroslavi se narodila přímo doma, celý život tady žiju, tak a měli takovou partu, takže jsme měli prostě prostředí, kde bylo možno se vyřádit a nikdy nechyběla nějaká ta lupárna a dřív se nechodilo na policii, ale žalovat domů, že jo. Takže, protože se to vyřídilo stručně a ručně hlavně. A vzpomínám, musím taky říct, že máme čtyři vnoučata, tři vnuky a jednu vnučku a že jsem kromě toho nejmladšího teda byla všem, když šli poprvé do školy, tak jsem se toho vždycky zúčastnila a vzpomínám na to toho 1. září, na to vždycky vzpomínám, když jsem byla na první den s těmi vnoučaty ve škole, ne že bych já je doprovázela, ale byli to vždycky rodiče, ale já jsem musela být jako sekundant vždycky u toho, takže mám na to taky pěkné vzpomínky na ty školní léta. Scházíme se každým rokem, já to teda nesvolávám, to jestli poslouchá, tak zdravím Helenku Vrbovou, která to s každým rokem a už máme jednu takovou tady v Miroslavi hospůdku, protože chodila jsem taky v Miroslavi, protože tady je základní škola a chodí sem asi z pěti nebo dokonce se sedmi vesnic, chodí sem děti, jezdí, takže stále to tady funguje a děti potkáváme, děti zdraví, takže já si myslím, že vychovávají tady ve škole dobrou mládež, která zase bude budovat tu naši krásnou zem. A to by tak asi byl můj příspěvek.
0: No dobře, tak Aničko, já moc děkuju a jsem ráda, že máte taky krásné vzpomínky vlastně jak na spolužáky.
1: Mám na školu a velice ráda vzpomínám, velice ráda na základní školu vzpomínám. Takže a já si myslím, že to tak máme všichni, že s odstupem toho věku, že vzpomínáme jenom na ty krásné chvíle, na tu bezstarostnost, jo, a na ten životní takový cyklus, kdy opravdu to bylo bez starostí a že jsme k tomu přistupovali s takovou nějakou radostí a že jsme měli kamarády a tak kolem dokola všechno.
0: Ano,
1: všechno
0: ano,
1: kolem.
0: Ano.
1: Tak jo,
0: dobře.
1: Tady se všichni moc zdravím a mějte se všichni krásně a dětem taky i učitelům přeju krásné dny. No a slušilo by se taky poděkovat všem těm prarodičům, těm babičkám, dědečkům, kteří se o naši drobotinu starali, že jo?
0: Já
1: to vím podle sebe, protože jsem vždycky prázdniny měla teda pracovní ohledně těch vnoučat.
0: Mm-hmm.
1: Ale bylo to radostné a jsou na to taky krásné.
0: Tak to je dobře. Tak děkuji moc krát, Aničko, mějte se hezky, naslyšenou, dobrou noc.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Žalman a spol a divoký horský tymián. A na lince teď máme paní Boženku z Hradce Králové. Boženko, krásný večer.
1: Já vám taky přeju krásný večer a všem posluchačům. A já jsem začala chodit do školy 1942 ve válce. No, že jsem chodila do školky, tak jsme měli už takovou trochu disciplínu a já jsem se naučila číst, ještě než jsem šla do školy. To mě má na svědomí děda můj, který asi, aby ho neotravovala, tak mě vystřihoval písmenka a prostě mě naučil číst. No a my jsme měli ještě, byli tři třídy, první, jako a pak byli čtvrtý a pátý ročník, ty byli v jiný třídě už. No a my jsme se pak, no já jsem byla mě jako dlouhá chvíle, když si jako četli, protože ty poupata už jsem měla přečtený a tak jsem se musela hodně držet, abych nezlobila. No, a šlo mě to, jako učení mě šlo docela dobře. A pak u nás v té školy udělali devítiletku. No tak jsem poslední dva roky chodila u nás jako do školy. A v 51. roce jsem vycházela a už jsme měli nalajnovaný prostě kam k domu, že kolik jich může do školy, kolik musí do hornictví, do zemědělství a do kovoprůmyslu. Tak jsme se ještě s kamarádkou přihlásili na elektrikářské učiliště do Semil, protože jsem do školy jako nemohla jít, táta byl nemocný, pak měl sezónní práci, no prostě by to naši zatěžovalo, tak jsem nechtěla, tak jsem se šla učit elektrikářkou, ale můžu vám říct, že jsem neměla vůbec žádný základy z fyziky a bylo mě docela těžko, když jsme jako začali chodit do školy a ještě jsem měla tu smůlu, že mě jako vyvolal pan učitel a to bylo prostě o vysoký peci a takový ty a já jsem si myslela, že to, že mě to stačí, co jako jsem odposlouchala, ale to mi stačilo akorát na devítiletce, protože nás jich nebylo moc ve třídě a já jsem se neuměla učit. Já jsem měla jako dobrou paměť, no a já jsem tam dostala první pětku, co jsem vůbec jako dostala. No a pak jsem se teda zpamatovala a učila jsem se. No,
0: no tak, a bavilo nebo nebavilo to učení?
1: No, víte co, nejdřív nebavilo. Víc mě pak bavily ty dílny, kde jsme jako měli desky před sebou a dostali jsme vypínače a zásuvky a žárovku, že jo, s objímkou a tak. Tak v té práci mi to bavilo, když já jsem nějakou smůl, já jsem si musela vždycky jako něco omakat a takový, abych viděla a pak teprve mě to šlo do hlavy, abych si to dokázala představit, víte? Takže jsem to měla takový, no, všelijaký, ale jo, vyučila jsem se a to řemeslo jsem stejně nedělala, protože tu elektrikářku, ale já jsem se učila jako elektroinstalatérkou, kde jsme zaváděli elektriku v barákách, že jo, no ale pak jsem šla na rozvodný a tak to zase bylo něčem jiným a pak jsem převíjela motory, ale to ne, už je dávno pryč a jen jsem chtěla říct ještě o své nejmladší vnučce, dcerce, ta šla první rok do školy a byli v Ostravě a pak se měli stěhovat sem do Hradce, tak tady zůstala.
0: Ano.
1: A šli do školy. První den to přijeli rodiče, že jo, a šla s nima. A ona měla nový boty a ve třídě se nějak smekla a upadla.
0: Mm-hmm.
1: A říká, no, za to může máma, protože mě dala nový lakovky a mě se strašně smekají. Takže se uvedla hned první den ve škole tímhle s tím, no, jinak ráda vzpomínám na školu. A,
0: tak to je no, dobře. Tak Boženko, poděkuju moc krát taky za vaše vzpomínky a povídání.
1: No,
0: každopádně přeju hezký večer.
1: Vysvědčení z první třídy.
0: No, krásná památka.
1: A to tak. Mám psaný ještě německy.
0: Jo.
1: To bylo Bemen und Meren.
0: Ano,
1: no,
0: ano.
1: Takže to jsem si schovala, už se sice rozpadá, ale
0: je schované. Boženko, musím poděkovat. Děkuju moc krát, hezký večer přeju a mějte se moc hezky zase příště u nás.
1: Děkuju vám.
0: Já taky děkuju. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tolik Jožoráš, skupina Elán a jedna taková odpočinková, pomalejší baladická zalúbení. No a dovolala se k nám paní Zdena z Moravy od Brna. Tak paní Zdeno, hezký večer.
1: Dobrý večer, všechny zdravím.
0: Děkuju nápodobně, taky vás a zdravíme.
1: A dnes poslouchám celý den rádio, protože je 120 výročí Českého rozhlasu.
0: No tak děkujeme moc krát za přízeň, no, samozřejmě. No,
1: a jinak poslouchám každý den noční linku.
0: Tak, to děkujeme.
1: Já to usínám po jedné hodině.
0: Tak, to je dobře. No a co to dnešní téma, jak vás oslovilo, nebo co vás na tom zaujalo?
1: Dneska mě to oslovilo dobře, protože ráda vzpomínám na školu.
0: No.
1: A jsem si tak vzpomněla, že jsme měli loni tady výročí školy a byla tam výstava. A tak jsem se tam měla sedět na vystavenou fotku z první třídy, jak sedím v první třídě v lavicím. Mám ještě obyčejný pero, kalamář. A bylo tam napsané, paní ředitelka napsala, děvčátko z první třídy.
0: Jo.
1: A šli jsme tam okolo a jeden z námi se podívá a říká, to seš ty. Takže mě každý poznal. No a potom, jako my máme srazí, teda jsme mývali ze základky, jenomže už to nikdo nedělá a už tak nějak nás ubývá. Není to už, ale ze střední školy, z ekonomické školy nám sami volají, máme sjezd absolventů každých 5 let.
0: Aha.
1: A já už za 12krát. A vždycky jsem se zúčastnila.
0: Takže tohle to máte ráda, tyhle srazy a povídání.
1: Ano.
0: No.
1: A když to bylo za 5 let, tak jsme nás teda u stolu, my se přihlásíme a oni udělají takový stůl, každý ten ta třída a podle toho, kolik se přihlásí. Tak to za 5 let nás byl teda plný stůl, že? To bylo. A přišel ještě za náma pan třídní učitel, podíval se na nás, a teď se podíval na mě a říká mě příjmením a říká, Rozrtová, vy jste pořád stejná. Teď to bylo za 10 let, opět zase nás tam bylo hodně ještě a tak sedíme a on zase přišel 3 dny, ten stejný, se přišel podívat za náma, podíval se na nás, prohlížel si, zase podíval na mě a zase řekl, Rozrtová, vy jste pořád stejná.
0: Jo.
1: Teď to bylo za 15 let, no všichni už čekali, co bude, co jsme seděli u stolu, všichni už byli pod stolem, protože už se smáli. A on se zase opravdu podíval po nás a zase řekl, že jsou pořád stejná. A no, že potom už umřel. Ještě jsme byli před stadionem, držel nás tam za ruku a to a ještě nás tam s kamoškou. A on umřel. No tak teď to bylo za 20 let. Přišel, už nemohl přijít, přišel, ale ne, profesor z matematiky. Co se tak podíval po nás a teď se podíval na mě a řekl, už mě neřekl příjmením, ale řekl, vy jste pořád stejná. No, taky umřel. Teď už jsme to měli za 25 let a teď jsem šla tak ze schodu dolů a ta spolužačka jedna mě říká, a oni všichni na mě, kdo ti to bude říkat, protože už ti učitelé nebyli. No a ona se na mě podívala a říká, ty jsi opravdu pořád stejná. Takže to bylo takový, opravdu to máme teď zase za 2 roky, každých 5 let nás ta škola, máme 6 absolventů v Brně. Takže zatím jsem se zúčastnila a je to velice pěkný, ale už se nás schází, jsme třeba u stolu jenom 7.
0: Jo.
1: Už je to teda málo. No a jinak teda měla jsem dnes první, moje pravnučka za do první třídy.
0: A byla jste se podívat?
1: Nebyla protože představte si, že ta škola se opravovala nebo přistavovali tam něco a ona bude zahájena až za týden.
0: Aha.
1: Tady doma. A ta její sestřička, vlastně druhá pravnučka, šla do školky, strašně se těšila a ta druhá byla doma.
0: Jo, no tak to doženete týden, není žádný čas, že jo, i když pro ně teďka určitě. Asi jo, samozřejmě, no, to víte.
1: Ano, a těší se teda za to šikovný holky, tak
0: to je dobře.
1: A teďka mám doma zase vnučku, ano, která chodí, si vybrala uměleckou střední školu, už půjde do čtvrtého ročníku, už šla do, teda dnes do čtvrtého ročníku, a ona je tak strašně šikovná, vlastně sama vybrala tu uměleckou. Ona má sami jedničky, já říkám, to není normální. Na konci roku přišla, já říkám, ukáž vysvědčení, něco dostaneš, ona přišla. A ty nevíš, jaký mám, já vím, že už má kluka, tak říkám, myslím, se zhoršila. Ona sami jednička.

Paní Marta Kubišová a její písnička Depeche. Půlnoc klepe na dveře a těsně před půlnocí se podíváme také do pošty, jinak za všechny, za vaše písemné odkazy také děkuju moc krát. No a píše se tu třeba pan Otoman Zvinský dodává k tématu. Díky škole jsem si prodloužil mládí. Komenský měl pravdu, protože vzdělávání může být i zábavné, a to i v dnešní době. Není totiž lehkých a těžkých předmětů. Jsou jen dobří a špatní učitelé. No a Petra Skladna dodává dobrý večer. Mě moc bavila vždycky čeština a zeměpis. Petra Skladna. Tak vám, přátelé, děkuju. Popojedeme a přehoupneme se s písničkou od Chrise Isaaca do nového dne, kterým bude středa.

0: Tak s písničkou Chrise Isaaca Wicked Game jsme se přehoupili do nového dne. Je tady středa s datem 2. září na Prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den vydařený, abychom z něj měli radost, aby se všem, kteří se opět ráno vypraví do školy, tak aby se jim dařilo a aby se tam těšili také na ty své nové školní zážitky, spolužáky, učitele i předměty. No a nám všem přeju samozřejmě krásnou noc a úspěšný den s radostí ve zdraví a ať nám také všechno jde dobře od ruky, ať nás všechno baví a také s radostí. No a o čem bude noční linka, ještě až do 1 hodiny si můžeme a budeme povídat na téma a zpátky do lavic a neb vrátili byste se rádi do školy. Chodili jste rádi do školy a vzpomínáte třeba na základní, střední, na vysokou, na spolužáky, školní lásky i na své učitele. No a jaký předmět vás eventuálně bavil? Pořádáte po mnoha letech stále i srazy se spolužáky a utkvěl vám třeba i nějaký konkrétní spolužák v paměti? Když potkáváte žáky s aktovkami, tak co pak se vám konkrétně vybaví? Začíná nový školní rok, možná jste vyprovázeli také do školy vaše prvňáčky, vaše děti, vaše vnoučata, možná jste sami usedli za katedru, stále učíte. Se začátkem školního roku určitě mnozí také vzpomínáme na svoje školní léta. Nevím, jak dalece třeba jdou vaše vzpomínky, ale jestli si vybavíte i první třídu, ale na školu se určitě zapomenout, na tom se shodneme, myslím, všichni, nedá zapomenout. A to díky učitelům, spolužákům, prvním láskám i úsměvným historkám. No a jsou také učitelé, kteří nás samozřejmě poznamenají na celý život. Tak a telefon k nám do noční linky jako vždy 731 800 900, pak je tu web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak krásný nový den, krásnou noc a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Iveta Bartošová a také Petr Sepeši a knoflíky lásky a dovolil se k nám také František ze Židlochovic. Františku, krásnou noc vám přeju.
1: Ano, paní Tuška, vám taky přeju krásnou noc v rozhlasi a všem posluchačům přijímačům.
0: Děkuji moc. Tak Františku, jak vy vzpomínáte na svoje školní léta?
1: Paní Tučko, já vám to řeknu tak, mě škola moc nebavila, ale já nevím, pokud to můžu mít, když teďka byl samý jedničkář, jo?
0: To se stává někdy, ano.
1: Škola moc nešla, ale prošel jsem to dvěma ušima, jak se říká, jo? Učení, tam už to bylo trochu lepší, tam už se něco dělalo, tam jsme skládali cihličku ke cihličce, pak se to rozdělávalo, pak se to skládalo znova, to jsme se učili z dění, jo, pak to bylo jako tu, nějak to obítání a tak to mě šlo, ale bavila mě ta matika a rysování, jo.
0: Ano, ano.
1: Matematika asi proto, abych si uměl něco spočítat. Až jednou budu dospělý, tak abych si uměl spočítat peníze nebo vyměřit stavbu, jo.
0: Jasne.
1: Namalovat nějaké plány, rysování mě taky bavilo, jo. Takže tam to už šlo. To se taky v praxi jako využil pořádně tady to co se v učení naučil, jo. No a využívám stále. No a jinak s žákama z obecné školy se potkal, byl nás 10 ročník, jeden z těch Kupřicích a už jsme jenom 4. Tak s tím jedním Frantíkem, Kubešem se potkáváme jedno za čas.
0: Ano.
1: No, s Mňatko Dresterovou, tam se už se neviděli od školy, ale jinak manželka je můj ročník, jo? Tak takhle se potkáváme, no, a z učení ještě se potkáme, když jsem tam s jedním Švorem. Ten teď byl někde v Hrlicích, takže to jsou takový, co se s těma lidima potkáváme, a jinak říkám, i když tu školu jste neměl rád, tak tam vzpomínám na ty zážitky všelijaký. Těch zážitků, víte, Lotrovin hlavně. Toho bylo hodně, těch Lotrovin, no. Někdy jsem za to aj trpěli, protože v tehdy se mohlo dostat třeba rákoskou po ruce, jo, nebo tak, nebo když kluci někde kouřili na záchodě, tak jak přišli, a i v učení to bylo tak, tak nás učitel vždycky vytáhla na kotlety, jo? Kotlety, a to jsme vždycky se stávali na špičky, jo? Když nás takhle trestal, pan učitel, no? No a tak já jsem, když aj v té obecní škole, tak jsme byli dost využívání na tu zemědělskou práci, jo? No. A i kolikrát, když jsme byli nemocní, byli jsme doma, tak přece tam ten dobytek byl, museli jsme to spravit, museli jsme to umět, to dokážu ještě dneska všechno tu zemědělskou práci udělat, takhle, jo. No, jinak říkám, nevím, jinak v té obecné školy, taky mě těch hodně věcí schází z toho učení, víte?
0: Jak to?
1: Já když vidím, když vidím ty lidi, s kterýma se třeba baví, jak všechno umí, o dějiny a všechno prostě, no, tak toto já doháním teprve teďko, v těchto mých letech, jo, doháním, no, a mám rád ty dějiny, jo, když prostě jak něco vidím v televizi nebo v rádiu slyším, tak to sedím, to poslouchám, no, protože jsem se to nenaučil jako kluk, no, tak to musím se učit teď, jo.
0: Jasně.
1: Když se někde bez prostředí těch mých kamarádů nebo o tom bavíme, tak abych taky něco uměl odpovědět, jo?
0: Jasně,
1: ale vidím, že mi to schází, no, jako, no, ale nevadí, já už to nějak dožiju, ten život. Hlavně se nenechat šít, víte, když máte dostat nějaký peníze za práci, tak to dostat a nenechat si ošidit, jo, tak to znamená dělat dobrou práci a umět si to spočítat, jo.
0: Ano, no. No, tak to je taky důležitá věc, samozřejmě, to víte, že jo.
1: Teď třeba máte všechny ty svoje pracovníky, někdy kolikrát musíte umět uhájit ty jejich výkony, jo, to taky je důležitý, takže člověk musí umět jednat taky, jo, to je prostě přes to nejde vlak, to musí, jo, přece když uděláme někde za 50 tisíc práců, tak si to neřeknu, nebo nedostanu jenom 20, že jo?
0: Ano, ano. To, ale pojďme zpátky ještě k té škole, Františku, jak vzpomínáte třeba na školní léta vašich dětí? Doprovázel jste je do školy, nebo...
1: chodil jsem na nějaký ty schůzky, jo? Jo?
0: No jo, třídní schůzky, to je taky zážitek často, ano.
1: Taky, to bylo taky kolikrát, když jsem tam seděl, tak jsem se musel červenat, že to bylo o mým klukovi třeba, jo?
0: Děli se věci, říkáte, jo, někdy.
1: Ale ti učitelé asi byli takový diplomati, jo? Aby to třeba neslyšeli všichni ostatní, tak vám to řekl nějak šikovně.
0: Ano, prostě, ano, ano, ano. Prostě diplomaticky.
1: No, jasný.
0: Dobře. Tak Františku, taky poděkuju. Ať se vám daří, samozřejmě hezké dny přeju a děkuju za povídání, za vzpomínky a přeju hezkou noc. Mějte se krásně.
1: Ano, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Kryštof a písnička jménem Ty a já. No a dovolila se k nám také paní Marie od Uherského Brodu. Krásnou noc, Maruško.
1: Krásnou noc, paní Jitko, a všem posluchačům.
0: Děkuju.
1: Také bych ráda vzpomněla na moje první učitele.
0: No povězte.
1: Na pana řídícího na vesnici, co nás učil. To byl velice milý člověk a právě dokonce jeho syn chodil, byl můj spolužák. A oni bydleli přímo na té škole. A jednou se právě stalo, že pan řidici s manželkou někam odjeli a jejich kluk Jirka nás zavolal do školy, a že se budeme hrát na schovávanou ve třídě.
0: Jo.
1: Já, ale dopadlo toho špatně. Tam byla taková plastická mapa vzadu, takový stůl a přikrytý. A my jsme se hrali a někdo tam skočil na ten stůl a tu desku prorazil.
0: Jo.
1: No a potom z toho měl opletačky, ten jejich syn právě dostal od pana řídícího. Ten to za nás všechno odnesl.
0: Jo.
1: Tak to byla moja první vzpomínka. Potom mě učila mladá paní učitelka a to byly jenom dvě třídy.
0: Ano.
1: Tak to jsme se učili vždycky dvě třídy. Jako podle žáku nás bylo třeba jako v ročníku jenom 8-4 holky a 4 kluci. A potom byly 3 třídy a my jsme pochytávali učení u 6. vyšších tříd. Třeba ve 4. se učili o lidském těle, tak my už třeba druháci nebo třetíáci podle toho, s kterým jsme byli ročníkem, tak jsme to chytali jako už z toho vyššího ročníku. My jsme měli třeba něco psat a my jsme poslouchali, co ona vykladala tým starším ročníkům. No a bylo to zajímavé. No a teď se scházíme jako z Měšťanky.
0: Ano.
1: Potom jsme šli z Uherského Brodu na Měšťanku, tak všechny ročníky se scházíme tam v Brodě v Panském domě, tak už nás tam chodí tak kolem 20.
0: Jasně.
1: Teď nám zrovna jeden zemřel tady. Tak já jsem vyfotila to parte a když se asi teď v září se scházíme, tak asi tam budu to parte ukazovat tým ostatním z okolních, ty vesnice z toho Uherského Brodu. Takže je to tam zajímavé, že si povykládáme jako, co jsme prováděli a na ty učitele a to je asi tak moje vzpomínka.
0: Ta škola,
1: co jsem do ní chodila,
0: ano.
1: Tak tam už se neučí a je z roku, bylo na tam napsané roku 1884.
0: Jo.
1: Byla vystavená. Teď to má obec, tam mívá nějaké schůze nebo nějaké scházení při nějakých posezeních a tak. A chodí se jako k nám do vedlejší vesnice, kde chodí všechny ročníky. Tam je přistavěna už
0: vesnice. Už je to jinak všechno, ano.
1: Počítačová třída, takže tam už je ty tři víc, takže tam chodí 5 ročníků. Dokonce moji pravnuci, teď nastoupil včera můj druhý pravnuk, tak jsou zvědavá, jak se mu ve škole líbí a starší chodí do třetí třídy. Takže tam budu zase vědět, jak se tam učí a co jich tam se jich vytávám, co je tam zajímavého.
0: Ano, ano,
1: tak
0: ano.
1: Tak to je
0: ano.
1: Asi moja vzpomínka.
0: Dobře, tak moc děkuju, Maruško. Jinak ať se líbí vašim pravnukům samozřejmě ve škole, ať mají spoustu krásných zážitků a tím to všechno jde a baví je to taky aspoň trochu a vám přeju krásné dny a pevné zdraví a mějte se moc hezky.
1: Také,
0: děkuju.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vysočinou jsme se projeli se skupinou Rangers v našem vysílání Noční linky na vlnách Českého rozhlasu a dovolala se k nám paní Vlastina z Krnova. Krásnou noc, paní Vlastino.
1: Dobrý večer, paní Jirtuško.
0: Děkuju, taky
1: já
0: přeju.
1: Já vás moc zdravím.
0: Nápodobně.
1: Šťastná, že jsem se dovolala konečně po dlouhé době. A chtěla bych pozdravit Pepina z Valašska, včera mě pozdravoval, a Roberta z Olomouce.
0: Dobře.
1: A teď bych chtěla k tématu.
0: Ano.
1: Nastupovala jsem na Jeseníka do první třídy a měla jsem pana ředitele Štesla. Hrozně přísný pan ředitel, ale aspoň naučil.
0: Jasně.
1: A byl pořádek ve škole. To, a potom jsme do střední školy, jak bylo, že pět tříd národní a tři byl do střední. To jsem chodila jenom 8 roků a pak po nás už chodili levitky.
0: Ano,
1: a,
0: ano.
1: No a potom paní učitelka Urbanová, pak jsme tam měli z Valašska Lidi Čomkovou z ruštiny, jo, a Michalika, pana učitela Michalika, ten nám jednou vykládal příhodu,
0: ano,
1: že se v noci zbudil a že myslel, že mají doma zloděje a nakonec holčina měli tři holky a ta prostřední, že chtěla jít na záchod, nemohla trefit na záchod v noci, tenkrát se málo svítilo, že? Tak si měsíček dal. No a nemohla se trefit do záchodu, tak vytáhla pánvičku z toho a čurala do pánvičky. Přišel ráno do školy a nám to vykládá.
0: Jo.
1: Normálně to na ní prozradilo. No a my jsme se jí nesmáli, protože tenkrát děti nebyly takový, byly takový přátelský. Dneska no, mají mobily a já nevím co. A oni si neumělo povykládat.
0: No, tak ta doba je samozřejmě jiná. To zase...
1: Je to úplně jiný, ta doba, jak to bylo za nás. Tak my jsme měli tolik kamarádů a do dneška máme kamarády, ale už nás žije jenom pět. Už teď moje to, já už budu mít taky 83 roku, tak to už
0: ho neopustila. Rozumím. A na jaký předmět vzpomínáte rád, Vlastino? Který, co jste se ráda učila?
1: Já? Byste se dívala, dějepis, zeměpis, přírodopis.
0: No, krásně.
1: Jsem milovala.
0: Ano, ano.
1: Plně. Chodila jsem do Červeného kříža, my jsme měli.
0: Aha.
1: Červený kříž. A to jsem potom dělala celý život, pomáhala lidem, bouráky ošetřovala, volala sanitky, protože ještě tenkrát ani autobusy pořádně nejezdili. Tak když někdo tohle, tak na výboře byl jeden telefon, že? A jinak nikdo ještě neměl. No to bylo v 50. roku, že od 50. roku. No a tak jsem to dělala celé život a pomáhám. A no teď už ne, teď už pomáhají mě.
0: Jo.
1: A už jsem zůstala na vozíku.
0: Aha.
1: Já jsem zůstala na vozíku, tak si jsou špatná úplně.
0: Takže potřebujete pomoc.
1: A najednou na vozíku.
0: Tomu rozumím, že to pak není veselý.
1: Ale jsem ráda, že se aspoň dovolám.
0: Jo, to je dobře.
1: Jo, a poledne Olomoucké rádio.
0: Mm-hmm.
1: A tam má plno přátel, já mám strašně moc přátel.
0: Tak to je fajn, vidíte to. Dobře. Dobře, tak paní Vlastino, moc vám děkuji, opatrujte se, hodně zdraví vám přeju. Ať je vám lépe, lépe, lépe. A mějte se hezky. Děkuji moc krát, naslyšenou, hezkou noc.
1: Ahojte, ahojte.
0: Děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jirka Korn a písnička se jmenovala úplně jednoduše Dík. No a během téhle písničky se k nám dovolala paní Věra z Náchoda. Krásnou noc, Věro, přeju.
1: Taky všem, všechny vás zdravím a taky přeju všecko pěkný a chtěla bych se taky připojit teda k tomu tématu.
0: Ano, připojte.
1: Moc mě to nadchlo. A takže já jsem ročník 49, chodila jsem v Červeném Kostelci, je to okres Náchod, do školy. Nezapomenu na první den, kdy mě vedl tatínek a mě to hrozně zklamalo, že ne maminka, ale byla jsem teda, musela jsem jako to nějak, prostě nějak jsem to tak brala, že to tak mělo být. No a tak to jsem měla paní učitelku Hermanovou v první třídě, na to nezapomenu nikdy, její manžel byl učitel zpěvu, tak to taky teda nezapomenu nikdy. A učila mě teda jenom ten jeden rok. Pak jsme měli paní učitelku Justovou, tu jsem teda měla až do páté třídy a moc se mi milovala. Prostě nikdy taky nemůžu zapomenout na ní. Všecko to mám v hlavě, jak to všechno bylo.
0: To je dobře.
1: Jenom bych chtěla říct, že mě, tak jak se mi milovala, tak mě moc zklamala. A to musím říct, ale to je tak něco, nevím jak. Dneska, když to řeknu, tak už to je takový ode mě šeredný, ale potom šla na mateřskou dovolenou a já jsem na ní měla takovou zlost strašnou, že nás opustí. Já jsem prostě neměla ráda, když se mě jako ty učitele měnili. A já jsem si tak na ní zvykla a opravdu jako prostě a teď jsem tak nemohla s tím smířit.
0: Jo.
1: A když přijela s tím hošičkem, když se jí narodil, tak všechny letěli ke kočárku a já ne. A přitom jsem se tam ani nepoznávala, jak jsem měla ráda děti a ona to moc o mě už musela asi vědět tohleto, protože nikdo mě jako nic na to neříkal a maminka mě povídala, to přece nemůžeš, to přece ona chce svý děti a to je její cíl, to ona přece tohle, co nemůžeš takhle brát. No a tak jsem to tak nějak všecko vzala, pak jsme měli další paní učitelku starší, která byla vlastně ještě, učila i mou mamku a to nezapomenu taky na jeden okamžik 12. dubna, když zletl ten Gagarin do kosmu, tak ona přišla do ty třídy a takhle úplně tleskala rukama a děti, co se to jenom stalo, to vám musím všecko říct a popovídáme si potom a to úplně nezapomenu, jak to prožívala, ale my taky teda s ní jako všecko dobrý. Tak a teďka ještě bych se jenom chtěla ještě se zaspomínat na paní učitelky dvě, které ještě žijou, který se měla v druhém stupni, paní učitelka Věra Faltová z Červeného Kostelce a paní učitelka Škodová Zdena, ta je teda z Náchoda, ty obě žijou. Na ty taky nezapomenu, měla jsem je všechny ráda, nikdy jsem nepoužívala na učitela šerenné jméno nebo nějakou nadávku, nikdy bych to z pusy nevypustila, prostě ve mně to tam nebylo, tak jsem to tak nemohla nikdy udělat. A teď ještě jsem něco chtěla říct. Jo, a potom bych chtěla ještě jenom říct taková spojitost s mojí dcerou, která my jsme se potom přestěhovali do Náchoda z toho Červeného Kostelce a teď ta moje dcera začala chodit tady v Bělovsi, v těch lázních Bělovec, to určitě každý zná, tak začala chodit do školy a přišla celá natěšená, jako mají paní učitelku, no úplně ji milovala. Já jsem si říkala, no tak kdo ví, co to bude, tak až půjdu na rodičovský, co jsem říkala, tak se musím teda podívat na tu nejlepší paní učitelku. No ale jako nechala se mi přítom, protože já jsem taky byla takováhle, tak proč bych jí
0: dobře,
1: z něčeho.
0: Dobře.
1: A teď teda jsme přišli na rodičovský sdružení. Já jsem si sedla do její lavice, paní učitelka otevřela dveře. My jsme se na svět podívali a ona to byla ta, co učila mě. Ta paní učitelka Škodová z Náchoda, která ještě žije.
0: Tak no, to vidíte.
1: Už je, Takže já na to strašně vzpomínám. Měla jsem ráda češtinu a ruštinu. Mm-hmm. Paní ruštinářka, ta už teda taky zemřela, tu jsem taky měla moc ráda. Mm-hmm. A na všecko vzpomínám moc ráda. A když, že jsem teďka už stará, tak klidně řeknu, že bych to klidně opakovala všechno.
0: Ráda znova do školy, dobře.
1: Všecko.
0: Tak paní Věro, moc taky děkuju, takže zdravím do Náchoda.
1: Takže děkuju, všem dobrou noc.
0: Mějte se hezky.
1: Mám taky všechno pěkný, mám vás všechny ráda. A moc mě, se mě moc líbí, když mluví z Miroslavy ta paní Anička.
0: Jo, tak jí pozdravíme.
1: Říkám to dobře.
0: Mm-hmm, tak jí pozdravíme, jo?
1: Ano, taky pozdravíme, protože já taky jsem zrakově postižená, mám praktickou slepotu.
0: Rozumím, tak byste si rozuměli.
1: A já jako teda hrozně jí obdivuju, jak ona teda umí v tom žít a já se toho strašně bojím, kdyby se to mělo zhoršit.
0: Tak paní Věro, moc vám děkuju, přeju vám všechno
1: taky
0: dobré, ať se tím jste horší. Dobrou noc, naslyšenou, a my popojedeme dále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová, Cesty lásek. No a dovolal se k nám také Hynek z Vysočiny. Hynku, krásnou noc přeju i vám.
1: Já se vracím zpátky do dětství a přeji vám především hezkou noc.
0: Děkuju, nápodobně.
1: A protože mě je 72 let, tak se musím vrátit o 660 roku zpátky.
0: Ano.
1: A to se vrátím do mých rodných na Loučan, kde jsme měli jednotřídku. A tam jsem byl vypravený mýma rodičema do první třídy. Tam jsem vlastně začínal brát rozum u pana učitele Marka. A ten s náma byl 3 roky a potom tam nastoupila paní učitelka Kazatelová, která k nám přišla z Hrotovic. Tehdy jsem netušil, že ty Hrotovice budou jednou mou vesnicí, kde budu bydlet, nebo městečkem. Protože dneska v těch Hrotovicích žiju a s tou paní učitelkou samozřejmě jsem se tady potkával. No a k tomu, jak jsem studoval, já jsem jako neměl obzvlášť velké problémy s učením. Víceméně jsem se učil pod poslechem, protože tam to byla 5 třídka v jedné místnosti, takže tam se dalo poslouchat i to, co se budeme učit příští rok. No a mě to tak utkvělo v paměti, že mě to stačilo.
0: Jo.
1: A tam jsem začínal, protože tady ta paní učitelka nám tam pořádala ochotnické divadla. Tam byla moje první setkání s tady tím divadelnictvím. A jako protože jsem k tomu měl tak nějak sklony, tak mě to zůstalo a provázelo mě to prakticky postupem času.
0: Jasně.
1: Když jsem byl potom v učení, tak tam jsem byl oblíbený čtenář Stařečka Pagáča. To byla celkem humorná záležitost. A jako spolužáci to brali a dobře se u toho vždycky bavili. A já jsem tady to Slovácko Sasůdí už jsem znal z paměti.
0: Jo, rozumím.
1: No a potom následně jsem přišel tady, se přistěhoval do těch Hrotovic, tady jsem si postavil, s mojí manželkou jsme si tady postavili dům, tady jsme vychovali 3 dcery.
0: Jo.
1: A musím říct, že jsme je taky všechny 3 vedli k tady tomu muzicírování a všechny 3 jako se naučili hrát na harmoniku a prostě vedli jsme je k tomu a oni se nám podděčili. Potom, když měla manželka 60, tak nám udělali takový krásný pásmo průtah naším životem. To, jako, já jsem z toho moc neviděl, protože jsem to prosazel.
0: Jo, tak to je krásná věc.
1: Tak dojemný a prostě nádherný.
0: Ano.
1: No a prostě potom se mě to hodilo, to, že jsem kdysi dávno zpíval ve sboru,
0: ano.
1: Tak mě hodilo, že jsem dokonce tady účinkoval několik let v Dechovce, v kapele, to by zpěvák. No a to divadelnictví taky ve mně zůstalo, protože tady v Hrotovicích jsem pochovával basu.
0: No ale to už trošku odbočujeme, my jsme přece jenom u té školy, Hynku, tak zkuste třeba zazpomínat ještě jenom v krátkosti, jak jste prožíval třeba, když vaše děti pak chodili do školy, jestli jste je doprovázel, jestli jste se jim věnoval.
1: No. Měli jsme na ně celkem dost času, takže jsme se jim věnovali a potom dál to kvitovali s povděkem, protože oni se to naučili a přenášeli to potom dál na svoje děti.
0: Jasně, to, co se naučili doma ve škole, tak pak se posílali dál. Tak to
1: bylo dobrý a dneska, když já pozoruju, jeden vnuk hraje na klávesi celkem hodině, dokáže udělat taneční zábavu sám. No a ten nejmladší vnuk, tak ten už 4 roky navštěvuje trumpetu do základní umělecké školy.
0: No a tak to je krása.
1: A skřídlovku, takže myslím si, že jsme jim tady to předali.
0: Nádherně, ano. Dobře.
1: Prostě.
0: Hinku, musím poděkovat, moc vám děkuju. Ať se vám daří celé rodině, hlavně pevné zdraví a dětem, ať se ve škole líbí, vnoučatům taky. A děkuju moc. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Já děkuju za to, že jste mě zvedla.
0: Dobr.
1: A přeji hezkou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Brontosauři dohráli svůj valčíček, no a my vstupujeme do finále té úterně středeční noční linky. Pojďme se podívat také ještě do pošty, protože jste hodně psali, za což mnohokrát děkuju. Pan Václav dodává: předem zdravím všechny linkaře a přeji příjemný poslech noční linky. Dnes to bylo přesně 40 let, co jsem nastoupil do první třídy. Jsem oproti místním volajícím linkařům poloviční mlaďoch, ale do školních lavic bych se vrátil hned. Vzal bych si to znovu hezky od první třídy. Tenkrát jsem si sice moc nechápal, proč mě odvedli do školky, kde jsem si mohl hrát, a místo toho jsem musel sedět v lavici a poslušně poslouchat to, co nám ředitel školy povídal. No a pamatuju si to, jako kdyby to bylo dnes. Tak tolik pan Václav. A ještě pan Mojmír Kříze Svitav dodává k tématu: v 15 jsem se zamiloval do spolužačky Jarky. Bohužel to nedopadlo dobře. Teď už se za ní jenom modlím. Hezký večer. Úplně nevím, ale patří to asi do naší dnešní noční linky. Každopádně, pane Mojmíre, taky děkuju. No a protože náš čas, přátelé, vypršel, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, hezké sny. Pokud se vám vůbec nechce spát, tak doufám, že si z našich nočních pořadů vyberete. V tom případě vám popřeju hezký poslech. No a já se budu těšit jako vždycky brzy naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Ani se tomu věřit nechce, ale je to tak. Takový herec, jako byl pan Josef Vinklář, považte ještě neměl v historii divadla pro vaše uši svoji vlastní hodinku z rozhlasového archivu. Je tedy nejvyšší čas to dnes napravit. Hezký večer. Pane.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Rád vzpomínám na ty vzácné chvíle, kdy ve svém bytě v Praze na Kampě Josef Winkler taky vzpomínal zase na svoje dětství. A Kampa tomu ještě dodávala ty správné kulisy, ale to spíš s ohledem na Winklerovo účinkování v poválečném divadle pánů Voskovce a Wericha, protože dětství Josefa Winkleře patřilo v Praze na Smíchov. Ale kdo ví, třeba i tam měl Josef Winkler takové správně splnitelné i nesplnitelné klukovské sny zároveň, jako když si Mark Twain o tom, že se jednou vydá, co by kormidelník na parníku po Mississippi.
2: Domníval jsem se, že kormidelník nemusí dělat nic jiného, než udržovat loď v řece. A nezdálo se mi, že by to byl buchví jaký kousek, vždyť řeka je přece tak široká. Loď vyjela z New Orleansu ve 4 hodiny odpoledne a my jsme měli hlídku do 8. Pan Bixby, můj šéf, srovnal loď a vláčel ji za záděmi ostatních lodí, které ležely u břehu, a pak řekl: tu máš, vem si a stírej hezky těsně tyhle parníky, jako by sloupal jablko. Chopil jsem se kola a počet mých tepů vzrostl do 100, protože se mi zdálo, že sedřeme bok každé lodi v řadě, podle níž jsme jeli tak těsně. Zatajil jsem dech a začal jsem tahat loď dále od nebezpečí. Myslel jsem si svoje o kormidelníkovi, který neuměl nic lepšího, než nás zatáhnout do takového nebezpečí, ale byl jsem příliš moudrý, než abych to říkal nahlas. Za půl minuty jsem měl už široké bezpečnostní pásmo mezi Paul Johnsonem a loďmi a za dalších 10 vteřin jsem byl nemilostivě posazen stranou a pan Bixby se znovu pouštěl do nebezpečenství a dřel ze mne kůži zaživa. Tím, že mi vyčítal mou zbabělost. Byl jsem raněn do hlouby své duše, ale musel jsem se obdivovat klidné sebedůvěře, s níž se můj šéf nakláněl z jedné strany svého kola na druhou a projížděl kolem lodí tak těsně, že se neštěstí zdálo každým okamžikem nevyhnutelné. Když trochu schladl, řekl mi, že klidná voda je až u břehu a proud uprostřed a že se proto musíme otírat o břeh, když jedeme proti proudu, abychom využili klidné vody a držet se hodně uprostřed, když jedeme dolů, abychom využili proudu. Umínil jsem si pro sebe, že se stanu kormidelníkem, který jezdí po proudu. Tu a tam mne pan Bixby upozorňoval na různé věci. Řekl, tohle je 6 mil. Přikývl jsem. Byla to docela milá informace, ale já jsem nemohl chápat její důsažnost. Neuvědomil jsem si, že by mne to mělo nějak zajímat. Jindy zase řekl, tohle je 9 mil. A později řekl, tohle je 12 mil. Všechny milníky byly přibližně v úrovni vodní hladiny. Všechny se mi zdály stejné, jednotvárně nemalebné. Doufal jsem, že pan Bixby začne mluvit o něčem jiném. To se však nestalo. Začal se otáčet kolem dalšího milníku, nadšeně se zahleděl na břeh a pak řekl, tichá voda končí tady u těch stromů, teď přejedeme na druhou stranu. A tak tedy přejel. Jednou nebo dvakrát mi půjčil kolo, ale neměl jsem štěstí. Buď jsem málem uřízl okraj některé třtinové plantáže, nebo jsem se zatoulal příliš daleko od břehu a tak jsem znovu upadl v nemilost a byl jsem zavržen. Konečně naše hlídka skončila, povečeřili jsme a šli jsme spát. O půlnoci mi prudce zasvítila do očí zář lucerny a noční hlídač řekl, pojď, vylez, a odešel. Nemohl jsem pochopit tuto podivnou proceduru. Přestal jsem se tedy o to pokoušet a zase jsem usnul. Za malou chvilku to byl noční hlídač znovu a tentokrát byl hrubý. Rozlobil jsem se. Řekl jsem mu, co vás to napadá brouzdat se tady uprostřed noci? Jak to teď vypadá, nebudu moci do rána zamouřit oko. Noční hlídač řekl, ať mě čert, jestli ti to zrovna nepřijde vhod. Právě se vracela dosavadní hlídka a zaslechl jsem její surový smích a takové poznámky jako: hej, lídači, to nové štěně ještě nevylezlo? Možná, že je trochu zíčkaný. Dej mu kus cukru do hadříku a pošli pro nějakou chůvu. Zároveň se objevil na scéně pan Bixby. O nějakou minutu později jsem lezl po schůdcích do kormidelnické budky, část šatů na sobě a část v náručí. Pan Bixby šel těsně za mnou a dělal poznámky. To pro mne bylo něco nového, vstávat o půlnoci a jít do práce. Byla to podrobnost kormidelnického povolání, která mi vůbec nikdy nepřišla na mysl. Věděl jsem, že lodi se plaví celou noc, ale jak si mi nikdy nenapadlo uvažovat o tom, že někdo musí vylézt z teplé postele a řídit je. Začal jsem se obávat, že kormidelnictví není tak docela romantické, jak jsem si představoval. Byla to poměrně temná noc, přestože svítilo hodně hvězd. Velký plavčík stál u kormidla, zamířil kocápku na jakousi hvězdu a udržoval ji přesně uprostřed řeky. Břehy po obou stranách nebyly o mnoho dál než půl míle, ale zdály se být podivuhodně daleko a podivuhodně nejasné a nezřetelné. Plavčík řekl: musíme přistát u Jonesovy plantáže, pane. Ozval se ve mně pomstychtivý duch. Řekl jsem si: přeju vám pěknou zábavu, pane Bixby. Budete mít co dělat, abyste našel plantáž pana Jonese v takové noci, jako máme dnes. A doufám, že ji nenajdete do smrti. Na horním konci plantáže nebo na dolním? Na horním. To nepůjde. Za tohoto stavu vody jsou tam kůly nad vodou. Není to tak daleko k dolnímu konci a budete se s tím muset spokojit. Dobrá, pane. I když se to Jonesovi nebude líbit, počítám, že to bude muset spolknout. Plavčík pak odešel. Můj zápal začal chladnout a můj údiv stoupat. Tady byl člověk, který se nejen nabídl, že najde plantáž v takovou noc, ale že najde ten nebo onen její konec, který budete chtít. Měl jsem strašnou chuť zeptat se ho na něco, ale dostal jsem už tolik stručných odpovědí, kolik se jich vešlo do mého nákladního prostoru, a zachoval jsem tedy klid. Chtěl jsem položit panu Bixbymu jen jednoduchou otázku. Zda je opravdu takový osel, aby si představoval, že najde onu plantáž za takové noci, kdy všechny plantáže vypadají přesně stejně a jsou stejně zbarveny. Přemohl jsem se však. V ty dny jsem mýval blahodárné návaly rozváhy.

0: Pan Bixby zamířil k břehu a za chvíli u něho přistál jako za denního světla. A nejen to, ještě si k tomu zpíval. Zdálo se mi, že jsem vložil svůj život do rukou zvlášť neodpovědného vyvrhele. Náhle se obrátil na mne a řekl: jak se jmenuje první bod nad New Orleansem? Zaradoval jsem se, že jsem sto odpovědět okamžitě, a také jsem tak učinil. Řekl jsem, že nevím. Nevíš? Tento způsob mě zarazil. Rázem jsem se octl na nohou. Musel jsem však opakovat jen to, co jsem řekl předtím. No, ty jsi povedený, řekl pan Bixby. Jak se jmenuje další bod? Zase jsem nevěděl. No, to už přestává všecko. Řekni mi, jak se jmenuje vůbec nějaký bod, o kterém jsem ti říkal. Chvíli jsem přemítal a zjistil jsem, že to nedokážu. Tak se podívej, kde jsi začal nad 12. mílí křižovat řeku?
1: Já nevím.
0: Ty nevíš, napodobil můj protáhlý způsob řeči. Co vůbec víš?
1: Já nic. Opravdu.
0: U velkého ducha Cezarova já ti věřím. Jsi nejtupější hlava, jakou jsem kdy viděl a o jaké jsem kdy slyšel u Mojžíše. To je o tebe nápad, aby se stal kormidelníkem. Ty, že bys nedovedl kormidlovat ani krávu po cestě. Je, ten se rozčílil. Byl to nervózní člověk a poskakoval z jedné strany kolen na druhou, jako by ho pálila zem pod nohama. Chvíli to v něm zase vařilo a pak znovu překypěl a znovu mě opařil. Koukej, proč myslíš, že jsem ti říkal jména těch bodů? Se strachem jsem chvilku uvažoval a pak mě pokušitel navedl, abych řekl: no, abyste mě pobavil, myslím. To bylo jako červený hadr pro býka. Zuřil a bouřil tak, právě přitom křižoval řeku, že jsem usoudil, že ho to úplně oslepilo. Najel totiž na kormidlo obchodní pramice. Obchodníci ovšem vyslali k nám nahoru salvu ohnivých sprostot. Nikdy nikdo nezakoušel takový pocit vděčnosti jako pan Bixby. Byl plný až po okraj a tady byl někdo, kdo mu dovedl odpovídat. Otevřel okno, vystrčil hlavu a pak následoval takový výbuch, jaký jsem nikdy předtím ještě neslyšel. Čím víc se vzdalovali a slábli nadávky mužů na pramici, tím více pozvedal pan Bixby svůj hlas a jeho přívlastky nabývaly na váze. Když zavřel okno, byl úplně prázdný. Byli byste ho mohli celého procedit sítem a nenašli byste v něm ani tolik nadávek, abyste jimi mohli rozčilit svou vlastní matku. Náhle mi řekl nejmilejším tónem: musíš si, chlapče, opatřit nějaký zápisník a vždycky, když ti něco řeknu, hned si to zapsat. Je jenom jeden způsob, jak se stát kormidelníkem. A to je naučit se celé této řece nazpaměť. Musíš ji znát jako abecedu. To pro mne byla slabá útěcha, protože moje paměť byla vždycky nabita jen slepými patronami. Když jsme ujeli proti proudu asi 700 nebo 800 mil, byl ze mne poměrně statečný kormidelník při jízdě proti proudu za denního světla. A než jsme dojeli do St. Louis, udělal jsem ždibec pokroku v nočním kormidlování. Ale jen ždibec. Měl jsem zápisník, pěkně napěchovaný jmény měst, bodů, prahů, ostrovů, ohybů, klidných vod a tak dále. Ale všechny tyto informace se daly najít jen v zápisníku. V hlavě jsem z nich neměl ani jednu. Přece jsem však neklesal na mysli dlouho. Usoudil jsem, že bude nejlepší udělat nějaké ústupky, protože pan Bixby bez pochyby práší. Pojednou zatáhl za provaz a několikrát zazvonil na velký zvonec. Všechny hvězdy teď zmizely a noc byla černá jako inkoust. Slyšel jsem, jak kola víří vodu u břehu, ale nebyl jsem si tak docela jist, že vidím břeh. Z horní paluby se ozvalo volání neviditelného strážného. Co je, pane? Jonesova plantáž. Řekl jsem si: chtěl bych mít tu odvahu a vsadit se s ním. Ani jsem však nepípl. Chtěl jsem se jen dívat. Pan Bixby dával zvoncem znamení do strojovny a za chvilku příď lodi přistála u břehu. Na výstupku zazářila pochodeň, kdo si vyskočil na břeh a hlas nějakého černocha na břehu řekl: daj mi ten pytel masa Jones. A v příštím okamžiku jsme byli zase na řece a všecko bylo v pořádku. Chvilku jsem hluboce uvažoval a pak jsem řekl, ale ne nahlas. Opravdu. Najít tuhle plantáž, to byla nejšťastnější náhoda, jaká se kdy vyskytla, ale podruhé se něco takového nemůže stát ani za 100 let. A pevně jsem věřil, že to byla v skutku náhoda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Mezi dobré přátelé herce Josefa Vinkláře patřili výtvarníci, literáti i dramatici, třeba Oldřich Daněk, autor několika divadelních her napsaných přímo pro herce tehdejšího realistického divadla Zdeňka Nejedlého, kde Josef Vinklář byl, jak se říká, jedním z pilířů tamnějšího souboru. Ale vedle jiných byl jeho kamarádem i spisovatel Arnošt Lustig. Spojovalo je mnohé a vedle jiných i jméno novináře a povídkáře Otty Pavla. Ostatně právě na něj společně vzpomínali Josef Vinklář a Arnošt Lustig v jednom z toboganů Tomáše Slámy.
2: Já myslím, že na světě se dějou zázraky. Zázrak číslo jedna je, že Otta Pavel se stal národním pokladem v Čechách, který měl strašně rád. Za druhý, že jsme se tady sešli v památníku národního písemnictví. Já jsem tady tedy poprvé a jde mi mráz po zádech. Já jsem se sem nikdy neodvážil, protože být spisovatel, to je něco svatého. A my nevíme, jestli jsme spisovatele, my se to dovíme za 100 let po své smrti, už nahoře v nebi, jestli jsme opravdu spisovatele byli. A za třetí, že mu vycházejí sebrané spisy. To je vrchol, který žádný spisovatel si netroufá doufat, že mu vyjdou sebraný spisy za jeho života. A o to by sebraný spisy za jeho života samozřejmě nevycházejí. Jsou pochybnosti, že ho vůbec za jeho života vzali do svazu spisovatelů. Já si vzpomínám, že mě jednou zavolal Drda, Očenášek a Jan Noha, což byl takový triumvirát ve svazu spisovatelů a říkali, tak my už tě máme plný zuby. Třetí rok dostáváš šanci jmenovat v literárních novinách nejlepší knihu roku a po třetí už jmenuješ nějakého člověka, který ho nikdo nezná. Nějaký Otta Pavel. A já jsem říkal, to je vaše chyba, že ho neznáte, protože já čtu jeho rukopisy a jsou to nádherné věci. Čili od neuznání k uznání je samozřejmě lepší, než od uznání k neuznání, což se stává mnoha lidem, kteří píšou. A takže to jsou takový čtyři malý zázraky a já samozřejmě jsem vděčný za Ottu Pavla, protože cítím jeho zástupce na zemi, zatímco on je můj zástupce v nebi, tak prostě děkuju všem, kteří se podílejí na tom, že jméno Otta Pavel, jeho knihy jsou něco tak živýho jako ryba ve vodě.
3: To je taková věc. Já jsem jednou, když jsem se mohl zeptat pana profesora Zezavýho, koho si váží na světě, tak on říkal těch, co umějí to, co nikdo jiný neumí. A říkám, mohl byste mi to vysvětlit? A říká, jako myslíte vůbec, nebo v českých malířích? A já říkám, třeba v českých malířích. A on říkal, no tak především Lada, to neumí nikdo na světě, pak Švabinský, ale v Pérovce, Šíma, Kubišta, dlouhá pauza jako Stodola a já. Proč to říkám? Já to říkám proto, protože Arnošt Lustig v době, kdy prostě Ottu Pavla neznali nejenom ti významní spisovatele, které on jmenoval, ale kdy o něm nevěděl vůbec nikdo a on měl za sebou asi dva sportovní články v československém vojákovi, o Honzovi Veselým a o Rudlovi Kučerovi, jeden cyklista, druhý fotbalista, tak mi říkal, ale Lustig už v té době byl slavný, už měl natočený film Transport z ráje a už měl vydaný knížky a říkal, hele, já tě upozorňuji, že jeden spisovatel, který toho bude umět daleko víc než já. No, pán nebyl mi, když už napsal takový knížek, že Démanty noci už byly venku a to. A on povedal, pán, a kdo? A on říká, on je teďka, on píše jaký sporták, ale to bude spisovatel prostě jako víno a bude určitě lepší než já. Pán, jak se jmenuje? Otta Pavel. A já jsem ho pak poznal a dost jsme se prostě spolu stýkali, ne často, ale stýkali. A já jsem ho jednou vzal do divadla, protože on byl strašně nesmělý člověk. A přišel na představení Dva na koni, jeden na oslu, Oldřicha Daňka, a já jsem ho vzal dozadu do šatny. Takže on poprvé byl to a tam byly holky prostě jenom v župánkách a připravovali se prostě na představení. Ale už v té době ho strašně milovali a on to pokládal za veliký štěstí. A bylo to 4 dny před jeho smrtí, bylo to ve středu a on umřel v sobotu. A on mě ještě druhý den napsal dopis, kde je napsáno, Pepiku, ještě jednou ti děkuju za lístky a za hezký večer, kde jsi jel na oslíku za spravedlnosti, tvůj ota Pavel, jo. Já jsem tam jel na oslu, jako prostě hledat, to byli žoldnéři. A on byl hrovnej kůk a potom, když mě jeho žena poprosila, abych mu recitoval na pohřbu, tak jsem to udělal. Ale to není to nejdůležitější. Já si myslím, že jeden hlas by tady měl zaznít, který není přítomný, ale měl by zaznít a to je hlas, který vyznal Otovi lásku prostě způsobem skutečně nevídaným. Mějte chvilinku trpělivost, stojí to za to. Kdo z lidí věděl v okolí Buštěhradského zámku a přifařených vsí, že malý poprovic kluk bloumající kolem rybníků a stohů a šachet a ocejchovaný pak na dosmrti válkou, nosí si po kapsách kouzelnou tuštičku, která té prašné, avšak líbezné krajině navždycky vydobyly slávu. Kdo viděl z kolegů v pražských redakcích, že mladý sebevědomý novinář vrhající se věčně věkům do kdejakého vandru a dobrodružství předstoupí jednoho dne vymezený katastr sportovních rubrik a vyšlápne si na svaté pole krásného písemnictví, sám, věčně půl dítě na truc osudu. Je to 1000 let starý příběh. Nešťastný pro nás, co jsme žili blízko něj a znali jsme do posledního písmene jeho nejmíň 5 příštích knih. A šťastný pro českou literaturu. Říkali o něm, že je sarojanovského rodu, snad, ale mně se vždycky zdálo, že je to jediný prozaik, který se své hlavě takřka programově dere k poetice lidové písně. Ne nadarmo ji musel pořád citovat. Ne nadarmo měl největší radost z míst, kde se mu podařilo promluvit, jak mu zobák narost. Možná to bylo tím, že věčně hledal tu nejpřirozenější, tu nejsrozumitelnější řeč mezi lidmi. Ano, on by dal půl království za dobré slovo. Za dobré slovo na pravém místě. Za dobré slovo mezi pravými lidmi. A všechny ty jeho knížky jsou vlastně jenom z těch dobrých slov, kterých měl plno po kapsách, nebo je směnil tu za starou pohlednici, tu za hrneček na kafe, tu za knihu, kterou nemohl mít doma, protože byla moc smutná. Jakoby ty jeho byly jenom veselé. Ota Pavel byl poslední 3 léta těžce nemocen, po dlouhé měsíce uzavírán v léčebně, vracel se do života a do světa spěchajícího bez konce, kam si dál a dál a vážil si takřka živočišně každé chvíle harmonie a krásy a dobra. Byl posedlý touhou nalézt ve zdejší mír a klid. Ale byl ještě 100x víc posedlý svou prací. Věděl, že neumí psát po štipkách, věděl, že umí rozdat buď všechno, anebo nic. A vždy si znovu jist, že rozdán do samého dna, stane zas na konci sil před branou léčeben, nemohl jinak, přiřízl tuštičku a pokračoval dál. 1000 let starý příběh, který vlastně nikdy nedopadá jinak. Když si šla pár dní po pohřbu jeho žena pro úmrtní list, bylo tam v rubrice povolání napsáno místo spisovatel dělník. Všichni, kdo to četli, byli udiveni, jak se mohli přehlédnout asi o 20 roků. Ale v podstatě to nebyl tak velký omyl. Skutečný dělník a skutečný spisovatel jsou si svou lopotou, svým neúlevným dříčstvím, svým urputným obracením hlubin a vynášením daru země na světlo světa blíž, než by 100% úředníci i snobové věřili. Karel Šiktanc.
2: Když se ta lež prosadí, tak to vypadá všechno jako, že to šlo jako po másle. Ale ono to nešlo jako po másle. O tu nikdo neuznával. O tu nikdo neuznával. Říkali mu, ševče, drž se svýho kopita. Seš sporták, buď sporták. Ale aby se jako ubíral do oblastí duše, no to je vyhrazeno psychiatrům a uznaným spisovatelům. Takže tolik, abych nemluvil.
3: Tak si udělali, teď si udělali dost reklamy prostě se svou knížkou, já vám to jenom chci stížit, pánové, jo. Oba dva vás mám rád. Voskovec říká nádhernou větu, říká, kvalita odpovědi je odvislá od kvality položené otázky.
2: Vždyť to jsem říkal.
3: Takže jsem na vás zvědavý, pánové. Jo, jak to
2: jsem přece říkal.
3: Dopadne. Pokud jde o tu Pavla, on jednou strašně litoval, že jsem mu nevyprávěl historku o Honzovi Veselý, když už měl napsanou tu povídku ze závodu Míru a to, tak já jsem Honzu znal jako kluka, on jezdil na pekařském kole a vyhrál první závod na Smíchovském okruhu, který se jmenoval Memorial Jardy Civáře. A on měl opravdu, on jezdil u Vlčku, dělal v pekařství a jezdil s Krosnou prostě housek denně ráno a na tom cestovním kole vyhrál v té Zborovské ulici. Tím z něj udělali jaksi cyklistu. A on potom, když poprvně v životě pobyl odka rozvodu na Zbraslav jíloviště Praha, tak mě to kolo cestovní půjčil, protože spal u nás, on neměl budíka. A moje mutra měla budíka, ale on zas ukradl u těch Vlčků prostě asi 20 housek a ty jsme měli k snídani, což jsme tedy opravdu v té době neměli. A já jsem, on mi říká, člověče, já jsem měl sen, já pamatuju, jaké, on říká, představ si, já měl sen, že v cílový rovince, když jedu cukrák, přijíždím do té roviny a v té cílový tý pobiju o tu rozvodu. To byl jediný závodník český, teda do té doby, který jel Tour de France. A říkal, hele, jdi nahoru, protože tady bys nic neviděl a uvidíš, jak tam přijde. Já tam opravdu stojím a on přijeli gumu na gumu, ten rozvoda s tím Veselým a ten Veselý hozením gumy vyhrál. A ten Ota Pavel říkal, ty vole, proč mi to neříkal dřív, teď já bych to býval napsal s tímhletím. No.
4: Já myslím, že snad nebude od věci, když zaspívám písničku, která má svoji historii taky. Před 33 lety jsme ji přes jednu noc s Františkem Novotným, jináč též redaktorem Českém rádiu, napsali za jednu noc do rána, byla hotová, je to vlastně česká verze Elvisovy kdysi písničky Jen tak jetou a vlastně nikdy takhle nebyla vydána, takže teď jsem ji teprve konečně naspíval tak, jak jsme ji tehdy napsali a je to i dárek nejenom vám, ale i Frantovi Novotnému, který nás třeba možná slyší. Jako tenkrát zase slyším slaný vítr vát a na rezavý ploty hrát tam v ghetu.

jen hudba sní, když poslední čas na prach se promění, jak už tolikrát. Zase slyším slaný vítr vát a na rezavý ploty hrát tam v ghettu.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu mluvil o těch malířích a výtvarnicích kolem Josefa Vinkláře, mnohokrát byl před rozhlasovým mikrofonem hostem vedle malíře Vladimíra Komárka a taky přečetl jeho paměti Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu. Bohužel ta nahrávka je už dnes trochu technicky slabší. Tehdy se natáčelo ještě na šumící kazetu. Ale já věřím, že emoce vyprávění Josefa Vinkláře a Vladimíra Komárka jsou nadčasové a silnější než ta stárnoucí technika. Co říkáte? Mějte se dobře a s divadlem pro vaše uši zase někdy naslyšenou.
2: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zavedl k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.

byl tady 9. květen a vypukla svoboda. Ještě dnes se tomu divím, co to se mnou tenkrát udělalo. Ta radost, že si můžu na vlastní hubu říct, co chci a že mě nezavřou. Bylo to přímo opojné a já se toho pocitu nemohl nabažit. Často si na to vzpomínám. A byl jsem už rozhodnutý, že budu malířem. Mohl jsem taky zajet domů, na Slovensko. V Čechách na mě ovšem čekala tvrdá realita v podobě sklářské školy. Za ten rok, co jsem byl na sklářské škole, jsem tomu umění moc na frak nedal. Za celý rok jsem vyleptal akorát jednu malou vázičku. Je pravda, že vydržela ve škole nejdéle. Byla totiž prasklá a tak na ní přikrývali suřík. No a kromě té vázy jsem zdobil skleněný nočník. S tím jsem měl nepříjemnost. Právě když jsem ho pracně namáčel do kyseliny, což je fuška, protože ucho celou tu vázu táhlo k jedné straně, přišel pan ředitel a šli s ním Američanky, co by delegace. Neodbytně chtěli vědět, co tam v té kyselině mám, a tak jsem to musel vytáhnout. Všichni se smáli, až na pana ředitele. Tomu se tato nádoba zdála nedůstojná. I když jsem na tom vyleptal všechny krásy českého ráje, včetně trosek a prachovských skal. No a já musel platit pokutu za zneužití kyseliny. Ta leptárna byla vlastně naší první klubovnou. A protože jsme ještě nic neuměli, měli jsme o sobě velmi dobré mínění. Rada a Malý a Jira se rozhodli, že budou z druhého ročníku dělat zkoušky na akademii. A udělali. Což mě rozčililo a šel jsem dělat dodatečně zkoušky z prvního ročníku. Dostal jsem se tam. Ve sklářské škole to někteří kantoři nemile nesli. Abych pravdu řekl, mě se na tu akademii ani moc nechtělo. Praha byla pro mě přímo strašlivým blázincem. Když jsem poprvé vylez z nádraží a viděl ty davy lidí, bejt tam sám, tak jsem se hned vrátil domů. Ale tátu jsem neměl odvahu přemlouvat. Vždycky během celého studia jsem schovával své věci. Maloval jsem vlastně ilegálně. Byl jsem přesvědčen, že se to profesorům nemůže líbit. Kamarádům se to samozřejmě také nelíbilo. Na obraz sedící dívky, co je teď v Litoměřické galerii, vytrvale přimalovávali nočník a první dveře, co jsem maloval, prostříleli šipkama. Mě to nerozčilovalo. Akademie měla svoje kouzlo. Každej se tam cítil jako v předpokoji nesmrtelnosti. Holt, byli jsme Rembrandti. Blbost je velký dar přírody. Činí člověka šťastným.

Já nikdy nikoho nenavštívil, ale jednou jsem měl odvahu jít za zrzalím. A byl jsem tak drzej, že si ho tam namaluju. A ona mě začala řvát, co si myslíte, já tady mám čas tady sedět, že já si peru sám, že jo, musím si vařit, každý to přepepří v té hospodě. A já pám, no ale chvilinku, aspoň páne, tady máte fotografie. A on vám měl na dlouhém stole spoustu fotografií sebe, co sám dělal samospouštěm. Yeah. To znamená, že třeba jsem tam viděl fotografii asi 50 centiáků vysokou, kde byl nahatej, jako stál na Jana Křtitele s takovým klackem. Všiml jsem si, že byl operovaný na slepý střevo, ten malej flek. A protože to blbě fotografoval, tak to bylo takový rozmazaný, ale to byl nejhezčí obraz od zrzalí. Víte, ty nožičky, on měl takový buštíky, přesně teda, jak je maloval ty panáky, a tak to prostě zmáč spoušť, doběh tam počkal, až to cvaklo, a teď tam vidím tu krásnou fotku 50 cm, že jo. No tak mi chodilo po hlavě, protože on šel vařit, že jo, mám si vzít, ale taková ta drzost má, teď mě to nedá, že jo, vám co by vy. Tak jsem prostě si to dal stranou, takovou tuhletu fotku a k tomu ještě jinou takovou hlavičku. No a teď jsem čekal, jak to dopadne, že jo. Teďka on přišel a pám tady ty dvě a on najednou jakože jo. A teďka já mě přišel, jak jsem slyšel, že takhle před smrtí každý mu ten život proběhne hlavou, tak mě tam proběhlo hlavou, jak budu lítat od ateliéru k ateliéru a ukazovat nahatýho. A do toho on povídal, jo, to můžu. No nemáte představu, ty raz, na čí vzal nůžky, tu hlavičku ustřih, tu mě dal a těličko se tam není. Já jsem vlastně neřekl ani popel, pať, co jsem mohl říct. Akorát teda vím si, a to často, to vzpomínám poslední takovou větu jeho, pán mistře, já taky maluju, mohl bych vám ukázat svoje obrázky? A on pán, proč? Já to nepotřebuji vidět, když vás to baví, malujte si. A já to vždycky vzpomínám, když takhle chválím ty hlava, nehlava, ty všelijaký obrázky, jak si jak upřímnej, proč vás to baví, jak si malujte. To se mi líbil ten hlot, to nevím, kdo vymyslel, a ten je strašně hezký, že když chci vidět pořádný obraz, tak se koukám na ten svůj.

To už jsem byl dlouho zaměstnaný, když jsem si všiml, že u nás je moda dělat chudýho. A musím říct, že u druhých lidí to nějak kladně nepůsobilo. A tak jsem se rozhodl, že já budu dělat bohatýho. Začal jsem to realizovat tak, že když jsem dostal peníze za diplomy, rozměnil to na 50 koruny a narovnal na složený kapesník, a když jsem seděl na poradě u svého nadřízeného, tak jsem prostě vytáhl kapesník jen takhle dabile a peníze lítaly po podlaze. No a já mluvil plyně dál, jakože o nic nejde, a postupně je zhrabával do kapsy. Je pravda, že jsem je za dveřmi pečlivě přepočítal, jestli nějaká nezapadla za kredenc. No a tuhle produkci jsem mohl provádět každý měsíc. Vždycky byla věrohodná. Ono se tenkrát moc šetřilo a nám nadávali, že je voda drahá a že máme před odchodem z domova vykonat své potřeby a neplýtvat státními penězi za vodu a telefonovat, že se vůbec nesmí. Je pravda, že to vyznávání bohatství taky něco stálo. Když někdo přines svačinu, tak jsem odmítal drobné, abych si s mincema neumazal kapsy. Kolegové hudebníci záviděli, jak si ti malíři žijou, a že prej, jestli bych namaloval obraz za 1000 korun. Povídám, za 1000 korun se mi neoplatí otvírat málkastnu. A tak teda, kolik tak dostanu za obraz? Tenkrát jsem nosil v peněžence potvrzení, že na hluboké mi dali za takovou plachtu 15 000. Tak ten papírek jsem ledabile vytáhl z kapsy, aby viděli korpus delikates, a zas ho schoval. A jak dlouho takovej obraz maluješ? Jo, tak to není legrace, povídám. Někdy taky celý dopoledne. To v nich hrklo. Dopoledne 15 000, odpoledne 15 000, měsíc má 30 dnů, některý dokonce 31 dnů. A tak proč teda dělám učitele, když jsem tak bohatý? Rozšafně jsem vysvětlil, že peníze nejsou všechno. No a že taky musím mezi lidi. Tohle moje počínání se zalíbilo i synovi Vladimírovi. A když na obecné škole na něj doráželi Romové, že máme moc peněz, tak jim povídal, ať si přijdou s pytlama, že ty peníze máme ve sklepě. A takhle v neděli ráno koukám a u vrátek malí cikáni s pytlama a syn povídá, že si jdou pro ty peníze. Tak jsem jim vysvětlil, že máme ten sklep strašně vlhkej a že ty peníze splesněvěly a že až budu mít čerství, že jim vzkážu.

Cítil jsem se už přestárlý, když mi v roce 1955 napsali vojenští páni, že o mě je jej zájem, abych se dostavil na vojnu. Tak jsem se nechal ostříhat, naši mě čistě umyli a já šel. Nejdřív nás vezli do Liberce k obědu a odtamtud do Prahy, kde jsme stihli večeři. Pak mě znovu umyli, ostříhali a já byl voják. Ze začátku to bylo krutý. Slamníky jsme měli nacpaný do kulata a tak jsem musel spát na břiši, abych nespat a připadal jsem si, jako když jedu na koni. Když se dověděli, že maluju obrázky, tak mě pan velitel zamknul do skladu s dekama a já tam maloval březové háječky. Vadil mi jen zápach naftalínu. Vojnu jsem nebral na lehkou váhu a salutoval jsem i kostelníkovi ze svatýho Víta. A když jsem měl propustku do půlnoci, stál jsem před branou v 20-stupňovém mrazu a dovnitř nešel, dokud nebouchla 12. Důležitější funkci jsem dostal až koncem prvního ročníku. Ty starší ušli do civilu a nebylo koho poslat do stráže jako velitel. A tak přišla řada na mě. Kapitán mě utěšoval, ať se toho nebojím. Prostě připochoduju s vojákama na nádvoří, tam se zastavíme, uděláme vlevo bok a já parádním krokem, to se musí dupat. Přidupu k panu kapitánovi, udělám k poctě zbraň, zahejbám hubou, jakože dávám hlášení, no a podupu zpátky. A tak si povídám, tohle bych zvládnout mohl. Jenomže když jsem k němu šel tím parádním krokem, zdálo se mi, že při každém dupnutí se zvracím na jinou stranu. A tak celý spocenej dávám na sebe pozor, abych neupadl. A když jsem takhle dokomíhal k veliteli, zapomněl jsem dát k poctě zbraň a místo toho levou rukou zasalutuju. Na nádvoří to zahučelo a v oknech taky. Tam totiž s oblibou se dívali na rozdílení důstojníci. Já si uvědomil, že salutuju levou rukou a tak přendávám samopal do levý a znovu salutuju pravou. No a to už se smálo mužstvo a byl průšvih. Dlouho se důstojníci dohadovali, jestli jsem to udělal schválně, nebo jestli jsem opravdu tak tupej. Zvítězili ti druzí a já zavřenej nebyl. Je pravda, že vícekrát jsem velitele nedělal a tak jsem kreslil Žižku na koni a Žižku bez koně a pak husity s koňma, takže jsem si připadal jako na dvoře koňskýho řezníka. Pak jsem najednou zase musel pryč od autopraporu a byl jsem převelený k Přelouči, k technickým jednotkám. Tam to bylo zajímavější. Byla tam spousta zlodějů a doktorů. Taky jeden spisovatel, Vladimír Vondra. A teď já. Tam jsem taky prodal obrázek jednomu důstojníkovi. Maluju takhle u jednoho baráčku a on jako, co by to mohlo stát. Já povídám, že ten dekl stojí 10 korun a barvy 8 korun. Ta cena se mu zdála přijatelná a tak volá do okna manželce, ať mu podá 18 korun. Žena zas nadějí, že má jen 20 korunu, ale ten dotyčnej mecenáš trval na tom, ať se podívá podrobnej. No a holka opravdu našla a já prodal obraz. A tak jdu na zámek a kapitán Vyštejn na mě, co pak, že nemaluju. A já mu s chutí hlásil, že jsem právě prodal obraz za 18 KČS. No a Vyštejn to roznes dál, až se to zpátky dověděl můj mecenář. Předvolal si mě a domlouval mi, že tedy, když se mi to zdálo málo, že jsem mohl říct a on, že by mi dal tu 20 celou. Taky jsem byl činný jako restaurátor. Byl tam nějaký kapitán Růžek a ten vždycky, když se pohádal se ženou, tak vzal ze stěny svatební fotografii a praštil s ní o zem. Sklo se rozbilo a těma střepama měli na fotce pořezaný huby. Tak jsem to vždycky zaretušoval a dal přerámovat. Za ten rok si už ani nebyli podobní.